0: žila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku, stejně jako ve zbytku Evropy, panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
1: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
0: Sport. Štěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro dvouměsíční závodní pauzu kvůli problémům s pravým kolenem.
2: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci říct, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
0: Kvalifikace je další průběh soutěže oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu. V čele s nejlepším českým oštěpařem Jakubem Vadlejchem vám nabídneme v živém vysílání na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na dálnici D1 u Devíti křížů a taky na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš odstavený kamion a o kus dál hlášená nehoda. Nákladní auto stojí na kilometru 166,5 vedle odpočívky 9 křížů. Na krajnici označené nepřekáží. Na kilometru 172 opět D1 směr Brno. Havarovalo nákladní auto. Na kamerách jsme viděli projíždět v obou směrech policejní hlídky, taky záchranáře. Vypadá to, že už jsou na místě. D1, kilometr 172 směr Brno. Místo je teď s opatrností průjezdné. Na D1 ve směru z Polska do Ostravy se srazila 2 osobní auta. Následky nehody čekejte za nájezdem z Bohumína na kilometru 369. Je to u odpočívky Antošovice a vypadá to, že následky zasahují do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů v údolích až k 5 a v kotlinách může být ještě výrazně chladněji. Dnes čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: Společnost vám dělá noční radiožurnál 5,5 minuty po 14:00 a teď budeme soutěžit, a to o audioknihu na Radiokartě, a jedná se o román Pro pitomce od Lukáše Balabána. Čeká vás příběh o dospívání a hledání vlastní cesty, ve kterém autor vychází i ze svého života a soužití s vynikajícím spisovatelem Janem Balabánem, jeho otcem, který byl ale i složitou osobností. Příběh ovšem vše podává s ironií, dávkou parodie a také černého humoru. Tak kdo máte zájem o příjemný poslech třeba pro letní večery u vody, tak volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Anna K. zazněla v nočním radiožurnálu a já připomínám telefonní čísla do naší soutěže 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď, pokud máte zájem o audioknihu na radiokartě. Jedná se o román Pro pitomce od Lukáše Balabána. Čeká vás příběh o dospívání a také o vztahu s jeho otcem, vynikajícím spisovatelem Janem Balabánem. Ovšem příběh je okořeněný ironií, dávkou parodie a také černého humoru. Takže kdo máte zájem, volejte. Ještě jednou zopakuji 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: S vámi je noční radiožurnál a ještě naposledy připomínám telefonní čísla do soutěže 221 552 155 nebo 255 na konci. Dnes hrajeme o audioknihu na radiokartě Román pro pitomce od Lukáše Balabána a na vás čeká příběh o dospívání, který je plný ironie, dávky parodie a také černého humoru, takže se určitě pobavíte. A ještě jednou tedy říkám, můžete zavolat do studia na 221 552 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že soutěžit mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás bude tím šťastným, který získá audioknihu Román pro pitomce, tak to zjistíme během následujících desítek vteřin. Haló, slyšíme se?
3: Haló, slyšíme se.
0: Výborně, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Libor.
0: Libore, než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti zmíním pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná odpověď, tak jdeme na to. Dnešní otázka se nebude týkat přímo Lukáše Balabána, ale jeho otce, spisovatele Jana Balabána. Ten kromě vlastní tvorby překládal i z angličtiny zahraniční autory. On sám angličtinu vystudoval. Přeložil také sborník hororových povídek jednoho velmi slavného autora právě hororů. A dnes se tedy ptáme, o jakého autora jde. Napovím, že bývá považován za následníka Edgara Allana Poe, i když se narodil až 40 let po jeho smrti. A kromě hororů se věnoval i science fiction a fantasy. Za A to může být Stephen King, za B Joe Hill, za C H.P. Lovecraft.
3: Ježiš, velký, to mám přečtený, ale to nevím, že to dělá od... Tak to asi ne, ten první.
0: Tak pak vám tam zbývají dva.
3: No, tak ten druhý, myslím.
0: Říkáte B Joe Hill?
3: Jo.
0: Tak Joe Hill, jenom pro zajímavost, je syn Stephena Kinga, Joseph King.
3: A Ježiš, to by... Tak to mám.
0: To by nevycházelo věkově, bohužel. Tak je mi to moc líto.
3: Ale jedině, no časně, protože toho Kinga to mi neseželo, no to mi tam nějak, toho jsem přečet celý odtad.
0: No to možná napovídáte, to já nebudu zatím ještě k tomu se nějak vyjadřovat. Každopádně díky za zavolání a určitě to zkuste někdy příště.
3: Jasně.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
4: Dobrý den, ano, Petr.
0: Petře, já vás zdravím. Slyšel jste otázku a možnosti?
4: Slyšel, no ale jestli byste to zopakoval, protože mi to zaskáče v autě trošku.
0: Určitě, není problém. Otázka se týká Jana Balabána, což je otec Lukáše Balabána, autora dnešní výhry. A ten kromě vlastní tvorby překládal i zahraniční autory a přeložil sborník hororových povídek jednoho velmi slavného autora právě hororů. Říká se mu, že je následovník Edgara Allana Poe a kromě hororů se věnoval ještě science fiction a také fantasy. A zbyly vám tam dvě možnosti. Za A Stephen King a za B H.P. Lovecraft.
4: No, já myslím, že to je za A.
0: Stephen King za A, říkáte?
4: Ano.
0: No, pokračovatel Edgara Allana Poe je H.P. Lovecraft. Bohužel, je mi to líto, tak dneska to nedopadlo, ale určitě to zkuste třeba zítra.
4: Dobrá, děkuju.
0: Díky, naslyšenou. Tak dneska to příliš úspěšné nebylo. Věřím, že zítra to bude lepší. Opět v tradičním čase v nočním radiožurnálu po druhé hodině budeme soutěžit.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Plavec Jan Čejka skončil pátý ve finále mistrovství Evropy na trati 200 metrů znak. Dohmátl v čase 1 minuta 54,44 sekundy. Od medaile ho dělilo v Paříži zhruba půl sekundy. Vyhrál Maďar Kóš. S českým reprezentantem natáčel hned po závodě reportér Martin Charvát.
1: Jan Čejka tady sedí znavený po finále. Nemusíte vstávat, já si k vám klidně kleknu, jestli vás natolik bolí nohy. Jan Čejka potvrdil čas v podstatě úplně stejný na 40, který plaval v semifinále, ale v finále bylo tedy nesmírně rychlé.
2: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
1: Já ale vidět na vaší tváři úsměv, protože ten čas je výborný, ten čas je opravdu skvělý, potvrzený, jenom prostě jsou tady borci, kteří už se dostanou i pod 54 sekund.
2: Tak samozřejmě mě mrzí, že se mi to nepovedlo vylepšit oproti tomu semifinále. I včera si myslím, že jsem říkal, že to je ten můj cíl se zlepšit. Každopádně ten výkon byl jako hodně podobný. Pořád jsou to dva časy takhle rychle za sebou, které jsou hodně rychlejší, než co jsem kdy dřív jel. Takže jsem spokojený a je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
1: Co tam šlo udělat teoreticky lépe? Vy jste viděl ve svém semifinále včerejším, že tam ještě nějaká rezerva byla a teď vlastně čas srovnatelný, tak co mohlo být lepší ve finále?
2: Tak myslím si, že jsem se nechal trošku jako uníst v té první padesátce, kdy jsem spíš jakoby šel do toho trošku tak jako stuha oproti tomu semifinále, kdy jsem měl jako takovou větší uvolněnost a pak mě to nakonec stálo trošku těch sil, který jsem třeba potřeboval v tom finiši, abych tam tu poslední padesátku zmáčknul rychleji.
1: Jak berete páté místo na mistrovství Evropy? Už máte šesté z mistrovství světa?
2: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
1: Říká Jan Čejka po pátém místě na mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Lenka Pištěková.
1: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn jako Bitcoin nebo Ethereum. A to přesto, že podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o víc než miliardu korun. Obžalovaným v případě odsouzení hrozí 5 až 10 let vězení. Během večerního částečného zatmění zakryl na některých místech Česka měsíc i víc než 85% slunce. Další podobně výrazné zatmění bude v tuzemsku možné pozorovat za zhruba 50 let. Úplné zatmění pak za víc než 100 let. Dnes v noci je ještě dobré, nebo jsou dobré podmínky pro pozorování roje padajících hvězd, takzvaných perzeid. Stačí jenom najít místo, kde je tmavá obloha. Hudební streamovací platforma Spotify začne ve své nabídce označovat umělce vytvořené umělou inteligencí. Uživatelé se tak od poloviny září setkají se štítky s názvem AI Persona. Platforma nebude takovou hudbu ani automaticky doporučovat. Označení se podle společnosti ani nedotkne reálných hudebníků, kteří umělou inteligenci používají při tvorbě. A lidé ve Znojmě si můžou ode dneška až do konce srpna zabruslit na městském zimním stadionu. Radnice takto otevírá ledovou plochu v srpnu každý rok. Letos s ohledem na horké počasí ale letní veřejné bruslení spouští o něco dřív. Sport. Plavkyně Barbora Semanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu postoupila do finále nejrychlejším časem. V Paříži už závodila taky na stovce, kde obsadila 7. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 u Bohumína a překážka na silnici 54 u Kyjova. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy se srazila 2 osobní auta. Nehoda je za nájezdem z Bohumína na kilometru 369, je to poblíž od počívky Antošovice. Kamery v místě nehody nejsou, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříži byla hlášená nehoda nákladního auta. 172. kilometr záchranáři odjeli a na kamerách není vidět ani auto, které tam mělo havarovat. Místo teď volně průjezdné. Na silnici 54 z Kyjova do Bzence je na vozovce sražená zvěř. Pozornou jízdu to chce v úseku Vlkoš Vracov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno, má být slunečno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách do 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
0: Další očištění člověka vězněného komunistickým režimem. Soud v Hradci Králové včera po 76 letech rehabilitoval svědka takzvaného číhošského zázraku Václava Trtíka. A to i přes výhrady státního zástupce. Detaily o případu a taky osudu Václava Trtíka uslyšíte už za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Před soudem se znovu ocitl případ takzvaného číhošťského zázraku z roku 1949. Krajský soud v Hradci Králové v pondělí totiž rehabilitoval farníka a očitého svědka této události Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara podle soudu komunisty nezákonně vězněn.
1: Bývalý pomocník faráře Toufara Václav Trtík sice zemřel v roce 2007, o očištění ale usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Podle jejího advokáta Lubomíra Millera strávil Trtík nezákonně ve vazbě několik týdnů.
2: Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak sháněla svědky, který by to měli dosvědčit, případně měli být spolu obžalovaní.
1: A podle Královéhradeckého krajského soudu má Trtík nárok na rehabilitaci. Vycházel přitom z několika listin, hlavně z rodinné kroniky. Státní zástupce František Jedlička si vzal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Podle něj je ve věci málo důkazů.
3: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení.
1: Podle advokáta Lubomíra Millera je rozsudek důležitý.
2: Je to zásadní věc, aby došlo k morálnímu očištění pana Trtíka, protože dosud žádný státní orgán neřekl, že byl v tom vězení nespravedlivě.
1: Toufar i Trtík se do hledáčku STB dostali potom, co se 11. prosince 1949 při mši v číhošťském kostele na Vysočině údajně pohnul kříž na oltáři. To komunisté označili za podvod a využili případ k útoku na církev. Sám Toufar 25. února 1950 po brutálních výsleších zemřel. David Šalek, Radiožurnál.

0: Divoký byl a znamení zaznělo v nočním radiožurnálu a teď informace pro vás, co trávíte noc na silnicích. Za volantem není vždycky čas dlouze přemýšlet, kdo má při vjezdu do křižovatky přednost. Proto se může hodit čas od času si připomenout některé méně časté situace. Přednost zprava je možná první věc, co vás před křižovatkou napadne. Platí ale i pro auto, které vyjíždí z obytné zóny. Odpověď na otázku posluchačů zajímala i reportéra Václava Drážka.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že vyjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má. Teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajak crossu. Čím ho tahle disciplína zaujala? A uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? A platí i v kajak crossu, že Vít Přindiš nejezdí proti soupeřům, ale proti vodě?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přidá Lenka Pištěková.
1: Německá vláda schválila posílení tajných služeb. Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Fotbalisté Jablonce rozehrají večer odbetu 3. předkola konferenční ligy v lotyšské Rize. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
3: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
4: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiříkovský nedostane. Dál totiž platí předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Jiříkovský je obžalovaný mimo jiné z legalizace výnosů činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Advokátní komora zahájila řízení s telčskou advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Dalšímu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila. I přesto jí ale hrozí zákaz činnosti, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
5: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokaci. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení,

0: které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
1: Kojínek Polodnová se hájí tím, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Rakouský hrad Hardeko u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jinde nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. Sport. Jablonecké fotbalisty čeká po domácí výhře 2-0 odveta 3. předkola konferenční ligy. V Lotyšsku rozehrají zápas proti domácímu RFS Riga od 18:30 českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, jak se připravit na prostředí stadionu, který pojme pouhých 1700 diváků.
2: Docela mě to i překvapilo, abych se přiznal, že jsem nečekal, že to bude takhle malinký stadionek. Přece jenom je to tým, který hraje první místo v lotyšské lize, takže ta atmosféra asi nebude úplně jako bouřlivá, takže spíš se na to nachystat jakoby v hlavě, na to, že to nemusí být úplně tak bouřlivý. A paradoxně by nám to třeba i mohlo vyhovovat, no, že tam nebude žádný velký kotel, který by nás mohl uvařit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na dálnici D1 u Bohumína a silnici 38 na Českolipsku. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy se srazila 2 osobní auta. Nehoda je za nájezdem z Bohumína na kilometru 369 poblíž odpočívky Antošovice. Podle policie auta stojí na krajnici, nepřekáží. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Dox srazilo auto zvěř. Nehoda je za Bělou pod Bezdězem. Pozorně projíždějte mezi odbočkami na Hlínoviště a Bezděz. A v Praze na městském okruhu jsou od včerejšího večera uzavírky. Pravidelná údržba zavřela tunel Mrázovka a část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Uzavírky jsou obousměrné a skončit by měly v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty pak klesají mezi 13 až 8 stupňů v údolích až k 5 a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě do 24 a na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Hodiny ukazují 5,5 minuty po třetí, s vámi je noční radiožurnál a teď zamíříme do Plzně. Jak šijí a uzlují chirurgové, jak se poskytuje první pomoc, anebo jak se pracuje v laboratořích, to všechno si mohou vyzkoušet žáci v rámci prvního ročníku příměstského tábora Lékařské fakulty v Plzni. Získají tak praktické zkušenosti, které jim mohou pomoct při rozhodování o budoucím studiu. Víc uslyšíte hned po písni od Marka Ronsona a Miley Cyrus.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé otevřela letní příměřský tábor MediSummer. Žáci základních a středních škol si tam mohou vyzkoušet například chirurgické šití na prasečích pacičkách, budou pracovat s mikroskopem a dozví se také víc o genetice nebo tkáňovém inženýrství.
1: Momentálně tady šiju pacičku a upřímně jsem nečekala, že to bude docela jednoduchý a moc mě to baví.
2: Říká účastnice tábora Naty.
3: Chtěla bys být lékařkou?
1: Rozmýšlím se a zatím směřuju, že ano.
4: Dělají jednotlivé stehy na prasečích packách.
2: Co se zrovna žáci učí, vysvětluje student lékařské fakulty Daniel.
4: Učíme vlastně, jak se správně drží nástroje, jak se dělá ten chirurgický uzel přes nástroj.
3: Jak se jmenuješ?
5: Karolina.
3: Jak ti to jde?
5: No, tak chirurg ze mě očividně asi nebude. No, já nemám moc tady ty chvaty těma rukama, takže jako tak průměrně, no.
2: Přišla jsem do jiné třídy a tady se skupina žáků vzdělává v zobrazovacích metodách. Třeba ultrazvuk jim ukazuje akademický pracovník lékařské fakulty Petr Hošek.
6: Zkoušíme si tady ultrasonografii, takže tady frekventanti tábora si tady hrajou s ultrazvukem a zkouší si zobrazovat lidské tělo.
3: A co na té obrazovce teď vidíte?
6: Teď se momentálně snažíme najít játra.
2: Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy lékařské fakulty Václav Liška říká, co všechno žáci během toho týdne uvidí.
7: Začínáme anatomii, pak je tam možnost vyzkoušet si chirurgické šití, pak je tam práce s buňkami, ale pak jsou tam i obory, které přímo nesouvisí úplně s medicínou, a to je třeba robotika. No a chceme studenty seznámit s naším velmi dobře vybaveným a dobře provozovaným simulačním centrem, takže tam si budou moct vyzkoušet vlastně to, co si zkouší naši medici, než jdou pracovat s našimi pacienty.
2: Na konci tábora budou mít žáci slavnostní zakončení s předáváním diplomů. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.

vždycky to tu bylo, šité přesně na míru. Vždycky to tu bylo, tady přímo před očima.

vždycky, vždycky to tu bylo. Tak mi řekni, co se stalo, kou z nás to vzalo.

0: červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Matt se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jen humor a animace, do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Matt. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídají a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je přesně 3:30. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
3: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort ale plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Podle kanceláře ombudsmanky jich ale nejvíc v poslední době vzniká na jižní Moravě. Kolumbijským záchranářům se 2 dny po ničivém zemětřesení podařilo vyprostit z trosek živou 32-letou ženu. Neštěstí na západě země nepřežilo nejméně 265 lidí. Záchranáři na místě pořád pátrají po lidech uvězněných v sutinách. Jejich šance na přežití se ale postupně snižují. Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 000 osob. Plnou kapacitu hlásí taky fotbalový stadion u Paříže, kde papež odslouží vigílii pro mladé věřící. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. A Praha patří novému cirkusu a divadlu. Začal totiž 23. ročník festivalu Letní Letná. V programu má desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí, žonglovací dílny nebo pohádky pro děti. Přehlídka potrvá do 31. srpna.
0: Sport.
3: Basketbalista Russell Westbrook po 18 sezónách ukončil kariéru v NBA. 37-letý Američan byl v roce 2017 nejužitečnějším hráčem soutěže a 9krát si zahrál utkání hvězd. Olympijský vítěz z Londýna naposledy působil v Sacramentu. Kariéru zakončil jako rekordman NBA, který má na svém kontě 209 triple-doublů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavená vozidla na D1 u 9 křížů a silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy stojí auta po nehodě. Za nájezdem z Bohumína na kilometru 369 u odpočívky Antošovice vyblokují jen krajnici. Dálnice teď volné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš se stále objíždí odstavený kamion. Stojí na kilometru 166,5 vedle odpočívky 9 křížů na krajnici, označený na místě šipka a kolem vozidla kužely. A odstavené auto čekejte i na silnici 68 na obchvatu Třince směr Slovensko. 12. kilometr blokuje odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noční teploty klesají mezi 13 a 8 stupňů, v údolích to může být až k 5 stupňům a v kotlinách může být ještě výrazně chladněji. Dnes čekáme jasno, teploty mezi 25 až 30 stupně na severových chedi kolem 24 a na horách většinou do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme 4. díl letní miniserie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dača nedaleko Kyjeva, pozdní večeře. Kandidát na prezidenta přijel za lidmi z tajné služby. Skončil s bolestmi, s jizvenou tváří a spoustou otázek. Otrava Viktora Juščenka v dalším díle speciálu Jedy. Dnes s Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a spoluautorem podcastu Na východ.
6: Nemoc Viktora Juščenka pochází
7: dioxinu v jeho těle.
5: Dnes je 4.13. Ahoj Josefe, díky, že jsi přišel do Vinohradské 12 v rámci naší letní speciální série Jedy.
8: Ahoj, děkuji ti za pozvání.
7: Část první. Otrava.
5: Noc z 5. na 6. září 2004 po večeři se zástupci ukrajinské tajné služby SBU tehdy začal Viktor Juščenko mít problém, zdravotní problém, měl silné pocity, bolestné, těžko specifikovatelné, sotva dorazil domů, políbil ženu, která z něj cítila jakýsi železitý zápach a nad ránem už mu musela volat sanitku, kam ho tenkrát odvezli.
8: Pokud se držíme Juščenkových pamětí, tak přijela první pomoc, nejprve zběžná nemocnice, která prohlédla Juščenka a tak trochu nevěděla, co mu je. On si stěžoval nejenom na bolest hlavy, ale také na prudkou bolest v břiše a nemohl stát na nohou. Bylo to jako velmi náročné. Ale pokud věříme těm jeho pamětem, tak on zůstal doma a protože ta pomoc nezafungovala, vzal si nějaké pilulky na bolest od své ženy a tak dále, tak potom povolali lékaře z kijevské nemocnice Feofania, která je určená jenom pro státní zaměstnance, jinak řečeno, povolali lékaře lepší.
5: VIP lékaře.
8: VIP, který ho také prohlédli, ale zůstali u toho, že nevědí, co mu je. Tenkrát vůbec ještě nějaká otrava, která by byla cílená, nebyla ve hře. Juščenkovi prostě bylo blbě a nevědělo se, co mu je.
5: A druhý den ale měl rozhovory s novináři, nebo s novinářem jedním minimálně, takže se to snažil přechodit.
8: Juščenkovi je 50 let, je uprostřed velmi intenzivní předvolební kampaně, je už bývalý premiér a jde do prezidentského klání vůči svému někdejšímu šéfovi Leonidu Kučmovi. Je mu blbě, nechce odmítat ty interview, dokonce říká, že to jeho okolí hrozně tlačilo na to, ať se co nejdříve sebere a v té kampani pokračuje, protože do ní bylo investováno spousta. On před tou večeří byl na cestách, řekl, že objel půlku Ukrajiny a nechtěl to prostě vzdát, ale bylo mu natolik blbě, že v těch vzpomínkách popisuje, že s těmi novináři konkrétně s Christy Freeland z Financial Times a jimi kolegy, že komunikoval tak, že byl opřený o křeslo a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak klečel.
5: No a dokonce ten stav se každým dalším dnem ještě zhoršoval, bolesti teda hlavy, břicha, otékal hodně. Pak musel do zahraničí už na kliniku.
8: To je opět nějaká jako debata v tom jeho nejužším okolí. Jeho žena tlačila na to, aby zdraví dostalo přednost. Jeho nejbližší okolí, do kterého patřil David Žvania, který bude důležitým spolupracovníkem a také aktérem té otravy, ale třeba taky Petro Porošenko, pozdější ukrajinský prezident, který byl tehdy šéfem té kampaně nebo se na ní velmi úzce podílel, tak na něj tlačili, prostě zpamatují se, něco špatného si snědl, možná možná se přiotrávil čemkoliv dalším, ale je to chvilková záležitost, seber se a pokračuj v kampani, protože je to strašně důležité.
5: V noci z 9. na 10. září ho soukromým tryskáčem převezli do Vídně na jednu z tamních renomovaných soukromých klinik. Tam už přišli na to, co mu je?
8: Tam ještě na začátku ne. Opět bylo to přes kontakty některých ukrajinských lékařů, kteří znali lékaře v Rakousku, v Rudolfinerhausu. Je to renomovaná soukromá klinika. Mimochodem ten volební štáb pronajal Juščenkovi tryskáč, který prý patřil Andreji Agassimu. Není to úplně potvrzené, ale minimálně ho nějak využíval. Ale tam jako došlo na to, že Juščenko má akutní zánět slinivky, ale komplikace, které k tomu byly, tak ukazovaly, že může jít o něco výraznějšího. V půlce toho září už ten štáb Juščenka vyrukoval s tvrzením, že jde o otravu toxiny a v prosinci, tedy po dlouhé době a prověřování všech okolností, to potvrdil i ten lékařský štáb z Rudolfinerhausu, tedy z vídeňské soukromé kliniky. Tedy otrava dioxiny.
7: Část druhá. Dioxiny.
9: Dioxiny. Jedním slovem bych řekl, že to jsou nečistoty. Jsou vedlejším produktem řady průmyslových výrob, ať už se jedná o pesticidy, dezinfekce.
7: Vojenský toxikolog Lukáš Korecký.
9: Dioxin samozřejmě můžeme dostat do těla i jak už vdechnutím, tak přes kůži, ale vlastně může být i v různé mase a v různé potravě. On vlastně takzvaně hackne ten regulační systém a to má tím pádem velmi výrazný vliv na například metabolismus a celou buněčnou rovnováhu a vlastně dochází k takovému zjizvení tváře. nejsme schopni se dioxinu už z těla zbavit. Samozřejmě dá se na to zemřít, i když ten efekt je především dlouhodobý a dá se předpokládat nějaké onkologické onemocnění.
7: Část třetí. Oběť a útočník.
5: Josefe, ty jsi mluvil o tom, že Viktor Juščenko, a jsme v tom září roku 2004 ještě, že byl uprostřed volební kampaně, v horké části volební kampaně, on chtěl být ukrajinským prezidentem. Měl k tomu předpoklady?
8: Měl k tomu předpoklady, protože to byl rival toho tehdejšího končícího prezidenta Leonida Kučmy, ale zároveň to byl člověk ze systému, byl to člověk, který byl v jistou dobu dokonce zvažován přímo Leonidem Kučmou, tedy druhým ukrajinským prezidentem, za možného nástupce, pak upadl v nemilost. 1999 až 2001 byl premiérem, ale pak proti sobě postavil nejenom lidi Leonida Kučmy, ale i některé další síly, tedy komunisty a vlivné těžaře a tak dále. Takže vytvořil opoziční hnutí. Říká se, že Juščenko měl v té době za sebou takový feeling, jako třeba Péter Maďar vůči Viktoru Orbánovi, jako duch změny, to pomyslné ukrajinské kyvadlo, které se neustále hýbalo mezi lidmi spojenými víc s východem a víc takzvaně se západem, tedy s tím potvrzováním ukrajinské identity versus nějakými proruskými vlivy, se mělo v jeho případě přiklonit víc k tomu západnímu směřování. Jeho rivalem v tom prezidentském klání byl Viktor Janukovič, což je poměrně jméno. Známá osoba.
5: Volby byly na podzim 2004. Proč vyrazil Juščenko 5. září na tu večeři s lidmi z SBU? Co tam dělal?
8: To je jedna velká záhada, která se ani po těch letech, dneska je to víc než 20 let, úplně nevyjasnila. Máme svědectví přímo Juščenka, ale máme zase výpovědi některých dalších účastníků té večeře, které jdou trochu proti sobě. Juščenko sám tvrdí, že byl uprostřed velmi intenzivní kampaně, že byl v regionálních výjezdech a že v tu neděli, 5. září mimochodem, to jsou moje narozeniny, takže si to velmi dobře pamatuju.
5: Pár týdnů teda do prvního kola vole.
8: Ano, že se vrací zpátky do Kyjeva, volá mu jeho druhá žena Katerina, která říká, kdy přijdeš, je neděle, stav se domů, a jemu se vůbec nikam nechce, ale jeho blízký spolupracovník David Žvania mu říká, musíme mluvit s SBU, protože to je jediný způsob, jak dát prezidentovi Kučmovi, který je pod obrovským tlakem, má za sebou spoustu skandálů, jak dát najevo, že budeme relativně v bezpečí, že nejsme ohrožení, možná probrat nějaké momenty, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Juščenko opakuje v těch pamětech, nechtělo se mi tam, nechtěl jsem tam, ale byl jsem tak trošku donucen Žvaniou a dalším okolím. Oni ale vypovídají naopak, že ta schůzka byla plánovaná, že s ní Juščenko počítal, že byla několikrát odkládaná, a proto také ta jeho pozdější Juščenkova teorie o tom, že tam byl cíleně otráven, že moc nesedí. Co je úplně klíčové, je, že David Žvania, ten blízký spolupracovník, nakonec se s Juščenkem rozkmotřil a začal také vypovídat něco jiného. Takže se to ztrácí v mlze, nicméně k té schůzce prokazatelně došlo.
5: Ano, ta večeře byla na chatě náměstka ředitele SBU, je to tak. Juščenko tam měl přijet někdy večer. A dlouhé hodiny co? Jíst, pít, diskutovat?
8: Ano, tam je klíčové to, že ještě předtím absolvoval jednu večeři u známého ukrajinského podnikatele 18.30. Proto také ti kritici toho možného scénáře o otrávení říkají, tam už se večer na té dáče za Kyjevem úplně nejedlo, takže je těžko si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. Nicméně skutečně přijeli někdy až kolem 11, tak to uvádí Juščenko, sedí tam asi do 2 do noci, seděli napřed venku, pokud se držíme těch Juščenkových pamětí, poté přecházejí dovnitř, je tam takové to klasické ukrajinsko-východní zastoupení, tedy jsou nějaké talířky a na stolech jsou různé věci, které si ale libovolně můžete brát. Juščenko zpětně říká, že největší podezření měl vůči takzvanému plovu, což je rýže s masem, uzbecká záležitost podsovětská, který vařili dva kuchaři, a ten se údajně skutečně podával. A Juščenkova varianta toho otrávení zní velmi pravděpodobně, bylo mi něco přimícháno do toho ukrajinského plovu, který tam připravovali dva objednaní kuchaři. Jestli to tak bylo, jestli to bylo něco jiného, to samozřejmě nevíme.
5: Takže jeho verze je, že ho otrávili ti kuchaři?
8: Že na pokyn toho Volodymyra Saciuka, tedy zástupce ředitele SBU.
5: Vlastníka té dači, na které oni budovali.
8: S ním tam byl tedy ředitel tehdejší SBU Ihor Smeško, že na pokyn těchto pánů ti pravděpodobně kuchaři nebo personál nebo kdokoliv jiný přimíchali tomu Juščenkovi do jídla toxiny.
5: Proč by to dělali?
8: Protože v té době byl skutečně Juščenko symbolem určitého prozápadního směřování. SBU byla spojena nejenom s prezidentem Leoninem Kučmou, tam připomínám, že třeba v roce 2000 záhadně zmizel známý ukrajinský novinář Georgi Gongadze. Posléze ho našli s uřezanou hlavou a ještě politého kyselinou, to je rok 2000. To znamená, s těmi oponenty se opravdu nejednalo v rukavičkách. Kučma měl zájem na tom, aby Juščenko, jeho někdejší favorit a nyní rival, nevyhrál. Zájem na to měl určitě ten konkurent v prezidentských volbách Viktor Janukovič, který byl v té době už velmi napojený na Moskvu. Je to samozřejmě černá a bílá, je to trochu zjednodušené. Nicméně, já připomínám, že jsme v roce 2004 a tady už je minimálně 4 roky u moci v Rusku Vladimir Putin a v té době, tak trošku jako zatím nejasně, se začínají taky množit nejrůznější otravy a zvláštní věci. 2003 umírá Jurij Štěkočichin, což je známý novinář v Rusku, a je to nějaká otrava, je to divné, to jeho tělo, které popisují, že později zemřel, že vypadalo jako velmi znetvořeně, za záhadných okolností zmizel. 2004 známá novinářka Anna Politkovská letí do Beslanu, zase záhadná otrava. 2006 Alexandr Litvinenko otrávený poloniem, které nemělo být vystopovatelné v Londýně. Takže těch případů je spousta, ale v té době se tomu ještě nevěnovala tolik pozornost, vypadalo to, prostě přebral a kdo ví, jak to je.
5: No a takhle to i bagatelizovali politici tenkrát na Ukrajině na podzim a na začátku zimy 2004, když se o tom tedy oficiálně dozvěděli, že Juščenko byl skutečně otráven.
8: Vezměme si ten kontext. Juščenko, tohle je 5. září, v polovině toho září oznamuje jeho volební štáb, že byl velmi pravděpodobně otráven. Teprve v prosinci to potom potvrzuje ta vídeňská klinika, která si dala skutečně velmi záležet na tom, aby to všechno prověřila. Později tu otravu toxiny potvrzují i renomované západní časopisy, jako třeba The Lancet. Je to prověřováno v dalších a v dalších laboratořích a potvrzeno, že jde skutečně o cílený útok, protože šlo o laboratorně získanou látku, tedy ne o nějaké přimíchání náhodné. Ale vedle toho existuje příběh té kampaně, ve kterém vlastně, když ten štáb Juščenka vychází s touto informací, tak se spousta lidí a rivalů směje, říká, snědl zkažené suši, přebral tak a tak, a hlavně Janukovič a jeho tým tohle prostě zneužívá v kampani. To je jakoby jejich trik. Podívejte se ještě na toho Juščenka, on tak trošku jako je v nemocnici, ale vlastně není v nemocnici, je otrávený, ale mluví s novináři, je ve Vídni, kam ho převádějí, ale on v půlce září se vrací, potom se zase vrací do Vídně.
5: No, ale na vozíku, vlastně, ale to
8: na vozíku
5: tenkrát,
8: a tak dále,
5: no.
8: Ale v očích těch kritiků je to podle mého jednoznačný důkaz toho, že celé tohle je takové na vodě, že to hraje a že tím pádem toho využívá v kampani, což, abychom byli opravdu poctiví, skutečně v tom finále té kampaně sehrálo roli. Najednou ta znetvořená Juščenkova tvář,
5: ano,
8: on je na vozíčku, on vystupuje před lidmi a říká, já jsem objekt spiknutí, a naznačuje, že to spiknutí míří na východ, tedy proti jeho rivalu Janukovičovi. To je skutečně vnímáno jako trumf v té kampani, která ve finále dovede velmi komplikovaně, ale přece jen Juščenka do finále, kdy vítězí v tom třetím kole s 52% proti 44% v neprospěch Janukoviče.
5: Takže mu to zmizení z kampaně v důsledku té otravy vůbec neuškodilo, naopak, politicky.
8: On zmizel na pár týdnů, ale pak se skutečně vrátil, tu kampaň dokončil, byť za velmi bolestivých okolností, a to, že šlo skutečně o otrávení dioxiny cílené s využitím laboratorní látky, to sice potvrdili mezinárodní instituce, minimálně klinika ve Vídni, ale zároveň na Ukrajině existoval úplně jiný narrativ, že to není jasné. Vznikla vyšetřovací komise, která nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru, naopak spíš znevěrohodnila tu Juščenkovu verzi. On tomu bohužel napomohl i tím, že z nějakého důvodu odmítl dávat vzorky na Ukrajině, řekl, že stačí to, co poskytl lékařům ve Vídni a toho je potřeba se držet, takže to vlastně tak trošku zahalilo celý případ tajemství.
5: No ale ty jsi to trošku zkrátil, že pak nakonec Juščenko dospěl do vítězného konce, protože to bylo hodně dramatické tehdy na Ukrajině, ne? To nebylo tak jednoduché, že přeci jenom nakonec se lidé rozhodli, podívejte, on byl terčem útoku, pojďme mu dát ten hlas. Je to člověk, který nás reprezentuje. My takové útoky na Ukrajině nechceme.
8: To jsou ve velké rychlosti události takzvané oranžové revoluce, tedy barvy oranžové, kterou využíval štáb Viktora Juščenka jako symbol. A dospělo to do prvního kola, ve kterém Juščenko zvítězil. V tom druhém kole naopak zvítězil jeho rival Janukovič, ale kvůli protestům proti zjevně zmanipulovaným volbám, což mimochodem potvrdili i také zahraniční pozorovatelé, tak došlo nakonec k neplatění těch výsledků druhého kola a ke kolu třetímu, ve kterém skutečně s 52% zvítězil Juščenko a stal se třetím ukrajinským prezidentem.
7: Část čtvrtá, epilog.
5: Ty už jsi mluvil o tom vyšetřování. Jak se k němu postavila SBU? Jak se k němu postavilo Rusko?
8: My už jsme mluvili o tom, že na té večeři byl také Ihor Smeško, tehdejší šéf SBU, a ten zaujal k celé záležitosti velmi rezervovaný postoj, co samozřejmě přispělo k té teorii, že s tím souvisela Moskva, je útěk Volodymyra Saciuka, na jehož dače se tedy sešli, to byl ten zmíněný zástupce ředitele SBU, který krátce poté celé záležitosti a vítězství Juščenka odjel do Ruska.
5: Aha, hned příští rok, že vlastně v roce 2005 zmizel do Ruska.
8: A stal se tam generálem FSB, což jednoznačně ukázalo, kudy vítr vane. Ale samozřejmě znevěrohodňující v celém té záležitosti byl ten tehdejší šéf SBU Ihor Smeško, který zůstal na Ukrajině, dokonce se stal blízkým spolupracovníkem jí zmíněného Petra Porošenka, který zase měl poměrně blízké vztahy s Viktorem Juščenkem, takže najednou tito lidé to popírali. Smeško doslova říkal, že ta záležitost jemu není jasná, ale že k žádnému cílenému otrávení Juščenka nedošlo. Saciuk byl proveden při jeho návratu krátkém na Ukrajinu výslech, ve kterém to všechno odmítl. A co bylo tedy klíčové, je, že Juščenko prohlásil, byl jsem otráven, vím, kdo to byl, spustil vyšetřování, ve kterém vypovídali stovky, možná tisíce lidí, ale kvůli zmíněným problémům neodevzdal ten nový vzorek krve. Byly tam procedurální záležitosti. Jako kdyby najednou Juščenka samotného to tak trochu přestalo zajímat a měl jiné věci na starosti. Hned poté, co byl zvolen prezidentem a vytvořil vládu premiérky Tymošenkové, tak se s ní pustil do velmi ostrého střetu, takže najednou měl svých starostí dost. Tohle všechno běželo kdesi na pozadí, skončilo dostracena. On v těch pamětech připomíná, že se na celou záležitost dokonce při jedné schůzce s prezidentem Putinem jeho přímo zeptal a ten prostě nereagoval. Rusko to ignorovalo, označovalo to za směšné věci a jemu ohromně nahrávalo Kremlu to, že i ti přímí aktéři teď schůzky, tři ze čtyřech, Smeško, Saciuk, ale dokonce i poté David Žvania, tehdejší spolupracovník Juščenka, který ho na tu schůzku přivedli, potom říkali, že je to celé výmysl a že to nesedí a že to Juščenko si buď vymyslel, anebo to prostě nějak sehrál, aby zvítězil v té kampani.
5: Po Juščenkovi se stal prezidentem Janukovič. To znamená, to vyšetřování skutečně vyplynulo do prázdna? Nikdo nikdy pořádně nezjistil tedy, kdo skutečně za tou otravou stojí.
8: Je nutné také připomenout, že na Ukrajině se jak na běžícím pásu měnili generální prokurátoři. Takže i vlastně ten dohled nad tím vyšetřováním byl velmi složitý. Oni si předávali, nepředávali ten případ. On skutečně šel tak trochu dostracena, ale poctivě připomíná mi tu druhou část, že přestože Juščenko neustále tvrdil, byl jsem otráven, mám proto důkazy, takže k těm procesuálním věcem minimálně na Ukrajině straně nedošlo. Je nepochybné, že když se dostal k moci Viktor Janukovič, tak prostě to vyšetřování nepokračovalo a skončilo fakt úplně dostracené.
5: Juščenko už dnes nepátrá po tom, kdo ho otrávil. On teda, ty tvrdíš, že říká, vím, kdo to je, ale neřeknu jeho jméno, ale dnes už nijak aktivně se nehlásí o to, aby to bylo došetřeno. Co vůbec dělá?
8: Tak já připomenu, že je to rok 2004, od té doby skutečně je 22 let a za tu dobu se stalo tolik věcí, že tyhle události překryly některé daleko klíčovější. Juščenko žije pod Kyjevem, je mu přes 70 let. Já připomenu, že brzy po té oranžové revoluci přišel o velkou část své glorioly těmi interními střety s Julií Tymošenkou a s dalšími lidmi, takže on na konci své vlády 2010 končil jako člověk s podporou asi 5%. To znamená, ztratil ten kredit a tím pádem taky ukrajinská společnost ztratila tu naléhavost těch otázek, co se vlastně s ním stalo, s tímhle symbolem oranžové revoluce. Když jsem potkával lidi 2014 na Majdanu a později, tak oni mluvili o Juščenkovi pohrdlivě. On se samozřejmě postavil na stranu Ukrajiny v tom boji o vlastní nezávislost po plošné ruské agresi, vydával nejrůznější výzvy třeba maďarskému premiérovi Orbánovi, aby přehodnotil svůj postoj směrem k Rusku a také směrem k Ukrajině. Je sběratelem některých ukrajinských kulturních památek, je známý třeba tím, že u té slavné sochy v Kyjevě rodina Mať, tak tam byl původně sovětský znak a on nechal navrhnout a poté vyrobit znak toho ukrajinského trojzubce, takže je to člověk spojovaný hodně se záchranou kulturního dědictví Ukrajiny a s akcentem na ukrajinštinu, na její kulturu. Spravuje asi 4 muzea a další věci, ale poctivě řečeno, je to zároveň člověk s velmi nízkým společenským kreditem.
5: Současně k otravě, ke které mělo dojít před 22 lety, nebo ke které došlo, tedy se už nevrací. A zůstává nám z ní ta fotografie, kterou máš před sebou z té dači nedaleko Kyjeva. Moc díky, že jsi přišel k nám do Vinohradské 12 a povyprávěl nám o příběhu Viktora Juščenka.
8: Já děkuji, Matěji, za pozvání.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uvedli už 4. díl našeho letního minispeciálu Jedy. Tentokrát byl o Viktoru Juščenkovi, bývalém ukrajinském prezidentovi, který byl v roce 2004 a už je tomu 22 let otráven dioxiny. Už nám zbývá jen díl poslední, páteční, pak budou Jedy kompletní. Připomínám, že je všechny pohromadě najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Lenka Pištěková přináší zpravodajský servis.
1: V Česku dál přibývá podnikatelů. Malé firmy tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezili i elektrárny. Willem Stráský je v popolovině 10 boje na mistrovství Evropy průběžně 8. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíce. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji. Nejmíň naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Firma Simply Service Rent musí českému státu doplatit přes 6 milionů na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách. Pravomocně o tom rozhodl soud. Budovy postavil v 80. letech Sovětský svaz k diplomatickým účelům. Rusko je pak převedlo na anonymní kyperskou firmu s ruskou jednatelkou.
3: Stát původně požadoval až 16 milionů korun. Podle firmy i znaleckého posudku, ke kterému se soud přiklonil, ale šlo o nesprávný výpočet a soud tak požadovanou částku snížil.
4: Konečně je to rozsudek, který je v intenci judikatury nejvyššího soudu.
3: Reagoval na rozsudek právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý. Diplomatický servis, který v případu zastupuje stát, je podle textové odpovědi ředitele Vladimíra Zavázala s rozsudkem částečně spokojený.
5: Nedostali jsme všechno, ale také jsme mohli dostat méně.
3: Podání dovolání diplomatický servis zváží po doručení písemného rozsudku. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problémy mají i jaderné elektrárny.
6: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francii tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty poslouží jako základ pro obnovu.

0: Novu koryt, které předloni poničila povodeň. Na projektech budou spolupracovat i obce v okolí Opavy, které připomenou své zkušenosti se záplavami. První návrhy mají být hotové v říjnu. Sport. Po polovině deseti boje patří českému reprezentantovi Vilému Strázkému na mistrovství Evropy dělené osmé místo. Průběžně si zatím vede v Birminghamu lépe než při svém osobním rekordu. Poslední disciplínou úvodního dne deseti boje byl běh na 400 metrů. Strázký předvedl svoje sezónní maximum. Závod začal až po 9. hodině večer místního času.
1: Fakt jsem se snažil probrat hodně, hlavně před tím startem, protože takhle pozdě 14 dní zpátky jsem to zkusil v tréninku, bylo to strašný. Takže jsem se to párkrát zkusil takhle pozdě večer a teď jsem rád, že ten čas, já myslím, že to byl druhý nejrychlejší kariéry, takže rozhodně jsem spokojený. No.
0: Dva další čeští desetibojaři ze soutěže na evropském šampionátu odstoupili. Tomas Järvinen kvůli zranění zadního stehenního svalu, Ondřej Kopecký kvůli zablokovaným zádům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Bohumín a taky na Vysočině. Na dálnicích teď jen odstavená vozidla. Na D1 z Polska do Ostravy stojí auta po nehodě. Za nájezdem z Bohumína na kilometru 369 u odpočívky Antošovice blokují krajnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí porouchaný kamion. Kilometr 166,5 je to vedle odpočívky 9 křížů. Místo je dobře označené. Připomínáme noční uzavírky tunelů v Praze. Pravidelná údržba zavřela Mrázovku a část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Obě uzavírky jsou obousměrné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešek má být slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji dobré časné ráno s nočním radiožurnálem 6 minut po čtvrté a probouzíte se do čtvrtka 13. srpna. Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by mohla hrozit nejenom pokuta, ale v krajním případě i vězení. Usilovat o to chce Ministerstvo práce a sociálních věcí. V některých zařízeních bez registrace na Hodonínsku jsme byli se skrytým mikrofonem. Počkejte si na reportáž už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Provozovatelé domovů pro seniory bez platné registrace nejspíš budou riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby šlo o trestný čin. Zatím je taková činnost jen přestupek. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnosti, jak zmírnit pravidla registrace. Do dvou nelegálních zařízení na Hodonínsku se pod falešnou identitou vydala reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svou babičku.
1: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
2: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
3: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
2: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
3: 18 000 nájem. A pak na kraji má příspěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
4: Zdravotní sestřička na sem dojíždí, takže kuchy stále, jak i všechno, když je co, bude třeba injekce píchnout nebo tak.
5: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
3: Každý má svého obvodního.
2: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
6: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
7: To my máme plné, myslím, že tady na webu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
8: No, to ne, to ne.
2: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
9: Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro tuto službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
10: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
11: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka i zahraničí. Tak to teď vypadá v pražských Letenských sadech. Začal tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. 23. ročník nabídne soubory z Francie, Německa nebo třeba i z Austrálie.
1: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
2: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
1: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně. Ideálně napomezí mezi tím být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
2: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
3: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
2: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
4: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, ní dva klauni senzační. Ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy Letního Letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde děti připravují představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. V konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
2: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je půl páté. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
3: Některým chovatelům v Česku chybí kvůli suchu krmivo a prodávají dobytek. Podle Asociace soukromých zemědělců není dostatek sena a jeho cena roste. Pro některé farmáře je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo umožnilo kvůli suchu využít oznámení takzvané vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Horko a nedostatek srážek letos ovlivní i úrodu chmele. Svaz pěstitelů chmele odhaduje, že této suroviny bude o pětinu méně než obvykle. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se nižší úroda ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví, podle kterého se má postupně stabilizovat nedostatek těchto přípravků na českém trhu. Lékárníci teď léčivo pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. A v Polsku slavnostně spustili na vodu novou vojenskou fregatu ORP Vichr. Je to první ze tří válečných lodí navržených hlavně pro akce v Baltském moři. Plavidlo z loděnic polské Gdyni měří asi 140 metrů a bude disponovat systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Bude s ním počítat i při misích Severoatlantické aliance.
4: Sport.
3: Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat dvě české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř dvouměsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V deseti boji bude pokračovat průběžně osmý Vilém Stráský. Radiožurnál nabíde z Birminghamu pravidelné vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 se u devíti křížů a nebezpečí na Brněnsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš zřejmě začne odklízení porouchaného kamionu. Na kilometru 166,5 vedle odpočívky 9 křížů blokuje krajnici. Na místo přijel tahač a vedle na odpočívce stojí odtahovka. Na Brněnsku pomaleji na silnici 387 mezi obcemi Nedvědice a Doubravník. Je tam rozsypané obilí, úsek může být kůzký. A v Praze skončily noční uzavírky tunelů. Zavřená byla část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou a také Mrázovka obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme slunečno, bude jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Melounům, které pro správné zrání potřebují teplé klima, už se daří i na Vysočině. Sklizeň navíc začala asi o dva týdny dřív než loni. Více si poslechněte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Lake Malawi zazněly v nočním radiožurnálu a možná podobné počasí právě jako u jezera Malawi je teď na Vysočině. Je tam tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, pěstování je čím dál častější. U vysokých studnic na Jihlavsku budou melouny k prodeji zřejmě koncem srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
1: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strmněchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
2: Je to fakt sladký. Je to domácí prostě, nevím, prostě žádná chemie, takže je to super.
1: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
2: Jo, jeden taky. Případně se vrátíme, máme kousek.
1: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
3: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna. Tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
1: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž z polí sklidili melouny dříve než obvykle.
4: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
1: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
4: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože ho vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
1: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
4: Děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba třeba měsíc kuse.
1: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Noční radiožurnál se nachýlil ke svému konci. V 5, tedy za 10 minut, dorazí Petr Král a začne ranní radiožurnál, ale než se rozloučíme, ještě tu mám jednu reportáž. Poznáte je podle barevných čtverců třeba na stromech ve výšce očí, tedy těch koňských, řeči o takzvaných hypostezkách a jejich značkách. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší hodinové výšky i pro celodenní putování.
1: Tak ty trasy používáme víceméně denně, když je hezký počasí samozřejmě. Není to jako omezení, nebo nevnímáme to jako omezení.
2: Říká majitel koní a provozovatel stájí Ivo Chovanec. My jsme si na koních projeli kousek stezky nedaleko Ořešínského ranče. Cesta nás vede kolem závory a potkáváme několik modrých čtverečků.
1: Co jsme tady místní, tak ty trasy víme z hlavy. Jste na výšce, chcete si to užít a jde tam někdo na kole a vykřikuje, táhněte někam. Takže dneska to máme pořešený. Tohle to vnímáme jako pozitivně, že vznikl nějaký řád.
2: Na ceduli, kterou tu vidím, se píše, že na hypotrasách mají jezdci na koních přednost před pěšími a cyklisty.
1: Samozřejmě, když vidím, že jede kolo a že tam jsou třeba vymletý rýhy od vody, tak mu uhnu tam, kde ten kůň to ledabile projde a ten cyklista by měl problém.
3: Tenhle spravdu není nafukovací a musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci.
2: Vysvětluje za školní lesní podnik Křtiny Petra Packová.
3: Třeba máme ten provozní řád stran toho, kdy se vyjíždí na ty stezky, neměli byste vlastně po západu slunce a zase hodinu před východem slunce, je to proto, aby vlastně tady mohlo probíhat i myslivecké hospodaření.
2: Na Brněnsku má podle Petry Packové školní lesní podnik Křtiny vyznačené stezky i u Bílovic nad Svitavou a Řícmanic. Tam jich je 28 kilometrů.
3: Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy, takže máme tu páteřní trasu, to je ta červená, která je vlastně dokonce propojuje tyhle ty dva celky mezi sebou. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě to v procesu.
2: Českem vedou tisíce kilometrů hypotras. Část jich eviduje i klub českých turistů a chce jejich mapy digitalizovat. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Zendorská.
1: Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně schazovat listí. Tým amerického prezidenta Trumpa na konci měsíce opustí mluvčí Bílého domu Caroline Levitová. Kapitán fotbalové Sparty Lukáš Haraslín po 5 letech končí na Letné a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba na jihu Moravy začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brno kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
3: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha, ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
1: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. 28letá Levitová se podle něj chce věnovat rodině. Teprve nedávno se vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. Trump dodal, že rozhodnutí své mluvčí respektuje. Miliony lidí sledovali večer zatmění slunce, zatímco v Česku bylo pouze částečné, třeba na Islandu, v Portugalsku nebo Španělsku zakryl měsíc sluneční kotouč úplně. Přilákalo to řadu vědců i nadšenců.
4: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
5: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
4: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anna Belio, Radiožurnál.
1: Komorní i symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška Festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje zakladatelka přehlídky Jana Kubáčová.
6: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
1: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Sport. Fotbalová Sparta přišla o svého kapitána. 30letý Lukáš Haraslín zamířil do saúdsko-arabského Al-Fatih a své působení v Praze uzavřel emotivním vzkazem fanouškům.
7: Verte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Ponuka, která přišla, byla len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle, a aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín přišel do Sparty v roce 2021. Během angažmá pomohl Pražanům ke dvěma mistrovským titulům i triumfu v domácím poháru. České lize

0: Vyhrál 131 zápasů a vstřelil 47 branek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dvě omezení na dálnici D1 u Vyškova a u Devíti křížů. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Vyškova sjezdu na Olomouc stojí nepojízdné nákladní auto. Kilometr 230, dejte pozor, podle policie blokuje jeden jízdní pruh. Na D1 z Prahy do Brna u Devíti křížů pokračuje odklízení porouchaného kamionu. Na kilometru 166,5 vedle odpočívky je zavřená krajnice. Místo je dobře označené. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich a hlavních tazích hlášeny nejsou. Na Brněnsku je na silnici 387 mezi obcemi Doubravník a Nedbědice rozsypané obilí. Projíždějte pomaleji, povrch by mohl klouzat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. Takové byly zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Nemusíme se bát, i po včerejším zatmění slunce dnes opět vyjde, čekejme ho někdy kolem 5:45. Stejně tak jako každý den vychází i dnešní ranní radiožurnál, a to krátce po páté s datem 13. srpna. Jako vždy s reportéry doma i ve světě, s redaktory ve studiu i s našimi dopravními zpravodaji v terénu. My všichni jsme ranní radiožurnál, tak tam to spolu také dneska jde. A tady je Elfína Vrch.

0: 5 hodin 8,5 minuty s vámi ranní radiožurnál. Už 2 roky čekají lidé, kteří bydlí u Opavy na Bruntálsku, na informace, které se teď dočkali. Koryto řeky Opavy se na jejím horním toku totiž má změnit. Terén na Bruntálsku v těchto dnech zkoumají projektanti, no a to proto, aby navrhli takové změny, které ochrání tamní obyvatele před ničivými povodněmi. Ta zatím poslední postihla kraj nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy před 2 lety. První verze projektu mají být hotové už letos v říjnu. Samotné opravy koryta řeky pak mají skončit nejpozději v roce 2030.
1: Nevíme, jestli dělat si ploty, nebo se o ten pozemek přestat starat.
2: Hana Vytázková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota. Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
3: Je potřeba té v řece nechat větší prostor,
2: říká nezávislý místostarosta Karlovic Martin Kočí.
3: Máme jakousi představu, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníků koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
2: Oblast v minulosti řešila studie od Agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
4: Úsecí, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, postupně probíhají stavební práce. U přirozených toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoupil z hnutí pro Jeseníky.
5: Jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní.
2: Dodává i vodokoupil s odkazem na povodně v roce 1997, po kterých se o podobných opatřeních jednalo, ale zůstali jenom na papíře. Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti z povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: 5.15. Právě dnes aplikaci e-doklady čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky chce digitální informační agentura před volbami ještě stihnout opravit. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší pracovní činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc, než tomu bylo před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci a nebo také lidé na rodičovské dovolené.
1: Dnešní ráno je jasné. Aktuálně naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni. Chladně je v údolích, například Teplice nad Metují a Králíky mají jen lehce přes 4 stupně. Během dne bude převážně jasno, teploty vystoupí až na 30 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 24. No a v 1000 metrech na horách čekáme teplotu kolem 21. Ještě tepleji pak bude zítra, kdy čekáme slunečno a teploty překračující tropickou 30. Teď už ale přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5:20 s vámi teď ranní radiožurnál, 10 minut před dalšími zprávami, kde opět nabídneme předpověď počasí. Je jisté, že teploty se dnes opět budou blížit ke 30 stupňům Celsia. Čeká nás další letní nebo spíše tropický den. No a právě horkému počasí musí přizpůsobit svůj program leckde, třeba i lidé na letních táborech. Týká se to hlavně těch, kde děti spí ve stanech. Ty se totiž horku rychleji vyhřejí a špatně se pak větrají. Své o tom ví například vedoucí z domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Ti organizují tradiční stanový letní tábor na Tokáništi na jihu Čech a děti tak většinu času tráví koupáním anebo v lese.
1: Jaká je voda?
2: Teplá a hrozně příjemná.
1: Jak se ještě ochlazujete, když nemůžete být v bazénu?
2: Vodní bitvy anebo hry s vodou.
1: Ještě nějaký tábornický tip, jak přežít takhle slunný tábor?
3: Vzít si kšeltovku a namožit jí vodou.
4: No, ve stínu na dese, tady v lesíčku.
1: Přiběhla další tábornice, Vicky. Bylo ti už letos na táboře opravdu vedro?
5: Jo, bylo. Polívala jsem se vodou z kohoutku.
1: Takže jste doběhli tady do umývárky a pořádně se polili vodou.
5: Jo, ano.
1: Extrémně teplému počasí je potřeba přizpůsobit celkově i program. Vysvětlí hlavní vedoucí tábora Vít Marušák.
6: Musíme na to dávat pozor, především když se hrají nějaké víc běhací hry. My tady máme obrovskou výhodu, že jsme prostě uprostřed lesů, takže největší sluníčkové problémy jsou, když děti zůstávají v tábořišti. V tomhle tom vedru je vlastně úplně nejhorší místo, kde být stan, protože z něho se stane taková instantní sauna. Když takhle ty tepla trvají už dlouho, tak je vlastně v tom stanu vedro i v noci, takže děti vlastně teď už 3 noci spí pod čirákem.
1: Že je nutné přizpůsobit táborový režim, potvrzuje i jindřichohradecká pediatrička Daniela Verdánová.
7: Děti se hýbou, není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit. Určitě je vhodné se koupat. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout třeba na chvíli.
1: S táborníky se každé léto setkává i ve své praxi.
7: My jsme s manželem oba dva dětští lékaři a jsme překvapeni letos, jak velmi dobře vedoucí přizpůsobili své programy počasí a navštívilo jich nás velmi málo.
1: A závažnější problémy letos nezaznamenali ani jihočeští hygienici. Jihočeský kraj přitom patří k regionu, kde se každoročně koná nejvíc letních táborů. Jindřichohradecká Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: Letní autoškola Radiožurnálu.
9: V čem za volantem nejvíce tápeme?
8: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
9: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
8: 1 minuta denně?
9: 1 otázka?
8: Jasná odpověď.
9: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Linkara připomínka veleslavného filmu Flashdance ve vysílání Radiožurnálu. No ne, vždycky to skončí happy endem, třeba jako v případě plavce Jana Čirky, který měl šanci, ale ve finále mistrovství Evropy nakonec skončil pátý. Tím pádem bez medaile, byli jsme u toho, reportáž nabídneme.
1: Host Radiožurnálu.
2: Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má. Teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajak crossu. Čím ho tahle disciplína zaujala? A uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? A platí i v kajak crossu, že Vít Přindiš nejezdí proti soupeřům, ale proti vodě?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9:00.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 17:30. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
4: Větší prostor v celách a ložnicích vězni od příštího roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020 znovu odložit. Dva vězni by podle nich měly mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížilo o zhruba desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. Rusko v noci zaútočilo na přístav Izmail v oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Informovali o tom tamní úřady s tím, že na místě hoří. Škody ani případné oběti zatím nejsou známé. Izmail je největší ukrajinský přístav na řece Dunaj. Slouží hlavně jako terminál pro vývoz ukrajinského obilí. Silničáři dokončili rekonstrukci Kbelské ulice na severovýchodě Prahy o 2 dny dřív, než plánovali. Od dneška se tak provoz vrátí do běžného režimu. Omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 18. hodiny. Opravili vozovku, odvodnění i nájezdové rampy. Během prací byla doprava v obou směrech omezená na jeden pruh. A největší domácí cyklistický závod Czech Tour začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Více než 120 jezdců odstartuje předpolednem z vítězného náměstí v Dejvicích a do cíle by měli dorazit kolem 16. hodiny. Úvodní etapa měří 163 kilometry. Řidiči musí po celé její trase počítat s krátkodobými dopravními uzavírkami.
3: Sport.
4: Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je bývalý kapitán Barcelony Xavi Hernández. Španělský mistr světa a Evropy nahradil Ronalda Koemana a podepsal smlouvu do mistrovství světa v roce 2030. Na lavičce Oranjes bude mít premiéru 24. září v Lize národů proti Německu, které nově povede Jürgen Klopp.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár u D35 za Olomoucí a překážka na D1 u 9 křížů. Na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Lipník a Ostravu uberte plyn za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 286,5 je provoz stažený do levého pruhu. V pravém stojí policie a hasiči zasahují u požáru na Louce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za Velkou Bíteší u 9 křížů. Na kilometru 166,5 stojí porouchaný kamion v odstavném. Kužely kolem něj zasahují lehce do pravého pruhu a nákladní vozidla vybočují do levého. A v Ostravě přívozu opatrně při nájezdu ze Slovenské exitem 361 na D1 do směru na Bohumín. V kruhovém objezdu tam stojí porouchané nákladní vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Česko se probouzí do jasného rána, i proto teď naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni, v údolích teploty klesly lehce nad 4 stupně a v horských kotlinách, v Jizerských a Krušných horách také na Šumavě i dnes mrzne. Naopak centrum Prahy je výrazně teplejší, Klementinum teď hlásí kolem 18 stupňů. Dnešek bude převážně jasno, čekáme teploty od 25 do 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Jasno bude také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Pátek pak bude většinou jasno, naměříme 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě se budou držet teploty kolem 24. Ještě teplejší bude sobota, kdy se maxima dostanou na 31 až 36 stupňů. Zatímco sobota bude slunečná, v neděli by už měla přijít změna. Čekáme jasno až polojasno, od západu bude během dne, hlavně v Čechách, oblačnosti přibývat a místy přibydou přehánky. Teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, 3,5 minuty po 5:30, možná vám to za chvíli v kuchyni cinkne nebo zapípá, snídaně bude ohřátá. Ano, mikrovlnná trouba. Ta ostatně umí leccos, třeba i opravovat silnice. Ono to na první pohled je nelogické spojení, úspěšně to funguje, ale na našich cestách už nějaký čas a za chvíli se dozvíte jak.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 538, Eva Farna. Takový letní evergreen, letní uzávěry a opravy silnic. Silničáři teď v létě připravují více než 55 000 km cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. No a právě na těchto silnicích se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jenom pár hodin a minimálně další 2 roky se po cestě dá bez problémů jezdit.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď vidíme, jak zařízení usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v peci.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
2: Na první pohled to tedy vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne, podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál a Scorpions. Ne vždycky se musí úplně všechno povést. Plavec Jan Čejka medaily ve finále mistrovství Evropy nezískal. Sice na 200 znak zopakoval svůj fantastický semifinálový čas, jenže po výrazném zlepšení soupeřů z toho nakonec bylo až 5. místo.
1: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
2: Bylo to napůl zklamání a napůl radost. Vždyť Čejka předvedl na šampionátu na 200 dva výborné časy, jenže zlepšení soupeřů ve finále bylo obrovské. 5. místo bere Čejka tak napůl.
1: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě, je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. V této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude. A je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
2: Další šanci bude mít Česko na medaili už dnes večer. Barbora Sémanová po výhře v rozplavbách ovládla i semifinále na 200 metrů kraul.
3: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
2: Finále 200 metrů kraul s Barborou Sémanovou uslyšíte v našem přímém přenosu po 7:30 večer. Z Paříže Martin Charvá, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3/4 na 6. Až 4 měsíce může zůstat ve vazbě bezdomovkyně z Jihlavy obviněná z výtržnictví. V jihlavské nemocnici vulgárně nadávala pacientům a personálu a fyzicky napadala zdravotní sestru. Policie ženu obvinila z výtržnictví a soud ji poslal do vazby, po které musí následovat další líčení. Kvůli porušování zákazu pobytu na Jihlavsku ji policie taky viní zmaření úředního rozhodnutí. Před 65 lety vznikla v hlavním městě Německa Berlínská zeď. Podle východoněmeckých komunistů měla Berlínská zeď zastavit přísun západních agentů. Konstrukce ale sloužila k zadržení Němců toužících po svobodě. Zeď město rozdělovala až do 9. listopadu roku 1989.
4: Požár u D35 za Olomoucí a překážka na D1 u 9 křížů. Na D35 z Olomouce na Ostravu za Přáslavicemi opatrněji na kilometru 286,5 kousek před mostorestem Čenda je kvůli zásahu hasičů u požáru na louce u dálnice. Zabraný pravý a odstavný pruh levým se projíždí pomaleji. Na D1 z Prahy na Brno za Velkou Bíteší u odpočívky 9 křížů na kilometru 166,5 jsou kolem odstaveného kamionu kužely na hraně pravého pruhu a tak nákladní vozidla často vybočují do levého. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte u exitu 76 Nechanice do Břenice. V připojovacím pruhu zasahují hasiči u porouchaného nákladního auta, vytekl olej. A v Praze v Novopatské směr k Blská, kousek za nájezdem od Černého mostu začíná vznikat kolona, hlášená je tam nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Centrum Prahy hlásí kolem 18 stupňů, zatímco v horských kotlinách teploty klesly i pod nulu. Většina Česka se ale probouzí do zcela jasného rána a jasno bude i přes den. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 24. Zítra bude ještě tepleji až 32 stupňů a v sobotu až 36. V neděli už se začne od západu měnit počasí, hlavně v Čechách přibude oblačnost a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Skoro rok stojí v centru brněnského komína komunitní centrum pro děti, rodiny a seniory. Nikdo ho ale zatím nesmí používat. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu okolo a bez ní dům nelze totiž skolaudovat. A teď, když už mají dlažbu skoro hotovou, budou muset teď momentálně všechno předlážit znovu.
1: Že prostě lidi nadávají, že je to hrozně, že je to prostě opravdu nerovný. Jako jo.
2: Jedna z místních obyvatelek ukazuje na nově vydlážděné prostranství ve svahu kolem nového komunitního centra. A když se podíváme blíž, opravdu jsou některé žulové kostky příliš blízko u sebe, jiné zase příliš daleko. A podle starostky komína Milady Blatné ze Zelených to není v pořádku.
3: Takže se po nich špatně chodí.
2: Komunitní centrum zvané Stará Hasička je tak skoro rok prázdné. Přestože je uvnitř vybavené, dovnitř ale chodí jen pracovníci.
3: Prostě každý den tady otevřou ráno okna a větrají.
2: Stavební firma měla vše dokončit loni v září, stihla ale jen dům. Když začala později s dlažbou, upozornil i technický dozor hned ze startu, že práce není kvalitní. To potvrzuje i magistrát, který celý projekt platí a taky za něj zodpovídá, dodává mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: I když zhotovitel byl upozorňován, tak už v té době pracoval pod sankcemi a byl velmi tlačen k tomu, aby to dílo bylo dokončeno.
2: A tak firma nakonec pracovala dál, i když ne dostatečně kvalitně.
4: Zdálo se asi, že to chce dokončit s tím, že poté bude případně jen částečně opravovat ty lokální nedodělky.
2: Podle starostky Blatné ovšem bude nakonec potřeba předláždit skoro všechno.
3: Bude muset být z 80% předěláno.
2: Původní cena za rekonstrukci Staré Hasičky se i kvůli dalším komplikacím zvedla ze zhruba 44 milionů korun na skoro 53. Po konci stavby magistrát firmě spočítá pokutu. Mluvčí Poňuchálek vysvětluje, proč dům nešlo skolaudovat dřív.
4: To celé dílo bylo vysoutěženo jako jeden celek.
2: Po sérii problémů teď ale podle něj stavební úřad zkouší najít řešení, jak centrum otevřít. Vedení městské části už má přitom vymyšlená pravidla i ceník pronájmu. Spustila k tomu i speciální webové stránky a doufá, že dům otevře v září. Když ne minulého, tak alespoň tohoto roku. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Life is making no sense.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno, 6 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Stát hodinu popoledně otestuje aplikaci e-doklady, má vydržet nápor desítek tisíc přihlášení. Imigrační agenti v USA dostanou rukavice vysílající elektrické šoky. Obhájce titulu oštěpař Jakub Vadlej vstoupí do kvalifikace mistrovství Evropy. Kvůli požáru u dálnice je omezený provoz na D35 z Olomouce na Ostravu za Přáslavicemi. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak je možné se zapojit.
4: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Příslušníci amerického imigračního a celního úřadu ICE budou zřejmě brzy při výkonu služby používat rukavice schopné vysílat bolestivé elektrické šoky, informoval o tom server BBC. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti plánuje utratit za novou výbavu v přepočtu až 420 milionů korun. Rukavice mají výkon až 380 voltů, to je zhruba třikrát víc než standardní americká elektrická zásuvka. Obhájci občanských práv jsou znepokojení. Imigrační agenti podle nich už teď čelí kritice za používání nepřiměřené síly. Mírně přibývá lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost. Na konci roku jich bylo bezmála 500 000. To je o 80 tisíc víc než před 10 lety. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené i kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele.
5: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
3: Hasiči celou noc zasahovali u požáru pětipatrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sikory Flígrové se část budovy zhroutila.
6: Hašení potom probíhalo na místě zvenčí těch budov, protože došlo ke zborcení střechy. To, že se vlastně ty konstrukce zborčily, tak nám paradoxně pomohlo trošku s tím požárem, protože potom vlastně se jednotky mohly zaměřit na rozebírání těch sežených konstrukcí.
2: Sport. Oštěpař Jakub Vadlej je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu. Odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace po téměř dvouměsíční závodní pauze, kterou zavinili problémy s pravým kolenem.
7: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci říct, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
2: Vadlej má letos na kontě výkon 85 metrů a 24 cm, což je druhý nejlepší výsledek mezi přihlášenými oštěpaři. K přímému postupu do finále potřebuje hodit 82 metrů. V kvalifikaci se z Čechů představí také Martin

0: Konečný a Jan Výška. O postup do finále čtvrtky bude bojovat i halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Výkony českých atletů na evropském šampionátu nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D35 za Křilovem a Přáslavicemi. Na dálnici D35 z Olomouce na Mohelnici pozor, za nájezdem od Křilova na kilometru 258 leží v levém pruhu sražená srnka. A na D35 ve směru z Olomouce na Ostravu za sjezdem na Přáslavice se kousek před motorestem Čenda zpomaluje na kilometru 286,5. Zasahují hasiči u požáru na Louce a projíždí se jenom levým pruhem. Na D4 s Příbrami na Prahu už za Řitkou vzniká kolona z 11. kilometru do omezení na 9. u Jíloviště, je to kolem 10 minut. Plní už se taky příjezd D7 dopravy směrem z Chomutova od sjezdu na Kněževez do omezení u sjezdu na letiště, tam je to kolem 5 minut navíc. A v Praze v Novopatské před Kbelskou už vzniká kolona od nájezdu od Černého mostu. V ní dejte pozor, může tam ležet nějaká překážka, protože před sjezdem na Satelice stojí dvě auta s poškozenými koly.
3: Podbočovacím pruhu na Satelice dvě osobní s defektem.
2: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 24. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Hezký čtvrtek, milí posluchači, je 13. srpna a možná jste začali vstávat s Radiožurnálem Sport. My už jsme vstali s Lukášem Michalíkem, vítej.
6: Honzo, krásné ráno tobě i všem posluchačům.
5: Tak, dneska je Mezinárodní den leváku, Lukáši. Co to pro tebe znamená?
6: No, je to zajímavé. Pravák? Já jsem pravák, ale některé věci dělám levou. Třeba otevírám flašku levou rukou.
5: Zátku myslíš, od zátku?
6: Zátku, ano, přesně tak.
5: Láhev, a co je zajímavé, možná teď možná to někoho napadne, když bude snídat. Já neumím jako držet vidličku v levé ruce, pokud v pravé nemám nůž. Nestává se ti to?
6: Takhle, já držím příbor obráceně, tak to je.
5: Aha, ty ho držíš obráceně.
6: Držím obráceně, já mám vidličku v pravé ruce. Aha. Opravdu si na to dávám pozor jen ve výjimečných událostech, které už dlouho nepřišly a říkám si, že to každému stejně je jedno.
5: Ale nůž takže... držíš v levé teda?
6: Držím nůž v levé. Aha.
5: No protože já když nemám nůž, tak držím vidličku v pravé a to je normální, ale pak když to mám dohromady, tak... si nedokážu představit to naopak a kdybych neměl nůž, takže bych ho držel v levé tu vidličku. Hmm. No, jsou to různá úskalí, která musí zdolávat běžný občan, ale co třeba takový sportovec, když je levák a hraje fotbal třeba pravou, to si myslím, že dřív bylo, ne, že přeučovali vlastně leváky na praváky, co se týče psaní, tak ale ona ta levá se hodí, viď? Třeba ve fotbale zrovna.
6: Hodí, teď si mi připomněl vlastně hráče, kteří jsou obounozí, ty měli vždy obrovskou výhodu. Jedno jméno z Česka, Jaroslav Plašil, o něm se říkalo, že kope rohy stejně pravou jako levou. To už se dneska moc nevidí, můj případ to tedy rozhodně nebyl. Já měl levou vždy na opírání. Hmm.
5: No my se dneska budeme bavit taky hodně o fotbalistech, i třeba o těch obounohých, kteří nastoupí v evropských pohárech i za české kluby. Napadá mě Vladimír Darida.
6: Taky asi, mě napadl hned.
5: Takže Bešiktaš Hradec, to je jeden z těch duelů. A Riga Jablonec, my to budeme probírat z různých úhlů. Můžeš prosím říct ta dvě jména z toho profi fotbalu, která se s náma spojí?
6: Ano, jsou zajímavá. Utkání Bešiktaš Hradec Králové rozebereme mimo jiné s Tomášem Zápotočným, dnes fotbalovým trenérem, ale také bývalým obráncem Bešiktaše a ten jeho příběh je extrémně zajímavý. On přišel do Bešiktaše, okamžitě vyhrál titul s Bešiktašem, poté odešel na hostování, pro mě překvapivě, do Bursasporu, aby vyhrál titul s Bursasporem a dal dokonce rozhodující gól ve vzájemném souboji na Bešiktaši a slavil. Na to se zeptáme, to mě hodně zajímá.
5: A 7.50 ještě. A ten bude v 8.20?
6: Ten bude v 8.20 a 7.50 to zase rozebereme utkání RFS Riga Jablonec s Jakubem Dovalilem, což je aktuálně kouč lotyšské 21 a v Lotyšsku s drobnou přestávkou, kdy působil jako funkcionář v Mladé Boleslavi, působí od roku 2019. Takže kdo jiný by s námi měl mluvit o lotyšském fotbale než takovýto muž.
5: Tak stojí za to poslouchat, věřím, že jsme vás trošku nalákali, tak hezký den přejeme.
6: Krásný den.
1: Radiožurnál Sport.
7: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 6 hodin 14 minut. Můžeme si udělat malý přehled, co nás dneska čeká na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. A kdo bude závodit?
1: Asi to nejzásadnější, tedy začneme tím. Oštěpař Jakub Vadlejch vstoupí po 15. hodině do kvalifikace na tedy atletickém mistrovství Evropy. Na posledním kontinentálním šampionátu vybojoval před 2 lety v Římě zlatou medaili, ale aktuální sezona je pro něj hodně složitá. Do závodu jde kvůli zdravotním komplikacím po skoro 2měsíční pauze.
2: Tak je fakt, že už házím spousta let, takže ono asi mě to bude trošku jiný, ale i tak 2 měsíce je dost času. Na druhou stranu já jsem musel vynechat takhle dlouho, protože zkrátka, kdybych do toho závodil, tak to tělo by tam třeba byla nějaká špatná odezva, na kterou bych zase neměl už ten čas prostě zregenerovat a tak. Takže udělal jsem fakt maximum, co jsem mohl, necítím se špatně vůbec.
3: Vadlejch měl skvělý start do letošní sezony, když vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů a 24 cm, ale pak ho začalo limitovat pravé koleno a musel tak upravit svůj program. Naposledy tedy závodil 19. června v katarském Dauha. V Evropě se ale letos nehází nějak extra daleko a před českým oštěpařem je tak tabulkově jen jeho dlouholetý soupeř z různých velkých akcí Němec Julian Weber.
2: Spousta kluků se trápí zdravotně, vlastně ty kluci, kteří házeli v posledních letech daleko, tak se taky potýkali s nějakými problémy. I vlastně samotný Julian má relativně dost problémů, co mi říkal. Už taky není nejmladší, můžeme dát 32. Takže si myslím, že to je dost otevřený.
3: Říká před kvalifikací v Birminghamu Vadlejch, který Weberovi malinko přidal, protože mu bude 32 na konci srpna. A pokud byste čekali mezi oštěpaři nějaké předzávodní psychologické hry s tím, že se tají různé bolístky a nějaká fyzická nebo psychická nepohoda, tak je tomu právě naopak.
2: Ne, právě přesně si říkáme, co to druhého trápí nebo netrápí a je to vlastně docela příjemný. A fakt v té Evropě jsme jaký kamarádi. No. Není to, myslím si, že to není hraný.
3: Doplňuje Jakub Vadlejch, který se chystá na kvalifikaci na svém 7. evropském šampionátu, z posledních 2 přivezl stříbro a zlato. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Můžeme se podívat na to, jak se dařilo včera v Birminghamu v českým atletům a začneme 10 bojem, který má za sebou první den.
1: No bohužel po tom prvním dnu už zůstává tedy ve startovní listině jen jediný český desetibojař, a to Vilém Stráský, který je na dělené 8. příčce v 5 disciplínách nazbíral 4194 bodů, stejně jako Nizozemec Pelkmans a útočí na vylepšení 10. pozice, kterou vybojoval na minulém evropském šampionátu v Římě před 2 lety. Na šampionátu v Birminghamu tedy pokračuje jako jediný český reprezentant Ondřej Kopecký, kvůli zdravotním problémům nenastoupil do běhu na 400 metrů a už v dálce skončil Tomas Järvinen, určitě nejnadějnější z českých 10 bojařů, který se tedy zranil, přivodil si nějaké svalové potíže.
0: Říkal, že ho píchlo v hamstringu, tedy v tom zadním stehním svalu, už právě na úvodních desítkách metrů 10 boje. V dálce zvládl jeden pokus, který nebyl vůbec marný, počítal se mu, ale pak už to po druhém zabalil. A bohužel za poslední 2 roky od toho zlata na mistrovství světa juniorů 2024 zvládnul dokončit jediný 10 boj v Getsisu, sice za 8400, což byl skvělý výkon, ale přece jenom ono to ti to asi nedodá, když se snažíš, trénuješ a pak nedokončuješ.
1: To určitě ne, ale stále je to mladý závodník, věřme tomu, že ještě ten potenciál naplní víc v budoucnu. No když jsme u těch českých reprezentantů na atletickém mistrovství Evropy, tak se nedařilo ani českým zástupcům v semifinále běhu na 110 metrů překážek. Jonáš Kolomazník ani Štěpán Štefko nepostoupili ze semifinále. Ve svém běhu byl Kolomazník 7. a Štefko byl diskvalifikovaný. Tak věřme tomu, že dnes se Čechům tedy v Birminghamu bude dařit lépe.
0: Ano. Tuhle disciplínu vyhrál Švýcar Jason Joseph, ale ještě bych zmínil, protože máme i slovenské posluchače, že gratulujeme na Slovensko. Emma Zapletalová se stala vítězkou běhu na 400 metrů překážek. Držitelka nejrychlejšího světového času z letoška vyhrála za 52:91, takže Slováci na rozdíl od Česka už mají medaili, a to rovnou zlatou.
1: Je to tak, ale já stále věřím, že by se to brzy mohlo změnit. Třeba Jakub Vadlejch je velká medailová naděje.
0: Držíme palce.

0: Tohle byl Coldplay v našem vysílání. Přejeme vám krásné ráno ve čtvrtek 13. srpna, kdy už můžeme opravdu i tu evropskou klubovou sezonu oficiálně považovat za zahájenou. Pokud jste to neudělali, když začala první předkola evropských pohárů, tak myslím, že den po superpoháru UEFA už to je úplně jasné.
1: Souhlasím s tebou, fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf v superpoháru v zápase, ve kterém se v úvodu nové sezony tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villu 2-1. Honzo, ty jsi ten zápas viděl.
0: Krásný zápas to byl.
1: Já jsem se na něj nakonec nekoukal, protože jsem se bál, že to bude tak trochu o ničem, že budou oba týmy šetřit síly, ale překvapilo mě, že hráči Paris Saint-Germain nastoupili prakticky v tom nejsilnějším možném složení.
0: Akorát to skoro. Víš, že nenastoupil od začátku držitel zlatého míče Ousmane Dembele, ale nastoupil do druhé půle a vlastně přihrál na ten rozhodující gol Desirému Douemu. No ale mě spíš zaujala Aston Villa, a to ne proto, že se soustředím víc tedy na anglický fotbal, ale přece jenom...
1: Ona... Nehrál ještě Fabian Ruiz, no, pardon.
0: Nehrál Fabian Ruiz, nečel taky ze střídačky, ale Aston Villa v létě přišla o některé opory, ať už to je zraněný Onana nebo třeba Morgan Rogers, ale nasadila úplný úkaz ročník 2009 Brian Maggio, 17 let, a to je borec, který vlastně ještě v té minulé sezóně hrál za Méty, odehrál v dospělém fotbale 5 zápasů zatím a v zimě přišel do Aston Villa. Připomínám, je mu 17, vypadá jak Romelu Lukaku, když si vzpomenete v těch 17 v Anderlechtu ještě, neuvěřitelně urostlý a on jim dělal strašné problémy. Jenom ta koncovka. Lukáš v první půli měl asi 3 nebo 4 zakončení a dal teda jeden gól, ale jinak Aston Villa měla spoustu šancí po té, co Kvaratskhelia dal za PSG, za Paris Saint-Germain vedoucí gól. No a druhá půle pak gól Desireho Douweho, Aston Villa hrála pěkně, ale už to nedali. Ale musím říct, pro mě to byl příjemný zážitek z toho, že to bylo překvapení, že to byl tak krásný fotbal.
1: No, zaujalo mě jméno Briana Maggia, tedy Angličan 17-letý, hned dostal šanci v základu, dal gól, ty sleduješ Premier League hodně podrobně. Jaká je jeho konkurence na hrotu útoku Aston Villa? Může těch šancí dostávat víc i v sezóně Premier League?
0: Nevím, no, tak Ollie Watkins, což je taky reprezentant, měl volno a vlastně nehrál vůbec. Na lavičce začínal Tammy Abraham, což je vlastně bývalý hráč třeba i Chelsea, AS Dream, takže daleko zkušenější borec, který pak nastoupil do druhé půle, ale nic moc tam nesvedl. Já bych vlastně i...
1: Nechytal Enzo Martinez, ještě koukám,
0: jo,
1: jasně.
0: Emiliano, ten měl...
1: Emiliano, no, pardon, nehráli konca Manzambi, který vlastně přišel po tom povedeném mistrovství světa v dresu Švýcarů. Nebude to taky špatný kádr.
0: No, nebude, ale jenom chci říct, že takovýhle hráč se ukázal teď na té největší scéně, mohl dát hat-trick úplně v klidu, ale přece jenom ta koncovka ještě. Tak jsem chtěl se jenom podělit s vámi, že to byl opravdu zážitek a že někdy spíš člověk asi když neočekává, tak to je lepší, tak to ze života asi známe, že jo.
1: Ano, snad to nebude naopak o víkendu, tedy konkrétně v neděli na stadionu Unisi, kde já čekám opravdu velký divácký zážitek od ligového zápasu Slávy a Liberec.
0: Dobře. Tak,
1: a teď se dostaneme k Jablonci.
0: Tak jdem na to. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Jablonecké fotbalisty čeká odveta třetího předkola konferenční ligy v lotyšské Rize. Po domácí výhře 2-0 nastoupí v 18:30 v našem přímém přenosu k utkání proti domácímu RFS. Jen málo kdo přitom tuší, co s pohárovým duelem udělá atmosféra na stadionu pro pouhých 1700 diváků. Možná ale ještě víc může trápit vítr od nedaleké řeky Daugavy.
2: Já si myslím, že to není možné. Je to jako hezký, ale malý, no, tak samozřejmě jsou to věci, které neovlivníme, jako myslím si, že pro nás je důležité, jaký je hřiště, to je rovný, v pořádku, možná trošku tvrdší, ale není to nic, s čím bychom se neměli vyrovnat, nebo co by mělo nějakým způsobem být nějaký problém. Problém může být ten vítr, jako to si myslím, že většinou nenahrává fotbalu, ale tak uvidíme, třeba bude trošku jiný to počasí.
3: Zmínil po předzápasovém tréninku jablonecký kouč Luboš Kozel. Ani hráči nechtějí otázku kapacity stadionu před pohárovou odvetou řešit. Na trenérova slova navázali záložníci Jan Suchan a Richard Sedláček.
4: Tak je to, jak to je, nic s tím neuděláme. Zase na druhou stranu asi je lepší jet tam, že tam bude 1700 lidí, než aby nás tam čekala 20-tisícový kotel s tím, že nás tam čeká peklo a nebude to nic příjemného. Samozřejmě víme, že není to ideální atmosféra, ale my tam jedeme proto postoupit a kolik tam by lidí, nás asi moc nezajímá.
5: Bude to zase třeba výhoda, že ta komunikace bude moc být lepší a snažší a nějak si s tím poradíme, určitě to zvládneme.
3: Problémy s absencí fanoušků za brankou by mohl mít golman Jan Hanuš, neřeší to.
6: To, že za sebou nemáme lidi, tak v Jablonci je podobný, než na té jedné straně. Ale snažím se tak nějak to omrknout vždycky začátku, ale pak vím, že ať je tam 50 tisíc nebo těch 16, tak stejně člověk musí přistoupit k tomu stejně. No. Takže jako asi nevnímat moc to okolí, ale soustředit se na tu hru samotnou a podat ten výkon, který má. Takže ať to bude, jak to bude, tak samozřejmě kulisa k tomu patří, ale vždycky to tomu přizpůsobit v té své hlavě. No. Takže nepodlehnout tomu, že míň nebo něco víc, ale vždycky je to o té hře a o tom rozhodování na hřišti. No.
3: Pravdou je, že v průběhu zápasu se pak brankář soustředí na samotný duel, ne tak na to, co se odehrává za jeho zády.
6: Můžou tam být ty vlivy z pozice toho, že když brankář má čas sledovat věci a může na něco působit, ale úkol je takový, aby ho to moc neovlivnilo. A takže jestli tam bude 16 nebo kolik, tak není tak podstatný a věřím, že to dobře dopadne. No.
3: Je přesvědčený jablonecký golman Jan Hanuš před odvetou třetího předkola konferenční ligy. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Ještě když jsme u toho, tak už hráli předkolo této fáze konferenční ligy třeba hráči Kodaně a za ně nastoupil a skóroval Alex Král? Proti Debrecínu vyhráli 5-1, první zápas 3-0, Alex Král celý zápas v 76. minutě gol a dokonce připsal asistenci na gol Corneliuse na 4-1. Takže gratulujeme, Kodaň jde dál a přáli bychom to i Jablonci a v Evropské lize i Hradci Králové.
1: Takže si to ještě jednou zopakujeme, RFS Jablonec 18.30, odveta třetího předkola konferenční ligy v našem přímém přenosu. O půl hodiny později nastoupí v Istanbulu proti domácímu Bešiktaši v odvetě třetího předkola ligy respektive Evropské právě hráči Hradce Králové, kteří v tom úvodním zápase doma prohráli 0-1. Bude to složité.
0: Bude to složité. Ale věříme. 42 tisíc diváků. Adam Vlkanova by měl být k dispozici, říkal trenér Horeš na tiskovce. Vladimír Darida dokázal už vlastně i skórovat na istanbulské půdě, ale bylo to proti Fenerbahce. Pavel Horvát tam zažil první evropskou zkušenost z Plzní na Bešiktaši.
1: I Pavla Horváta se zeptáme.
0: Ano, tak poslouchejte, máme to opravdu pestré. Za chviličku vám nabídneme krátké zprávy, ale po nich budeme pokračovat v aktuálních tématech, která přináší čtvrtek 13. srpna.
7: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
8: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
7: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
8: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odletě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hrdlického brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
9: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavu styčenou, sebevědomí a nezaléknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
8: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál Půl sedmé. Zprávy a Jana Utendorská.
11: Ruský prezident Vladimir Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TAS, podle které jde o první Putinovu návštěvu z ostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky, které dnešní test odhalí, chce digitální informační agentura před volbami opravit. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby Berlínské zdi. V rozdělené zemi to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na další skoro 30 let ji oddělila od socialistického státu. A novou část cyklotrasy o Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře zpráva Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenbergského kanálu až do Bavorska.
7: Sport.
11: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villu 2-1 a po druhé za sebou ovládli super pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázali ještě před přestávkou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: kolona na D1 před Brnem a fronty taky na dálnicích před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se za sjezdem na Popůvky tvoří kolona ze 183. kilometru i v levém pruhu. Do omezení u D2 je to osobním autem kolem 20-25 minut. Na příjezdech do Prahy se popojíždí na strakonické D4 za Řitkou z 12. kilometru minimálně 20 minut do omezení na 9. u Jiloviště. Na chomutovské D7 za Středokluky ze 4. kilometru je to na 10 minut do zúžení u letiště. Na ústecké D8 od sjezdu na Zdiby vzniká roztrhaná kolona až ke Kbelské. Před tou je plná i celá Novopatská od Černého mostu. Navíc v odbočovacím pruhu na Satelice v té koloně stojí dvě auta s poškozenými pneumatikami. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice před Benešovem u Tužinky pozor na porouchané vozidlo.
13: Jak je ta dvouproudá silnice těsně před Benešovem, tak v pravém z pruhu stojí kamion na blikačkách, máte jenom trojúhelník.
12: A na 56 z Frýdlantu k Šanci za Ostravicí opatrně před mostem u Mazáku je provoz omezený po srážce dvou osobních aut bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Dnešek bude v Česku slunečný a teplý, převládat bude jasno a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 24. Jasno čekáme také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, v údolích může být až 6. Pátek pak bude většinou jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 24. Ještě teplejší bude sobota, kdy se maxima dostanou na 31 až 36 stupňů. V neděli už se začne od západu měnit počasí, hlavně v Čechách bude přibývat oblačnosti a místy se objeví přehánky, ojediněle také bouřky. Teploty ale zůstanou pořád vysoké, naměříme až 630 stupňů. Ochlazení nás pak čeká v příštím týdnu, bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami od 21 do 26 stupňů. To byly zprávy.
14: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Mistrovství Evropy v Paříži pokračuje dál a byla velká očekávání od středy 12. srpna, omlouvám se vám, dneska je 13. čtvrtek, tak máme v tom jasno, 12. byla středa. Byla velká očekávání, alespoň od našeho reportéra Martina Charváta, který prý měl ve svém deníčku zapsaný tenhle den, že bude medailový pro českou výpravu. No Martin, občas mám pocit, má ty růžové brýle nasazeny pevněji než ostatní, co se týče třeba jeho disciplín. A tady to zrovna úplně se, nebo bohužel se to potvrdilo.
1: Bohužel se to potvrdilo, mluvíme tedy o mistrovství Evropy v plavání. Znakař Jan Čejka skončil na trati 200 metrů pátý, tedy v čase 1 minuta 54,44 sekundy. Od medaile ho ale dělilo dost. 8,40 sekundy, což je vlastně na takové trati opravdu dost.
0: Ale od zlata hlavně přes vteřinu, to je vlastně strašidelný odstup od Maďara Kóše.
1: Já měl tedy také očekávání velké od Jana Čejky, ale to se tak hold občas sejde. Co je také důležité, tak obhájkyně titulu Barbora Semanová postoupila v olympijském bazénu z roku 2024 suverénně do čtvrtečního finále na 200 metrů volný způsob. V semifinále byla výkonem 1 minuta 55,7 a 70 sekundy nejrychlejší, takže medailová šance určitě dál existuje.
0: Velkou soupeřkou jí bude Nizozemka Stenbergenová, která vyhrála tu už předešlou kratší distanci a plavala velmi rychle, ale naopak pak Semanová ještě na rozdíl od Nizozemky se dostala pod 1 minutu 56 sekund. Jediná žena. Tak doufejme, že to dneska potvrdí tu svou pozici číslo 1. V 19.36 by mělo to finále startovat. Víme, že tam jsou trošku občas nějaká zpoždění, ale když budete ladit Radiožurnál Sport večer, tak uslyšíte o všem podstatném a hlavně živě s emocemi.
1: Ano, a Martina Charváta uslyšíte také v našem ranním vysílání, pokud se nepletu, 9.50?
0: 9.20, myslím, jsem ho nakonec objednal.
1: Dobře, 9.20.
0: No. Tak. Prostě poslouchejte pořád a budete to mít všechno na jednom místě, všechno naservírované. Zeptáme se i na maminku Saru Sjöströmovou, která se vrátila zlatem, i na světový rekord, který padl první v bazénu v Paříži, Sara Kurtisová na 50 seznak. Ale více o tom už, Martin, po deváté. We'll be the

0: 6 hodin a 43 minut, máme tady rubriku zahraničních webů a hodně se řešilo včerejší zatmění slunce, které já jsem teda osobně neviděl, protože jsem neměl takzvané náčiní.
1: Ani já také ne. No. Chtěl jsem si poškodit zrak trvale.
0: Ale ve Španělsku byli dva moji kamarádi a viděli tam úplné to zatmění. Hmm. Prostě tam vyrazili, moc to nechápu teda, ale vyrazili tam.
1: Jenom kvůli tomu?
0: Jo. A jeden z nich poprvé letěl, tak možná si prostě udělají výlet do Španělska, abych teda k moři, ale nevadí. Přeju jim to.
1: Tak neletěli tam na otočku, že teď už?
0: Jeli tam na pár dnů, ale prostě vím, že tam kempovali prostě na louce, aby viděli to zatmění slunce. No, fotbal tam neviděli, což mě třeba osobně by mrzelo víc, než bych tam neviděl to zatmění. Hmm. Ale máme tady právě v tom kontextu, v té rubrice věc, že se měli hráčky Barcelony proti Montpellier v nějaké přípravě řídit zvláštními instrukcemi.
1: Ano, a to dívat se na míč, ale rozhodně ne na slunce. Pojďme tedy na ten přípravný zápas, ten se totiž ve Španělsku hrál během toho zmiňovaného úplného zatmění slunce a právě tato kuriozita zaujala zahraniční sportovní weby, které procházel František Typovský. Františku, hezké ráno, možná na úvod řekni, jestli ty jsi sledoval včera zatmění slunce.
2: Nesledoval, nicméně seděl jsem s kamarády venku, popíjeli jsme nealkoholické nápoje, to je třeba říct, ale takže jako nedívali jsme se přímo do sluníčka, ale ono to i venku bylo celkem vidět.
0: Takže děkujeme našemu šéfovi, že ti dal dneska radní, protože jinak bys to zatmění měl včera taky. No, nevadí. Pojďme prosím tě na to Španělsko teda.
2: Já rovnou začnu radou, kterou člověk před fotbalovým zápasem opravdu často neslyší, a to je hlavně se nedívejte nahoru. Barcelona hrála s Montpellierem ve městě Palamos a utkání začalo krátce po 7:30 večer. Jenže právě v době druhého poločasu se nad Španělskem odehrávala jedna z největších astronomických událostí poslední let, vy už jste o tom mluvili, ono úplné zatmění slunce. A protože to zatmění vyvrcholilo kolem 8:45, fotbalistky si během zápasu užili něco, co se jim v kariéře asi jen tak znovu nepodaří. ESPN připomíná, že klub hráčky předem varoval, aby se přímo do slunce nedívali.
1: Takže třeba trenéři tentokrát nemuseli řešit jen to, jestli hráčky sledují hru, ale taky kam se vlastně dívají.
2: Přesně tak, a organizátoři šli ještě dál, diváci dostali speciální brýle na pozorování zatmění, takže zatímco fotbalistky měli oči hlavně na trávníku, tak lidé na tribunách mohli chvílemi sledovat úplně jiné představení a Barcelona si nakonec může říct, že soupeřky skutečně zastínila, vyhrála totiž 3-0.
0: Když jsme u fotbalu, tak ve Švédsku se prý zase ukázalo, že někdy je nejlepší vůbec se k brance nepřibližovat.
2: Útočník Degerforsu Dejan Vukojevič se proti Malmé rozhlédl ještě na vlastní polovině. Uviděl brankáře Robina Olsena daleko před brankou a zhruba ze 60 metrů ho přehodil. A nebyl to přitom žádný neskušený gólman. Olsen chytal za švédskou reprezentaci, můžete si ho pamatovat třeba i z dresu AS Řím nebo Aston Villa. L'Équipe proto tenhle zásah označuje za jeden z gólů měsíce. Na švédských webech se teď v otevřených komentářích píší různá přirovnání na tento gól a tady je třeba od jednoho švédského fotbalového fanouška vzkaz. Teď budu citovat. Olsen byl od své branky tak daleko, jako bývá muž od správné odpovědi na otázku přítelkyně. Všiml jsi na mě něčeho nového?
1: Nicméně v 9:10, tedy krátce po 9. hodině, se také budeme bavit s jedním bývalým fotbalistou, který dal gól z poloviny hřiště. Bude to Pavel Horvát.
0: Aha, výborně, Lukáši, to byla tajenka taková. No tak pokračuj.
2: Byl hodně oslý můstek.
0: Ano.
1: No, hned, mě to, myslíš, jo? Hned mě to napadlo, protože je to samozřejmě něco, co se nevídá vždy. Taky jsem měl vždy takový cíl se trefit takto aspoň na amatérské úrovni. Nikdy se mi to nepovedlo.
0: Naučil mě to jde docela na malém fotbale.
1: Na malém fotbale dobře, to je trochu něco jiného. Od fotbalu pojďme k radby a místo speciálních brýlí potřebujeme spíš pevné nervy, Františku, vysvětli to.
2: Má Nonu je jednou z největších postav novozélandského rugby. Za All Blacks odehrál přes 100 zápasů, dvakrát se s nimi stal mistrem světa. Je mu 44 a pořád hraje. Teď v Africké republice nastoupil za Sharks právě proti All Blacks. A před zápasem přišel moment, který obletěl rugbyový svět. Novozélanďané tradičně spustili haku, ten jejich vlastně tradiční maorský bojový tanec doprovázený křikem. Jenže proti ním stál muž, který je dlouhá léta předváděl právě v jejich dresu. Nonu vystoupil před své spoluhráče a celé All Blacks vyzval vlastní hakou úplně sám.
0: To se musel cítit vpravdě obnažen. Byl to asi zvláštní pocit, ne, po tolika letech v novozélandském dresu?
2: Sám říkal, že to pro něj byla obrovská čest a zajímavé je, že to nebyla žádná spontánní provokace. O svém záměru předem mluvil s lidmi z novozélandského týmu a cítil, že odpovědět na jakousi jejich výzvu je správné. Na hřišti už ale byli All Blacks podstatně méně sentimentální, protože tým Sharks porazili 54-0.
0: Takzvaně nedráždí hada bosou nohou. Kdyby nedělal tu haku, tak třeba to bylo i s bodem nějakým. No. Každopádně František Typovský potvrzuje to, že nemít večer zatmění se vyplatí, protože vám to ráno pálí. Františku, moc ti děkujeme za krásnou rubriku zahraničních webů.
2: Naslyšenou.

0: Tohle byly Offspring v našem vysílání v 6 hodin 52 minut. My se opět vracíme do pařížského bazénu na mistrovství Evropy v plavání.
1: A znovu tedy budeme muset zopakovat tu zprávu, která českého fanouška moc nepotěší.
0: Plavec, až zaskočila, podle mě.
1: Plavec Jan Čejka medaily ve finále mistrovství Evropy nezískal, sice na 200 znak skoro zopakoval svůj český rekord ze semifinále, dosáhl času 1 minuta 54,44 sekundy, jenže po výrazném zlepšení soupeřů z toho bylo nakonec až 5. místo.
2: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
3: Bylo to napůl zklamání a napůl radost. Vždyť Čejka předvedl na šampionátu na 200 dva výborné časy, jenže zlepšení soupeřů ve finále bylo obrovské. 5. místo bere Čejka tak napůl.
2: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. V této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude. A je to pro mě motivace, že vidím, jako že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
3: Další šanci bude mít Česko na medaili už dnes večer. Barbora Sémanová po výhře v rozplavbách ovládla i semifinále na 200 metrů kraul.
4: Jo, určitě jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
3: Finále 200 metrů kraul s Barborou Sémanovou uslyšíte v našem přímém přenosu po 7:30 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech.

0: 10 hodin.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu Jana Utendorská.
3: Vladimír Putin navštívil poprvé v roli ruské hlavy státu Kurilské ostrovy. Ministerstvo spravedlnosti chce znovu odložit nová pravidla pro velikosti cel ve věznicích. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát o postup do posledních předkol evropských pohárů. Kolona se tvoří na příjezdu do Prahy dálnicí D4 za Řitkou a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TAS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsaly formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Prohlédl si taky závod na zpracování ryb. Japonská vláda Putinovu návštěvu důrazně odsoudila. K rychlým opravám děravý tluku silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnice dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
4: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
5: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
6: Má podstatně delší životnost než běžně používá. Metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
5: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Radiožurnál.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k něm zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o více než desetinu, asi o 2800 míst. Podle ministerstva nejsou české věznice na změnu připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
7: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
3: Miliony lidí sledovali večer zatmění slunce, zatímco v Česku bylo pouze částečné, třeba na Islandu, v Portugalsku nebo Španělsku zakryl měsíc sluneční kotouč úplně.
8: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
9: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
8: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Fotbalisti Hradce Králové zabojují o postup do posledního předkola Evropské ligy. Po úvodní domácí prohře 0-1 s Bešiktašem Istanbul nastoupí večer k odvetnému zápasu v Turecku. Na tribunách by mělo být kolem 40 tisíc fanoušků. Kapitán Východočechů Vladimír Darida už ale v minulosti atmosféru na hřišti Bešiktaše zažil.
11: My se o toho musíme odprosit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli před tak velkým publikem. Něco jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal hlavně nastavit co nejlépe.
10: Utkání Bešiktaš Hradec Králové začne v 19 hodin. Už o půl hodiny dřív odstartuje odveta třetího předkola konferenční ligy mezi celkem RFS Riga a Jabloncem. Severočeši budou hájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Radiožurnál Sport oba zápasy nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy raní nápor dává vzniknout koloně už od exitu 178 Rosice. Různě pomalu se to vleče k D2, osobní auta 35 minut.

0: Na dálnici D5 z Plzně na Prahu opatrně dojíždějte do kolony u Rudné na 4. kilometru. Na prvním se srazila 2 osobní auta, zřejmě je odstaví, zdržení zatím 10 minut. Horší to je na D4 před Prahou směrem s Příbrami kvůli omezení u exitu 9 Jíloviště, kolona ze 13. kilometru za Řitkou už na půl hodiny. Taky na D7 před Prahou z Chomutova vzniká kolona za Středokluky ze 4. kilometru 10 až 15 minut do zúžení u letiště. V Praze před Kbelskou fronty, jak na příjezdu z D8 od Zdib, tak celou Novopatskou od Černého mostu, tam navíc v odbočovacím pruhu na Satalice překáží 2 porouchaná auta. V Karlovarské do centra se tvoří kolona od Hornbachu k nehodě před Bílou horou. Na tahu 13 z Chomutova na most pozor za Jirkovem kolem 61. kilometru leží v levém pruhu sražený divočák a na 27. z Žadce na Plzeň u Berteplin v zatáčkách mezi Blšany a Očihovem stojí tam auto po srážce s divočákem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Krásné ráno, milí posluchači, vstáváte s Radiožurnálem Sport ve čtvrtek 13. srpna, tak ať ta 13. je pro vás časná. Myslím, že Lukáš Michalík má velmi rád tuhle číslovku.
4: To jsi asi typl, ale mám ji rád, nosil jsem toto číslo na svém fotbalovém dresu.
3: A nemáš taky syna, který narození 13. července?
4: Ano, no? Ano, 13. července. Vidíš, dneska bych mu měl popřát
3: 2 roky a měsíc.
4: Ano, k 25 měsíčninám. Správně počítám, je to tak.
3: Takhle, nevím, jestli počítáš dobře, ale mě spíš zaujalo to, jak jsi to takhle dal dohromady 25 měsíčninám, ale gratuluji tedy.
4: Děkuji.
3: Zasloužilý otec, evidentně, ať jste zdraví i maminka. Každopádně, máme tady taky narozeninové oslavence, dneska slaví 650. Alan Shearer. 260 gólů v Premier League. Je to fascinující, protože vím, že třeba v českém prostoru jsou statistici, konkrétně, nevím, jestli nás poslouchal, ale Roman Jašek, to je jako oficiálně ligový statistik i delegát, ale hodně háklivý na to, když používáme třeba ta čísla, statistiky jenom v rámci té samostatné ligy, protože ta liga je 101 leta. V Anglii to neřeší, tam ta Premier League jako kdyby předtím nic neexistovalo, takže Alan Shearer je absolutní legenda, 260 gólů v první lize, ale kdo dal třeba možná víc v první lize, to už jako nevíme.
4: Jasně, rozumím.
3: No, tak přejeme všechno nejlepší mistru Anglie s Blackburnem z roku 95, taky elitnímu anglickému střelci, co se týče reprezentace, no a z českých střelců třeba, kterým se tolik nedaří v poslední době, Tomáš Čvančara dneska 26.
4: A také se můžeme dostat k hokeji. Tomáš Čvančara mimo jiné tedy mě zajímá jeho budoucnost. Já si myslím, že by pro některé kluby v Česku mohl být zajímavý, ale samozřejmě on zřejmě bude mít tedy chuť zůstat v zahraničí vzhledem k tomu kontraktu, který určitě není malý, co má v Borussii Mönchengladbach.
3: Ale chtěl jsi k hokeji?
4: Ano, protože narozeniny dnes slaví Aleš Hemský. Určitě všichni tohoto bývalého vynikajícího hokejistu znají, ročník 83, takže 43. narozeniny. A já jsem s Alešem Hemským měl možnost mluvit na tréninkovém kempu fotbalové reprezentace v Mansfieldu během mistrovství světa. Jsem si ho odchytl na toaletách. Byla tam taková oficiální část, kdy ten jeden z otevřených tréninků české reprezentace navštívili totiž Aleš Hemský a
3: Radek Faxa.
4: Radek Faxa. Ano, a s Radkem Faxou byli tam všichni novináři, bylo to takové oficiální, se mluvilo. A ten Aleš Hemský tam stál tak jako opodál, nikdy se ho moc nevšímal. A pak už byli novináři zavolaní na, řekněme, tiskové konference nebo rozhovory, lépe řečeno, s fotbalovými reprezentanty, ale nás tam bylo víc v dresu Radiožurnálu Sport. A já si všiml Aleše Hemského, tak jsem ho pozval k mikrofonu a bylo to příjemné povídání. Je takové jako hezké poslouchat, jak on už má v té češtině tu angličtinu, že je to znát, ale fotbal sleduje taky, hokej samozřejmě pořád sleduje. Měl radost z extraligového titulu hokejistů Pardubic, on je samozřejmě pardubický rodák.
3: Kdybych to řekl tou českou takzvanou Čenglish, tak happy brzdy, Aleši Hemský.
1: Radiožurnál Sport, Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: pohodový song v našem vysílání, tak snad máte taky hezké ráno, jako my dva s Lukášem Michalíkem, a teď vám ho se pokusíme zpestřit, protože míříme hodně daleko v našem vysílání za jedním z našich reportérů.
1: Ano, fotbalisté Hradce Králové dnes nastoupí k odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu proti domácímu Bešiktaši, který minulý týden na východě Čech v úvodním duelu zvítězil 1-0. A v turecké metropoli máme našeho reportéra Tomáše Borovce. Tomáši, krásné ráno do Turecka.
2: Hezké ráno od Bosporu všem posluchačům radiožurnálu Sport.
0: No tak co, jaké tu tam je? Časový posun předpokládám hodina dvě, a jak to tam vypadá?
2: Časový posun hodinka, což mě vyhovuje, protože my tady máme už 8:10, takže jsem nemusel brzy vstávat, ale je tady rušno, tady je snad pořád rušno, protože když se dívám kolem sebe tady od hotelu, když jsme přicházeli v noci zpátky, tak plno lidí na ulici, teď zase plno lidí na ulici, žije to tady, krásné teploty v noci 24, kraťasy, tričko, pantofle, no a v podvečer kopačky, dres a stadion.
1: Tomáši, co mě zajímá, včera byly na programu předzápasové tiskové konference, za Bešiktaš nastupuje dnes už bývalý reprezentační křídelník Václav Černý, který po tom úvodním zápase v Malšovické aréně odmítl dát rozhovor českému televiznímu vysílateli. Tak čistě náhodou neobjevil se včera na tiskovce?
2: Neobjevil se na tiskovce a ještě doplním, nejenom českému televiznímu vysílateli, ale ani nám nedal rozhovor. Nevím, jestli je to kvůli tomu, že se objevila na něj v poslední době nějaká kritika. Turečtí kolegové mluvili o tom, že měl trochu problém s předchozím trenérem, ale současný nový kouč Italiano, že mu ten prostor dává, takže těžko odhadovat, jak tomu bude dnes, jestli ho uvidíme zase na hřišti. Vladimír Darida na tiskovce mluvil o tom, že spolu nemluvili zatím, jenom se pozdravili, ale že rozhodně se s ním chce potkat po skončení zápasu, aby pár slov prohodili a řekli si, co a jak, jak to tady vypadá. Samozřejmě, že ho to zajímá.
0: Vladimír Darida už byl na Bešiktaši coby náhradní Viktorky Plzeň v srpnu 2010, když tam Viktorka prohrála v předkole Evropské ligy 0-3. Pavel Horváth tehdy hrál, takže toho se zeptáme po deváté. Ale na tebe, Tomáši, přece jenom Vladimír Darida byl na mistrovství světa, už má taky věk patřičný, ale působí jako takový ten Robocop, prostě hraje pořád. Čekáš od dneska zase, že bude v základní sestavě?
2: Bude v základní sestavě. Je to Robocop, jak říkáš, hraje pořád, na tiskovky chodí pořád, usmívá se stále, je pozitivní, je to profík nejenom na hřišti, ale prostě i mimo stadion. Je to na něm vidět z každého úhlu pohledu a Vladimír Darida nemůže chybět sestavě. Je to hnací motor týmu, je to mentor. Už z toho pohledu, jak jsi zmiňoval, prostě už tady hrál, zná to prostředí, bude tady přes 40 tisíc fanoušků. Sám mluvil o tom, že potřebuje z tohoto pohledu trochu do kabiny směřovat určitá slova, aby se tím mladší hráči, kteří to neznají, nenechali pohltit. Protože myslím si, že dnes to bude zápas, který i z pohledu právě té atmosféry málo kdo zažil z kluků z hradecké kabiny.
1: Hradec Králové v tom posledním víkendovém ligovém utkání zdolal ostravský Baník 2-1. Nedá se úplně říci, že by trenér David Horejš nějaké opory šetřil. Tak čekáš podobnou základní sestavu? Zkrátka, že Východočeši nastoupí s tím nejsilnějším, co mají k dispozici?
2: Rozhodně nastoupí s tím nejsilnějším. Jestli udělá nějakou změnu, tak to bude změna proto, aby ten tým byl ještě odolnější, ještě lepší, ale odhaduju, že to bude hodně podobné. Už proto, že hradecký tým není tak široký, nemá takovou hloubku, takže není moc z čeho vybírat. Navíc je zraněný Kučera z toho prvního zápasu, chybí Wiesner, chybí Petrášek. Ten teda nechybí tady, protože to je další zkušený borec a i o něm Vladimír Darida mluvil, že pomáhá právě v té zkušenosti směrem k týmu, že má obrovský rozhled, umí mluvit, takže mají ho tady sebou taky. Jediná změna výraznější, která může nastat, tak se týká Adama Vlkanovi, protože ten dobral antibiotika o víkendu, byl už na lavičce, ale ještě nehrál proti Baníku Ostrava, ale tady s týmem je a očekávám, že ho trenér David Horejš vytíží na trávníku uvidíme, jestli tam bude od začátku. No a když jsme u té sestavy, tak asi jste i vy zaznamenali, nebo někdo z posluchačů, že do Bešiktaše přichází srbský reprezentant útočník Vlahovič, který působil Juventusu, dlouho chtěli právě získat tohoto kvalitního hráče, až se to povedlo za obrovské peníze. Ten tedy ještě v sestavě nebude, ten přicestoval do Bešiktaše včera večer, ale pravděpodobně se ukáže na trávníku během utkání belgický reprezentant Trossard, který přišel z Arsenalu, ten nehrál v tom prvním zápase, protože podle kouče nebyl ještě kondičně úplně připravený. Nicméně včera na tiskové konferenci zmínil, že už ho má k dispozici a že s ním počítá na takových 20-30 minut. Tak i tohle to otevřel a byla to taková informace směrem do hradeckého realizačního týmu, protože tohle je velmi kvalitní fotbal, na něj si budou muset dát také pozor.
0: Nesmírně nabitá je teď turecká liga. Aktuální informace mluví o tom, že Romelu Lukaku taky ve 33 míří z Neapole do Fenerbahce, takže i Bešiktaš se bude muset činit v domácí lize a jenom je to doklad, jak těžký soupeř dnes je na cestě Hradce Králové do play-off Evropské ligy. Držíme palce i Tomáši Borovcovi, ať to dneska všechno klapne, ať linky fungují, spojení je dobré, ať se dobře komentuje od 19 hodin v tom kombinovaném přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tomáši, moc ti děkujeme za tenhle ranní vstup a přejeme příjemný den na Bospor.
2: Ať se třeba ještě i vyhraje, to je také to poslední přání. Hezké ráno při Stambulu.

0: 7 hodin 20 minut míříme k dalšímu zápasu předkola evropských pohárů, konkrétně třetímu předkolu konferenční ligy, které čeká dnes Jablonec.
1: Ano, v 18 hodin a 30 minut Severočeši nastoupí k odvetě, tedy třetího předkola ligy konferenční. Úvodní zápas vyhrál Jablonec nad lotyšským RFS Riga 2-0. Odvetu bude večer sledovat a komentovat v přímém přenosu kolega Pavel Petr, kterého už vítám do lotyšského hlavního města. Pavle, dobré ráno.
2: Příjemné dobré ráno.
1: Pohárová Evropa a kapacita stadionu v Rize 1700 diváků. Jak to na tebe zapůsobilo?
2: Byl to takový zvláštní pocit při příjezdu na hřiště. Připadalo mi, že jsem v Česku na stadionu někde třetí nebo možná čtvrté ligy. Jen pro ilustraci, stadion má dvě tribuny proti sobě, za brankami je otevřený a pořádně to tam profukuje. V těsném sousedství pak protéká řeka Daugava. Mimochodem právě v jejím okolí bylo možné včera večer sledovat západ slunce, ale zpět samozřejmě k fotbalu. RFS Riga má průměrné ligové návštěvy něco málo přes 600 fanoušků a to je druhé nejvyšší číslo v lotyšské lize. Dnes by prý ale mělo být vyprodáno tedy nějakých 1700 fanoušků. Uvidíme a posluchači Radiožurnálu Sport o tom pochopitelně uslyší.
0: Předpokládáme, že vedle toho západu před ním jste mohli sledovat i zatmění, které bylo vidět i tady, tak vedle řeky Daugavy to muselo být perfektní. Co se týče fanoušku Jablonce, kolik bych mělo přicestovat do Rigy, povzbudit severočeské mužstvo?
2: Má dorazit až 50 fanoušků, putují po vlastní ose, někdo letadlem, další dokonce auty. Podle majitele Jablonce Jakuba Střeštíka klub fanouškům na cestu přispívá, ale i tak je třeba smeknout pochopitelně před těmi, kteří do Rigy dorazí. Navíc je tady početná skupina partnerů jabloneckého klubu. Každopádně podpory a hlavně té dlouhé cesty jabloneckých příznivců si váží trenér Luboš Kozel a také záložník Richard Sedláček.
3: To je skvělý, to jsme samozřejmě rádi a i ve Varaždínu vlastně bylo hodně a jako my tu podporu vnímáme. A samozřejmě i jim se budeme samozřejmě udělat snažit radost, no, takže to je samozřejmě postoupit dál, což je náš cíl.
4: No, já souhlasím a myslím si, že i pro ně to děláme, protože i pro ně jsou to velký zážitky tyhle výjezdy a takže je to naše další motivace.
1: S naším reportérem Pavlem Petrem se bavíme o odvetě třetího předkola konferenční ligy mezi fotbalisty RFS Riga a Jablonce. Pavle, jaký je zájem ze strany lotyšských novinářů o jablonecký tým?
2: Upřímně vůbec žádný. Jen pro ilustraci, už před týdnem do Jablonce nikdo z lotyšských novinářů nedorazil. Ani včera se o jabloneckou výpravu nikdo přímo v místě konání zápasu nezajímal. Na stadionu jsme byli prakticky sami, nikdo další. Prý v Rize nejsou zvyklí pořádat ani tiskové konference při evropských zápasech. A tak mohli Luboš Kozela právě Richard Sedláček, které jste slyšeli v tom zvuku, odpovídat pouze na otázky 6 členů novinářské výpravy z České republiky.
0: Ano, tak alespoň Češi mají zájem o to, aby třeba i Jablonec postoupil do dalšího předkola konferenční ligy. Výchozí pozice pro Severočechy není špatná, domácí výhra 2-0. Nicméně, když se dostaneme k tomu, kdo by mohl být v jablonecké sestavě, kdo chybí naopak třeba kvůli zranění a v jakém rozpoložení jsou jablonečáci před tím zápasem, Pavle?
2: Tak na to se samozřejmě stočila řeč i během tiskové konference. Nikdo z kádru jabloneckých fotbalistů by neměl prakticky chybět až na dlouhou době zraněného Innocentiho, který a zatím a ještě do té sezóny nezasáhl. Jinak má kouč Luboš Kozel k dispozici kompletní sestavu, těží také ze širokého kádru a tak se dá rozhodně předpokládat další rotace v něm. Otázkou je tedy, koho pošle do hry. Netroufnu si typovat v jednom případě, ale ano, to, že do branky se znovu v poháru postaví Hanuš, zatímco Mihela chytá ligové zápasy Jablonce. No o té pohodě a vůbec o tom všem pak k odvetě říká kouč Luboš Kozel.
3: Tak samozřejmě myslím si, že nálada je dobrá, protože ty výsledky poslední byly dobrý. Samozřejmě ten výkon ten poslední úplně dobrý nebyl, ale tohle je úplně jiná soutěž, jiný zápas, jiný soupeř a určitě ne soupeř, který už je předem poražený. Takže já jako apeluju na hráče, se dá říct každý den v tom smyslu, aby jsme si nemysleli, že je hotovo, protože to určitě není. A udělali jsme dobrý výsledek ten první zápas, takže jsme si vytvořili dobrou pozici, ale pořád jsme v poločase.
0: Ano, Jablonec potvrzuje i vynikající start do České fotbalové ligy, kde se Slaví je jediným už tím 100% týmem po třech kolech a nikdo jiný už nepřibyde. Takže držíme palce na sever Evropy.
1: Ano, držíme palce, budeme fandit samozřejmě u našich rozhlasových přijímačů. Ve spojení jsme byli s naším reportérem přímo v lotyšské Rize Pavlem Petrem. Pavle, moc díky za tvůj čas a ať to večer všechno funguje.
2: Díky a naslyšenou při přímém přenosu.
0: Připomínáme, že ten začíná v 18.30, protože utkání RFS Riga Jablonec má výkop o půl hodiny dříve než ten druhý zápas, který budeme sledovat.
1: Ano, Bešiktaš, Istanbul, Hradec Králové, v tomto případě půjde o odvetu třetího předkola elitnější evropské ligy. V úvodním zápase doma východočeši podlehli tureckému velkoklubu 0-1.
0: Ano, čtvrtek 13. srpna, přejeme vám krásné ráno a pokud poslouchají nějaké Aleny, tak všechno nejlepší k svátku.

0: Dobré ráno v 7:30. A se zprávami je tu Jana Utendorfská.
1: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listy. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba na jihu Moravy začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brno kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes navštívil Kurily vůbec poprvé, konkrétně zavítal na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci na své sociální síti True Social, to oznámil americký prezident Donald Trump. 28letá Levitová se podle něj chce věnovat rodině. Teprve nedávno se vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. Trump dodal, že rozhodnutí své mluvčí respektuje. A centrum Zlína se večera částečně uzavře kvůli tréninkovým místám před zítřejší městskou rychlostní zkouškou Barum Czech Rally Zlín. Omezení potrvá do 2:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřena Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu. A to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová bude útočit na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozplavby i semifinále. O medaile poplave po 7:30 večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Sémanová zároveň nastoupí i v dopoledním programu. Po boku Dariny Nabojčenko ji čeká rozplavba na motýlkářské stovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky na D4, D5 a D6 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se natáhla kolona kamionů v pravém pruhu, začíná už kus za sjezdem na Domašov na 176. kilometru. Hned za exitem 178 Ostrovačice se přidávají i osobní auta v levém pruhu a do zúžení u D2 to mají až na 40 minut. Na D4 před Prahou směrem s Příbrami teď za Řitkou je kolona ze 12. kilometru, k pracím na 9. u Jiloviště zabere kolem 20 minut. Na D5 před Prahou z Plzně se jede pomalu od exitu 5 Rudná 10 až 15 minut na první kilometr, tam řeší drobnou nehodu v odstavném pruhu. Ucpává se teď příjezd do Prahy Karlovarskou D6 za sjezdem na Unhošť, kolona z 9. kilometru na 20 minut, za sjezdem na Jeneč na 6. překáží porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly i pod nulu a v údolích pod 5 stupňů, centrum Prahy hlásí kolem 16 stupňů Celsia. Dnešek bude převážně jasno a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 24, v 1000 metrech na horách čekejte kolem 21. Ještě teplejší bude zítřek, kdy naměříme až 32 stupňů. No a slunečno bude také v sobotu, kdy se maxima dostanou na 31 až 36. V neděli už se začne od západu počasí měnit. Hlavně v Čechách bude během dne od západu přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Ochlazení nás pak čeká příští týden, kdy bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami nejčastěji mezi 21 a 26 stupni. Naopak noci budou teplejší než tento týden, kdy je vyjasněno. Naměříme od 19 do 14 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byl Ozzy Osbourne, jeho Dreamer, možná i vysníte o nějakém velkém sportovním úspěchu, ať už v nějaké profi disciplíně, anebo třeba jenom v tom hobby snažení. Je 13. srpna, kdy si připomínáme taky 22 let od začátku olympijských her v Aténách, které ozdobil z českého pohledu zlatou medailí Roman Šeberle, ale doufejme, že ten letošní 13. srpen bude ozdoben také výkony českých fotbalových klubů v Evropě.
1: Hned dva domácí kluby totiž budou hrát o setrvání v kvalifikaci svých evropských soutěží. Zatímco Hradec Králové bude hrát v evropské lize, Jablonec čeká odveta ligy konferenční. Mluvíme o třetích předkolech. Nejen o těchto zápasech, teď budeme mluvit s Janem Suchanem, který připravil sportovní přehled. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Fotbalisti Hradce Králové budou hrát o setrvání v kvalifikaci Evropské ligy. Na hřišti tureckého Bešiktaše Istanbul odehrají odvetu třetího předkola. Úvodní duel doma prohráli 0-1. To jablonecké fotbalisty čeká po domácí výhře 2-0 odveta třetího předkola konferenční ligy na trávníku lotyšského celku RFS Riga. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, jak se připravit na prostředí stadionu, který pojme pouhých 17 diváků.
3: Sám mě to i překvapilo, abych se přiznal, že jsem nečekal, že to bude takhle malinký stadionek, přece jenom je to tým, který hraje první místo v lotyšské lize, takže ta atmosféra asi nebude úplně jako bouřlivá, takže spíš se na to nachystat jakoby v hlavě, na to, že to nemusí být úplně tak bouřlivý a paradoxně by nám to celé mohlo vyhovovat, no, že tam nebude žádný velký kotel, který by nás mohl uvařit.
2: Utkání Bešiktaš Hradec Králové začne v 19 hodin, už o půl hodiny dřív odstartuje právě odveta třetího předkola konferenční ligy mezi RFS Riga a Jabloncem. Na Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme oba zápasy v přímém přenosu.
1: Fotbalová Sparta přišla o svého kapitána. Lukáš Haraslín zamířil do saudsko-arabského Al-Fatí a své působení v Praze uzavřel emotivním vzkazem fanouškům.
4: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín přišel do Sparty v roce 2021 a během angažmá pomohl Pražanům ke dvěma mistrovským titulům i triumfu v domácím poháru. V české lize odehrál 131 zápasů a dal 47 branek.
0: Fotbalisti Paris Saint-Germain porazili Aston Villu 2-1 a podruhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Vítěznou branku dal po hodině hry Désiré Doué.
2: Pojďme od fotbalu k dalším sportům. Plavec Jan Čejka ve finále evropského šampionátu na dvoustovce znak zaostal časem minuta 54,44 sekundy za svým národním rekordem ze semifinále jen o 4 setiny. Od medailého na páté příčce ale dělilo skoro půl sekundy. S výsledkem na šampionátu v dlouhém bazénu a v silné konkurenci je proto Čejka spokojený.
5: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká a říkám jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
2: Vyhrál Maďar Koš. Do finále kraulařské dvoustovky s přehledem postoupila Barbora Sémanová. Obhájkyně zlaté medaile byla v semifinále nejrychlejší ze všech, o víc než půl sekundy před soupeřkami.
6: Jo, určitě jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost, a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
2: V finále dvoustovky poplave Barbora Sémanová dnes v 19 hodin a 36 minut. Závod na této stanici uslyšíte živě. Už za necelé 3 hodiny nastoupí česká reprezentantka také do rozplaveb stavky Motýlek. Hned vedle ní bude stát taky krajanka Darina Nabojčenko.
1: Po polovině 10 boje patří českému reprezentantovi Vilému Stráskému na mistrovství Evropy dělené 8. místo. Průběžně si zatím vede v Birminghamu lépe než při svém osobním rekordu. Poslední disciplínou úvodního dne deseti boje byl běh na 400 metrů. Stráský předvedl svoje sezónní maximum 8:40,45 sekundy. Závod začal až po 9. hodině místního času večer, pokračuje Stráský.
7: Fakt jsem se snažil probrat hodně, hlavně před tím startem, protože takhle pozdě 14 dní zpátky jsem to zkusil v tréninku, bylo to strašný. Takže jsem se to párkrát zkusil takhle pozdě večer a teď jsem rád, že ten čas, já myslím, že to byl druhý nejrychlejší kariéry, takže rozhodně jsem spokojený. No.
1: Dva další čeští desetibojaři ze soutěže na evropském šampionátu odstoupili. Tomas Järvinen kvůli zranění zadního stehenního svalu, Ondřej Kopecký je kvůli zablokovaným zádům. Odpoledne se na mistrovství představí v kvalifikaci oštěpař Jakub Vadlejch. K přímému postupu do finále potřebuje hodit 82 metrů. V kvalifikaci se z Čechů představí taky Martin Konečný a Jan Výška. O postup do finále čtvrtky bude bojovat i halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Vystoupení českých atletů na evropském šampionátu nabídneme živě.
2: Fotbalista Alex Král vstřelil první gól za FC Kodaň a pomohl svému týmu k postupu v konferenční lize. Český záložník se prosadil při výhře 5-1 nad Debrecínem a přidal taky asistenci. Kodaň zvládla i první zápas a do další fáze prošla s celkovým skóre 8-1.
0: Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je bývalý kapitán Barcelony Xavi Hernández. Španělský mistr světa a Evropy nahradil Ronalda Koemana a podepsal smlouvu na mistrovství světa. Do mistrovství světa v roce 2030. Na lavice Oranjes bude mít premiéru 24. září v Lize národů, kdy Nizozemci změří síly s Německem a to nově povede Jürgen Klopp.
2: To bude pikantní premiéra pro oba trenéry a zakončíme tenisem. Kateřina Siňáková bude hrát o deblový titul na turnaji Masters v kanadském Torontu. Po boku Číňanky Chang Shuai porazila britsko-slovenský pár Nicholsová-Mihalíková 6-1 a 7-5. Ve finále čekají nejen českou reprezentantku Italka Eraniová s Američankou Melicharovou Martinézovou.
0: Nesmírně nabitý sportovní přehled připravil František Typovský a přednesl Jan Cucha, moc děkujeme.
2: Rádo se stalo.

0: Kapela Kabát. V našem vysílání Bára, to zpíváš doma paní, ne?
1: To zpívám často své přítelkyni, ano. Divá Bára.
0: Divá Bára. Tak snad teď neposlouchala, Lukáši. Ale máš dojezd do domu až někdy kolem poledne, tak to snad ještě do té doby by zapomněla. Každopádně, pojďme dál ve sportovních aktualitách. Budeme se teď věnovat opět fotbalu. Hradec Králové v 18 hodin rozehraje odvetu třetího předkola Evropské ligy na stadionu Bešiktaši Istanbul. Je to v 18, jo?
1: Je to v 18.30, omlouvám se, má chyba, podlehli tedy fotbalisté Hradci Králové Bešiktaši doma 0-1, lepší pozici má ve stejném předkole ligy konferenční Jablonec.
0: Prosím tě, je to v 19.
1: Je to v 19 a Jablonec je v 18.30.
0: Tak.
1: Těch časů je hodně,
0: teď
1: jsme to upřesnili. Lepší pozici má tedy ve stejném předkole ligy konferenční Jablonec, Severočeši po výhře 2-0 nastoupí v ryze proti klubu RFS. No a na Radiožurnálu Sport, o tom teď budeme mluvit se současným trenérem lotyšské reprezentace do 21 let Jakubem Dovalilem. Pane Dovalile, dobré ráno do Lotyška.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká je nálada v RFS před odvetou? Věří si Lotyši na obrat?
2: No já si myslím, že moc ne. Já jsem samozřejmě tady navštívil Jablonec, jak vedení, tak vlastně Luboše Kozla, a myslím si, že to mají dobře rozehraný a mají to ve svých rukou a myslím si, že postoupí.
0: Ukázal podle vás už ten první vzájemný zápas na Střelnici rozdíl mezi i kvalitou české a lotyšské ligy?
2: No tak já si myslím, že 100% Lotyši v podstatě neměli šanci jako nějakou měli tam nějaký vole. Jablonec s tou utkání měl jakoby pod kontrolou, a samozřejmě tak ten rozdíl mezi lotyšským a českým fotbalem je velký, ať už se to týká vlastně, já nevím, nějakého žebříčku FIFA, co se týče reprezentací, nebo i vlastně ligové soutěže.
1: Jakub Dovalil, trenér lotyšské reprezentace do 21 let, je s námi na Radiožurnálu Sport, mimo jiné někdejší kouč české 21. Pane Dovalile, co mě zaujalo, když jsme mluvili s naším reportérem Pavlem Petrem, tak žádný lotyšský novinář nepřijel na úvodní duel do Jablonce a ani teď vlastně žádný lotyšský novinář nenavštívil ty předzápasové tiskové konference v ryze, tedy na stadionu RFS. Co to svědčí o zájmu o fotbal tedy v Lotyšsku?
2: No tak já si myslím, že to má takový dvě roviny. Fotbal samozřejmě tady není sportem číslo jedna, je někde až, já nevím, třeba za basketem, za hokejem. A samozřejmě myslím si, že k tomu přispělo i to vítězství jakoby Jablonce 2-0. No, oni tady jsou takový, jak bych to řekl, není to tady Honza nějakou jakoby senzací, je to spíš takový, jakoby bych řekl, v nějaký pragmatický vyjádření, že si myslí, že vlastně na Jablonec nebudou stačit, a proto o to není nějaký velký zájem.
0: Jakub Dovalil, který aktuálně působí, a to vlastně s jednou krátkou přestávkou dlouhá léta v Lotyšsku, tak má s tím trénováním lotyšských fotbalistů zkušenosti. Dá se nějakým způsobem charakterizovat, specifikovat tamní fotbal a třeba i ten vývoj, jestli jde směrem, jakým i vy si třeba představujete?
2: No tak já bych spíš řekl, že vývoj jde směrem opačným, protože jako Lotyšská fotbalová federace má zaregistrovaných asi kolem, já nevím, 35 tisíc, 40 hráčů, což je, dejme tomu, Česká asociace má vlastně desetinásobek víc, to znamená, tam je někde kolem 350 tisíc registrovaných hráčů. No a podle toho to vypadá, ten výběr není moc velký, a samozřejmě tady v té domácí lize startuje hodně cizinců, ale jsou to takový cizinci, který vlastně jsou v té Evropě až jako na posledním místě, jsou to hodně třeba mladí Afričani kolem 17-18 let, kterým se tady podaří jako udělat víza a potom tady nastupují v té domácí soutěži, pak jdou někam dál. Takže jako s fotbalem to není žádná sláva, bohužel je tady pravidlo, který se schválili ligový kluby, a to je pravidlo 8+3, to znamená, že tady může hrát 8 cizinců a 3 domácí v každém zápase, takže jako pro vývoj toho lotyšského fotbalu to není úplně ideální.
1: Skvěle jste mi nahrál, pane Dovalile, to je téma, které chci rozebrat a je to hodně zajímavé. Když jsem zkoumal soupisku z posledního zápasu lotyšské 21 pod vaším vedením, nenašel jsem žádného hráče z RFS Riga, konec konců do posledního ligového zápasu RFS nastoupilo jen 5 Lotyšů a nejmladšímu bylo 22 let. Ta moje otázka se nabízí, ale částečně už byla zodpovězená, jestli je to ojedinělý jev nebo nějaký obecný problém, který musíte řešit, že mladí Lotyši v domácí soutěži nedostávají tolik prostoru.
2: tak nějaký prostory, nějaký prostor dostávají, ale jsou to třeba hráči, kteří hrajou od pátého místa dolů, jo, to znamená kluby. Konkrétně zmíním, tam v RFS je jeden hráč, Nick Sliade, který je ročník 2004, ale moc jakoby nehraje, a kdybych to měl jako přirovnat k České republice, tak vlastně RFS a Riga, a vlastně ten druhý klub, kde trénuje Adrian Gula, tak je to něco jako Sparta Slávie, samozřejmě v menším měřítku, a samozřejmě tam hrajou prim ty cizinci, takže tam obecně vlastně, když to řeknu takhle, tak tam jakoby za 7 let žádnej jako mladý hráč nějakou šanci nedostal. No, což je z pohledu jako lotyšského fotbalu určitě škoda. Řekl bych, že tady jako u těch klubů není úplně taková jako odpovědnost za ten lotyšský fotbal, no.
0: To říká aktuální trenér lotyšské reprezentace do 21 let Jakub Dovalil. A ještě otázka, jestli se půjdete podívat na dnešní duel RFS Riga Jablonec v rámci třetího předkola konferenční ligy, protože on ten stadion není úplně velký.
2: No, tak stadion velký není, já to bych si určitě půjdu, teda takhle určitě půjdu, určitě budu na stadionu, a stadion není takový velký, ale je hezký, útulný, je to spíš taková nějaká jakoby větší báza, byl vybudovaný nově vlastně před 3 roky, takže oni ještě novotou, a kdybych to měl přirovnat, tak je to nějaký jako druholigový stánek v České republice, ale myslím si, že na potřeby tady lotyšského fotbalu jako plně dostačující. My jsme tam v několika zápasech kvalifikace taky nastoupili, když jsme hráli doma, je to tam příjemný, je tam dobrá tráva, takže si myslím, že je tady na tu návštěvnost, která v Lotyšsku je průměrná někde kolem 500-600 diváků na ligové utkání, tak že je naprosto dostačující.
1: Ještě jedna otázka na fotbalového trenéra Jakuba Dovalila. Vy, pane Dovalile, působíte v Lotyšsku tedy s drobnou přestávkou od roku 2019, kdy jste začal trénovat lotyšskou 19. Aktuálně působíte u 21. Tím, že jste v Lotyšsku už dlouho, si vás tam určitě váží, to je nepochybné. Zajímala by vás třeba v budoucnu pozice trenéra lotyšského reprezentačního Ačka?
2: No, tak já si myslím, že samozřejmě, že by to bylo určitě zajímavý. Už jsem se k tomu, když to řeknu takhle, už jsem se k tomu trošičku přiblížil letos dubnu, ale nějak to ještě nedopadlo, takže musím čekat.
1: Tak budeme držet palce.
0: Držíme palce, ať se vám tam daří, pane Dovalile, a moc si vážíme, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport a užijte si dnešní vlastně večerní zápas.
2: Taky děkuji, přeji hezký den.
0: Připomínáme, že duel RFS Riga Jablonec začíná dnes v 18:30 a s ním i ten přímý kombinovaný přenos Radiožurnálu Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ať nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na Eurovolej 2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.

0: Dálnici D6 před Prahou směrem z Karlových Varů a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu, ukončující druhou světovou válku. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy nemají z čeho listy živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
2: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
3: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
3: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Před 65 lety začala stavba takzvané Berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na další skoro 30 let je oddělila od socialistického státu.
5: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro čtyřmetrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Řidiči ode dneška opět bez omezení projedou po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 18. hodiny. Oprava skončila oproti plánu o dva dny dřív. Hlavní město za ní zaplatilo zhruba 600 milionů korun.
6: Kbelská ulice byla před opravou v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a nájezdové rampy. V době rekonstrukce řidiči po silnici jezdili v obou směrech v jednom pruhu na místo běžných dvou. Kbelská ulice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 tisíc aut. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisti Hradce Králové budou na trávníku Bešiktaše Istanbul odvracet vyřazení z kvalifikace Evropské ligy. První zápas doma prohráli 0-1. Ve třetím předkole konferenční ligy se naopak Jablonec na hřišti RFS Riga pokusí obhájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Utkání Severočechů začne v 18:30. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později. Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ze tří českých 10 bojařů zůstává v soutěži na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu už jen jeden. Tomas Järvinen a Ondřej Kopecký kvůli zranění skončili. Vilém Stráský drží po polovině disciplíny dělené 8. místo a popisuje svůj bodový cíl pro dnešek.
8: Asi jsem si naplánoval víc, ale ono to nikdy nevyjde podle představ, takže pokračovat podobně. Myslím, že jsem druhý den ještě nikdy nedal přes 4000 bodů, takže to je ten hlavní cíl a pokud by to bylo třeba 400, tak ještě lepší.
7: Další disciplínou deseti boje na evropském šampionátu bude 110 metrů překážek, krátce před polednem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolona před Brnem a nehoda na příjezdu do Prahy. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se před zúžením u D2 tvoří kolona od exitu 178 Rosice. Osobní auta jedou celý úsek zhruba 40 minut. Na příjezdu do Prahy z D1 teď začíná vznikat kolona v Brněnské před sjezdem na Chodov Opatov na druhém kilometru, čerstvě nehoda v levém pruhu. Na D4 směrem ze Strakonic do Prahy stále pozor, zhruba 5 kilometrů za nájezdem z Písecké silnice na 79. kilometru leží plechový plát. A potom dál na D4 na příjezdu do Prahy, teď kolona za Řitkou z 12.

0: kilometrů na 9. k pracím u jíloviště zabere 25 minut. Na D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů hned za sjezdem na Unhošť po pojíždí kolona z 11. kilometru 25 minut za exit Jeneč na 6. kilometru se tam kolem porouchaného auta jede jenom levým pruhem. Na D5 před Prahou z Plzně se sune kolona od exitu Pětrudná čtvrt hodiny na 1. kilometr, kde řeší nehodu v odstavném pruhu a o kousek dál další fronta na pražském okruhu za nájezdem z D5 k Ořechu. Kolona na okruhu i opačně na letiště od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova a v Praze kolony taky před Gbelskou, hlavně celou Novopatskou z východního okruhu od D11. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy.
3: Krásný den, milí posluchači, je čtvrtek 13. srpna, aktuálně 8.06 a zdravíme vás společně s Lukášem Michalíkem.
4: Dobré ráno do všech koutů republiky i do zahraničí případně.
3: Ano, připomínáme si tedy 22 let od začátku olympijských her v Aténách 2004. Vzpomeneš si, co jsi dělal třeba během toho období? Já totiž jo.
4: Zhruba si vzpomenu, moje maminka tehdy měla přítele, který je na půl Řek a byl v Aténách, myslím si, krátce po těch olympijských hrách a dovezl mi odznáček, takže ten mám doma. Co jsem dělal přímo, to si nevzpomenu.
3: Já jo, protože tehdy jsem začínal soustředění s staršími žáky Čavky a pamatuju si, že vlastně jak člověk byl v té fyzické námaze, nám bylo 13, ale bylo to náročné, jak jsem se vždycky těšil pak, že si sednu a budu koukat na olympiádu. No. Fandili jsme tehdy Romanu Šebrlemu, kterému v Sydney to nevyšlo těsně, Erkinol tam byl lepší, ale tady teda musím říct 2004 Roman Šebrle, to je dodnes velký zážitek a vzpomínka na to jeho krásné olympijské zlato v deseti boji. I o atletice se budeme bavit dneska ráno, ale ne v této hodině, bude to z pohledu sportu jiné. O fotbale v 8.20 s Tomášem Zápotočným, který hrává za Bešiktaš, ale teď za chvilku.
4: Teď za chvilku budeme mluvit s ředitelem závodu cyklistické Czech Tour, která začíná Leopoldem Koenigem.
3: Tak si nalaďte Radiožurnál Sporty nadále, dobře se bavte a pokud jste teprve vstali, tak ať se dobře otvírají oči.
1: Radiožurnál Sport,
5: Jan Pěruška a Lukáš Michalík. You'll always be my...

0: To je hlas, co Lukáši, jak ještě vibruje do toho? Víš, jak to rozrezonuje, ten svůj hlas, ono se to tak chvěje.
1: Luis Capaldi.
0: To je Tom Walker tohle.
1: Tom Walker, nekoukal jsem schválně, no. Ale hlasy mají podobné, no. Pro mě.
0: Tak teď uslyšíme další hlas tedy a myslím, že pro české, hlavně cyklistické fanoušky velmi známý a aby ne, dnes v Praze začíná totiž největší cyklistický závod v tuzemsku.
1: 18. ročník Czech Tour se dočká hvězdných závodníků i nové etapy. Během 4 dílů závod projede velkou část republiky. No a my si o Czech Tour teď budeme povídat s jejím ředitelem a bývalým profesionálem Leopoldem Koenigem. Pane Koenigu, hezké ráno a díky za váš čas.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak to vypadá několik hodin před oficiálním startem Czech Tour v Praze na Vítězném náměstí? Je vše připraveno?
2: No, já doufám, že ano, protože máme před sebou 4 velmi náročné etapy a nejenom náročné z hlediska sportovního, ale i samozřejmě z hlediska organizačního, logistického. Správně jste řekli, že my opravdu opět pokrýváme za pouhé 4 etapy celou republiku. Dneska startujeme v Praze, končíme v Karlových Varech a v neděli končíme na Pustevnách v Beskydech, takže opravdu je to něco, na co jsme velmi hrdí, že můžeme Czech Tour provést od západu až na východ.
0: Já jsem počítal ty kraje, které jsou uvedeny jako, že podporují Czech Tour na vašich webovkách a napočítal jsem jich buď 9 nebo 10, tak nevím, jestli přesně to máte spočítané, ale vlastně je to téměř celá republika opravdu.
2: No, přesně tak, jenom kromě toho jihu, kam už nám ty 4 etapy nestačily na to, abychom to pokryli, tak jsme opravdu skoro všude a je to o to náročnější, že musíme vlastně celý ten karavan, jak týmový, tak i ten organizační přemístit z Prahy, kde máme to první logistické centrum na první 3 etapy, tak ho musíme přemístit na poslední etapu do Olomouce a tam odsaď potom startujeme v neděli etapu z Kroměříže na Pustevny, kde uvidíme i krále Czech Tour.
1: Leopold Koenig je s námi na radiožurnálu Sport, ředitel Czech Tour cyklistického závodu, který se letos poprvé posunul do druhé nejvyšší třídy závodu UCI Pro Series, kam patří jen pro přehled prestižní podniky kolem Alp, kolem Británie nebo kolem Německa. Znamená to taky zvýšený počet elitních týmů a známých jmen na startu, je to tak?
2: A rozhodně, ten zájem těch týmů je vyšší, samozřejmě ta prestiž toho závodu je o něco vyšší a jsme vlastně už jenom jeden ten stupínek pod tím World Tour kalendářem, kde jsou ty největší závody na světě, ale my to vidíme na té letošní startovce, kde máme takové hvězdy jako Mikel Landa nebo desátý muž z letošní Tour de France, Jordan Jegat za francouzský tým Total Energies. Máme tu velmi silnou stáj Ineos, která přijela například s Jackem Haigem, který byl třetí na Vueltě, a stejně tak tým NSN Jana Hirta, který tady bude bojovat o prvenství. A jsou dál Quickstep. To jsou všechno týmy, které jsme viděli na nedávné Tour de France. A ty doplňují ty druhodivizní týmy, které dostávají ty divoké karty zase na ty Grand Tour. Takže opravdu velmi silná startovní listina.
0: Ano, vlastně důstojné završení té v úzovkách plnoletosti Czech Tour. 18. ročník začíná už za necelé 4 hodiny v Praze na Vítězném náměstí a jak říkal Leopold Koenig, ředitel závodu, tou hlavní českou personou na startu je Jan Hirt z týmu NSN. On už je to jasné, se chystá na tu třetí Grand Tour sezony na Vueltu, tak možná i ze své praxe, zkušenosti, který z kopců, které pojede Jan Hirt na Czech Tour, by ho mohl nejvíc před Vueltou prověřit?
2: Já si myslím, že to budou právě ty dlouhé stráně, ale i ten dnešní výjezd nebo zítřejší výjezd na Ještěd, tak je hodně těžký, protože on se jede dvakrát vlastně a záleží, bude hodně záležet na tom, jak to ty týmy pojmou a jestli rozjedou ostré tempo už na úpatí Ještědu, tak si myslím, že by to mohlo velmi zamíchat s těmi kartami do toho celkového pořadí, protože ten kopec se vůbec nezdá, ale teda je až do posledních pár set metrů. Má parametry i těch španělských kopců.
1: A ještě když se na závěr dotkneme informací pro fanoušky, pane Koenigu, mají určená místa, kam můžou přijít fandit, případně které úseky byste doporučil?
2: No samozřejmě krom startovních a cílových měst a míst bych jim doporučil jít kamkoliv, kam je bude srdce táhnout, protože my jedeme na klouzovou závěru a v podstatě na kole i autem se dostanou skoro všude, krom takových těch posledních stoupání, jako jsou Dlouhé Stráně nebo Pustevny, tak tam si musí už vyšlapat na kole, ale ta trasa si myslím, že je atraktivní po celé délce, ale samozřejmě jsou pro diváky přichystané ty doprovodné akce, jak v těch startovních městech, tak i v těch cílových. Máme tam různé aktivace, máme stejně tak po vzoru Tour de France i tu marketingovou karavanu, která jede vlastně před pelotonem a bude rozdávat divákům dárky, takže můžou se diváci na co těšit.
0: Ano, a jenom z praktického hlediska, protože se chystám právě třeba i na Ještět, tam se finišuje pod tím vysílačem u chaty Ještětka nebo se pojede přímo až úplně nahoru?
2: Přesně tak, finišuje se na tom posledním parkovišti, což je nějakých 500 metrů pod vrcholem, protože nahoru bychom se nevešli s těmi mechanickými vozy a vůbec celý ten peloton by se tam pravděpodobně nevešel, takže kvůli bezpečnosti končíme kousíček pod vrcholem.
0: Ano, tam si můžou vysláplnout pak fanoušci třeba už v rámci svého programu, ale těšíme se, Czech Tour začíná dneska předpolednem na Vítězném náměstí, tak pokud posluchači budou mít čas třeba se přijít podívat u metra Dejvická, tak myslím, že to tam bude stát za to. Ředitel Czech Tour Leopold Koenig byl s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme za váš čas a držíme palce, ať se všechno vydaří.
2: Děkujeme moc krát, děkuji za pozvání.

0: Slavná kapela YouTube v našem vysílání, pokračujeme v dalších živých rozhovorech. Budou se týkat tentokrát fotbalu, respektive ten jeden rozhovor, protože, jak jsme říkali, hráče Jablonce a Hradce Králové dnes čekají odvety v kvalifikaci evropských pohárů.
1: Severočeši po domácí výhře 2-0 ve třetím předkole konferenční ligy nastoupí v 18:30 v Lotyšsku proti RFS Riga. Hradec o půl hodiny později rozhraje zápas třetího předkola evropské ligy v Istanbulu proti Bešiktaši, kterému minulý týden podlehl doma 0-1. Za turecký velkoklub v minulosti úspěšně hrál bývalý reprezentační obránce Tomáš Zápotočný, dnes trenér, se kterým jsme aktuálně ve spojení. Tomáši, dobré ráno, moc díky za váš čas.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
1: Vy jste do Bešiktaše přestoupil v létě 2008 z Udine a hned v první sezóně jste vyhráli titul i domácí pohár. Tak jak na to období vzpomínáte?
2: No, vzpomínám na to úplně krásně, protože to byly fakt takový jako fotbalový nejkrásnější zážitky moje osobní a je to taková jako nostalgie, když teď vidíte hrát třeba Hradec proti Bešiktaši a paradoxně mi jeden vlastně fanoušek posílal takový to kratoučký video, že byl v kotli Bešiktaši na stadionu v Hradci, takže to bylo úžasný.
0: No, vaše turecká štace byla úspěšná, ale taky vlastně specifická tím, že po té úspěšné zmíněné sezóně vás Bešiktaš uvolnil na hostování do Bursaspor a s tím jste ovládl taky tureckou ligu. Navíc, jak našel kolega Lukáš Michalík, tak vy jste sám rozhodl gólem o výhře 3-2 v utkání právě na Bešiktaši a ten gól jste slavil. Tak vzpomenete, co na to fanoušci Bešiktaše?
2: No, jako nandali mi neskutečně, protože já jsem se pak v létě vlastně vracel do Bešiktaš, jo. A hodně to kousali a ono jako specifický vlastně v Turecku je, že oni vás před zápasem vždycky každýho hráče postupně vyvolávají. Vy běžíte k tomu kotli, rukou vlastně stišíte a pak jako třikrát jako mávnete rukou a oni udělají hej, hej, hej, jo. A oni mě nevyvolávali. První pár zápasů, jo. Pak samozřejmě se to nějakým stylem zlomilo, ale fakt, jako když teď jako si vzpomenu na ten gól, tak to bylo něco neskutečného a ty emoce, co jsou ve vás, tak jako nešlo ukočírovat a fakt jsem slavil a běžel jsem na hlavní tribunu a ukázal jsem jako jim, co proto, že se mě zbavili, no.
0: Jenom já doplním, dneska po 10. budeme vysílat desítku Pavla Horváta s Janem Mejdrem a Pavel tam v ní taky vzpomíná na to, jak tehdy za Galatasaray právě probíhaly ty zdravice a trošku naváže i na Tomáše Zápotočného, co říkal.
1: Ano, dnes bouřlivou atmosféru na stadionu Bešiktaše pocítí fotbalisté Hradce Králové. Tomáši, málo kdo z Čechů zná tamní fanoušky jako vy. Jací jsou? Bude to peklo?
2: Skvělí jsou. Fakt ten fotbal milujou a bude to jako obrovský peklo, jo? Protože já si vzpomínám, 16 let zpět hrála Plzeň u nás, my jsme hráli vlastně na Spartě, na Letné, jo? A odvetu pak hráli vlastně Plzeňáci na Innu a teďkon vlastně, když víte, že ten Bešiktaš stadion je úplně nový, jiný, jo? Tak zažívali taky peklo a prohráli Plzeňáci 3-0, jo? Takže já jako Věřím, ale jsem optimista, bude to mít neskutečně těžký Hradec. Jo.
0: Je pravda, že když Sparta porazila v předkole ligy mistrů Lyon, tak taky se čekalo, že venku to bude těžké a bylo. Takže Hradečáci se opravdu mají na co těšit. Ovšem přece jenom faktor možného podcenění z té turecké hvězdné strany nemůže nastat teoreticky, že by pomohl Hradci.
2: Ono se to může stát venku, jo. Když jsme viděli ten zápas teďkon v Hradci, tak bylo jako pěkný, že Hradec jako přehrával Bešiktaš, jo. Ale když to zažijete, tak vy víte, že jako podcenění určitě jako v Istanbulu nepřijde, jo. Protože oni vám to ani ty fanoušci nedovolí. Já nevím, kolik jako je možný dneska, že tam přijde fanoušku, ale určitě 30, 40, 50 tisíc tam bude, jo. A každý ten hráč to prostě, to vás vybičuje v takovém výkonu, že nemáte šanci podcenit a jedno, jestli je to Hradec nebo kdokoliv, hrajete doma, teď mluvím o Bešiktaši a to bude neskutečná jízda a já jsem jako, já se na ten zápas těším, jsem zvědavý, jak to, jak, to kluci z Hradce ustojí, no.
1: Mistr turecké ligy s Bešiktašem Tomáš Zápotočný je s námi na Radiožurnálu Sport, mistr také s Bursasporem. Zkusíme tedy jinou notu. Bešiktaš má v kádru celou řadu cizinců, včetně Václava Černého, ale jádro toho týmu stále tvoří Turci, kteří umí být dost vznětliví, to určitě moc dobře znáte. Když se domácím úplně nebude dařit, můžou ztratit nervy a podlehnout emocím, což by hrálo do karet Hradci. Zažil jste třeba v Turecku něco podobného někdy?
2: Jo, zažil taky a on ten turecký fotbal je fakt specifický, že vyznává ten ofenzivní styl a ono, když Hradec jako bude jako nebezpečný a nezalezou kluci na půlku, tak jako můžete je strestat, jo. Takže nic není jako nemožný, ale chce to jako fakt odvahu a jít si to s nima rozdat. Samozřejmě četl jsem Davida Horejše, že nebudete bláznit od začátku, ale pořád musíme vnímat, že prohráváme 1-0 a ten gol tam prostě musíte dát, jo. A bude to o tom přežít první 20 minut, protože to bude neskutečný peklo, to rozjedou a ono se nestává v Turecku u fanoušků, oni vám fandí od první do 90. minuty a pak, když skončí fotbal, tak vám to dají jasně najevo, jo. Takže oni povalí celých 90 minut, jo. Takže je to o tom ustát tu atmosféru, ten tlak a hlavně být jako dopředu nebezpečný a dovolit si.
0: Tomáš Zápotočný strávil v Bešiktaši, respektive v Turecku, několik úspěšných sezon, ale přece jenom od toho konce v Bešiktaši už je to nějakých 15 let. Zůstáváte nějakým způsobem s někým z klubu v kontaktu?
2: Tak jak se zmiňoval, tak někdo takhle vždycky se ozve a konkrétně teď i z toho klubu tam mám taky jako človíčka, který vlastně jsme si nějakým způsobem v kontaktu, pořád si píšeme jako na WhatsApp, ne pořád teda každý jako den, ale takhle vždycky mi pošle nějaký přání a tohle, takže nějaký ten kontakt maličko je, ale vidím, že už se to úplně obměnilo, jo, že tam fakt jsou jiný tváře i ve vedení, takže to už já se musím tomu smát, to je takový jako prales. 15-16 let, to je neskutečná doba.
1: Pojďme ještě, Tomáši, na závěr k vám osobně. Teď jste trenér, to samozřejmě posluchači dobře vědí. Jistě si vás pamatují z angažmá v Příbrami, Českých Budějovicích nebo Opavě. Aktuálně vedete Spartak Příbram ve čtvrté lize. Pomýšlíte stále na návrat do toho profesionálního fotbalu?
2: Pomýšlíte jednoznačně, protože ten fotbal milujete, máte ho rádi a dokavať vám bude dávat energii, jo, a budete mít z toho radost, tak to budete dělat. Jo. Zrovna teď tady sedím doma na terase a budu dělat rozbor. Včera jsme vypadli v Molkapu s Pískem, s třetiligovým a prohráli jsme 3-2. Byl to jako úžasný zápas, jo, nahoru dolů, takže to vás pořád baví. Teď jste samozřejmě v tom výkonnostním fotbalu, amatérským, chcete si zažít něco jiného, ale makáte jako na sobě, takže čekáte na něco, co bude, takže uvidíme. Já jsem v tomhle optimista.
0: Dobře, budeme vám držet palce, ať se zase vrátíte do profi fotbalu, ať se vám teď daří se Spartakem Příbram. A moc vám děkujeme, že jste s námi zaspomínal i na vaše léta v Bešiktaši. Tomáš Zápotočný byl s námi, hezký den přejeme.
2: Moc krát děkuji, hezký den a fandíme českému fotbalu.
3: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
4: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
3: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odletě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
5: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujem. Musíme tam jet hlavu stěčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
4: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Dobré ráno v 8:30. Slovo má Jana Utendorská.
7: Aplikace e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát se předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky, které dnešní test odhalí, chce digitální a informační agentura před volbami opravit. Rusko v noci zaútočilo na přístav Izmail v oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Informovali o tom tamní úřady s tím, že na místě hoří, škody ani případné oběti zatím nejsou známé. Izmail je největší ukrajinský přístav na řece Dunaj. Slouží hlavně jako terminál pro vývoz ukrajinského obilí. Příslušníci amerického imigračního a celního úřadu ICE budou zřejmě brzy při výkonu služby používat rukavice schopné vysílat bolestivé elektrické šoky, informoval o tom server BBC. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti plánuje utratit za novou výbavu v přepočtu až 420 milionů korun. Rukavice mají výkon až 380 voltů. To je zhruba třikrát víc než standardní americká elektrická zásuvka. Obhájci občanských práv jsou znepokojení. Imigrační agenti podle nich už teď čelí kritice za používání nepřiměřené síly. A v Trutnově večer začíná čtyřdenní rokový festival. 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Festival už tradičně zahájí bohoslužba pod širým nebem. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková bude hrát o 38. deblový titul kariéry s Číňankou Chang Shuai, se kterou tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále turnaje kategorie Masters Toronto slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nikolsová 6-1 a 7-5. O svou šestou trofej v sezóně zabojuje Siňaková proti Italce Eraniové a Američance Melicharové Martinézové.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 za Klimkovicemi a kolony taky před Brnem a Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno čekejte potíže za sjezdem na Klimkovice. Na kilometru 345 havarovala 3 osobní auta. Před momentem přistál vrtulník záchranné služby a provoz dočasně zastavili. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se v koloně před zúžením UD2 stala nehoda. Na 184. kilometru za sjezdem na Rosice hasiči jedou na místo, udržujte záchrannou uličku a do kolony se teď dojíždí kolem exitu 178 Rosice. Na příjezdu do Prahy D1 popojíždí kolona od Průhonic z 6. kilometru, je to asi na čtvrt hodiny k exitu 2 Opatov, tam řeší nehodu v levém pruhu. Na dálnici D4 před Prahou směrem s Příbrami teď z 11. kilometru se sune kolona 20 minut do omezení na 9. u Jiloviště. Na D6 se před Prahou z Varů za sjezdem na Unhoš se už rozjíždí kolona z 11. kilometru za Jenčí ze 6. porouchané auto odtahli a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolonu od exitu 5 Středokluky do omezení u letiště, je to až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Čeká nás další slunečný den, zatímco Praha i Brno hlásí kolem 16 stupňů, na horách je zatím jen lehce nad bodem mrazu. Přes den teploty vystoupí k tropické 30, na severovýchodě Česka bude kolem 24 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. I zítra bude jasno, navíc se ještě oteplí, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. V sobotu pak přijde vrchol těchto teplých dní, maxima se dostanou na 31 až 36 stupňů. V porovnání s rány tento týden teplé zůstane i nedělní ráno, kdy nejnižší teploty neklesnou pod 15 stupňů. Změnu pak přinese neděle, kdy hlavně v Čechách přibude během dne oblačnost, místy čekejte i přehánky, ojedinělé bouřky. Ochlazení pak do Česka dorazí v příštím týdnu, bude spíš oblačno, naměříme nejčastěji mezi 21 až 26 stupni. To byly zprávy.
8: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 8 hodin 39 minut, přejeme krásný den. Tohle byly Aerosmith v našem vysílání. Dneska je to 22 let, co začaly olympijské hry v Aténách. Hry, které se zapsaly do historie také českým 10bojařským zlatem Romana Šebrleho. A aktuálně to vlastně docela lícuje i s tím, co probíhá na mistrovství Evropy v Birminghamu.
1: Ano, protože právě soutěž 10bojařů byla k vidění už tedy včera, dnes bude pokračovat. A i o tom budeme mluvit s jedním z našich reportérů přímo v Birminghamu, Adamem Procházkou, kterému přejeme dobré ráno.
2: Ano.
1: Tak Adame, jak hodnotit ten úvodní den z pohledu českých 10bojařů? Jediným z trojice Stráský, Kopecký, Jervinen už zůstává v soutěži Vilém Stráský.
2: No byť se Vilému Stráskému vlastně i docela daří, protože když jsme průběžně propočítávali, jak na tom je, tak průběžně po tom prvním dni je na tom teď lépe než při svém osobním rekordu o nějakých 50 bodů, takže to je pozitivní, ale samozřejmě to negativní asi převažuje, protože skončili jak Tomas Jervinen, tak Ondřej Kopecký. Nechci říkat, že u Ondřeje Kopeckého to je menší škoda, ale pravdou je, že on se tady trápil, hodně mu to nešlo a potom tedy nakonec kvůli zablokovaným zádům odstoupil. Ale Tomas Jervinen, to je přece jenom velká česká naděje. Mu teprve 20 let, je to juniorský mistr světa a hodně si od něj fanoušci české atletiky slibují a tohle mohla být, respektive tohle byla jeho první velká akce mezi dospělými a nakonec to skončilo tím zraněním. Takže velká škoda, já si vzpomínám předtím, než jsme odlétali, tak on na letišti popisoval cíle pro Birmingham, pro letošní mistrovství Evropy a než vůbec začal mluvit o tom, že by chtěl být v top 8, že by chtěl překonat svůj osobní rekord, tak řekl, že hlavně doufá, že dokončí celý ten desetiboj zdravý. A to se nakonec nepovedlo, vlastně on se zranil už při té úvodní disciplíně na 100 metrech, ucítil něco v zadním stehenním svalu, potom to ještě zkusil v dálce, ale už to prostě nešlo, takže skončil. Takže už nám tam zbývá jenom Vilém Stráský, který tedy průběžně je na děleném 8. místě zatím.
0: Ano, je pravda, že tam je to vyrovnané, když teď vezmeme to průběžné pořadí, sice nějaký 189 bodů ztrácí na vedoucího Lea Neugebauera, ale zajímají ho asi příčky kolem něj. 10 bodů má náskok na 11. místo a naopak 20 bodů ztrátu na 6. Tak nevím, jak jste to propočítávali s Jakubem Markem, kolegou na mistrovství Evropy v atletice, ale kam by to podle vás tedy mohl Vilém Stráský dotáhnout?
2: No, kdyby se mu opravdu zadařilo, tak by mohl atakovat, řekl bych třeba nějaké 5. místo, ale on tedy říkal po včerejšku, kdy byl hodně vyčerpaný po té večerní 400, že ve druhém dni disciplín desetiboje snad v životě neudělal 4000 bodů, což si myslím, že by bylo potřeba, kdyby chtěl atakovat tyhle příčky. Každopádně ukázal, že ve formě rozhodně je, udělal si osobní rekord v dálce, kde skočil 754 cm. Říkal, že kdyby tady nebyl takový protivítr, který trápí atlety napříč soutěžemi a disciplínami, tak by si možná zaběhl osobní rekord i na stovce, no a na té čtyřstovce zaběhl 48,45 sekundy, což je vlastně druhý nejlepší čas v jeho kariéře. Takže formu má a pokud to ukáže i dnes, tak by se mohl tím pořadím posunout ještě nahoru.
1: Adam Procházka, náš reportér na mistrovství Evropy v atletice, je s námi na Radiožurnálu Sport. Mně to nedá, ještě se musím vrátit k tomu včerejšímu programu. Osobně mě zklamalo to, že čtvrtkařka Barbora Malíková nepostoupila vůbec do semifinále. Tak čím si to, Adame, vysvětluješ? Měli jste možnost s ním mluvit?
2: S ní jsme nemluvili, s Barborou Malíkovou, takže úplně nemůžu vysvětlit to, proč to nakonec úplně nevyšlo, ale sledovali jsme to a byli jsme překvapení, když vlastně ten její závod začal, tak jsme si říkali, že si asi hodně šetří síly na finish, ale postupem času nám docházelo, že prostě asi úplně v sobě nenašla dost sil a taky možná měla trochu smůlu, že potom vlastně ten poslední běh, ten, co následoval po ní, byl hodně rychlý, tím pádem ji to tedy odsunulo a nakonec nepostoupila. Takže z českého pohledu, když to vezmeme obecně, tak zatím to úplně úspěšné mistrovství Evropy není, protože jednak už jsme o tom mluvili, stále se čeká na medaily a několik těch medailových nadějí už je vlastně pryč, ať už je to koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefila.
0: A teď se můžeme bavit o tom, co nás čeká, protože myslím, že ještě medailová naděje teoreticky by mohla být ve hře i dneska.
2: Mohla by být dneska, protože když se podíváme na ten program, tak dnes zasáhne do evropského šampionátu 7 českých atletů, ale když se zaměříme na ty největší naděje, tak to bude určitě čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, kterou čeká vlastně první běh tady na evropském šampionátu, protože byla nasazená, nemusela do rozběhu. Dnes ji čeká semifinále, to přijde na řadu pár minut před 14:00 odpoledne. No a do kvalifikace vstoupí taky český oštěpař Jakub Vadlejch, to až někdy po 16:00 odpoledne, takže kdybychom vlastně měli říct, kdo jsou teď ty největší české naděje na medaily, tak je to právě Manuel a právě Vadlejch.
1: Ještě mám na tebe, Adame, jednu otázku a snad tě nepřekvapím, když sleduji na sociálních sítích výstupy z atletického mistrovství Evropy v Birminghamu a že je teď sleduji opravdu intenzivně, tak neustále na všech fotografiích, na všech videách vidím býka. Můžeš mi to vysvětlit? Máš proto nějaké vysvětlení?
2: Je to maskot a vlastně kdyby ses Lukáše i procházel v Birminghamu, tak bys na toho býka narážel skoro na každém kroku. Vlastně i když se jde k stadionu Alexander Stadium, tak je tam malá socha býka. No a kdyby si navštívil třeba nákupní oblast tady v Birminghamu, tak tam je dokonce velká bronzová socha býka, která váží 6,5 tuny. Je to prostě symbol Birminghamu a když jsem zjišťoval proč, tak ten historický kontext je takový hodně temný a krvavý, protože všechno je to spojené s takovou, řekl bych, docela ujetou zábavou, která byla v roce 1835 zakázána zákonem, takže to, co teď budu popisovat, se tady v Birminghamu a i jinde v Británii, ale hlavně v Birminghamu, dělo někdy v tom 18. 17. století. Byla to tedy taková zábava v uvozovkách. Bík se spoutal takovým, řekněme, železným kruhem, aby se mohl pohybovat několik metrů dopředu, dozadu, doleva, doprava. No a potom organizátoři téhle zábavy vypouštěli na toho býka psy, bojové plemeno. Aby ten bík byl ještě rozhořenější, tak mu údajně sypali pepř do nozder a do očí. No a ti psy, to byly speciálně vycvičení psy pro tuhle zábavu, tak aby nabíhali na toho býka. No a pak prostě už diváci jenom sledovali tuhle krvavou zábavu. To už asi není ani potřeba popisovat. Každopádně je to hodně zakořeněné v té kultuře Birminghamu a i proto vlastně tady jsou všude sochy toho býka, i proto je maskotem evropského šampionátu v atletice bík. No a teď já, když se dívám na tom stadionu, na toho maskota býka, jak tam skáče a baví se s fanoušky a s dětmi, tak už na to vždycky koukám trochu jinak. Od té doby, co znám ten kontext, který zatím vlastně stojí v historii.
0: Je pravda, že z marketingového hlediska, kdyby to využili, tak tam taky jednoho býka mohli mít a dostali by za to hodně peněz, ale jestli znáte posluchači i Adam Procházka seriál Netflixu Peaky Blinders, tak tam se to odehrává taky v Birminghamu a tam na toho býka zapomněli, tak možná Adame nedělali takovou rešerši jako ty?
2: Možná ne. Tak snad poslouchají Radiožurnál Sport.
0: Přesně tak, musí si to doplnit. Ono sice už bylo asi 6 sérií a film a myslím, že ještě podle mě jednu s nějakým bíkem by tam mohli poslat. No, těšíme se spíš dneska na atletiku, tak fanděte českým sportovcům a taky našim reportérům, ať to všechno hezky dál komentují. Adam Procházka s Jakubem Markem, pánové. Moc vám děkuju, nebo tobě, Adame, teď konkrétně a držíme palce, ať se daří.
2: Ano, Kuba Marek zrovna někde běží. Díky a naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 49, 57, 58, 59 a teď 8.50. Lukáši, víš, co to znamená?
1: Je to přesný čas naší soutěže, která za malou chvíli odstartuje.
0: My jsme vůbec dneska neříkali, o co hrajete, ale věřím, že vy hrajete, protože se hraje. Ne, že byste byli nějaký gambleři, ale prostě máte rádi volat si s námi, doufám teda. Ale Lukáši, dneska to jsou pěkné ceny. Teda.
1: I tak ty vstupenky jsou atraktivní, to je potřeba říci. Dvě vstupenky na domácí mistrovství Evropy ve volejbale žen, konkrétně to bude na 22. srpna. Hrát se bude v Brně, takže velice zajímavá cena. A k tomu, pokud tedy zodpovíte správně, uhádnete, kdo mluví v ukázce, tak získáte taky balíček cen k akci mistrovství Evropy ve volejbale 2026.
0: Tak, máme tady soutěžní zvuk, který se netýká volejbalu, ale věřím, že i v kontextu toho, co jsme dneska říkali, brzy pochopíte, o koho jde, tak nejprve ta osobnost. Co říká? Je to, připomínám, téměř dva roky starý zvuk.
2: Já si myslím, že všechno funguje a letos prostě zkrátka se na olympiádě sešlo úplně všechno. Budoucnost ukáže, jestli to byla nějaká statistická odchylka, nebo je to standardnovej. Myslím si, že spíš to první a hodit dvakrát přes 88,5 ve finále, kdy to je potřeba. Já si myslím, že to bylo skvělý letos.
0: Letos to bylo myšleno 2024, ale o té osobnosti jste dneska slyšeli a myslím, že o ní uslyšíte dneska bohatě taky odpoledne v našem vysílání. 221-552-222, to je číslo a vy ho dobře znáte, protože jste ho vytočili ještě, než jsem ho řekl, tak jsme moc rádi. Vítáme prvního z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, telefonu Jakub.
0: Jakube.
1: Poznal jste?
3: Tak zaslech jsem, že se bavil nebo mluvil sportovec o olympiádě a že házel přes 2x80 metrů, tak bych si typ, že to byl Jakub Vadlej, který tehdy skončil na 4. místě.
4: Gratulujeme.
0: Výborně, Jakube. Taky házíte někam daleko?
3: Ne, já spíš běhám, plavu, případně kolo.
0: Něco závodně?
3: Ne, spíš tak rekreačně, odpočinout si občas.
0: Jak triatlon, ne?
3: Od biznisu.
0: Vy jste triatlonista?
3: Dřív bývávalo, teďkon už tolik ne, protože s dětmi na to není tolik prostoru, ale až vyrostou, tak zase rád se k tomu trošku vrátím. No.
0: To známe,
1: ano. A odkud voláte, protože vyhráváte dvě vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbale v Brně?
3: Paráda, jsem to se těším. A já volám teď aktuálně z Prahy, ale jinak jsem ze Žďáru nad Sázavou, takže do Brna je to kousíček a určitě rád zajedu.
0: Nádherný zámek, Zelená hora, sedí to, ne?
3: Jo, přesně tak, je vidět, že se znáte.
0: Člověk tam občas taky cestuje, no. Jakube, tak vám trošku zavidím vaše bydliště, každopádně ať se vám daří a taky užijte si mistrovství Evropy ve volejbale, jsou to lístky na 22. srpna, dostanete taky balíček cen k akci mistrovství Evropy 26.
1: A zůstaňte s námi, prosím, ještě ve spojení, zapíšeme si kontaktní údaje. Díky moc, hezký den.
3: Díky moc, mám taky krásný den, naschledanou.

0: Borka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzany Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tato medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Devět hodin. Radiožurnál Zprávy, Jana Utendorská.
11: Nová pravidla pro velikosti cel ve věznicích se zřejmě znovu odkládají. Ministerstva zahraničí a financí se neshodnou na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají odvety 3. předkola evropských pohárů. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D1 před Brnem směrem.

0: Souhlasí ale s dalším odkladem.
1: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
0: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
2: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn,
0: ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 miliony korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal v 2. půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování, ale Macinkův rezort zatím neodpověděl. Zemětřesení v Kolumbii už má nejméně 265 obětí, na 500 dalších úřady pohřešují. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zvažuje, že v zemi vyhlásí stav ekonomické nouze. Podle CNN se jednalo o jedno z nejsilnějších zemětřesení od začátku 20. století. Otřesy o síle 7,4 stupně byly cítit i v Ekvádoru, Panamě nebo Venezuele. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. 28letá Levitová se podle něj chce věnovat rodině. Teprve nedávno se vrátila do Bílého domu po porodu 2. dítěte. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodě blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
4: Úseky, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
5: Sport. Fotbalisti Hradce Králové budou hrát odvetu 3. předkola Evropské ligy na hřišti Bešiktaše Istanbul. Úvodní zápas Východočeši doma prohráli 0-1. Ve stejné fázi konferenční ligy nastoupí hráči Jablonce, které po domácím triumfu 2-0 čeká odveta na trávníku lotyšského celku RFS Riga. Záložník Jablonce Jan Suchan vnímá sílu soupeře.
6: Určitě víme, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě radši bychom tu odvetu hráli doma, než u nich. Víme, že na domácím hřišti jsou silní, že před pár lety porazili Ajax. Víme, že mají sílu ve vejšce, že jsou silní ve standardních situacích. Navíc teď o víkendu vyhráli 6-1, takže góly dát umějí.
5: Utkání RFS Riga Jablonec začne v 18:30. Hradec Králové nastoupí v Istanbulu o 30 minut později. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Brnem, za Ostravou i před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy byla za sjezdem na Popůvky na 184. kilometru dálnice uzavřená, srazila se tam 3 auta. Před chvílí provoz obnovili, kolona se dává do pohybu, osobní auta od exitu 178 Rosice, kamiony v pravém pruhu už z kilometru 176 popojíždějí. Na D1 z Ostravy na Brno počítejte s kolonou od exitu 349 Klimkovice, za tunelem těsně před odpočívkou na 345. kilometru se srazila dodávka a osobní auto. I tam byl provoz krátce zastavený kvůli zásahu letecké záchranné služby, už se projíždí aspoň vpravo odbočovacím pruhem, zdržení kolem 15 minut. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna za Čestlicemi dojíždějte opatrně do kolony na 7. kilometru, sune se to 20 minut k exitu 2 Opatov, levý pruh tam zabírají 2 nabouraná auta. Na Chomutovské D7 se před Prahou popojíždí z 5. kilometru od Středokluk, kolona do omezení u letiště 20 minut. Na D4 před Prahou s Příbrami ještě před omezením u Jíloviště zůstává kolona z 11. kilometru, tam je to na 10 minut. A trojka Praha Budějovice u odbočky na Sedlčany, nehoda, kolony od Olbramovic i Votic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553.

0: pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě jen kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Krásný den, milí posluchači, 9.06, zapnuli jste si Radiožurnál Sport, jsme tady dál s Lukášem Michalíkem.
3: Krásné ráno z Vinohradského studia.
2: Ano, byť se to zatím nezdá, tak máme tady i hokejový výsledek. Motor České Budějovice po druhé ze tří přípravných duelů zvítězil, včera deklasoval doma Salzburg 5-1. Pod novým trenérem Robertem Petrovickým se dvakrát prosadil Lotyš Krastenberg, pak Lantošipur a Vála. Nicméně příští týden, tedy ve čtvrtek, přivítá Motor Slovan Bratislava. To si myslím, že bude pěkný zápas. Pokud jste neslyšeli Čistou hru, byl tady Jaroslav Nedvěd, tak si poslechněte rozhovor s nedávným trenérem Sparty, aktuálně trenérem osmnáctky. Ale když jste mluvil o tom Salzburku, Lukáši, jak tam se včera konal jeden velký zápas fotbalový.
3: Jeden velký zápas a bylo to zápas o super pohár. Já jsem říct původně finále super poháru, ale je to zkrátka zápas o evropský super pohár mezi vítězem Ligy mistrů, tedy Paris Saint-Germain, mluvíme o fotbale, a vítězem Evropské ligy Aston Villou. No a Pařížané zdolali Aston Villu 2-1 a obhájili tak tedy vítězství v super poháru.
2: No jo, tak stále probíhají taky Salzburger Festspiele, což je taková tradiční kulturní záležitost. Dneska koukám, je tam třeba tebou oblíbená opera Wolfganga Amadea Mozarta Così fan tutte. Takže ano. Samozřejmě neříkám, že si tam vypravíš, ale možná si to třeba můžeš pustit.
3: Tu mám velmi rád, určitě si ji pustím ze záznamu.
2: Ano, tak pouštějte si nás prosím dál. Budeme mluvit především o sportu, který vás předpokládám zajímá víc než nějaký Mozart. Tak hezké ráno za chvilku. Pavel Horvát.
0: Radiožurnál Sport.
4: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: Přeji vám pohodové ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Tady vládne dobrá nálada, protože se těšíme na dnešní sportovní události, ať je to mistrovství Evropy v plavání nebo v atletice, nebo velký pohárový večer dvou českých zástupců v evropské nebo v konferenční lize.
1: Ano, konkrétně ve třetím předkole odveta Bešiktaš Hradec Králové začne v 19 hodin. Připomínám, že Hradec v úvodním zápase doma prohrál s tureckým klubem 0-1. Už o půl hodiny dřív, tedy v 18.30, odstartuje odveta třetího předkola konferenční ligy mezi klubem RFS Riga a Jabloncem. Severočeši budou hájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu. A my jsme rádi, že jsme teď na Radiožurnálu Sport ve spojení s naším fotbalovým expertem, mimo jiné mistrem turecké ligy Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pavle, tak 5. srpna 2010 jste hráli s Viktorkou na Bešiktaši po úvodní remíze 1-1, to nakonec nedopadlo 0-3, ale tam byla dvě vyloučení, veď to byl asi fičák.
2: No, musím říct, že byl to fičák, ale samozřejmě myslím si, že jsme tam prohráli se styčenou hlavou, že po zápase nám ty fanoušci sportovně tleskali, takže asi jsme překvapili, nikdo s náma tam úplně nepočítal a přesto, že jsme vypadli, tak pro nás to byla velká zkušenost.
0: Já na to narážel, protože Vladimír Darida byl samozřejmě tázán na tyhle zkušenosti. On tam byl tehdy co by mladíček, co by náhradník, nezasáhl do zápasu. Na rozdíl od pak 3 roky později, kdy jste hráli proti Fenerbahce 8. finále Evropské ligy a on právě skóroval při remíze 1-1. Ty jsi rozlišoval nebo rozlišuješ ty atmosféry, ať to bylo na Galatasaray, Fenerbahce nebo Bešiktaši?
2: No, já jsem tam nebyl tak dlouho, abych úplně jako byl si jistý, jestli je to lepší tam nebo tam. Já samozřejmě jsem zažil ty stadiony starý, ještě ne tyhle ty nový arény, takže to mělo i nějaký svoje kouzlo, ale určitě nejsem odborník na to, abych řekl, kdo má lepší fanoušky.
1: Každopádně fotbalisty Hradci Králové nejspíš čeká na stadionu Bešiktaše velké peklo. Před vlastně několika desítkami minut jsme mluvili s Tomášem Zápotočným, bývalým obráncem Bešiktaše, který vzpomínal na to, že když po té, co získal tedy mistrovský titul s Bešiktašem, odešel hostovat do Bursasporu, tak vyhrál titul i s Bursasporem a dokonce rozhodl utkání na Bešiktaši jako hostující hráč gólem a radoval se. Poté, když se vrátil tedy do Bešiktaše, tak probíhala taková ta klasická děkovačka hráčům, kdy vyvolávají fanoušci jméno toho hráče a oni ho prý nevyvolávali. Tak zažil si taky podobnou děkovačku a jak vzpomínáš na turecké fanoušky?
2: No tak já jsem tohle samozřejmě vůbec netušil, že se tohle v Turecku dělá. Před zápasem do mě někdo spoluhráčů jako strkal, protože jsem viděl, co se děje, takže asi taky mám běžet. Já jsem vůbec nerozuměl, že křičí moje jméno. Takže jsem tam běžel, udělal jsem něco rukama a oni udělali hej, hej, hej a zase jsem běžel zpátky, ale je to neobvyklý, samozřejmě chápu Tomáše Zápotočního, protože tam prostě to fanouškovství opravdu si myslím, že se dědí z rodiny, z táty na syna a tak dál a tak dál. Takže chápu, že tam ty fanoušci moc toho neodpouštějí, no a Tomáš to zažil, takže o tom může takhle vyprávět. Já jsem samozřejmě tam těch startů měl opravdu minimum a byl jsem tam střídmější, takže o tom úplně vyprávět nemůžu.
0: Pavel Horvát nicméně glosuje dění ve fotbalové lize v evropských pohárech na Radiožurnálu Sport aktuálně. A když se budeme bavit o té sportovní stránce věci v rámci toho utkání Bešiktaš Hradec, začíná v 19 hodin, připomínám, tak vlastně i trenér Horejš i Vladimír Darida mluvili o tom, že se musí oprostit jak od té atmosféry, tak i od toho nějakého očekávaného tlaku domácích, který by měli co nejdéle přežít. Tak asi jaký recept najít, když chceš otočit zápas 0-1 venku?
2: No, tak trpělivost, ten zápas trvá nějakou dobu a není dobrý úplně od začátku se někam hnát. Samozřejmě oni si ukázali, že s nima můžou hrát. Viděli jsme Spartu, že ten zápas venku je trošku jiný než doma. Nicméně ta trpělivost není fakt potřeba úplně bez hlavy se někam rvát a prohrát ten zápas na začátku.
1: Já vidím ještě dva faktory, které by mohly hrát případně do karet Hradci Králové, protože kvalita je jednoznačně na straně Bešiktaše, o tom asi nemusíme mluvit. Jedna věc je případné podcenění, ty znáš turecké prostředí, Pavle, takže na to budeš moci odpovědět. Byť tedy Tomáš Zápotočný mluvil o tom, že ti domácí fanoušci vlastně Bešiktaši nepovolí žádné podcenění. A další věc, emoce, že by se zkrátka mohli třeba domácí nechat nějakým způsobem vyprovokovat trochu jim zabrnkat na nervy. Mohla by to být taktika Hradce?
2: Když se jim nebude dařit, tak určitě, když něco nepůjde podle toho plánu, tak stoprocentně jo, ale samozřejmě musí to být nějaká souhra. Souhra vidíme vlastně, nechci říct nepřetržitě, záběry z turecké ligy nebo z těch končin, kdy ty hráči prostě něco neunesou a je tam nějaká hromadná pěstní veselice, ale samozřejmě musí ten průběh toho zápasu a ten výkon toho Hradce tomu musí hodně napomoct.
0: V 19 hodin tedy i Tomáš Borovec začne komentovat na Radiožurnálu Sport zápas Bešiktaš Hradec Králové. Ano, slyšeli jste dobře, máme tam reportéra přímo tedy na tom místě, tedy v Istanbulu. A máme reportéra taky v Lotyšsku, Pavla Petra, který v 18.30 začne komentovat odvetu třetího předkola konferenční ligy mezi RFS Riga a Jabloncem.
1: Jablonec doma zvítězil 2-0. Já očekávám hladký postup Jablonce. Pavle, máš to stejně. Zkrátka Jablonec je favorit a byť hraje venku, tak prostě musí postoupit.
2: Nemyslím si, že to bude úplně hladký, ale myslím si, že by postoupit měl. Přesně tak souhlasím s tím, že byl lepší, mají nahráno a pokud zvládnou začátek toho zápasu, tak si myslím, že Jablonec postoupí jasně.
0: Lukáš měl myšlenku, která se týká toho severu Evropy, jaké je to tam hrát nebo ne? Protože já si vzpomínám, že vy jste hráli v předkolech evropských pohárů, když tam byl Pavel jako kapitán s Viktorkou taky, snad ve Finsku, ne? Někde spíš se ptáme na tu atmosféru, na to přijetí fotbalu, jaké jste tam vnímali?
2: I já si myslím, že jsme byli i v Estonsku, že tam byly tyhle ty výlety, mně se to tam moc líbilo, jednak to bylo takový trošku jiný, nepřišli mi ty fanoušci a to okolí tak zarputilí jako do toho fotbalu a vlastně většinou jsme tam postoupili, takže to bylo dobrý.
1: Já měl ještě jednu myšlenku, samozřejmě pro Plzeň, Spartu, Slávy je ten rozdíl daleko větší, když nastoupí na nějakém menším stadionu v nějaké menší zemi. Pro Jablonec to při vší úctě zase takový rozdíl nebude, protože ani na domácí zápasy Jablonce nechodí tolik fanoušků, ale není to problém jenom v Jablonci. Každopádně i tak, těch fanoušků na 17, respektive na stadionu, který pojme jen 1700 fanoušků, asi jich nebude moc. Tím spíš, když je Jakub Dovalel, trenér lotyšské 21, mluvil o tom, že ten hlad po fotbale tam úplně není ani v klubu RFS, protože moc necítí šanci na postup. Tak když najednou, Pavle, nastoupíš v Lotyšsku před tisícovkou fanoušků, jaké to je?
2: No, je to samozřejmě rozdíl, ale ty na to seš připravený, ty víš, jaká zhruba kulisa tam bude a jak ten zápas by mohl vypadat, takže ty hráči jsou na to připravený. Není to úplně takový překvapení, jako když to bylo třeba před 10, 15, 20 rokama.
0: No, jenom připomenu, Pavel Horvát, když ve své kariéře v 38 letech nastoupil v předkole Ligy mistrů v roce 2013, tak dal hat-trick v odvetě Nome Kalju. Pavle, to jenom potvrzuje prostě, že ti to šlo i po té 35 krásně.
2: No i po 36, Honzo, tak jo.
0: To je pravda, Pavle, dobře. Tak ti moc děkujeme za tvé postřehy, vzpomínky a za tvůj čas, měj se hezky.
2: Hezký den.
3: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
4: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
5: Do tribun to bude Knedl první a Knedla druhý. Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
6: Tahle medaile, i přestože to je osadina od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
4: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
3: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
4: Bude mít Sémanová znovu medaili?
3: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams to rozezněl, vzpomínka na léto 69, to byl co čas.
1: To byly časy, parádní hlas.
0: Krásný hlas, já si pořád toho pletu s Brianem jmen, tak si říkám kudo na ta kštice, ale nevím vlastně vůbec, jak vypadá tenhle pán, který tady zpíval, a to je v srpnu na zdory svému příjmení. Každopádně pojďme teď, no co ne Adams, pardon, jsem si zase spletl. Nevadí, máme tady mistrovství Evropy v plavání, Lukáše, viď?
1: Je to tak, znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů pátý v čase 1 minuta 54,44 setin sekundy. Od medaile dělilo českého plavce 8,40 setin sekundy. Nejen to, teď probereme s naším reportérem přímo ve Francii Martinem Charvátem. Tak ti přejeme, Martine, dobré ráno.
2: Hezký den.
1: Zajímá mě tvůj upřímný názor, upřímný pohled. Páté místo Jana Čejky, je to pro tebe zklamání?
2: No, je to vlastně zklamání, ale ne z výkonu Jana Čejky. Je to zklamání vlastně z toho pohledu, že Jan Čejka zopakuje opravdu naprosto skvělý výkon ze semifinále, jenomže jeho soupeři se prostě zlepšili ještě víc a dostali se na časy, které jsou až neuvěřitelné. Vždyť si vezměme, že světový rekord je téměř na hraně minuty a 52 sekund a bronzová medaile na mistrovství Evropy se bere za minutu a 53 sekund. Takže je to pro Jana Čejku kruté, předvedl skvělý čas, ale před soupeři opravdu může jenom smeknout.
0: Tak když se naladíme na notu, co nás čeká a vlastně co máme i za sebou, tak to prodloužíme v případu Barbory Sémanové, která vyhrála jak rozplavby, tak semifinále na dvoustovce volným způsobem, ale ty jsi mě nějakým způsobem naváděl k otázce, zda byla spokojená s tím výkonem.
2: No, spokojená s tím výkonem ve své podstatě byla, ale ona bude spokojená po tomto šampionátu, když dnes večer zaplave čase, který bude na sekundách 54, samozřejmě 53 ještě lépe, ale 54 a udělá tento posun směrem ke svému vlastnímu osobnímu rekordu, protože ona se nesmírně zlepšovala v období koronaviru, celé to kulminovalo na olympijských hrách v Tokiu 2021 před 5 lety, kdy se právě poprvé dostala na hranici 55 sekund a od té doby pro ní bohužel tam drží. Sice to stlačila o 1, 2, 3, 4 desetiny sekundy, ale její soupeřky se posunuly daleko výrazněji a ona tak nějak průběžně trochu stojí a tím pádem pro ně je nesmírně důležité a i pro její psychiku vlastně je nesmírně důležité, aby se dostala na těch 54 sekund. A pak už v uvozovkách z ní tak nějak vyplynulo z Barbory Sémanové, že je teoreticky i jedno, co z toho bude za medaili, hlavně aby ona byla na těch 54 sekundách.
1: A asi hlavně, aby to byla medaile. Je zajímavé to poslouchat, že vlastně plavci kolikrát útočí na nějaký čas, který ale nemusí tu medaili znamenat, nemusí ji získat. Myslíš si, Martine, že se může stát něco podobného, jako v případě tedy Jana Čejky, že zkrátka soupeřky Barbory Sémanové úplně ustřelí, ale to je samozřejmě trochu jiná situace, protože Barbora Sémanová byla nejrychlejší.
2: Je to tak, na druhou stranu od Marit Stenberchenové, což je aktuální světová rekordmanka na stovce, se na dvoustovce čeká, že bude velmi, velmi rychlá. A Freya Colbertová, což je Britka, která v této sezóně už zaplavala čas právě minuta 54 sekund a ještě k tomu nízké desetiny, dvě desetiny sekundy, tak tady zatím byla pomalejší v rozplavbách v semifinále, ale dá se očekávat, že ve finále bude také velice, velice rychlá. Takže když se Barbora Sémanová dostane i na těch 54 sekund, tak ještě netvrdím, že z toho bude zlato, netvrdím, že z toho bude stříbro, protože i mladá například Němka, evropská šampionka a rekordmanka mezi juniory, Linda Rotová, o 8 let mladší děvče než Barbora Sémanová, tak tady plave výborně, takže pro Barboru Sémanovou to bude těžký závod a obhajoba té situace, že když závodí na mistrovství Evropy, tak z toho je na dvoustovce po každé zlato, tedy ve dvou případech, kdy na mistrovství Evropy byla, tak tahle situace pro Sémanovou na obhajobu bude opravdu velmi, velmi složitá večer.
1: Na mistrovství Evropy v plavání v Paříži to ale z českého pohledu dnes nebude jen o Barboře Sémanové, tak Martine, prosím, pozvi nás i na další program z toho českého pohledu.
2: No, tím programem začnu také z pohledu Barbory Sémanové, protože dnes se dostává do dost komplikované situace, ze které podle mě nemůže vyjít dobře. A to proto, že dnes je právě na programu disciplína 100 metrů motýlek, disciplína, která vzbudila dost rozruchu na mistrovství republiky, kde Barbora Sémanová si tu disciplínu chtěla zaplavat 100 metrů motýlek, jenomže se nekvalifikovala v něm na mistrovství republiky, protože ho dlouhodobě neplavala. A teď tím pádem kvůli tomu na mistrovství republiky využila kraul, tedy volný způsob k tomu, aby tam plavala motýlek, tak nějak to působilo trochu na truc. No a dneska jsou na programu rozplavby na 100 metrů motýlek. Barbora Sémanová nemá žádný čas přihlášený, tím pádem je v té nejslabší rozplavbě úplně na kraji. Jenomže její schopnosti jsou na to, aby postoupila do semifinále. No jo, ale když postoupí do semifinále, tak to semifinále bude plavat přibližně 25 minut před tím finále na 200 metrů volným způsobem. A že by si takhle chtěla plýtvat cíly, to se mi úplně nepozdává. Takže dnes toho podle mě Barbora Sémanová nemůže vyjít dobře, protože buď to bude působit, že dnes nenastoupí do rozplaveb na stovce motýlek a tím pádem byl celý rozruch kolem mistrovství republiky zbyt. A nebo do toho nastoupí, postoupí tak, jak by se očekávalo, ale potom tedy docela plýtvá silami před svou hlavní disciplínou. Když se vrátím k tomu programu, tak dnes začíná hlavní část mistrovství Evropy pro Miroslava Knedlu, protože Knedla se dnes představí v rozplavbách na 50, stejně jako Jakub Jan Kryške.
0: Kdy bude jasno, zda Sémanová poplave, protože máme to v itineráři ještě těsně před desítkou, pokud by plavala vysílat?
2: Může se rozhodnout těsně před samotnou desítkou. Ona opravdu, když bude v kolorumu, tak tedy v té místnosti, odkud závodnice jdou na start, tak podle toho se samozřejmě rozhodne. Jisté to není.
0: Výborně, tak budeme čekat na zprávy. Posluchače zveme, aby to ladili taky a budeme netrpělivě očekávat, zda Barbora Sémanová poplave i zmíněného motýlka. Martin Charvát bude u toho určitě, takže se uslyšíme, Martine, zase velmi brzy. Moc ti děkujeme za tvůj čas, za postřehy a zase brzy naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Mistrovství Evropy v plavání, mistrovství Evropy v atletice, fotbalové poháry. To je, myslím, docela pestrý program na čtvrteční den s Radiožurnálem Sport, Lukáši.
1: Ano, bude toho dost a dost, tak i dál poslouchejte čtvrteční vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už aktuální zprávy v 9.30. Partnerem je
3: Radiožurnál. Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu, ukončující druhou světovou válku. Mírně přibývá lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost. Na konci roku jich bylo bezmála 500 000. To je o 80 tisíc víc než před 10 lety. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání využívají například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 630 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už zítra. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na -2 stupně. A řidiči ode dneška opět bez omezení projedou po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 18. hodiny. Oprava skončila oproti plánu o 2 dny dřív. Hlavní město za ně zaplatilo zhruba 600 milionů korun. Sport. V Praze začne 18. ročník největšího cyklistického závodu v zemi Czech Tour. První etapa, která odstartuje na Vítězném náměstí těsně před polednem, zavede peloton do Karlových Varů. Největší hvězdou mezi jezdci je Španěl Landa, třetí muž Gira d'Italia z let 2015 a 2022. Vítěz letošní Czech Tour bude známý v sobotu po dojezdu na pustevny v Beskydách.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem u Klimkovic, taky před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem vznikají kolony. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 174, v levém pruhu se brzdí kolem exitu 178 Rosice. Různě pomalu se potom jede kolem nabouraných aut na 184, tam už stojí stranou, až do omezení u sjezdu na Bratislavu pro osobní auta celý úsek na 3/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem na Prahu taky kolona za sjezdem na Ostravskou z 202. na 201. kilometru. U Slatiny je tam omezení zdržení 5 až 10 minut. Na D1 z Ostravy na Brno za sjezdem na Klimkovice se ještě jede pomalu od tunelu k odpočívce na 345. kilometru. Po vážné nehodě se projíždí vpravo odbočovacím pruhem. Provoz ale zeslábl, zdržení do 10 minut. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna dejte pozor. V samotném exitu 10 ve sjezdu na Pražský okruh stojí tam porouchané auto v pravém pruhu. A cestou dál po D1 na Prahu čekejte kolonu za průhonicemi z 5. kilometru 10 až 15 minut k nehodě u exitu 2 Opatov v levém pruhu. A na silnici 3 Praha České Budějovice zdržení až 20 minut od Olbramovic, kratší z druhé strany od Votic k nehodě u odbočky na Sedlčany. Další zelená vlna za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně jasno, teploty dnes 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách pak kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 38 minut, krásné ráno vám přejeme, už za necelé 3 hodinky v Praze začne 18. ročník cyklistické Czech Tour.
1: Největší domácí etapový závod se poprvé uskuteční jako součást druhé nejvyšší kategorie Pro Series. Podle organizátorů bude trasa nejtěžší v historii a na její start se postaví 18 týmů z víc než 120 jezdců.
2: Závodníci ujedou během 4 dnů celkem 650 kilometrů s převýšením necelých 10 000 metrů. První etapa začne v pražských Dejvicích a vede do Karlových Varů. Na své si přijdou hlavně sprinteři, popisuje ředitel závodu Leopold Koenig.
3: Je tam poměrně dost velké převýšení, ale není cíl na kopci. Očekáváme sprint celého pelotonu, vlastně jediná sprinterská, čistě sprinterská etapa, ale s poměrně náročným dojezdem do Karlových Varů ve sjezdu i poslední zatáčka na promenádu, vlastně jako dost věří jako technicky ty sprintery.
2: Novinkou je pak další etapa z Mladé Boleslavy na Ještěd. Třetí část závodu pak odstartuje v Pardubicích a skončí na dlouhých stráních v Jeseníkách. Jezdce čeká kromě 171 kilometrů taky největší převýšení. Nastoupají bezmála 2700 metrů. Cyklisté pak v závěrečné etapě zamíří z Kroměříže do cíle Czech Tour na Pustevnách, pokračuje Koenig.
3: Ta etapa se nezdá, ale potom ten závěr je fakt velmi těžký, hlavně těch posledních kilometr dva na Pustevny. Je dost prudké stoupání, které, když někdo bude chtít vyhrát, tak tam bude muset být.
2: Už po desáté se Czech Touru zúčastní taky český cyklista Jan Hirt, který se těší hlavně na domácí prostředí.
4: Určitě se na to těším, že tam bude dobrá atmosféra. Hraje nám do karet to, že bude prostě hezky, a takže ty lidi se čekají, že tam budou, takže vždycky hezky závodí doma.
2: Vítězové jednotlivých etap i celkový šampion si znovu odvezou trofeje od designéra Oldřicha Sládka. O konečném pořadí se rozhodne v sobotu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Nádherná balada Pink Floydu teda, musím říct, Lukáši.
1: Musím říct, že dnes tedy ten hudební repertoár je velmi povedený.
0: Ne, tak ta kytara, jak tam zněla dlouho, to byl vlastně jako ženský zpěv, kdyby byl, a vlastně pod tím se hrála ta harmonie. Nádhera, tak snad vás to taky nějakým způsobem třeba vzalo.
1: To mi připomíná, doteď mě mrzí, že neumím hrát na kytaru, vlastně toho lituju už dlouhá léta. Ty jsi samozřejmě jinak hudebně talentovaný než já. Já jsem tady spíš netalentovaný. Umíš na kytaru?
0: No moc ne, no. Je pravda, že to jsou trošku jiné hmaty, ale občas člověk si vezme housle a drnká na ně. Akorát máš čtyři struny.
1: Ale ty asi takový... plánuješ své syny vést k hudbě taky, že jo?
0: Jo, ať si vyberou, pak se bude bavit asi spíš. No. Ale no, jako kytara se vám hodí minimálně k táboráku, ano, že prostě zaspíváte. Třeba kolega David Nič, ten hraje a zpívá velmi
1: nemoc
0: nadšeně.
1: Dobře, nadšeně úplně špatně, ale jasně, alespoň se snaží, učí se a už je to lepší. Ale jo, jak říkáš, k táboráku určitě jsme se dostali trochu k hudebnímu okénku, ale určitě já k tomu svého syna povedu. Mě bohužel maminka vedla jen ke hře na flétnu a to, když jsem kloubil jako malý kluk s fotbalem, tak jsem byl rád, že mě následně z flétny vyhodili. To mě zase tak nebavilo.
0: Na flétničku jsem taky hrál a taky je dobře, že jsem na ní nehrál déle. Nicméně, ne kvůli flétně, ale kvůli mě. Takhle, pojďme teď opět k našemu vysílání. Máme tady encyklopedii a v tento týden, nebo v tomto týdnu se věnujeme největším trenérským legendám z celého světa.
1: A dnešní díl bude o tenise a konkrétně o francouzském kouči Patrikovi Muratoglu. Úspěšné dvojice hráčů s trenérem spolu můžou vydržet velmi dlouho a i ti nejlepší trenéři si jen zřídka projdou víc než jedním úspěšným angažmá.
0: Muratoglu k těm největším vítězstvím pomáhal během desetiletého působení Serině Williamsové, ale jeho portfolio hráčů a hráček je mnohem bohatší.
1: Je to především díky tomu, že 56-letý kouč ještě v minulém tisíciletí založil úspěšnou tenisovou akademii, kterou si prošla nebo stále prochází řada zvučných jmen. Muratoglu trénoval mimo jiné Markose Bagdatise, Grigora Dimitrova, Janinu Wickmayerovou a z hvězd současnosti zmiňme Simonu Halepovou, Coco Gauffovou a Holgera Runeho.
0: Záměrně jsme opomněli jednu výraznou postavu mužského tenisu z posledních let. O tom, jak si v roce 2015 vylhedl jednoho tehdy nadějného 16-letého chlapce, mluvil Muratoglu pro televizi Eurosport, tak poslouchejte pozorně.
2: Well, I discovered him on YouTube, really.
3: Objevil jsem ho na YouTube. Opravdu, slyšel jsem o hráči z Řecka a protože mám řeckého otce, tak mě to zajímalo. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou jeho soutěživost a taky touha po vítězství. To se mi líbí třeba i na Medvedevovi. Máte z nich pocit, že to mají v sobě, že je pro ně vítězství otázkou života a smrti. Doslova proto žijí. Sdílí vášeň pro tenis a také vášeň pro vítězství.
1: Zaznělo několik indicí k tomu, abyste dokázali odpovědět na otázku dnešní encyklopedie, podotýkám nesoutěžní otázku, o kterém tenistovi Muratoglu v ukázce mluvil.
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: My víme, protože to tady máme napsané, je to Stefanos Tsitsipas.
1: 28-letý Řek je aktuální nejvýraznější tváří reprezentující tenisovou akademii Muratoglu. Francouz s ním úzce spolupracoval mezi lety 2018 a 2021, během kterých Tsitsipas vyhrál turnaj mistrů a vyšplhal se na pozici světové trojky. Čeští fanoušci můžou doufat, že zmiňovaná akademie bude sbírat úspěchy i v blízké budoucnosti, prošli totiž i sestry Linda a Brenda Fruwertovi.
0: A to byla naše encyklopedie, ve které se tento týden věnujeme největším trenérským legendám z celého světa. Dnes to byl tedy tenisový francouzský kouč Patrik Muratoglu. Ano, postavy trenérů, mentorů jsou velmi důležité, ale i rodičů. Pozor
1: ano,
0: na to.
1: Ano.

0: Tohle byly Sunrise Avenue v 9 hodin 54 minut. Připomínám, že v 10.04 poplave Barbora Sejmanová Motýlka na mistrovství Evropy. Pak budeme vysílat desítku s Pavlem Horvátem a Janem Mejdrem. Je to přetočené z předminulé neděle a budeme se tam bavit třeba i o tom, jak Pavel Horvát nastupoval v Turecku před tamními fanoušky, což v dnešním kontextu vlastně je docela aktuální téma.
1: Je to velmi aktuální, protože dva české fotbalové kluby dnes čekají odvety v kvalifikaci evropských pohárů. Hradec Králové nastoupí tedy k zápasu třetího předkola Ligy Evropské na stadionu Bešiktaše Istanbul. V tom úvodním zápase Východočeši prohráli 0-1. Tento duel začne v 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport, který bude vysílat už o půl hodiny dřív taky odvetu třetího předkola konferenční ligy mezi celkem RFS Riga a Jabloncem. Severočeši budou hájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu.
0: Je zajímavé, že už včera se vlastně dohrálo třetí předkolo ve třech dvojzápasech. Jeden z nich nás enormně zajímal, byl to duel Rapid Vídeň Pajdes Estonska 2-0, celkově 6-1. Pochopili jste, doufám, že jste pochopili, že si dělám legraci. Zajímal nás duel Kodaň Debrecen, protože do něj zasáhl, nevím jestli člen širšího reprezentačního kádru, ale určitě bývalý nebo nedávný reprezentant Alex Král.
1: Člen širšího reprezentačního kádru by mohlo sedět. Nemyslím si, že Alex Král by byl úplně odepsaný. Navíc nový trenér Santi Denia určitě ho sledoval v Espanyolu Barcelona, předpokládám. A jsem zvědavý, jestli se Alex Král třeba může vrátit do reprezentace, jestli tedy bude mít zápasové vytížení v Kodani, což zatím vypadá. Připomínám, že Kodaň tedy zvítězila v odvetě doma nad Debrecínem 5-1 a Alex Král dal gól v 670. minutě. A to je věc, protože vím, že jsme se tady o něm bavili a těch gólů nedává moc. Když si tady rozkliknu jeho statistiky.
0: Nedal on jenom 6 gólů v profi fotbale?
1: Je to
0: dost, jste říkali možná včera večer.
1: Když se podívám, já jsem o tom mluvil, když se podívám jenom do ligových soutěží, i tohle byl samozřejmě evropský pohár, tak on v ligové soutěži Alex Král při vší úctě, výborná kariéra, naposledy skóroval v sezóně 2017-18 za Teplice. Ale samozřejmě někdy jindy góly dal.
0: Tedy gól ramenem Sevilla tehdy v té.
1: No a hlavně dal gól, pokud se nemýlím, ne, tak určitě dal gól v sezóně 23-24 v lize mistrů za Union Berlin, a pokud se nepletu, tak to byl gól Realu Madrid.
0: Takže, na San Bernabéu.
1: No,
0: to bylo,
1: takže
0: ne?
1: Samozřejmě to je trochu.
0: Takže má prostě patent na to skórovat neobvykle, nebo spíš občas, a to v evropských pohárech hlavně.
1: Ano.
0: Dobře, tak gratulujeme, jsme zvědaví, jak si Kodaň povede, zda projde do konferenční ligy, třeba se ukáže i na českých trávnicích v té ligové fázi. A pak ještě témata, která souvisí s odchody hráčů na východ světa, bych řekl, protože vlastně do Saudské Arábie je potvrzeno míří a už zamíří Lukáš Haraslín, což je pro Spartu obrovská ztráta. Přichází o kapitána po 5 letech. To loučení velmi dojemné, fanoušky taky dojalo, ale mně osobně prostě přijde zvláštní se takhle dojatě loučit, když v tom klubu si vlastně mohl zůstat, jako nikdo tě nenutí a ty jsi pak jako uplakaný a, a jako chápu, že to jsou emoce, ale na druhou stranu jde finančně za lepším, no, a možná sportovně taky, protože Saudsko-arabská liga, přece jenom tam je spousta hvězd.
1: Hlavně samozřejmě finančně jde za lepším, je mu 30 let, na žádný velký přestup do elitní evropské soutěže to nevypadalo. Já se přiznám, že jsem mu ty emoce věřil, že zkrátka ve Spartě byl 5 let, tomu klubu něco odvedl, byl kapitánem, získal trofeje, 2 mistrovské tituly, 1 domácí pohár. Uvidíme, jestli se třeba ještě v budoucnu vrátí, určitě o něj zájem bude, až se bude vracet, nelze předpokládat, že bude v Saudské Arábii 5 let, byť stát se může všechno. Tak uvidíme, přejeme mu hodně štěstí.
0: No a pak, co se týče vlastně odchodu ze Sparty, tak můžeme připomenout, že to je další z těch třeba i kmenových hráčů posledních sezon, kteří opustili Letnou. Jan Kuchta v hostování ve Varšavě, v Legii, už předtím Albion Rahmany do Itálie šel, ne, myslím. A Kan Kairinen odešel do AEK Ateny, Peter Vindel šel do druhé ligy v Itálii, do Sampdorie. Oliver Zone vlastně tomu neprodloužili hostování s Burnley, takže ten je pryč taky. A teď jsem ještě četl spekulaci, že snad o Grimalda nebo o Mercada, že stojí.
1: O Mercada, vlastně, ale Mercado nebude puštěný, tomu
0: vlastně
1: nevěřím.
0: Ne, no. No to už by opravdu vypadalo hodně zvláštně. Každopádně ještě jeden ten odchod, který se netýká českého hráče, ale známého jména Romelu Lukaku. Už mu je 33, už ho známe vlastně přes 16 let, když někdy v 16-17 hrával za Anderlecht, tak teď mění Neapol za Fenerbahce. To si říkám, že v tom Turecku teď teda jim zacinkalo, protože to jsou neuvěřitelná jména, která tam v poslední době zamířila, tak jenom si to vemte do Trabzonsporu. Darwin Núñez, Mohamed Salah. Pak tady máme Bešiktaš, který dneska bude hrát mimochodem teda s Hradcem Králové, tak Trossard z Arsenalu už může nastoupit. Pak je tam taky nová posila Vlahovič, Srb, který teda asi nenastoupí, ale to je taky jméno jako zvon. A pak Galatasaray, Viktor Osimhen tam hraje, pak tam hraje Leroy Sané. No a pak, když jsme u Fenerbahce, jak tam bude mít Lukaku, Marka Asensia, nebo Mason Greenwooda a Akhtar Kogla z Turecka, to jde.
1: Jo, tak určitě ano, v Turecku zkrátka dlouhodobě jsou schopni přivádět nejen schopné hráče, třeba i v pokročilé fázi kariéry, ale i taky trenéry. Není to zase tak dávno, co Fenerbahce Istanbul trénoval José Mourinho, který se tedy vrátil před touto sezónou do Realu Madrid. Takže určitě je to trh, který je atraktivní i pro hráče, i pro trenéry.
0: My dva s Lukášem Michalíkem jsme rádi, že do Turecka nemusíme vyrážet ani třeba za tím, že by nám tam dodali vlasy, protože my se těšíme tedy z bohatých kštic. Pokud vy byste cestovali do Turecka, spravit si vlasový porost, tak nám nevolejte, ale přejeme vám pochopitelně šťastný cestu. Tak to byl pokus o šprým takhle na závěr naší ranní spolupráce. Aktuálně 10 hodin, my zprávy nehrajeme, protože za chvilku budeme vysílat o mistrovství Evropy v plavání. Moc děkuji Lukáši Michalíkovi, že tady strávil se mnou to krásné ráno. Lukáši, měj se hezky.
1: Děkuji za spolupráci, hezký den.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu. Oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď

0: Tohle byly Simple Plan, aktuálně 10.03, připomínám, celé zprávy nevysíláme, protože jdeme aktuálně na živé mistrovství Evropy v plavání, slovo má Martin Charvát.
1: Z českého pohledu začíná dnešní program, pravda, začal před chvílí rozplavbami na 200 metrů kraul mužů. Nás večer bude zajímat 200 metrů kraul žen v finále s Barborou Sémanovou. No a Barbora Sémanová, ta se představí také teď spolu s další Češkou Darinou Nabojčenko v úvodní rozplavbě na 100 metrů motýlek. Barbora Sémanová v krajní dráze číslo 7, a to proto, že ona nemá přihlášený žádný čas. Jak se to stalo? Barbora Sémanová se rozhodla, že bude plavat tuhletu trať na mistrovství Evropy, jenomže jí nevyšel závod, který chtěla mít jako přípravný. Čas toho závodu si sem chtěla přihlásit tak, aby mohla být nasazená v jedné z těch pozdějších rozplaveb, jenomže na těch závodech, které byly na Mare Nostrum, tak zkrátka nezávodila. Pak chtěla po Českém svazu plaveckých sportů, aby ji nechal závodit tedy na mistrovství České republiky, jenomže svaz řekl, podle pravidel si Barboro nesplnila limit, takže tady nemůže startovat na stovce motýlek. Barbora Sémanová trochu na truc se rozhodla, že tedy poplave na mistrovství republiku stovku volným způsobem. Když je to volný způsob, můžete tam dělat, co chcete. No a ona to plavala motýlkem, ale protože to byl volný způsob, tak zkrátka tento čas se jí nemohl počítat jako ten, který by byl přihlášený do dnešního závodu. A tak Barbora Sémanová, byť by všechny soupeřky, včetně Dariny Nabojčenko, měla výrazně překonat, tak vlastně je tady až v krajní dráze v rozplavbě například s arménskou sportovkyní, která rozhodně nepatří mezi ty, které by jim měly dělat jakékoliv potíže. Už skočeno do vody, jak Nabojčenko, tak Sémanová se posouvají poměrně rychle dopředu na 25 metrech se Sémanová po vyvlnění, které měla mírně pomalejší a menší než Nabojčenko, posouvá relativně výrazně dopředu. Na 50 metrech bude Barbora Sémanová otáčet jednoznačně na prvním místě spolu s Darinou Nabojčenko, která je druhá. Mezičas Sémanové velice rychlý. Sémanová po obráce už vyvlnila a také se dostává znovu na hladinu na 60 metrech. Sémanová přibližně o celé tělo před svými soupeřkami a zjevně se nešetří nijak a chce postoupit do večerního semifinále, což je samo o sobě hodně zajímavé, když se jí to povede. Sémanová přibližně o 2 metry před svými soupeřkami. Její český rekord je 57,5 sekundy úplně přesně z pařížské olympiády. Teď Barbora Sémanová dohmatává v čase 57,43 sekundy. Nový český rekord v podání Barbory Sémanové v rozplavbách na 100 metrů motýlek. Exkluzivní čas v podání Barbory Sémanové, který, troufám si říct, vzhledem k tomu, že ten předchozí rekord stačil na semifinále olympijských her, takže tento čas bude jednoznačně stačit na postup do večerního semifinále. A pro Barboru Sémanovou tedy lehce složitá situace, protože semifinále na 100 metrů motýlek

0: bude přibližně 25 minut před jejím hlavním finále na tomto mistrovství Evropy. Po půl osmé Barbora Sejmanová bude plavat o medaile na 200 metrů kraul a předtím by tedy měla mít motýlkářské semifinále na stovce. Ještě se dnes představí muži v rozplavbách na 50 metrů znak, včetně Miroslava Knedly. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Pavlem Horvátem dneska se speciální desítkou živě, kterou natáčíme opět v Praze, ale poprvé, Pavle, jsme v takovém prostředí, že jsme na hřišti a pod mostem.
3: No hlavně nejsme ve studiu prvně, podle mě, buď jsme v sále nebo ve studiu, dneska jsme prvně opravdu jako na čerstvém vzduchu tady, já jsem to říkal Honzovi Mejdrovi, který je naším skvělým příjemným hostitelem a hostem, a já jsem tady z Vltavský vlastně prvně začínal jezdit na Spartu, takže já to tady v podstatě znám, i když ne v tomhletom novém moderním provedení. No.
2: Tak moc děkujeme za pozvání Honzovi Mejdrovi, který byl nedávno v desítce a vybudoval na konci června hřiště, které je na Vltavské právě pro mládež a pro lidi, kteří si chtějí zahrát fotbal. Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den a moc krát děkuju, že jste semhle přijeli na hřiště ke mně tady na Vltavskou.
1: Host desítky Pavla Horváta.
2: Je to historický moment pro desítku Pavla Horváta, kterou vysíláme zhruba 2,5 roku, protože na těch výjezdních pořadech jsme takhle mladé publikum neměli, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, mládežníci, a snad vás to bude bavit. Nicméně, Pavle, takhle malý fotbálek, ty jsi tady s klukama kopal před tím natáčením a docela ti to šlo, tak asi ti to není cizí úplně, ne?
3: Hele, musím říct, že jsem se asi 3 minuty jako ostýchal, ale pak jsem si sundal boty a musím říct, že už jsem pěkně spocený, že teda jako, když něco dělám, tak to dělám naplno. Musím říct, že výborný golmani teda, že jsem moc gólů nedal. I vzhledem k tomu, že jsou menší branky než normálně fotbalový, ale tady na ten prostor je to úplně ideální. Takhle. Jsem teďka v Mostě, jsem často v Plzni, takže se sem úplně často nedostanu, ale jezdím tady argentínskou kolem, takže samozřejmě budu čekovat a budu, kdybych náhodou jako měl čas, tak si přibrzdím a někoho tady jako obejdu asi. No.
2: Honza Mejdr, který je hostem i hostitelem té dnešní speciální desítky, tak vlastně se podílel na tom otevření hřiště na konci června 25. Ta idea, která vlastně provázela to otevření, jaká byla třeba?
4: Tak ta idea byla úplně jednoduchá. Já už jsem to tady hodně omýval, proto to řeknu jenom zkrátka. Vlastně mrzelo mě, že po tom covidu vlastně ty lidi nějakým způsobem ven úplně nechodí, nějak je to jako netáhne, tak jsem tomu chtěl jít trošku naproti, protože mě samotnému to chybí, právě tady ty malý fotbálky, takový to 4x4, přesně primárně o té technice a potkávat se takhle s kamarády, tak jsem tady chtěl něco takového vybudovat, nějakou, vytvořit třeba nějakou komunitu, a tak jsem tomu šel naproti a narazil jsem po té cestě na dobrý lidi, ať už lidi ze Sparty, anebo právě tady lidi potom z Prahy 7 z města, který mi v tom pomohli.
2: No a vlastně profi fotbalista má možná ve smlouvě mnoha omezení, nevím, jestli může člověk lyžovat třeba, ale jak je to s hraním malého fotbalu třeba v nějakém týmu, já nevím, jakou máte zkušenost s tímhle.
4: Já si myslím, že něco takového podobného, že tam asi jako není vyloženě, jakože jako je to jasný, když si zakopat prostě vedle.
2: Tak ty handspalky, že jo, a takhle.
4: Handspalky, to už mi přijde, že jako je víc organizovaný, že už je to jako fakt nějaká soutěž, ale tady to si jdeš prostě zakopat pod most. No, tak...
3: Já jsem těch smluv měl víc než Honza, takže já vím doslova, že tam je, že nesmíš dělat nic, co tě ohrozí jako v trénování a v hraní zápasu, takže... Lyžování, když ho umíš, je to super. Já jsem i jako amatérský hokejista, takže i když jsme byli z Plzní v tom jako prime, jak říkáte vy mladí, tak musím říct, že jsem občas na ten let šel, samozřejmě jsem dával bacha, ale samozřejmě ta úroveň moje není tak rychlá jako normální regulární hokej, takže se dá jako koukat na to, kdo tě trefí nebo netrefí. A handspalka, když jsem byl mladý, tak jsem taky hrál samozřejmě na černo normálně handspalskou ligu, která se hraje na tom menším hřišti. A tam to někdy bylo řežba o nohy, ale to prostě tenhle ten fotbal jako malý je, no.
4: Jako handspalku, to jsem chodil taky na tajno, když jsem vždycky nehrál třeba o víkendu, tak jsem si šel potom jako kopnout. No ale teď do toho třeba skočím, jako teď mi přijde, že se strašně rozrostl jako pádel. a padel jako každý sportovec, který ho znám, tyjo, každý spoluhráč, tyjo, tak prostě chodí na padel. A to mi přijde třeba mnohem jako pak horší, že když přijdeš za nikým a hele, tyjo, hrál jsem padel a něco se stalo, tak to mi přijde mnohem horší, když řekneš.
3: Trošku mě chytli záda.
4: No, tak mi přijde mnohem lepší, když řekneš, hele, šel jsem si prostě zakopat tady s klukama a něco se stalo, jako, že jako.
2: Je pravda, že posluchači Radio Žurnálu Sport, naší sportovní digitální stanice Českého rozhlasu, tak možná padel úplně neznají od nás, protože myslím, že mnoho reportáží nebylo, ale asi to taky zařadíme postupně, protože to patří mezi populární odvětví.
3: Já jsem kdysi natáčel
2: v televizi třeba jojo. A to byl hodně populární sport, nevím, jestli kluci tady, kteří sedí, tak jestli třeba jojují, tak je, ale spíš to jsou fotbalisti.
3: Tak si to vygooglete, jojo.
2: Jo, ale tak to je populární, právě říká se do 15, pak už na to nemáš čas. Ne, ale ten fotbal takhle proti někomu. To si říkám, že jako, jak vy to cítíte, vy dva profíci, vlastně fotbalisti, když si máte zahrát proti kamarádům jen tak, je to ve vás ještě?
3: Nikdy nehraješ jen tak.
4: To je jedna věc. Já tady se snažím právě každý týden dělat nějakým způsobem ty turnaje. A první ten turnaj, tak se právě hrálo bez cen. Neměl jsem nic připraveného a prostě jako ty kluci, jak do toho potom chodili, když už se právě blížilo víc a víc to finále, tak jsem měl fakt jako strach, že si říkám, tyve, tady se někomu stane, a tak jsem to jako tak uklidňoval, i se mi tady jako pohádali a říkám, teď o nic nehrajete, teď jako nedostanete žádnou cenu tentokrát. A tak mě to jako překvapilo, takže fakt do toho ti musím říct, že vždycky se o něco hraje, jak tady říkal Pavel.
3: No hlavně takhle, když přijdeš na to hřiště a jsou tam třeba i neznámí, tak řekne, ale nezahrajem si, tak ten začátek je přesně jak říkal Medži, ten začátek je jako že i uhneš jako kolikrát, že to ono, ale pak už prostě řekne, nevím, teď nedej bože, kdo dá gól a vyhrál, jako, to je konečná, prostě tam jde o všechno.
2: To je vždycky nejdelší. No.
3: A znova.
2: Musíme za 5 minut končit, tak to je většinou na 20. Jo. Ne, ale vlastně v tom profi fotbale se to taky promíná, protože se může stát hypoteticky, že bude hrát Honza Mejder proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové v budoucnu, bude tam mít i kamarády, bývalým spoluhráčům ze Sparty třeba. Jako ten přístup, to nastavení, je to opravdu jako pak úplně jiné? Protože já si to obecně jako laik a amatér úplně představit nedokážu, vždycky jsem do toho chodil trošku míň proti kamarádům.
4: Tak vždycky to je podle mě. A teď třeba, jak jsme se bavili i tady vlastně před tím podcastem třeba o Vášovi, že jo, z Brna, tak jsem právě byl zvědavý, když dal teď ten gól proti tý Plzni, že jo, na 1-1, tak jsem byl právě zvědavý, jestli ho slavit bude, že jo, nebo ne. Ale jak říkám, tak vždycky se chceš ukázat, že jo, vždycky chceš prostě ukázat těm lidem naproti třeba, který ti nějak nevěří, nebo něco, o co přišli, nebo vždycky máš i třeba sám sobě si třeba něco jako dokázat. Ta motivace podle mě, když hraješ proti tomu svýmu jako bývalýmu třeba týmu nebo takhle, tak je o to větší, bych řekl.
2: Jan Mejder hrál nedávno, vlastně bylo to v srpnu 2025 za Hanzu Rostock, první kolo DFB pokálu, což je tedy německý pohár, a hráli jste proti Hoffenheimu, tam byli myslím kluci Vladimír Coufal a Robin Hranáč, Adam Hlože byl zraněný. Bylo to třeba speciální, tohle jsou speciální zážitky?
4: Tak tam jsme bojovali s něčím jiným, tam byla spíš ta bojovnost, aby jsme se nějakým způsobem tomu bundesligovému týmu jako vyrovnali vůbec. Takže hlavně tady s těma dvouma, že jo, co byl tehdy napravo, Hrany taky vlastně napravo, takže já jsem se s nima na té mý pravý straně právě moc jako nepotkával, no, ale říkám, tam ten souboj probíhal úplně v něčím jako jiným, no.
3: Tak já nevím, jestli to naši dnešní mladí posluchači budou vidět. Já jsem hrál chvilku v Portugalsku ve Sportingu a Karel Poborský, kterýho asi budete, doufám, znát teda, tak ten byl v Benfice, takže my jsme proti sobě hráli dvě derby, jedno jsme vyhráli my 3-0 a druhý oni 3-0 a obou nám vyhodili trenéry vždycky po tom derby, takže to bylo zajímavé. A vlastně já jsem se s Karlem taky úplně na tom hřišti nepotkával, ale bylo to prostě zajímavé, že jdeš jako hrát proti klukovi, s kterým já jsem v tu dobu jsme byli jako v reprezentaci, takže jsme samozřejmě před zápasem si normálně volali a po zápase jsme to slavili, no.
1: Host desítky Pavla Horváta.
2: Kluci mají dresy a neviděl jsem tady nikde Cristiana Ronalda. Tak Pavle, ty si ho na dresu neměl, ale ty si s ním snad trénoval, ne, nějakým způsobem?
3: No, chvilku on začínal, on byl opravdu hodně mladionkej, byl mu 16, já jsem tam byl v Ačku a on přišel k nám a já jsem vlastně po třech prvních kolech, kdy jsme hráli ligu, tak jsem odjel na nároďák a už jsem se tam bohužel prostě tak to vzniklo, už jsem se tam nevrátil, přestoupil jsem do Turecka, a takže já jsem se s Ronaldem viděl jenom chvíli. No.
2: No ale to asi v té kariéře fotbalisty, kterou mají třeba tady kluci před sebou, strašně ošidné, když je někdo takhle mladý a třeba už něco ukazuje, ne? Že nemůžeš ale jako říct, kam to dotáhne, a v případě Ronalda nevím, jestli na tebe přímo šla ta záře, že no, to bude to pětinásobný držitel zlatého míče.
4: To mě zajímá, jako že poznáš hned na první dobrou, že jako ten člověk je prostě jako jinde. jinde?
3: Hele, já si ho jako opravdu nevybavu. Z tréninku vůbec vím, že tam oni měli ještě, jak byli mladí, Ricardo Quaresma, vlastně byl o ročník starší a ten už s náma hrál, ten normálně pak hrál vlastně, já jsem hrál, je to srandovní, na jednom kraji v záloze, my jsme hráli tak trošku jinak a on hrál tu svoji šajtli prostě z druhé strany, takže s tím jsem hrál, ale Ronaldo prostě ještě v tu dobu neměl na to, aby hrál za Ačko, ale vlastně ten další rok už byl pro něj průlomový a vlastně za další rok už byl v United. No.
2: Tak Ronaldo asi není úplně ten správný příklad, ale fascinuje mě, že ten profi sport ukazuje obecně i člověku do života, že přece jenom nikdy není pozdě něco dokázat a ten vývoj je různý, jo? Že třeba Pavel Horvát vedl taky, asi kluci znáte, reprezentanta Pavla Šulce, který měl určitě tou dobu své kariéry prostě obtíže, ať už to bylo v zakončení nebo v tom, aby vůbec nastupoval. A taky možná v té fázi, když jste ho měli v Plzni, bys to neřekl, že tam bude, kde je teďkon.
3: 100%, tak já si myslím, že to je normální, že vlastně i v normálním životě není všechno hned a musíš tomu něco obětovat a věnovat a u toho Pavla Šulce to bylo jednoznačně, on tu píli měl, chtěl strašně moc, ale prostě se mu to nedařilo a obešel vlastně, vím, že byl v Jihlavě, že byl vlastně v Budějovicích, v Jablonci, v Opavě, jasně. Jo, takže on prošel fakt jako spoustu týmů, hrál úplně na jiných postech, ale tou svojí pílí vlastně se dostal do toho, že tu Plzeň táhnul a teďka zaslouženě má angažmá v Lyonu, má trošku smůlu na ty zranění, ale je to přesně ten příklad toho, co jsi říkal, že prostě ta dřina se vyplatí, možná ne za měsíc, ale za roky, ale je dobrý, když tomu ten čas a to úsilí obětuješ, no.
4: Já si doteď pamatuju, a to se byl teda na lavičce, ten zápas na Spartě, jak nedal třeba 3 ty šance a vlastně do každý, který se dál dostával, tak to bylo ještě horší a horší a na sebe víc poutal tu pozornost.
3: To bylo Medži, to bylo normálně ve 12 vteřinách, 3 obrovské šance a Šulcík to neproměnil. A to ještě, to bylo na Spartě, takže tam jsme ho jako konejšili a pak jsme hráli zápas doma a on čel z půlky sám na bránu a nedal to taky. Takže tam byl takový zlomený a já si uvědomu, že po tomhle domácím zápase jsem za ním šel a říkám, ty vole, zvedni se, vůbec nebuď v předklonu, na to se normálně vyprdni, to prostě je normální, že se ti něco nepovede a tím neříkám, že já jsem ho jako vypiplal nebo to, ale prostě když to zažil, tak víš, jaký to je, že se ti prostě ne všechno povede a to k tomu jako jednoznačně patří a čím rychleji se s tím vyrovnáš, třeba se zraněníma, tak samozřejmě tě to může posílit a u toho Pavla Šulce to jednoznačně platí.
2: Jan Mejdr, který hostí dnešní desítku Pavla Horváta živě, můžeme říct na Vltavské v Praze vedle nádraží Praha Bubny, tak taky ve své kariéře ukázal, že přece jenom možná není pozdě dostat se úplně na vrchol, protože přece jenom k těm dvěma titulům se Spartou jako ta cesta nebyla úplně jednoznačně daná a takový rok 2019-20, to by vás asi nenapadlo v tu chvíli, že to přijde až takhle na třeba plnou Letnou, kde jste slavili tituly.
4: No tak určitě ne. A myslím si, že i Pavel, který mě měl vlastně v Sokolově, tak by to podle mě taky jako v tu dobu jako neřekl, že jo. Ale jako důležitý je věřit. Prostě jakýkoliv máte sny, tak tím mluvím tady takhle před vás, který tady jste. Pokud máte nějaký sny, tak prostě věřte v to, protože v tom fotbale je fakt možný všechno. Teď jsme říkali tady třeba Pavla Šulce, mu dobrý příklad i docela čerstvý, tak si myslím, že i Tonda Kinský, se kterým jsem se vlastně tady v létě potkával u kondičního trenéra a taky jsme se bavili o tom momentu. A přesně říkal, jako, že to jsou ty momenty, které tě buď zlomí, anebo posunou. A to je taková ta věc, která se ti v té kariéře za mě jakoby děje, kdy tě ten život tak jako zkouší, jestli to, po čem ty vlastně toužíš, jestli to doopravdy chceš. A to je to vlastně, kde se oddělují ty zrna prostě od plev. Že prostě to jsou ty testy, ty to vnímáš, jakože tady se mi děje tohle a tady to sakra už na to kašlu. Ale ne, to jsou přesně ty momenty, kde ty lidi, kteří to asi tak moc nechtějí, tak se na to vykašlou. A pak jsou ty lidi, kteří jdou přes to a díky tomu jakoby to potom dokážou. Ty sny. A lidi to pak přesně, a v tom fotbale se tady to děje každý týden, jakože každý týden máš zápas, tudíž máš každou tu jakoby zkoušku to prostě změnit. A jak říkáš, no, myslím si, že v té době mi málo kdo jako věřil, mám vždycky jakou vtipnou historku, doufám, že vtipnou, ale právě mamka mi vždycky opakovala celou kariéru, vždycky doděj si tu vysokou. Já jsem jí furt říkal, že ne, já se chci teď soustředit na fotbal, prostě to budu dělat dvě věci na 50%, to nechci, já v ten fotbal prostě to věřím. A vlastně tím, jak jsem se dostal do Sparty, tak od té doby jsem to neslyšel fakt ani jednou.
3: Já to mám podobný, mě říkali, dodělej si toho řezníka, fotbalem se živit nebudeš a dopadlo to jako líp, ale já jsem chtěl říct tam k tomu ještě, ty jsi říkal, že každý týden je zápas, ale mezi tím je hodiny tréninku. Jako, to, jo, ta, a to, to Honza prostě tohodle byl příkladem, že samozřejmě v sobotu nebo v neděli je zápas, ale mezi tím můžeš udělat spoustu věcí, které ti pomůžou k tomu, aby tu další sobotu to bylo lepší. A možná, že třeba až za půl roku v sobotu to bude lepší, ale prostě musíš mít nějakou tu sebekázeň a trošku i třeba vypnout to, že nejdeš ve čtvrtek nebo v pátek s kamarádama někam si sednout a do půlnoci se bavit, ale že prostě se půjdeš vyspat a od rána budeš trénovat. Tady mladší mě neznají, ale ode mě to možná zní trošku jako jako srandovně, ale bez toho to nejde prostě. Jako nejde bez nějaký sebekázně a toho, že budeš obětovat svoje příjemné věci tomu fotbalu tady konkrétně, tak nemáš nárok.
4: Já teda, jestli můžu ještě, já vím, že teď, ty se teď takhle jako prezentuješ, že jo? Já jsem tě taky začal vnímat vlastně až po návratu do té Plzně a vlastně takhle už tě ty lidi pak nějak jakoby brali, ale byl vždycky celou kariéru takovej, protože teď pokud můžu říct, tak já si myslím, že i když třeba Ronalda, jak jsme se tady o něm bavili, tak Ronaldo je prostě takový ten, který ho všichni vnímají, že prostě strašně dře a všechno a Messi je ten, co má talent. Ale já nevěřím tomu, prostě ano, Messi má talent, ale prostě ten dře, ne-li úplně stejně, jen to prostě neprodává tak, jen to prostě nedává na ty Instagramy a ty lidi ho totiž vnímají, že to má jako od Boha a teď ty se prezentuješ tímhle způsobem, ale nevěřím tomu, že to vždycky tak bylo právě. Věřím, ne. Že když jsi byl ve Sportingu, když jsi byl tamhle v Japonsku, když jsi byl v Turecku, tak prostě věřím tomu, že přesně si to pivo nedal.
3: Dal, ale o to víc jsem trénoval, jako takhle. Já úplně nevidím tady, my jsme tak stejně starý možná, já si myslím, že když to řeknu takhle na rovinu, tak dřív se prostě pilo daleko víc, ale teď jsou jiný věci, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně vždycky jsme věděli, kdy je potřeba prostě zabrat a teď zase se vrátím k tomu prostoru tady, jo. Prostě já jsem samozřejmě trénoval to, co jsme měli normálně týmově, ať už v žákách, dorostu, já jsem měl v dorostu takový, myslím si, jako nádech k tomu, že mě vyhodí z té Sparty, jak se posouvali vždycky ty hráči, že jo, vejš a vejš. A musím říct, že jsem měl zdravotní problémy, trhali mi mandle, takže jsem třeba v tu dobu to nebylo úplně tak, že to udělali za den, takže jsem měl jsem několik angín po sobě, takže jsem z toho jako vypadával. A musím říct, že třeba fakt jsem se učil na toho řezníka, chodil jsem od 6 do práce, večer jsem přijel po tréninku domů a ještě jsem šel s tátou běhat třeba. Bolely mě nohy úplně šíleně, ale prostě chodil jsem běhat. Samozřejmě to nikoho nezajímá, když pak jdeš v sobotu hrát, ale já jsem prostě proto dělal všechno a myslím, že se mi to taky vrátilo, že, jo, že jsem nebyl línej tady ta zeď, já to miluju, prostě miluju zeď, jenom ty čtverce, já bych si tady vyhrál celý den, jako, jo, že bych si kopal vozeť na dotek, na dva, na tři, hlavou, je mi to úplně jedno. Prostě vím, že bych tady byl celý den a já jsem takovouhle zeď měl na sídlišti v Modřané, kde jsem bydlel a na tý já si myslím, že jsem se naučil úplně nejvíc a nakopal jsem tam tolik míčů a vedle mě takhle na lavičce seděla parta, měli krabici vína, kouřili a říkali, Pavle, pojď taky. Já říkám, já si chci kopat. No, byl jsem za pitomce v tu dobu, ale možná se to časem jako změnilo, ale ta doba prostě byla taková a ten každý ten talent, který máš, tak musíš rozvíjet neustále. Tam není možný jako už si říct, já už to umím a to vůbec neexistuje.
2: Já myslím, že publikum, které tady máme, řada kluků, kteří si tady kopali, tak Pavel se zapojil a bylo to tedy věrné. To, co tady popisuje, můžete vlastně i vy sami dosvědčit.
1: Host desítky Pavla Horváta.
2: Desítku Pavla Horváta živě. Dneska točíme speciálně na veřejném hřišti na Praze 7 vedle nádraží Praha Bubny nedaleko metra Vltavská. Jan Mejdr se podílel na tom spolu otevření. Mě napadlo právě v rámci toho, že jsme na speciálním fotbalovém hřišti ve speciálním prostoru, tak jenom zmínit některé ty stadiony, které jste třeba navštívili, protože kluci, možná tady přítomní holky, když se vydávají ať už fanouškovsky, tak možná taky se svým fotbalem někam, tak něco láká, mají nějakou představu. Vy dva jste hráli, vlastně to máte shodné v Kodani, evropský pohár. Pavel tam byl z Plzní v roce 2011 a Sparta s Honzou Mejdrem tam byla poté v kvalifikaci Ligy mistrů o nějakých 14 let později. Tam to skončilo 0-0. Byl to nějak speciální zápas, nebo spíš speciální ten stadion, nebo ne? Protože ta Kodaň specifická tím, že oni tam mají, že Dánové jsou asi trošku bohatší než Češi, tak oni tam mají nějakou speciální restauraci asi se 7 hvězdičkama, kde to teda není úplně jako levné, ale nevím, jestli jste tam úplně třeba byli na nějaký svačině před zápasem, ale jestli ty stadiony, které jste navštívil, jsou něčím specifické, jo? Nemusí to být Kodaň, ale něco.
4: Tak já si teda to slovo vezmu první. Jako s Evropskou ligou, tak jsme toho objezdili, troufnu si říct, hodně, ale já si myslím, že než ten stadion, tak ty lidi vytváří tu atmosféru. A to mi tady Pavel možná potvrdí, nebo určitě, ale nejvíc tady v tom na mě udělal dojem, když nebudu počítat Německo, ta Galatasaray. Protože tam fakt normálně těch 90 minut, já jsem tomu na mě nevěřil, ale ty lidi po každý jsme měli balón na noze, tak jenom pískali. Prostě mi ani na lavičce se prostě neslyšel a já na to koukal a říkám, ty lidi si to nemůžu ani užít, ne? Teď jako to jako bylo až nepříjemný, jako to neslyšel se jako na metr. A oni furt pískali celý těch 60 tisíc, že jo, nebo kolik tam je. A já říkám, co ty Turci jako blbnu a oni, to je tady normální, jako.
3: Já teda řeknu z Turecka ještě, tohle to je jasný, tam to je blázinec. A já řeknu jinou věc. Já když jsem tam přišel, tak jsme hráli venkovní zápas a ten náš kotel byl vlastně přes celý hřiště na druhé straně. A v Turecku je obvyklý, že vlastně každýho toho hráče vyvolávají při rozsvitce a on běží k tomu kotli a udělá hej, hej, hej a zase běží zpátky. A já jsem to vůbec jako netušil a teď jsem si říkal, kam běhají ty hráči, jako kam, jsme zrovna si přihrávali a oni najednou se sebral a běžel 60 metrů před ty fanoušky, udělal takhle dvakrát rukou, třikrát a běžel zase zpátky. A oni jako teď najednou na mě, jako že tam mám běžet a já říkám, a co tam jako budu dělat, tak jsem jako udělal jsem takhle a běžel jsem zpátky a pak teprve jsem jako došel k tomu, že to takhle dělají obvykle, jo. Ale vůbec jako, že by nějaký tak vlastně my máme měli naplánovanou každou minutu do svičky a tady jako se sebral frajer a normálně tam minutu a půl nebyl, než doběh tam se s ním jako zaradoval a běžel zpátky, takže Turecko úplně jako na fanouškovství neskutečný, když se ti daří fantazie, když se ti nedaří trošku horší, no. A k té Kodani, Kodaň byla fantastická. Samozřejmě pro mě jako stadion, my jsme tam šli hrát, jako užít si to opravdu a musím říct, že ten stadion byl nádherný. Hlavně nám tam prvně hrála ta znělka Ligy mistrů, takže jsem říkal klukům, no a máte to, tak jsme tady, no. A dopadlo to dobře.
2: Mimochodem vyzvánění na mobilu nemáte taky spojené s fotbalem takhle s Ligou mistrů? Já jsem u někoho slyšel a trošku to na mě působí, protože tu hudbu asi vnímám trošku víc třeba než jiní, tak že se to pak jako ztrácí ten význam, když se to hraje takhle, jako že ti volá babička, maminka nebo takhle. Nemáte něco takového mobilu, pánové?
4: To nemám.
3: Já jsem měl ještě na Nokii, bylo to, že si se tam mohl dát, když ti přišla zpráva, tak to tam bylo japonsky, Marasam SMS.
2: Ano, to možná tady publikum ani tu značku nezná, to byl ještě tlačítkový mobil, to bylo hned po telegrafu.
3: A měl i foťák, který vůbec nic nevyfotil.
2: No, ale tak to byla taková vzpomínka nás trošku starších, ale chci se zeptat přece jenom ten stadion, když tam jste uvnitř, vybavíte si nějaký prostor, kde jste byli jako fakt nervózní, že najednou si říkáte, tyjo, jsem tady. A už to na mě působí, jo? Už to na mě jde, ta nervozita, že to má nějakého
3: vždycky
2: ducha.
3: Poznáš na záchodě tu nervozitu.
2: Rozumíme. Já nevím, Honza Mejder to takhle si dokáže vybavit. Že dokážem si asi srovnat ligový zážitek z nějakého menšího stadionu, třeba z Boleslavy. Tam jsme mimochodem s Hradcem hráli, ne? Pak
4: tu tam jsme hráli Boleslav, tady v tom byla super, tyjo. Tam těch lidí moc nechodilo.
3: Nikdo nenadával.
4: Nikdo nenadával. Ne, ale bez srandy. Tak já jsem vlastně potom v té Evropě, tak já jsem vlastně tam toho nic jako neodehrál, že jo, takže jsem to zažíval z té lavičky, kde jsem úplně nervózní jako nebyl. A když teda můžu srovnat třeba tu Kodaň nebo tady to, a asi na každém jako stadioně i potom, co jsme hráli třeba v Německu, tak jako možná na té rozcvičce nebo něco, ale při té hře už na to nemyslíš. Jako to...
2: Speciální šatny, zážitek nebo něco takového, to jako nejsou... Mě zaujalo, když jsem byl na tour na olympijském stadionu v Berlíně, že tam jsou jako neuvěřitelně zachovalé jako ty staré jako kulisy toho stadionu, který byl postavený někdy, zrekonstruovaný a postavený někdy k té olympiádě 36, jo? Ale že se tam zachovalo spousta těch prvků, člověk si připadá trošku v muzeu, jako kdyby byl. No.
4: Já jsem chtěl teda doříct, mě teda než tady to, tak mě zaujalo spíš, že když teď momentálně jsem teda v Německu, což je třetí liga, tak mě spíš jakoby zaujalo dva týmy, který vlastně postoupili, teď jsem tam dva roky, takže vždycky postoupili jako ze čtvrtý, postoupili do třetí. A tam mě právě zaujalo, že první sezónu to byl Aachen, v češtině Cáchy, kousek docela tady z Česka. A vlastně my, když jsme tam přijeli, tak stadion pro 32 tisíc lidí, už na rozsvítce, tak tam bylo takových jako 15. A jako já jsem se kluku jakoby ptal, jakože říkám, co to jako je, jako tady ten stadion, nebo to, jakože jo, to to je tradiční klub tady, jakoby, a to já říkám, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako, že tenhle stadion je suverénně jako v Česku jako nejlepší, jako, který by ho, jenom, by ho sem hodili. Oni jako ne, tak to je tady v Německu jako běžný. A tu druhou sezónu, takže tu minulou, tak to byl vlastně Duisburg, který taky, jsme hráli první zápas venku, přijeli jsme tam, stadion 23 tisíc, plno, a zase, měl jsem to samý, jakože tve pro boha, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako jak vypadá ta čtvrtá liga, teda když tady to sem postupuje, jako tak spíš tady z toho jsem byl jako překvapený a ty stadiony na mě udělali tímhle způsobem ten dojem, že jsem vůbec nechápal, že tady ten stadion, takovýhle tým může být třeba v té čtvrtý lize tam, jako.
3: Já teda v rychlosti řeknu dvě historky. Městský stadion v Římě, z Galatasaray jsme tam jeli na Ligu mistrů a šlo se na hřiště ze šatny podle mě 4 minuty. Jo, takže to znamená, že přijdeš na stadion, jdeš se podívat na hřiště, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, na rozsvičku, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, v půli už se mi tam nechtělo, no a po zápase znova, takže to bylo strašně daleko, to bylo neskutečný a tady to s těma fanouškama, když jsem byl ve Slávii a prvně jsem byl někam jako, kde fakt to, jsem si říkal, jedeme na velký stadion, byl do Líců, kde byla rozsvička, skoro nikdo tam nebyl normálně, fakt tam bylo pár lidí, tak jako přítmí trošku a já jsem si říkal, tak oni na nás asi nepřijdou, že Slávy, jako to zajímá. No a šli jsme se převlíknout z rozsvičky, během těch 10 minut plný stadion, rozsvíceno, nakropený hřiště, prohráli jsme 3-0 a nevystřelili jsme na bránu, takže tam jsme koukali s otevřenou pusou, to byl fofr neskutečný a ty fanoušci byli úžasní.
2: Desítku živě natáčíme dneska vlastně nedaleko Pražské Letné, kde jste vy oba hráli, když jste tam zažili ty debity, Pavel Horváth zažil debit, opravdu nebudu kecat, v roce 93. Ten stadion má své specifikum, jsem říkal, ne? A říkalo se takhle, třeba no. Když jezdili Brňáci, pan Uliční nebo Štík, vzpomínáme, tak říkal, když jsme jezdili kolem Průhonic, tak už jsme prohrávali 0-2.
3: Je to pravda. Já musím říct, že já jsem jako na Spartě vyrůstal, byl jsem tam od 8 let do 18, pak jsem se tam vrátil kolem 30 a musím říct, že když jsem tam byl jako domácí hráč, že jsem se cítil fantasticky, ale vždycky, kromě dvou, možná tří zápasů z Plzní, jsem se tam cítil strašně. Jako. Vůbec jsem neorientoval se, byl jsem tak jako vnitřně pod tlakem, soupeřům se tam prostě hrozně špatně hrálo, ale zase na druhou stranu, když se to chytlo, jako ty spartianský fanoušci, tak tam doma si byl jako úplně v pohodě. No.
2: Jan Mejder tam vlastně taky vyrostl, ale nevím, kdy poprvé si zahrál přímo na tom hlavním stadionu za nějaký profi tým.
4: To byl asi ten Hradec, no. Jak jsem byl v Hradci v lize, tak to bylo asi tehdy, to bylo poprvé, no.
2: A nějaké jako vzpomínky na to, zda to bylo speciální?
4: Tak bylo to fajn, že jo, tak pro mě, já jsem tam podával celou dobu jako míče, že jo. Já jsem byl ve Spartě úplně od malička, právě ty testy, tak jsem dělal, když mě tam táta dovedl, tak jsem je právě na tý letný, tak jsem je tam dělal. Si pamatuju tehdy na nějakých pár dovedností a tady to a byli jste ve Spartě, že to úplně, nechci říkat, moc těžký nebylo, ale nebylo. Ale potom pak bylo těžší se tam samozřejmě udržet. Ale bylo to prostě fakt jako hezký v tom, že těch zážitků, vlastně pamatuju si tam i ten titul, ten poslední, tak vlastně my jsme tam podávali míče a že jo, pamatuju si ty fanoušci, že jo, jak tam najednou vběhli, byl jsem vlastně na střídačce, tam se potom zavíraly ty dveře, že nikdo už nemohl jako do kabiny, my jsme bušili na ty dveře, aby nás tam jako pustili, že jo, pamatuju si právě tam tehdy Zemana, Vencu Kadlece a tady ty, když jsem od nich ukradl snad nějaký podlíkačky, já nevím, že jo, právě jsme se pak s klukama, tyhle, tak co máš ty, já mám pytlíček, já mám tady to, že vlastně tehdy to bylo úplně jedno, už se to všechno rozkradlo, tak já jsem byl mezi nima. A, takže přesně tady ty zážitky, jako jsem tam měl a teď najednou seš na tom hřišti, takže bylo to fajn, takový to hezký uvědomění, jakoby, že teď seš na té druhé straně, už nejseš za tou oponou, že jo, ale už prostě běháš a teď ty lidi koukají právě na tebe, jako, tak bylo to určitě příjemný.
2: To mě napadlo tady z vás, kdo jste na hřišti, podáváte taky balony někde? Máte tu zkušenost, tady se hlásí jeden. Moc vás asi není. Ono dostat se k tomu asi není úplně legrace, ne? Jako, že to není snadný úplně, Pavle. Nebo ty jsi taky podával balony, ne?
3: No jasně, no. Já jsem podával i nároďáku. Já jsem podával tady na Spartě.
2: Jako československému.
3: No jo. Jo, ne, jo, tak vlastně,
2: to je realita, no.
3: Vlastně před tím postup...
4: vtip, ale ne?
2: Trošku jo, ale tak Pavel je zvyklý, že už to ani... On to vtip, no, tyhle vtipy nejsou moc vtipy,
3: no. Tyhle ty vaše mladý vtipy na mě moc neplatí, no. Ne, já jsem podával opravdu vlastně, já jsem s těma klukama vlastně za dva roky byl v šatně, takže pro mě, já už jsem byl, nám bylo tenkrát, že jo, 16 a už jsme byli v dorostu, takže nás, že jdeme podávat jednak ligu, ale byl nároďák a většinou nároďák hrál prostě na Spartě a vím, že Michal Bílek dal gol z trestňáků a běžel jako směrem ke mně, tak jsem si fakt jako myslel, že běží ke mně, protože já jsem samozřejmě všechny ty kluky sledoval, že jo, chtěl jsem být jako oni, no a neběžel úplně ke mně, já jsem byl za tou reklamou, ale vím, že prostě to bylo super, no a fakt jako za dva ročníky jsem vlastně přišel do té šatny, kde tyhle ty hráči Chovanec, Bílek, Hašek prostě byli, Siegel a bylo dobrý den samozřejmě, no tak jsem dostal a to, tak tady už se šváčku, pak jsem dostal v bagu 100 a měli mě rádi. No.
4: Já jsem chtěl jenom říct, jsou teď ještě podavači, nejsou už takový ty mety tam, že jo, a na nich je ten balón?
3: No, oni už to nesmějí házet do ruky.
2: Musí jako stavěčí míč.
3: Musí to položit na tu metičku.
2: Tak na puntík.
4: To už není ono, že jo, tam byl ten i moment, že jo, když mu to právě takhle podáváš a on si to fakt z té ruky bere, tak to bylo možná trošku něco víc, než jenom, že to postavíš na metu.
2: Kdybyste náhodou měli nějaký dotaz, tak se zeptejte, máme tady kolegyni s mikrofonem a můžete se zeptat kluku na to, co vás zajímá. Pochopitelně v rámci té živé desítky můžeme pokračovat, jestli máš něco.
4: No, já jsem chtěl říct, že budu strašně moc rád, jako fakt se nestyďte, proto tady jakoby jsme, proto je tady hlavně Pavel teda, a že fakt pokud máte jakoukoliv otázku směrem ke kariéře, jak se třeba zlepšit, ohledně stravy, pitného režimu, tak
3: chápu,
4: se ptejte.
3: Chápu to jako osobní útok a já vám řeknu ještě jedno, takhle, máte teď možnost se zeptat, pak až to skončí, tak už se ptát nemůžete, takže fakt jako vyprdněte se na to, jestli se někdo stydíte, třeba se můžete zeptat, jak je možný, že jsem dal tu šibenici předtím, jako, ale...
4: Jako žádná otázka není fakt jako špatná.
2: No, ale já bych se teda zeptal, protože bych se zaměřil pak třeba i na spoluhráče, které pamatujete. Předpokládám, jsme v Praze, že asi se budu ptát na oblibu těch pražských týmů. Tak kdybyste se přihlásili, máme to nejblíž, tak kdo tady fandíte Spartě? Tak to je velký les rukou.
3: Tak je tady... nevím, jestli se odváží nějaký slávista zvednout ruku.
2: Jsou tady slávisti? Taky no. Jsou tady bohemáci. Tamhle bohemák, jasně. Viktorka Žižkov, tady se viděl někoho v dresu tamhle, ale nevím, jestli fandíš úplně dobře. Viktorka Žižkov tady má dvojí zastoupení.
4: Já tamhle vidím Hradec. Hradec?
2: Ano. Jo. A ještě, když jsme teda v Praze, tak třeba Dukla. Tak Dukla, bohužel... Jo, tady je, ne? Jo. Výborně.
3: A tak... Motorlet?
2: Motorlet, tamhle taky, výborně. No a Břevnovský...
4: Tady je Lokáda teda.
2: Jo. Loko Vltavín, no tak to je vlastně...
3: Kluci z tréninku kousek, ne?
2: No, ještě to nezastavili, to hřiště na Lokádě. No to ne, to nechci strašit. Každopádně proto jsem se ptal, že bych se, mě zajímala jako osobní zkušenost s některými těmi výraznými hráči, právě třeba teda ze Sparty nebo ze Slavie, protože vím, že Pavel Horvát vedl jako lídra Slavie Lukáše Provoda, Honza si s ním zahrál v Sokolově a v té Spartě přece jenom taky spousta těch hráčů, kteří tam dneska nastupují. Tak kdybych se zeptal jako hračička, technik, který jako na tréninku působí, že by z fleku mohl tady točit ta videa Joga Bonito, která si pamatujeme možná jenom tady my tři ze začátku tisíciletí.
3: Já dám Honzovi čas na rozmyšlenou. Já, když jsem byl v Plzni, tak vlastně první rok jsem chodil s Honzou Reskem ve dvojici, pak jsme udělali titul a on šel na Kypr. A od té doby vlastně mě se v té dvojici na hřišti vždycky měnili hráči a vždycky, když přišel někdo novej, tak ho dali mě. A takhle přišel třeba Venca Pilář a já jsem během minuty věděl, že je fantastický. Protože jsem věděl, já jsem mu úmyslně dával těžký balony na levou nohu, abych viděl, a on byl prostě skvělej. A já jsem si říkal, to je nádhera, jednak se na něj koukat, si s ním kopat. Bylo to úplně jako krásně přehledný. Byli tam hráči, s kterýma jsem si taky kopal a říkal jsem si během minuty, ty tady nemůžou už nikdy bejt. Taky to tak dopadlo, ty jmenovat nebudu, ale s Vencou Pilařem mám tuhle zkušenost, to bylo fakt jako nádhera, mladý kluk prostě, nabitej elánem a byl výborný, jo, takže já jsem tuhle zkušenost měl takhle, že ty kluky jsem poznával hned jako na tom hřišti. No.
2: Já jsem se ptal z důvodu toho, že pokud kluci, holky, co jsou tady, sledují ligu, tak často je tam fakt schopný fotbalista, který ale... jako nedostává tolik příležitostí. Teď mě napadá první dobrou, ze Sparty odešel zase Michal Ševčík na hostování, to je velký talent z Brna, z Plzně Jiří Maxim Panoš, který taky jako paběrkuje, ale přitom na první pohled jsou to borci, kterým ten balon opravdu jako nevadí. Jo? Tak jenom mě zaujalo, když jsme se s Honzou Mejdrem bavili před natáčením o té stabilitě výkonu, že to asi je klíč, co třeba běžná veřejnost nevidí.
4: No já si, nevím, to je možná teda hlubší téma, snad neřeknu teď nějakou blbost. A možná to hlavně zachránilo o to, abych tu blbost neřekl, ale to stejně ji řeknu. Ale tak pokud jde o ty fotbalisty, tak mě se vybavily dvě jména. Jeden je Angelo Preciado, který přesně, jakoby, když do Sparty přišel, tak bylo vidět, jako, že má něco to navíc prostě, že to je ta, jak se tady bavíme, teda Joga Bonito, tak tam byly prostě takový ty momenty, kdy to jako jenom převalil balón a nasadil někomu jesličky a teď my jsme tam na té druhé straně, tak jsme tam říkali, to bylo moc a takový, takže ten nás tady v tom jako fakt bavil. No a druhý, který ho zmíním, tak je Adam Karabec, no, který si myslím, že to vždycky v sobě měl. I tady kluci, kteří tady byli na té otevíračce, tak vlastně když tady byl, tak si myslím, že i to tady osobně jako ukázal. A já si myslím, nebo takhle, že ten fotbal, i možná proto vzniklo tady to hřiště, nebo takovou hezkou jako dobu, ten fotbal jde hodně do toho fyzična. I já vlastně to mám tak jako nastavený, že vlastně jsem, když mi bylo tehdy 18, to vlastně Pavel ani tak jako neví, ale ta moje cesta byla taková, že jsem byl vlastně vždycky jako ten malinký jako hubenej a vlastně jsem si fakt musel srovnat v té hlavě, že pokud chcete hrát na té špičce, tak prostě musíte být fyzicky jako připravený. A tehdy se ty misky vach tak trošku jako přelily na to fyzično a to je dneska v tom fotbale fakt jako základ a možná právě proto ta fotbalovost tak trošku je upozaděná, protože hlavně potřebujete prostě mít ty naběhaný borce, ty rychlý borce a že ten balón hold pak někdy jako překáží, tak ten gol vždycky někdy třeba dáte, že jo. A tak si myslím, že možná tady to se někdy jako upozaďuje a proto tady ty hráči nedostávají tolik jako prostoru, protože hold třeba v té 60. minutě hold jako nemůžou a prosovat, radši tam budete mít třeba, nebo trenér bude mít hráče, který presuje celý těch 90 minut.
2: Je pravda, že tady vidím mladého borce v brazilském dresu a ta doba Brazílie, jako kdyby už byla dávno minulá, 2002 poslední titul, mají jich 5, ale vlastně dneska, když člověk si vzpomene na mistrovství světa, tak to, že by tam technicky mohli, oni to umí, ale jako, že by tam mohli technicky se prosadit, to už jako
3: se to, ten fotbal se samozřejmě vyvíjí, souhlasím s tím, co říkal Medži, že vlastně musíš mít sílu, musíš mít vytrvalost, pak je důležitý, aby ty hráči, který umějí ten fotbal, tohleto všechno měli a zvládli, anebo byli tak výjimeční. Zase všichni vnímáme Messiho, že asi nebrání tolik jako všichni ostatní, že vlastně všichni mají odběháno minimálně přes 10 kilometrů a on má 8,5 a stejně je to rozhodující hráč, ale to jsou prostě fakt jako výjimky. A ještě jeden důvod je, a to si myslím, že je naše liga, že prostě naše liga je úplně jiná než ostatní ligy. Dosvědčují ti to vlastně všichni, co někam se dostali, jo, že prostě my jsme opravdu nadstandardně takticky vybavení, chceme souboje, chceme hodně presovat, je to takový pro ty hráče opravdu náročný a málo který technický hráč se tady u nás prosadí.
2: No tak je pravda, že když si nastínil toho Messiho, tak asi to všichni viděli, že on tam fakt na tom hřišti nějakým způsobem vegetuje a pak se dostane k míči a rozhoduje. Jako v české lize tohle opravdu jako nepředstavitelné, když zmiňoval Honza Mejdr Adama Karabce, že by si někdo troufnul ho tam prostě nechat. Adame, buď v klidu, pak ti dáme balon a rozhodneš, protože ty síly mu taky pak můžou chybět pro nějakou tu rozhodující akci, když prostě musí napadat všechno.
4: Tak já si myslím, že teď už se to možná trošku děje, vlastně, že v té Spartě se uspůsobil i ten systém, že vlastně, když jsme tam byli spolu, tak hrál vlastně tak jako na straně křídlo, ale teď vlastně je na té desíce. Takže teď se to možná k tomu jako už přizpůsobilo, ale musel si to jakoby vybojovat, že jo? Neměl to zadarmo, musel jít do Hamburgu, tam něco dokázat, pak dokázat něco jako v Lyonu a vzal to teda jakoby delší cestou, ale myslím si, že to v sobě má a i ta Sparta si myslím, že to jako ne, že pochopila, ale že si řekli OK, tak pojďme to zkusit takhle a myslím si jakoby, že ten herní systém tady ten mu jakoby sedí.
3: A bude to muset potvrzovat, no. Bude to muset ve Spartě prostě tlak, ne v obzápas, prostě nejsi teď v Hradci nebo v Jablonci nebo v Plácu na Žižkově, prostě, že ti dva zápasy nevídou jako takovýhle mu hráči, to už se jako jemu nemůže stát prostě, no.
2: A mě ještě zajímá ten kontrast v rámci toho týmu, když tam, to asi znáte, máte ty makáče a pak takové ty, co si myslíš, že jsou ty hvězdy a oni třeba opravdu technicky dovednostně jsou hvězdy. Třeba si budete vzpomínat na Jana Šimáka, ten hrál s Pavlem na Spartě, geniální fotbalista a proti němu na tréninku třeba takový Tomáš Řepka, kterého si asi tak člověk představí jako bejce dříče.
3: To si řekl špatně, protože oni spolu kamarádili, takže tam jiskry nelítali.
2: A v rámci toho fotbalového jako to bylo v pohodě taky, jo?
3: Tak samozřejmě Tomáš Řepka nebyl tak technicky vybavený jako Honza Šimák.
2: Ale že na něj nezval, prostě makej Honzo dozadu a takhle.
3: No když hráli proti sobě, tak určitě ne, ale nekop ho. Jasně, Honza Šimák byl génius prostě fotbalovej, ale samozřejmě na tohleto prostě musíš mít to mužstvo, jak říkal Medži, že ta Sparta třeba pochopila teďka, že ten Adam Karabec prostě je výjimečnej a že to tomu můžou přizpůsobit. Musí to zkusit, protože jako moc úplně lepších fotbalistů tam nemají, takže já si myslím, že on by to mohl zvládnout. Má ten potenciál, umí kopat, prostě tu levou má fantastickou, má myšlenky, který málo kdo vidí na tom hřišti.
4: Já bych teď chtěl ještě něco dodat a zase dát tomu nějakou tu hodnotu toho, že jste přímo tady a možná k někomu promluvit a budu moc rád, když mi to když tak potvrdíš, ale taky mi přijde, že strašně, nevím jak to je teď, že jo, nejsem v mládeži, někde v nějakým týmu tady v Česku, ale že vychováváme jakoby průměrný hráče. Já si strašně pamatuju, že jakmile jsi měl něco dobrýho, tak jako dobrý, v pohodě, pravačka, nech to, ale pojď trénovat levou. Jsi dobrý ve sprintu, OK, ale mi teď potřeba, abys běhal jako 10 kilometrů každý zápas v nějaký jako zóně. A že vlastně vychováváme tím pádem jakoby průměrný opak jako fotbalistů a že kolikrát, jak jsem teď v kariéře jakoby pochopil a říkám, budu moc rád, Pavle, když mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, ale pokud teď jste v něčem speciální, tak pracujte na tom, protože díky tomu jste tak pak pro ty mužstva, pro ty týmy, pro ty trenéry zajímavý a ví, co od vás mají očekávat. Protože ať už je to třeba teď v Německu, anebo prostě i když jsem byl v té Spartě, tak vlastně vy přesně sestavujete ten tým a víte, co vám ten hráč může nabídnout. Když třeba řeknu mě, tak se mi prostě jakoby, jsem si vybojoval teda takovou pozici, že tady máte člověka, který dozadu prostě vám to odbrání, můžete se na něj spolehnout a fyzicky vám bude podporovat útok, dejme tomu celých 90 minut. Ale jak už prostě jde třeba o tu útočnou fázi, tak tam já už vím, že tam mám nějaký nedostatky. A proto kolikrát prostě, když se volil mezi mnou a nějakým konkurentem ten trenér, tak přesně, hele, tohle je víc útočnější hráč, teď hrajeme proti slabšímu, vyměním to. A já jsem věděl, jak to je, ten trenér se mnou dobře komunikoval, ale víte ty svoje silné stránky. A to mi přijde, že teď, jak se o tom bavíme, třeba i o tom Adamovi a podobně, že fakt pokud tady někdo takový je a víte, že máte dobrou pravačku, že jste fakt jako rychlý nebo něco takto, pracujte na tom, aby buďte tady v té atributě, buďte nejlepší, než abyste byli ve všem průměrný.
3: No, souhlasím. Držet si tu výjimečnost je 100% výhoda a k tomu samozřejmě dělat pak ty věci, které jako jsou obecný. Já řeknu jeden příklad, já samozřejmě zase tady naši mladí posluchači to nebudou vědět, ale já jsem kopal rohy, trestňáky, penalty a vlastně, když jsem přestoupil v těch 18 letech do Jablonce, tak jsem tam měl trenéra Pešiceho, který už taky bohužel není mezi náma, ale ten mi dal vlastně jednu radu, asi po půl roce říkal, piluj ty trestňáky, podívej se na panenku, ten si z toho udělal živnost. Antonín Panenka, náš současný kolega, když jezdíme někam na výjezdy, tak jezdí s náma. To je Tonda Panenka, autor toho legendárního dloubáčku. Vlastně fantastický fotbalista, protože byl úplně jiný než všichni ostatní. Jednak měl hezký okníra, ale uměl fantasticky kopat. A já jsem vlastně od té doby, co mi to ten trenér Pešice řekl, tak já jsem fakt často si kopal i rohy do brány, aby to lítalo. Fakt jsem dal, já myslím si, 3 nebo 4 góly vlastně rovnou z rohu do brány. Jo, možná je najdete někde. Bylo to proto, že jsem si to prostě zkoušel. Jako jo. Zkoušel jsem to levou nohou, zkoušel jsem to pravou nohou, jo, trestňáky přes zeď, uvědomuji si, že jsem prostě, jak jsem zmiňoval toho tátu, bylo školní hřiště pískový, bez sítí, takže táta si mi stoup jako zeď, já jsem vystřelil, táta běžel pro míč, přinesl mi ho zpátky, zase si stoup do té zdi, já jsem zase vystřelil, takhle jsme tam třeba strávili odpoledne, takže není náhoda, že jsem pak jako ty trestňáky kopal a že mi to šlo, takže to, že seš výjimečný v něčem, určitě rozvíjet, to potvrzuju.
4: Já ještě teda doplním někoho aktuálnějšího, tak já třeba tady to si vybavuju třeba Patrika Šika, který vlastně, ze kterým jsem byl ve Spartě a byl tam přesně takový moment, kdy on už nakukoval do toho Ačka, že jo, a on dal, teď to bylo, tohle bylo ještě v Bčku, tak dal se naproti někomu 3 góly, tyjo, vyhrálo se 3-2, oni za ním tak jako přišli, taky nebudu jmenovat, ale přišli za ním a říkají, hele, ale ty jsi tady jako neběhal, jako ty tady si nedorazil hráče, tady to, a on na ně kouká a říkal, teď jako jsem dal 3 góly, jakože co tady řešíte, jako. No, aby, my chceme ještě, aby jsi tady jako presoval a dobíhal ty stopery jako a nevypouštěl to takhle. No a vlastně tehdy, že jo, odešel právě jako ze Sparty, šel do Bohemky a pak z Bohemky jako do zahraničí, že jo. A troufnu si přesně říct, že kdyby třeba náhodou se rozhodl třeba zůstat v té Spartě, že ta jeho cesta by nebyla, by se nevyvinula takhle, jak se vyvinula, protože ten hráč měl...
3: Protože by dobře presoval.
4: Dobře by presoval, ale třeba by pak neměl síly na ty góly, že jo, nebo takhle, že jo. Prostě nemůžete být komplexní a nemůžete být prostě nejlepší ve všem. A ty, co jsou, tak jsou to fakt jako jednorožci a tolik nás prostě není. A troufnu si říct, že prostě i tady, co sedíme, tak mezi náma nikdo takovej není. Takže jako fakt pracujte tady na těch věcech, protože díky tomu jste pak originální a zajímavý právě proti týmy, který potom, když si vás budou brát, tak ví, proč si vás berou.
1: Host desítky Pavla Horváta.
2: Ještě jedno téma můžeme otevřít na závěr desítky živě tady na Vltavské, na Praze 7, na nově otevřeném hřišti, veřejném hřišti pro fotbalisty, fotbalistky, které podnítil to otevření tak Jan Mejdr, dnešní host a hosti. Pavel Horvát, to je ročník 75, tak v té době samozřejmě, když se narodil a vyrůstal, tak měl trošku jiné podmínky než vy. Telefonovalo se domů, možná nevím, na pevnou, ne? Asi.
3: My jsme ještě neměli telefon v té době, takže dobře. Asi ne.
2: Posílali se hodně dopisy.
3: Přes holuby.
2: Ne, spíš mě zajímá, protože Jan Mejdr je pro vás, mladé publikum, taky známý svou vlastně tou videotvorbou. Tak Pavel Horvát, jestli si vzpomene na svůj první třeba rozhovor pro média, do televize nebo do rádia, jestli to je něco specifického. Protože pochopitelně často ty rozhovory jsou pak virální, že jo, když se nějaký v uvozovkách povede, tak nevím, jestli ty máš nějakou dobrou zkušenost, Honza.
4: To nešvětě, že se z tebe dělá úplnýho dinosaura, tyjo, jako to jsou samý jako otázky,
2: já to dám,
4: tyjo,
2: jenom... Ne, já to dám trošku do kontrastu, protože vidím kluky tady...
3: A já nevím, jestli si ho dělá, nebo jestli jsem už dinosaurus. Ale nějaký nový druh. Ne. Hele, já si pamatuju, když jsem byl v tom Jablonci, že po nějakém zápase jsem dělal rozhovor a v Jablonci byla atletická dráha a nějaký můj spoluhráč šel za námi do šatny a šlápnul do těch kanálků, co jsou vedle toho. A zaznělo tam: Hergot, kurník, do... A teď ta kamera takhle jako se hejbla jenom na něj a zase zpátky na mě, v tom rozhovoru to je někde. A já jsem se v tu dobu začal smát, že jo, samozřejmě. A takže jsme to jako točili dál a říkám, to je super, dneska v dnešní době už i hráčům se dávají instrukce, že by měli přijít, že by měli pozdravit, že když odcházejí, že by měli říct naschledanou, děkuju, jo, i když si jdou pro nějakou cenu nebo jenom na ten rozhovor. Takže samozřejmě ta doba se úplně jako diametrálně odsunula. Legendární je, když Honzu Kollera honili na Bohemce, že jo, Honzo, pojďte k nám. Prostě takhle lítali reportéři po hřišti a teďka už mají tabule s reklamama a tam tě přivede tiskový mluvčí a to. Takže ta doba, Honzo, je opravdu už hodně vzdálená. Troufnu si říct třetí hory.
2: Ne, tak pokud máte samozřejmě chuť, tak si pusťte na YouTube záznam, když se hrál pohár, finále poháru v roce 95 na Strahově. Hrála tam Viktorka Žižkov s Hradcem Králové a tam normálně jsou rozhodující penalty. A on po každé penaltě, reportér si vzal buď trenéra nebo toho hráče na rozhovor, což jako představte si to dneska, že by během toho zápasu normálně dělali rozhovor jako živě. Vždycky, jak to jíte, trenére, nedal to? No, nedal, no. A takhle, tak... Samozřejmě doba se posouvá, ale fascinuje mě to, že dokáže někdo zachytit třeba celý ten rok, jako nechci z Honzy Mejdra dělat Helenu Třeštíkovou, jo, s časozběrnými dokumenty, protože já jí teda, to není žádný žert, to je, já ji obdivuju, jak dokáže prostě pracovat s tím časem, jo, ale že vlastně vy jste natočil taky, nebo nějakým způsobem zdokumentoval třeba tu úspěšnou hradeckou sezonu, kdy jste postupovali do ligy.
4: To se zrodilo úplně jednoduše. My vlastně tu sezonu předtím, kdy já jsem tam přišel v zimě, tak jsme měli docela hezky nakročeno, ale pak díky covidu, jak to bylo zkrácený, já jsem se tam i trošku potom nějak zranil, takže jsem ten konec neodehrál, no ale tím covidem se to přerušilo a fakt postoupili, já tehdy nevím, víc týmu, než to, jestli postoupili 3 rovnou, nebo nějak takhle, nevím, jestli někdo někdo budete vidět, ale my byli...
3: Já jsem byl v Příbrami a my jsme díky tomu nespadli.
2: Tehdy nespadli vlastně nikdo a
4: ale postoupili, že se nehráli...
3: Rozšířila se na 18 liga. Jo.
4: Rozšířila se ta liga a my byli fakt ten jeden tým pod tím. A já si říkal, to není možný, tyjo. Jakože fakt mě ta liga uteče takhle o ten kousek. No a vlastně díky tomu, pak když jsme hráli tu další sezonu, tak jednak nás tam bylo míň. Hlavní takový konkurent tak byla vlastně Dukla a tehdy se to povedlo i Líšni. A takže vlastně jsem si říkal, OK, takže tam nikdo jiný není, jsme tam my. My prostě jako musíme postoupit. A tehdy jsem si vlastně říkal, že by to bylo fajn jakoby hezky takhle jako natáčet se všema těma pádama i těma samozřejmě momentama, kdy se dařilo. A nakonec z toho vznikla takováhle hezká hezký video, nebudu říkat dokument, bylo to přece jenom trošku amatérský, ale cesta za titulem, no.
2: A vlastně otázka taková do budoucna, protože vím, že fotbalisti, sportovci obecně, když řeší pak po konci kariéry najednou co dělat, tak ne, že by to byl případ Jana Mejdra, ale jestli nepřišla někdy myšlenka prostě věnovat se třeba té i filmové tvorbě, protože dneska přece jenom, že člověk schopný, pohotový, má nápady, tak se uplatní, když třeba nemá školu.
4: Tak rozhodně mě to ještě nenapadlo, spíš takový jako jednak. Já v tom nejsem dobrý, ty čísla nejsou žádný přelomový, prostě nelámu tady rekordy jako na internetu, takže spíš se snažím teď, do čeho se to nějak tak i vlastně tím hradeckým videem nějak jako inspirovat, tak vlastně toho a možná to, co jsme tady rozebírali na začátku, že fakt všechno je možný, jako že i my, když jsme to s tím Hradcem tehdy postoupili, i potom fakt jako, když jsem se dostal do té Sparty a takhle, tak že možná být takový ten důkaz toho, že i když teď to třeba nevypadá na to, že budete někde se tím fotbalem třeba živit, tak třeba se fakt někdo podívá na mě a řekne si, tyjo, teď on taky v 19 dostal první smlouvu na 20 tisíc tamhle v Sokolově, jako tak tyjo, já v tom nejsem třeba ještě tak špatně, tyjo, když je mi 17 a beru tady 25. Tak jako třeba vlastně se tohle může stát i mně a ono fakt ve finále prostě fakt se tohle vám může stát, ne-li lepší.
2: Je to se mi líbí, že to je takové, co řeknu na deseně, poselství toho dnešního odpoledne, že přece nikdy není pozdě a věřte tomu, co děláte a to, v čem jste dobří. A to je příklad nejen Jana Mejdra, který nás dneska tady hostil. Moc děkujeme, že jsme mohli být s Desítkou Pavla Horváta živě tady na Praze 7 na tom nově otevřeném hřišti. Ať se daří a ať brzo teda po zranění Jan Mejdr zpátky na pažitu. Moc děkujeme.
4: Já děkuju.
2: A samozřejmě Pavel Horvát se svým příběhem taky velmi inspirativní. Pokud neznáte Radiožurnál Sport, vy tady, kteří jste, tak si nás můžete naladit. Pavel tam vysílá pondělí a čtvrtky, vždycky od 10 hodin má různé hosty, včetně třeba Jana Mejdra. Takže Pavel Horvát s námi je. Moc děkujeme, Pavle.
3: Já děkuju samozřejmě za pozvání ke mně a ještě bych upozornil naše mladší posluchače, že to rádio je digitální, takže to si naladíte i přes telefon, nemusíte mít žádný aparát sebou. Jo? Takže děkujeme, že jste přišli a byli jste hodní, byli jste potichu, takže v pohodě, děkujeme.
2: Moc vám děkujeme, mějte se dobře.
1: Desítka Pavla Horváta. Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
5: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
5: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
1: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
5: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
1: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
5: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Radiožurnál je 11 hodin. Začínají zprávy s Janou Utendorfskou. Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně schazovat listí. Vězni si na větší cely ještě počkají. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla odložit. Plavkyně Sémanová překonala český rekord na stovce motýlek a je v semifinále mistrovství Evropy. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je pro obnovení národní koalice pro boj se suchem, řekl to ve videu na Facebooku. Koalice vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO. Dnes předseda vlády navštíví vodní nádrž Slapy, doprovodí ho ministr zemědělství a generální ředitel povodí Vltavy. V pondělí by pak měli jednotliví ministři informovat o svých krocích v boji se suchem. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba na jihu Moravy začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesní školek Jiří Bezdíček.
9: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto suchá, ty nové přírůsty schly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy

0: Nová pravidla pro velikost cel. Samo se k ním zavázalo v roce 2020 na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Za tu dobu se ale nepodařilo zajistit ve věznicích dostatečné podmínky. Teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční, popisuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
1: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
0: Počet míst v českých věznicích by se tak snížil o zhruba 2800, to je více než desetina současné kapacity. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten se přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy pokusit zachránit. Státek zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně.
2: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy do semifinále na trati 100 metrů motýlek. Časem 57 sekund a 43 setin. Navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Další informace přidá přímo z Paříže reportér Martin Charvát.
3: I když byla Barbora Sémanová díky zmíněnému času třetí v rozplavbách, tak se rozhodla, že do semifinále nenastoupí a soustředí se plně na svou hlavní disciplínu finále 200 metrů kraulu, které budeme po 7:30 večer vysílat v přímém přenosu. Český rekord překonal také Miroslav Knedla s nakařskou 50. Zvládl za 24,19 sekundy a zaplaval vůbec 13. nejlepší čas historie, stal se 13. mužem historie, postoupil jednoznačně díky tomu do semifinále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Atlet Willem Stráský se pokusí na evropském šampionátu v Birminghamu vylepšit dosavadní 8. příčku po polovině 10 boje. Druhých 5 disciplín zahájí závod na 110 metrů překážek, který v Anglii odstartuje za necelou hodinu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D10 za Měchovým Hradištěm a nehoda na D1 v Brně. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy stále pozor, za exitem Měchovo Hradiště na 56. kilometru nebezpečná překážka.
6: V rychlejším levým pruhu pneumatika od kamionu. O kilometr dál stojí kamion a vyčuhuje zase do pravého pruhu.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď brzdí provoz nejenom omezení u D2, ještě před ním za Vídeňskou nabourané auto na kilometru 194,5 v levém pruhu. Kolona předtím už od exitu 178 Rosice, osobním autem je to na 40 minut. Na D1 v Brně teď i směrem na Prahu čerstvě nehoda na exitu 196 v připojovacím pruhu z D2. Kolona se tak sune právě z D2 ze 3. kilometru od Olympie a taky na D1 směrem z Vyškova ze 198. kilometru. Na silnici 15 vázne výjezd a příjezd do Litoměřic kvůli omezení. U objezdí se Kivadlově fronty skoro od kruhového objezdu u Terezína a taky z Litoměřic od Domu kultury i přes 20 minut lepší jet přes most generála Chábery. V Praze na jižní spojce směr Smíchov popojíždí kolona od sjezdu na Pankrác 10 minut před Barandovský most, tam je po raním zásahu policie stále zabraný levý pruh. Opačně na Barandovském mostě směr Černý most, pozor na stojící dodávku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy.
7: A po nich se vracíme s vysíláním Radiožurnálu Sport. Je 11 hodin a 6 minut a to nejdůležitější jsme slyšeli ve zpravodajské části, respektive sportovní části zpráv. Některé věci na doplnění jsou asi fotbalového rázu. Můžeme se ještě vrátit k tomu, že hráči Aston Villa sice zápas s Paris Saint-Germain o superpohár prohráli, ale větší rozruch než všechny hvězdy vítěze Ligy mistrů vyvolal v Salzburku dosud téměř neznámý 17-letý mladík z týmu poražených, a to útočník Brian Maggio, který se v 17 letech a 212 dnech stal nejmladším střelcem v historii soutěže. Třeba si o něm ještě něco povíme v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport. Každopádně, co nás bude z toho fotbalového pohledu zajímat opravdu nejvíc, tak to jsou dvě odvetná utkání v evropských pohárech s českou příchutí. Jablonec se nastoupí na hřišti RFS Riga v 18:30 v našem přímém přenosu a o půl hodiny později se Hradec Králové představí na trávníku Bešiktaše Istanbul. To první zmíněné utkání je odveta třetího předkola konferenční ligy. Ve druhém případě jde také o odvetu třetího předkola, ale

0: Evropské ligy. Za chviličku se ale znovu vydáme na mistrovství Evropy v plavání. Máme pro vás pochopitelně i další aktuality, tak s námi vydržte ve čtvrtek 13. srpna. Krásný den.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

0: Pokud se v těchto dnech najdete na webových stránkách, které se věnují turistickému ruchu v Paříži, co dělat ve francouzském hlavním městě, tak na vás nevyskočí žádná velká akce. Jsou tam, řekněme, tradiční výstavy nebo akce v galeriích, pár menších koncertů, ale pro Čecha patrně neznámých interpretů. Takže asi tou nejlepší variantou, co dělat v těchto horkých dnech v Paříži, je zajít si k vodě. A zajít si konkrétně třeba k bazénu na mistrovství Evropy. Plavkyně Barbora Sémanová tam postoupila do semifinále závodu na 100 metrů a v Paříži navíc vylepšila vlastní český rekord na 57,43 sekundy. Večer ji navíc k tomu čeká taky boj o medaily na kraulařské dvoustovce. No a my tohle téma, respektive tahle témata, probereme s Martinem Charvátem, který je naším reportérem ve Francii. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Sémanová postoupila do semifinále třetím nejlepším časem v rozplavbě, tedy co se týče toho 100-metrového závodu motýlkem, tak jaké jsou ty další šance uspět, třeba dostat se do finále?
1: No byly by zajímavé samozřejmě, ale jak jsme naznačili a v tvém hlasu tu také cítím, že si poslouchal zprávy v 11 hodin, tak Barbora Sémanová do toho večerního semifinále nenastoupí, ostatně říkala krátce po doplavání toto.
2: Rozhodli jsme se, že nepoplavu semifinále z toho motýla, protože to tam je asi 40 minut od sebe, takže jsme rozhodli dát prioritu 200 kraulů určitě. Tak když by to bylo 50, tak by to bylo určitě něco jiného, ale 100 delfín je extrémně silová disciplína. Je to hrozně přes nohy. Vlastně, když bych to měla třeba hodinu, dvě hodiny předem, tak bych to určitě jela. Ale takhle to je, jako člověk se musí jít vyplavat, hned vlastně 20 minut musí být už v kolorumu, takže to je strašná, jako strašný běh, strašný stres a já nevím, proč bych to měla dělat. No.
1: To je vcelku pochopitelné, to, co říká Barbora Sémanová, ona chce uspět na dvoustovce kraulové, chce tam na to být připravená, navíc ona ty časy trochu sečetla, 40 minut, to je do chvíle, než, nebo spíše od chvíle, než ona vůbec musí být připravená, ale samotné závody od sebe dělí ještě méně, přibližně 25 minut, takže se rozhodla, když bude plavat dvoustovku předtím na stovce, neplýtvat síly a tím pádem se rozhodla nevydat do bazénu. Což, když se vrátím k tomu, co si na začátku naznačil Adame, tak by tady dnes v Paříži kdekdo záviděl, protože dnes tu má být 37 stupňů a do bazénu chce každý, ale teď tak nějak můžeme to shrnout, že Barbora Sémanová zkrátka do něj nechce skočit dvakrát.
0: Do bazénu chce často taky Miroslav Knedla, pro kterého začala hlavní část mistrovství Evropy. On je znakařským sprinterem, tak jak na té nejkratší 50-metrové trati se ukázal.
1: No, ukázal se výborně, opravdu co do času se ukázal výborně, především protože zaplavat 50 znakovou za 24,19 sekundy je opravdu fantastické. Pod hranici 24 sekund byly pouze 4 muži v historii, na světě, ne v Evropě, ale na světě, a to myslím celou tu historii, co se 50 plavou, a světový rekord je necelých 6 desetin sekundy, předtím je o 6 desetin sekundy lepší, než co zaplaval tady Miroslav Knedla v rozplavbách. A to navíc, jak uslyšíte i v rozhovoru s Miroslavem Knedlou, tak byl vlastně dost nespokojený s tím, co tady předvedl v úvodní 15, protože start nebyl tak dobrý, jak mohl být, nedokázal se dostat dostatečně hluboko pod hladinu, následný výjezd nebyl moc plynulý, tak nějak jako bojka vyplynul na hladinu, potom se teprve dostal do tempa a to tempo, to už potom bylo skvělé, tam už potom žádná chyba nebyla, ale vlastně na startu ještě něco ztratil. A teď je otázkou, kolik toho ztratil, protože samozřejmě tady bude muset bojovat o postup do večerního nebo zítřejšího večerního finále, čeká ho dnešní večerní semifinále. Řada z těch mužů, kteří jsou v historii lepší, tak teďko tady je jeho soupeři, zejména Rusové, kteří už na šampionátu jsou, světový rekordman Kolesnikov, stejně tak i další Rus Samusenko, to jsou muži, kteří tady museli předvést co nejlepší výkon, aby postoupili, protože Rusové byli celkem ve třech silných mužích přihlášení, právě tito dva, Kolesnikov a Samusenko, postoupili, ale Miroslav Knedla má na to, když předvede perfektní výkon, ještě lepší než byl ten český rekord v rozplavbách, tak se dostat na jejich úroveň a v tom finále být poměrně pohodlně.
0: Avizoval si rozhovor se znakařem Miroslavem Knedlou, tak kdy zhruba ho budeme moct na Radiožurnálu Sport odvysílat, uslyšet?
1: můžete ho odvysílat přibližně za nějakých 10 minut, ale kdy ho odvysíláte, co se zeptejí do newsroomu editora Jana Suchana.
0: Zjistíme to a řekneme to posluchačům radiožurnálu Sport. V 11 hodin a 16 minut jsme se bavili s naším reportérem Martinem Charvátem na mistrovství Evropy. Díky za tvůj čas.
1: Hezký den. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Nemusí tomu tak být pokaždé, že elitní sportovec je zároveň renesančním člověkem, který zvládá řadu dalších činností, ale my máme na takové lidi tady na Radiožurnálu Sport štěstí a možná i lidově řečeno čuch. Jedním z takových je i paralympijský šampion a v tuto chvíli taky náš reportér Jiří Ježek, se kterým se slyšíme. Hezký den.
1: Krásné dopoledne z Vítězného náměstí na Praze 6.
0: Bavíme se s tebou, protože právě na Vítězném náměstí na takzvaném Kulaťáku, lidově řečeno, odstartuje 18. ročník cyklistické Czech Tour. Největší domácí etapový závod se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI a výš už je pouze World Tour. Tak můžeš nás prosím vzít trochu do dění, jak to teď na Vítězném náměstí vypadá, protože pod tobou je slyšet poměrně hlasitá kulisa.
1: No, je tady skvělá atmosféra. Našlo si sem cestu na představování týmu ještě mnohem víc lidí než v tom loňském ročníku, kde se z Vítězného náměstí startovalo poprvé. A je to možná i také tím, o čem si mluvil, že letos Czech Tour postoupila o tu kategorii výš. Je tady daleko více hvězd, daleko více elitních týmů, které znají fanoušci cyklistiky, například Tour de France. Teď tady vedle mě stojí například účastník Tour de France Jordan Jagat z týmu Total Energies. Je tady kousíček ode mě Mikel Landa, také obrovské jméno. A tohle to jsou hvězdy, které letos uvidí čeští fanoušci na českých silnicích právě na Czech Tour.
0: Je to tady závod kategorie Pro Series. Co to znamená v praxi pro samotné organizátory nebo třeba samotné cyklisty? Znamená to třeba i větší odměnu za ně, když dokončí tenhle závod?
1: No, samozřejmě pro organizátory to znamená větší prestiž, ale zároveň trošku víc práce třeba se sháněním finančních prostředků, protože týmy dostávají za tento závod větší startovné, jsou větší prize money, jsou i větší odměny pro závodníky, co se týče bodů do žebříčku UCI, pro které vlastně závodníci také bojují a sbírají je a dělá to prestiž jim samotným, ale samozřejmě celým týmu. Takže daleko větší tlak, ale zase samozřejmě pro diváky daleko větší podívaná, daleko lepší týmy a myslím si, že ta konkurence, která se tu sešla, už je velice srovnatelná s tím, co normálně běžně fanoušci cyklistiky po celý rok sledují na obrazovkách televizí nebo mají možnost stát po trati v těch klasických cyklistických zemích, jako je Belgie, Itálie, Španělsko, Francie.
0: Se šestinásobným paralympijským šampionem Jiřím Ježkem se můžeme podívat taky na tu trasu Czech Tour, která během 4 dní nabídne nejtěžší trasu v historii s celkovým převýšením takřka 10 000 metrů a délkou 650 kilometrů. Závodníci dnes pojedou tedy z Davic, jak jsme zmiňovali, do Karlových Varů, pak z Mladé Boleslavy na Ještěd, v sobotu z Pardubic na Dlouhé Stráně a v neděli z Kroměříže na Pustevny. Novinkou je právě ten zítřejší úsek z Mladé Boleslavy na Ještěd, tak jak moc náročný podle tebe bude nejen tenhle úsek, ale ten celkový profil Czech Tour?
1: No, ten celkový profil, sám jsi to popsal a ti lidé, kteří jezdí na kole, si to dokáží představit, protože ta dnešní etapa z Prahy do Karlových Varů je taková polonáročná, klasikářská, možná bude končit hromadným spurtem, i když samozřejmě se čeká velká aktivita závodníků, kteří budou chtít hned v té první etapě třeba naskočit do nějakého dlouhého úniku a z něj třeba mít šanci tu etapu ovládnout. Ale potom ty následující tři jsou všechny tři etapy, které končí s cílem na kopci, ať je to Ještěd, ať jsou to Dlouhé Stráně nebo v neděli Pustevny. Takže tam je jasné, že letošní Czech Tour se bude rozhodovat hlavně v kopcích a proto i týmy zvolili vlastně to obsazení, jak jsem říkal, Mikel Landa, Jordan Jagat, samozřejmě i všechny ostatní týmy, je tady tým třeba Ineos, Netcompany Ineos, který poslal do závodu Jaga Heiga, je tady NSN Cycling tým, který povede Jan Hirt, také skvělý vrchař. A doufám, že se nestratí české týmy, protože v Czech Tour samozřejmě startují naše elitní týmy, ať je to ATT Investments, Kasper, Cryptoformy a nebo Tufo Pardus Prostějov, zvlášť závodníci Kasper, Cryptoformy, jako je zkušený Josef Černý, který má zkušenosti z Gira d'Italia, kde vyhrál etapu, nebo právě mladé pušky, jako je Václav Ježek nebo Milan Kadlec, budou určitě chtít patřit k nejlepším a stejně tak to bude platit o lídrech týmu ATT Investments. Takže doufám, že čeští závodníci se ukážou českým fanouškům na tom nejprestižnějším českém závodě, ale budou to mít samozřejmě těžké, protože, jak jsem říkal, týmy NSN Cycling, Ineos Company, Net Company, Soudal Quickstep nebo tým právě Total Energies jsou tak velké jména, že bude pro české týmy obrovsky náročné tady nějakým způsobem uspět.
0: Krásnou pozvánku za začátku cyklistické Czech Tour dodal do vysílání Radiožurnálu Sport náš oblíbený expert Jiří Ježek. Moc díky za tvůj čas, měj se fajn a příjemný závod.
1: Krásný den.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Aplikace e-doklady dnes čeká zátěžový test před zimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měli najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky, které dnešní test odhalí, se digitální informační agentura před volbami opravit. Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pomocník. Oznámilo to ukrajinská železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo také na ukrajinský říční přístav Izmail, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 více než 130 ruských dronů. A v Trutnově večer začíná čtyřdenní rockový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem.
0: Sport.
3: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou jsou v osmifinále mistrovství Evropy. Sestry Pavelkovi porazily v polských Starých Jablonkách litevskou dvojici 2-0 na sety a po druhé výhře prošly přímo mezi 16 nejlepších párů. Stejně se dařilo i dvojici Svozilová Štochlová proti soupeřkám z Německa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď vzniká kolona kamionů, začíná za Domašovem kolem kilometru 176, osobní auta v levém pruhu zpomalují za Rosicemi kolem 181. Různě pomalu jedou asi 25 minut ke sjezdu na Vídeň. Tam hned za exitem 194 stojí v levém pruhu osobní auto po srážce s kamionem. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu řešili taky na exitu 196 v připojovacím pruhu z D2 kolizi kamionu a osobního auta, tam ale vozidla už odjela, takže se teď rozjíždí kolony. Na D1 je to skoro od exitu 201 Slatina, tam už zdržení není dlouhé, o něco horší to zůstává na bratislavské D2 ze 4. kilometru před Olympií. Na konci D35 směrem z Hradce na Vysoké Mýto vzniká kolona ve sjezdu z dálnice exitem 157 u Ostrova a pak čekejte velmi silný provoz na silnici 17 před Zámrskem a následně kolonu za kruhovým objezdem na silnici 35 v omezení před Mýtem. V Praze stále popoždí kolona jižní spojkou směr Smíchov skoro od sjezdu do Vídeňské, 10 až 15 minut k Orlenu před Barandovským mostem, tam stojí auto s policejní hlídkou v levém pruhu, přihlíží se tam v opačném směru a tak se suná fronta i z Barandovského mostu. A kolem Vysočanské čekejte dlouhé kolony, ve Vysočanské je tam kolona pod viadukt, pod Vysočanskou estakádou, kde uvízl kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je a taky bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. Takové byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

O složení českého fotbalového reprezentačního realizačního týmu ještě nemáme úplně 100% informace. Netušíme, kde bude Santimu Deniovi dělat asistenty. Jednoho už má, přivedl si ho právě ze Španělska, ale potřebovat bude jistě i další trenéry k sobě. To Zinedine Zidane na francouzské lavičce už poctivě skládá. A poctivě skládá taky z bývalých francouzských hvězd. Někdejší golman Fabien Barthez totiž bude právě součástí francouzské fotbalové reprezentace. Je to další muž té zlaté éry francouzského národního mužstva. Společně se Zidanem slavili v roce 1998 na domácí půdě titul mistru světa. O dva roky později pak Le Bleu společně pomohli i k trofeji na mistrovství Evropy. Vedle Barthéze, který už dřív působil jako poradce reprezentačních trenérů Raimonda Dominika a Lorana Blanka, se k Zidanovi připojí taky jako asistenti David Betony a Hamidou Msadi. To už nejsou zas tak známá jména. Přesto to jsou renomovaní pánové, protože s oběma už dříve Zinedine Zidane spolupracoval v Realu Madrid.

0: Tohle byla švédská kapela Ghost, ale my se vydáváme ze severu Evropy zpátky na jih, protože fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvetě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na svém stadionu ovšem Východočeši prohráli 0-1, takže na půdě soupeře je čeká pořádně těžký úkol.
1: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. Věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
2: Nastiňuje reálnou situaci hradeckých fotbalistů trenér týmu David Horejš, který i přes domácí porážku zůstává pozitivní. K tomu ho vede především fakt, že si jeho svěřenci dokázali v prvním souboji vypracovat množství gólových příležitostí.
1: To je to, co nám dává tu víru do té odvety, protože jsme si ukázali, že jsme konkurenceschopní s takovým týmem jako je Bešiktaš, že opravdu jsme si tam vytvořili spousty brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Věřím tomu, že s nima naložíme líp.
2: Na moderním stadionu Tipraš se ale kromě soupeře budou muset fotbalisté Hradce Králové vyrovnat také s bouřlivou atmosférou, protože na utkání se chystá více než 40 000 fanoušků. Z tohoto pohledu má největší zkušenosti v kabině kapitán Vladimír Darida, který už v minulosti arénu v Bešiktaši zažil.
3: My se o toho musíme odprosit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Nakonec i třeba myslí atmosféry těží, protože pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli se tak velkým publikem, co jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal hlavně nastavit co nejlépe.
2: Mezi fanoušky Bešiktaše nerezonuje v posledních hodinách pouze téma pohárové odvety. Aktuálně se také těší z toho, že vedení klubu podepsalo smlouvu s Dušanem Vlahovičem, který přestoupil z Juventusu. Srbský útočník ale do utkání nezasáhne, na rozdíl od belgického křídelníka Leandra Trossarda, který už bude tureckému celku k dispozici. Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: A začne taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tak zvučná jména, zvučné posily, jako jste slyšeli, rozhodně nemá RFS Riga, tedy lotyšský tým šampion před zápasem s Jabloncem, který začne v 18 hodin a 30 minut. Jablonec vede po prvním utkání ve třetím předkole konferenční ligy 2-0.

0: Na mistrovství Evropy v atletice sledujeme taky soutěž deseti bojařů. Vilém Stráský byl po prvním dni deseti boje na evropském šampionátu na dělené osmé příčce a jak se mu bude dařit dál, to budeme sledovat i díky našim dvěma reportérům Adamu Procházkovi a Jakubu Markovi, které zdravíme přímo do anglického Birminghamu.
1: Příjemné dopoledne z Birminghamu. Vilém Stráský, ten už je teď připraven za startovními bloky v dráze číslo 8 ke 110 překážek, tedy šesté disciplíně deseti boje. Vilém Stráský, ten má osobní rekord 13,93 setin sekundy právě na 110 překážek. Je tak druhým papírově nejlepším mezi deseti bojaři tady v Birminghamu, ale je velmi pravděpodobné, že tak rychlý čas tady za chvíli neuvidíme.
2: Běhá se pomalu, asi i kvůli proti větru, který tady sužuje atlety vlastně každý den evropského šampionátu, když se podíváme zatím na nejlepší výkon tady na 110 metrech překážek u deseti bojařů, tak to bychom museli najít jméno Nora Skotheima, který zaběhl tuhle trať za 14,50 setin sekundy, což není úplně takový čas, jak by se asi představoval, a samozřejmě i Vilém Stráský dokáže běhat mnohem rychleji, zaběhl rychleji vlastně v této sezóně, rychlejší má i osobní rekord, dokonce pod 14 sekund, ale jak už jsme zmiňovali, tak tady neočekáváme, že by tyhle časy mohl atakovat právě kvůli tomu větru a kvůli těm podmínkám. Teď už se všichni atleti, včetně Stráského, připravují na 110 metrů překážek. Samozřejmě jeho konkurenty v tomhle běhu budou i adepti na celkové medaile, třeba Němec Kaul, anebo taky Francouz Glety, ten je v sedmé dráze, Stráský v osmé dráze, už v podstatě připraven na to vystartovat. Teď už se jenom počká na startovní výstřel tady na Alexander Stadium na mistrovství Evropy v Birminghamu. Je to početná skupinka atletů, teď už jsou připraveni a máme odstartováno. Vilém Stráský odstartoval dobře, teď se drží vepředu, je tam hned vedle Francouze Gletyho a vypadá to, že tihle dva borci budou na prvních dvou místech. Teď už se trochu Stráský propadá, samozřejmě důležitý bude čas po očku, sledujeme, jak rychlé nebo pomalé to bude. Nejrychlejší čas 14,18 setin sekundy, tohle byl jednoznačně nejrychlejší běh deseti bojařů tady. Počkejme si na čas Viléma Stráského, ale vypadalo to poměrně rychle.
1: Ano, ale u Viléma Stráského to odhadují na nějakých 14,50, což ale asi tak odpovídá tomu větru, který tady fouká. Glety oficiálně 14,18, ten potvrdil roli adepta na vítězství právě v šesté disciplíně deseti boje, tento Francouz, a půjde vzhůru pořadím na druhé a třetí příčce Švýcaři Huber a Portman, a Vilém Stráský nakonec 14,47 setin sekundy porazil Němce Niklase Kaula poměrně výrazně, ale Kaul, připomínám, ten má extrémně dobré poslední dvě disciplíny, oštěp a běh na 1500 metrů, a podíváme se, jestli už se tento závod promítl do celkového pořadí. Zatím přesný součet Viléma Stráského tady nemáme, ale je jasné, že po šesté disciplíně deseti boje povede stále mistr světa Němec Leo Neugebauer 5340 bodů, ale už jen o 36 bodů, protože Nizozemec Jeff Tesselaar se přiblížil výrazně po 110, ale Neugebauer je historicky nejlepším diskařem mezi deseti bojaři. On má osobní rekord přes 57 metrů, tak v další disciplíně můžeme čekat velký výkon. No a Vilém Stráský, vypadá to, že se posunul pořadím po šesté disciplíně.
2: Posunul, je na pátém místě, 5109 bodů, a když včera mluvil po polovině disciplín, tak si přál, aby v tom druhém dni, tedy dnes, získal alespoň 4000 bodů, což se mu podle jeho slov v kariéře asi vůbec nikdy nepodařilo, tak tímhle výkonem na 110 metrech překážek k tomu vlastně vstoupil poměrně slibně.
1: Vilém Stráský bude ve druhé diskařské skupině mezi deseti bojaři, ta by měla začít českého času ve 13 hodin a 30 minut.
2: A ještě doplním, že než přijde na řadu disk deseti bojařů, tak ještě uvidíme Michálu Hrubou v kvalifikaci výšky, to už za pár minut, a taky českého sprintera Ondřeje Macíka v rozběhu na 200 metrů.

Výprodej fotbalové Sparty pokračuje a k odchodům Lukáše Haraslína a Jana Kuchty se nejspíš brzy přidá i loučení s Velkem Birmančevičem. Podle srbských zdrojů by totiž měl odejít do Vojvodiny Novi Sad. Web telegraf.rs totiž napsal, že 28-letý křídelník má být náhradou za plánovaný odchod jiného klíčového hráče tohoto týmu. Pražané už se srbským reprezentantem nepočítají, v podstatě není součástí hlavního kádru už od začátku téhle sezóny. No a také otázka, kdo nahradí tu trojici, která výrazně pomohla k mistrovskému dublu v sezóně 2023-2024. Na Letné se možná ptají sami sebe toho samého, protože teď to úplně nevypadá, že by někdo měl zastoupit především tedy Lukáše Haraslína. Ostatně odpovědi nabídl i ten úterní odvetný duel třetího předkola Ligy mistrů, kdy Sparta vypadla, bude tak hrát v Evropské lize. No a teď nejdřív v lize čeká domácí utkání s Teplicemi, které jsou rozjeté a o minulém víkendu se hráli nádherný zápas remízový 5-5 s Viktorií Plzeň. Dva večer.

0: A tak jsou tady další zprávy na Radiožurnálu Sport. Je přesně 12 hodin. Krásný den!
1: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
2: Přesně za hodinu začne zátěžový test aplikace e-doklady.
3: V jednu hodinu bychom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
2: Vláda podle premiéra Babiše příští týden představí opatření ke zmírnění následků sucha.
4: Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
2: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce zabojují o postup do závěrečných předkol evropských pohárů. Dlouhá kolona se tvoří na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy a bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 13. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát už za hodinu otestuje odolnost e-dokladu. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce mít jistotu, že aplikace ustojí nápor uživatelů. Loni při sněmovních volbách systém zkolaboval. K zátěžovému testu potřebuje stát pomoc občanů. A podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
6: Do testu se může zapojit kterýkoliv uživatel e-dokladů. Stačí si přesně ve 13 hodin aplikaci na chytrém telefonu otevřít, přihlásit se a kliknout na tlačítko prokázat se. Přesně tak, jako byste to udělali ve volební místnosti, kdybyste se chtěli elektronicky občanským průkazem prokázat. Jak říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
7: Každému, kdo se zapojí, zabere účast jen několik málo vteřin.
6: Stát by potřeboval, aby to udělalo co nejvíc lidí, ideálně až 40 tisíc. To je počet, který očekává u letošních voleb. Lepší test než skutečná zátěž podle Klučky neexistuje. Zákony totiž neumožňují vytvářet falešné testovací identity. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Kvůli letošnímu extrémnímu suchu předčasně opadává listí ze stromů. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se podepsaly taky na jarních sazenicích.
8: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční.

0: Agendu, protože má foukat vítr. O obnovení Národní koalice pro boj se suchem uvažuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Odpoledne se vydá s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou na obhlídku Slapské vodní nádrže. Příští týden chce představit opatření připravená jednotlivými ministry.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
0: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na pomoc rozvojovým zemím. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server irozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 miliony korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou znutí ANO, je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Ruský prezident Vladimír Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal i na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě protestuje.
3: Japonci nevnímají Putinovu návštěvu Kurilského ostrova Etorofu jen jako politický problém. Podle nich je to osobní urážka celého národa, protože ruský prezident ji načasoval přesně na dny, kdy Japonsko slaví buddhistický svátek Obon. 3 dny si teď připomínají, že duše se mají i po smrti vracet domů a Kurilské ostrovy dodnes chápou jako násilím sebraný domov pro tisíce lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Poté se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání 2 palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby jídla a pití.
4: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla 2letá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedl americký prezident Donald Trump. Levitová se podle něj chce věnovat rodině.
5: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí 8. ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho 2. prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Muzikant, bývalý politik a moderátor Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Patří k zásadním osobnostem tuzemské rockové scény. Dokládá to i festival Krásné ztráty, který každoročně pořádá ve středočeských Všeticích. Ten letošní začne zítra a vstupenky jsou už vyprodané.
6: Kolej Yesterday,
7: prázdnou ulicí na kolej,
6: nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají odvety 3. předkola evropských pohárů. Východočeši budou po domácí prohře 0-1 odvracet konec v evropské lize na trávníku Bešiktaše Istanbul. Jablonec se naopak v konferenční lize na hřišti RFS Riga pokusí obhájit 2brankový náskok z úvodního duelu. Utkání Severočechů začne v 18:30. Hradec Králové.

0: Halové nastoupí o půl hodiny později. Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Atlet Vilém Stráský má za sebou šestou disciplínu 10 boje na mistrovství Evropy. Jeho výkon v běhu na 110 metrů překážek sledoval v Birminghamu reportér Jakub Marek.
1: Časem lehce pod 14,5 sekundy se nepřiblížil svému maximu, ale to nikdo z 10 bojařů kvůli silnému protivětru. A tak se Stráský posunul z 8. místa na 5. Další disciplína disk ho čeká ve 13 hodin a 30 minut. Začala i kvalifikace výškařek. Michala Hrubá překonala zatím 180 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A plavkyně Barbora Sémanová zabojuje o obhajobu titulu na mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. Po triumfu v rozplavbě i semifinále čeká českou reprezentantku v finále, které v Paříži začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 36 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Chocerady na 30. kilometru pozor na porouchanou dodávku stojící vpravo ve stoupacím pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem na kilometru 172. I osobní auta jedou levým pruhem místy dost pomalu, do omezení u D2 až 40 minut, je to důsledek už dořešené nehody za sjezdem na Vídeň. Na trojce Praha Benešov vzniká kolona od sjezdu na čtyřkoli, za odbočkou na Čerčany se převrátila dodávka do příkopu, zdržení 10 minut. V Praze dlouhé kolony východním okruhem od Europarku kolem Černého mostu do Novopatské Kegbelské a ucpané je okolí křižovatky u Vysočanské kvůli kamionu uvízlému pod viaduktem pod Vysočanskou estakádou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách kolem 21. Tolik hlavní zprávy.
5: A po nich už je tu znovu nálož sportu na Radiožurnálu Sport, 12 hodin a 10 minut, přesně krásný den, krásné velmi brzké odpoledne, dobrou chuť, pokud obědváte v naší společnosti. Pokud budete v naší společnosti i v dalších hodinách, tak nepřijdete o nic podstatného z mistrovství Evropy v plavání, v atletice, z fotbalových evropských pohárů a večer taky třeba z tenisového finále a jednoho s čestou účastí, protože Kateřina Siňáková postoupila na turnaji v Torontu do finále 4 hry a dál tak útočí na svůj 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, kde již tvoří společně v Kanadě první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nicholsová 6-1 a 7-5 a o tu trofej si dnes večer zahrají proti italsko-americkému páru Eraniová-Melicharová-Martinezová. Hrát by se mělo začít po 21. hodině a 30. minutě českého času, takže dost informací by ještě měl doručit večerní Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport
6: a Adam Weidenthaler.

0: Čeští plavci si zatím na mistrovství Evropy nedělají úplně úžasné jméno, protože ani plavec Jan Čejka medaili ve finále mistrovství Evropy nezískal. Sice na dvoustovce znak skoro zopakoval svůj český rekord ze semifinále. Dosáhl času 1:54,44, jenže po výrazném zlepšení soupeřů z toho nakonec bylo až páté místo.
1: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku. Říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
2: Bylo to napůl zklamání a napůl radost. Vždyť Čejka předvedl na šampionátu na dvoustovce dva výborné časy, jenže zlepšení soupeřů ve finále bylo obrovské. Páté místo bere Čejka tak napůl.
1: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. V této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek. A určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude. A je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
2: Další šanci bude mít Česko na medaili už dnes večer. Barbora Sémanová po výhře v rozplavbách ovládla i semifinále na 200 metrů kraul.
3: Jo, určitě jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležitý a bylo pro mě důležitý splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
2: Finále 200 metrů kraul s Barborou Sémanovou uslyšíte v našem přímém přenosu po 7:30 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Po třech sestrách a jejich písnice, která odkazuje na bývalou Německou demokratickou republiku, se můžeme vydat zpátky do britského království, do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice za reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
1: Hezký den, teď nás bude zajímat výkon sprintera Ondřeje Macíka, který poběží rozběh v závodě na 200 metrů. Atleti už jsou představováni tady na Alexander Stadium, no a český reprezentant Macík bude v 7. dráze, v 5. dráze například Jan Volko, což je slovenský reprezentant, který má ten osobní rekord 20,24 sekundy, tedy nejlepší v tomto rozběhu. Ondřej Macík má osobní rekord 20,39 sekundy, no a samozřejmě za chvíli bych chtěl třeba i překonat tohle své maximum.
2: Určitě Ondřej Macík se prý cítí dobře, chtěl by se i přiblížit právě tomu svému osobnímu rekordu, ale v těch podmínkách, kdy tady fouká silný protivítr v cílové rovince, to bude hodně těžké a to by prakticky byl zatím nejrychlejší čas v těch třech rozbězích. Připomenu, postupový klíč 13 nejlepších jde podle času právě do dnešního večerního semifinále, kde už čeká dalších 11 nejlepších podle rankingu. Teď už zakleknutí sprint ve startovních blocích v dráze číslo 7, Ondřej Macík v dráze číslo 5, Jan Volko, ten si myslím, ale letos nemá až tak dobrou sezonu, aby se přiblížil tomu svému osobnímu rekordu. Ondřej Macík vyrazil z bloku pomaleji než vedle něj běžící Nor Kulseng, teď už se vbíhá do cílové rovinky a Ondřej Macík zatahuje, je v té přední linii zhruba na druhém, třetím místě. Teď Kulseng se dostává před Macíka, Macík na čtvrté, páté pozici, teď by potřeboval ještě trochu zatáhnout, bojuje tam ještě se soupeřem v druhé dráze Řekem Karaganisem o čtvrté místo. Nakonec si myslím, že to nedopadlo, ale podstatné budou časy a ty asi nebudou zas až tak rychlé. Největší protivítr v těch třech rozbězích minus 3,4 metru za sekundu, takže skoro 3,5 metru za sekundu protivítr proti těmto sprinterům. Ondřej Macík teď ještě tam čeká na rozluštění fotofiniše s Řekem Karaganisem. Mezitím ještě se dívám do výšky, tam Michaela Hruba 184 cm na poprvé překonává, to je velmi dobré, protože zatím čistě proplouvá kvalifikací tady na evropském šampionátu a už vidíme i oficiální čas Ondřeje Macíka 21,22 sekundy a to asi stačit nebude.
1: To asi stačit nebude, když jsme se dívali na ty předchozí časy v těch předchozích rozbězích, tak jsme si s kolegou Jakubem Markem říkali, že třeba čas okolo 20 sekund a 90 setin sekundy by teoreticky mohla být ta hranice postupu a nepostupu a tenhle čas Ondřeje Macíka tedy je daleko za touto hranicí, ještě tedy nemáme jistotu, ale s největší pravděpodobností to na postup nebude.
2: Aktuálně podle toho, co tady vidíme, je 21.06, teď už 21.02, poslední postupový čas a to Ondřej Macík tady nezaběhl, takže končí už v rozběhu.

Řeší se nejen odchod Lukáše Haraslína z pražské Sparty na arabský poloostrov do Saudské Arábie, zřejmě zamíří i přece jenom trochu větší fotbalové hvězdy zájem o záložníka Manchesteru City a zároveň nizozemského reprezentanta Tijaniho Reindersa prý mají v celku Al Kwaciach a nabízí více než 60 milionů eur. I takové jsou přestupové zprávy stále ještě na začátku sezóny. Anglická Premier League se teprve chystá na svůj začátek. My se na radiožurnálu Sport ve 12 hodin na 26 minut taky chystáme na další krátké zprávy. Už za chvílečku.

0: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
1: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádržích dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Zaměřuje se hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Právě zpoždění je podle stanice CNN považované za první kontroverzi nové vlády v čele s konzervativním prezidentem Abelardem de la Espriejou, který se úřadu ujal teprve v pátek. Dosavadní bilance pondělního zemětřesení je bezmála 240 mrtvých. Skoro 300 lidí úřady pohřešují. Americký imigrační a celní úřad ICE chce pro své agenty nakoupit rukavice schopné vydávat elektrické šoky. Přístroje po kontaktu s kůží mají podle stanice CNN vydat napětí až 380 voltů a omezit zasaženému koordinovaný pohyb. Prezident Donald Trump loni prosadil razantní navýšení rozpočtu ICE. Agenti současně za jeho vlády čelí kritice za častá neoprávněná zatčení a mnoho případů střelby na přistěhovalce i americké občany. Zemřeli tak nejméně 4 lidi. A další část výškové požárem zničené budovy 34 ve Zlíně se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Sport. Výškařka Michaela Hrubá se na mistrovství Evropy v atletice snaží postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže. Nejen výkony české skokanky sleduje v anglickém Birminghamu reportér Jakub Marek.
2: Hrubá prochází kvalifikací zatím bez zaváhání, aktuálně překonala 184 cm, za to Ondřej Macík nezvládl svůj rozběh na 200 metrů a čas 21,22 setin sekundy mu na postup do večerního semifinále nestačí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka za Chocerady a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna hned za exitem Chocerady na kilometru 29,5 stojí ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka, kamiony vybočují. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov opatrně kolem kilometru 170,5 začíná tam kolona kamionů v pravém pruhu, chvílemi brzdí i osobní auta v levém. Levý pruh je potom plný hlavně od sjezdu 178 Rosice, osobním autem je to do omezení u D2 až na 40 minut. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na exitu 196 překáží v připojovacím pruhu z D2 porouchaný karavan. Kolona na D1 za Slatinou z kilometru 199 do minut. Hlavně se sunou před nájezdem na D1 kamiony na dálnici D2 směrem z Bratislavy pravým pruhem z 5. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na Benešov se tvoří kolona od sjezdu na Čtyřkoly, protože za odbočkou na Čerčany je v příkopu převrácená dodávka, zdržení do 10 minut. A v Praze v celé evropské z centra byl kvůli cyklistickému závodu pozastavený provoz, teď už se zase projíždí, ale jak se řidiči vyhýbali Karlovarskou, vznikly tam dlouhé kolony před Drnovskou od Vypichu i z druhé strany od sjezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tak kde jsou ty medaile? Na to se možná někdo ptá při poslechu Radiožurnálu Sport, když v tomto týdnu pravidelně poslouchá naše reportéry Jakuba Marka a Adama Procházku z mistrovství Evropy v atletice. Proč zatím Češi žádnou nemají a kdy se jich dočkáme a jestli se jich vůbec dočkáme? Na to zkusí právě naši dva reportéři přímo v anglickém Birminghamu odpovědět. Hezký den zas a znovu.
1: Hezký den, doufejme, že se dočkáme minimálně jedné medaile, ale ono obecně, když se podíváme na ty poslední evropské šampionáty, tak to nebývají nějaké medailové žně. Na posledním evropském šampionátu tam to byla v úzovkách pouze jedna medaile, i když zlatá, takže to vlastně tak zakrylo všechno to ostatní, ale zase tam byla spousta čtvrtých, pátých míst, mnohdy je tam ta hranice hodně tenká, mezi úspěchem, neúspěchem je jasné, že takoví ti fanoušci, kteří nesledují třeba pravidelně atletiku, tak pro ně ta medaile je právě to měřítko úspěchu, neúspěchu. Tady ale zatím, když jsem se díval na ty finálové účasti, respektive finálové večery, tak ono papírově tady Češi ještě v úzovkách neměli mít žádnou medaili. Volodymyr Myslivčuk, ten byl hodně blízko, český kladivář, ale on se měl papírově na 7., 8. místě, takže on vlastně byl nad plán.
2: Přesně tak, ale je pravda, že většinou jsme zatím sledovali spíše zklamání těch českých medailových nadějí. Tomáš Staněk, koulař, který potom ve finále hodil vlastně o metr méně než v kvalifikaci. Jan Štefela, výškař, který vlastně skončil už v kvalifikaci, to bylo velké překvapení, ale říkám si, že takhle soudit jenom podle medailí to, jak je atletika třeba obecně úspěšná nebo neúspěšná, že je to možná až takové trochu unáhlené, když si vezmeme, zmiňovali jsme kladiváře Myslivčuka, který byl pár centimetrů od vlastně docela senzační medaile, jenom přešlap, kdyby nepřešlápl, tak ten bronz má. Takže mi přijde, že často, když se to takhle hodnotí, tak se trochu možná jedná i v emocích těsně potom, tam rozhodují opravdu detaily, takže já nevím, jestli z toho úplně vyvozovat nějaké velké důsledky.
1: Jednoznačně tím největším zklamáním je právě to kvalifikační vypadnutí Jana Štefely, i on z toho byl vlastně překvapený, stejně tak jako jeho trenér Jaroslav Bába, ale když se podíváme na ty ostatní české atlety, tak i když třeba vypadli v rozběhu nebo v kvalifikaci, tak to zas až takové překvapení nebylo, protože oni třeba sem přijeli už tabulkově na nějakém 20., 25. místě a atletika není úplně sportem, že přijedete papírově na 30. místě a pak z toho bude medaile. Tam jsou ty rozdíly poměrně velké, je to exaktní sport, je to jasně dané, možná třeba včera vypadnutí Barbory Malíkové v rozběhu 400 bylo překvapením, ale upřímně si řekneme, ona neměla letos takovou formu, aby postoupila do finále, takže z toho by vlastně také medaile nebyla.
2: No, když jsme u těch možná trochu nenaplněných očekávání, tak můžeme přidat aktualitu, že výškařka Michála Hrubá před chvílí se snažila překonat 188 cm v kvalifikaci výšky. Na poprvé tedy laťku schodila, ale abychom nekončili úplně negativně, tak dnes vstoupí do atletického mistrovství Evropy tady v Birminghamu dvě velké české medailové naděje.
1: Lourdes Gloria Manuel, ta ve 13:53 poběží semifinále 400, protože ona nemusela díky svým skvělým výkonům z letošního roku běžet rozběh, takže půjde rovnou semifinále a věřme, že bude mít obdobnou formu jako letos v Toruni na halovém světovém šampionátu, kde vybojovala senzační zlato. A velká neznámá je forma oštěpaře Jakuba Vadlejcha, který sem dorazil v roli obhájce titulu mistra Evropy, ale když jsem s ním před závodem mluvil, tak vypadal vlastně takový vyklidněný, spokojený s tím, že tady je. Loni ho zlobilo levé koleno, letos pravé koleno, ale v 35 letech přeci jen to tělo oštěpaře už je hodně obouchané, hodně opotřebované, takže teď si dal skoro dvouměsíční závodní pauzu a říkal, že věří, že se nějak probije do finále jakkoliv a ve finále už se může stát cokoliv.
2: No a když se podíváme na letošní evropské tabulky oštěpařů, tak Vadlejch je vlastně druhý za Němcem Julianem Weberem, protože Vadlejch hodil jednou dost dobře v této sezóně, a to na Grand Prix v Tokiu v květnu, to bylo 85 metrů a 24 centimetrů.
0: To říkají naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka. Pánové, ještě mě možná zajímá, pojďte trochu vysvětlit, jestli je úspěch vůbec to, že jsou Češi ve 52 člené výpravě na mistrovství Evropy. Není jich moc, není jich málo? Jak to vypadá takhle z atletického pohledu?
1: Ano, berme to jako úspěch, je to druhá nejpočetnější v historii česká výprava, početnější byla jen před 2 lety v Římě, tam bylo 54 českých atletů, ale jsou to všechno atleti, kteří splnili nominační kritéria evropské atletiky, tak by bylo určitě škoda, kdyby je Český svaz nenominoval. Ještě je tam takový ten druhý bod, že ještě musí splnit potvrzovací limit české atletiky čeští atleti, a naopak v minulosti byla ta kritéria mírnější v tom, že se dávaly divoké karty, i když třeba nesplnili v dané sezóně právě ten limit české atletiky, ale teď byli trochu přísnější trenéři, respektive šéftrenér české atletiky, a prakticky ty divoké karty nedával, až na jednu výjimku, chodkyně Martínková, která byla dlouho zraněná a nedávno si svým výkonem řekla právě o závod tady v Birminghamu, tak ta dostala divokou kartu, ale myslím si, že ta kritéria jsou nastavená správně, zkrátka nemůžou sem všichni jet pro medaile, když je tady v každé disciplíně 30 lidí.
0: Přesto v té medailové tabulce zatím Češi nefigurují, celkově 18 reprezentací už získalo alespoň jednu medaili, po jedné zlaté už mají třeba Maďaři nebo Slováci, taky Řekové, Finové či Švýcaři, takže Češi mají v tomto ohledu stále co dohánět. O těch očekáváních od českých atletů jsme se bavili s Jakubem Markem a Adamem Procházkou, tak zatím naslyšenou a těšíme se na další aktuální informace přímo z Birminghamu.
1: Naslyšenou.
2: Hezký den.

Člověk by čekal, že hvězdná americká plavkyně Katie Ledecká, devítinásobná olympijská vítězka, už zvládla vyhrát mezinárodní závod na domácí půdě, ale nebylo tomu tak. Připsala si svůj první triumf v podstatě až před několika hodinami, když vyhrála na panpacifickém šampionátu v kalifornském městě Irvine na jedné ze svých hlavních tratí 15-stovku volným způsobem. I takové plavecké zprávy se dostanou do vysílání radiožurnálu Sport ve dnech, kdy ale našemu vysílání vládne mistrovství Evropy, které se koná v Paříži, na které se ještě několikrát během dnešního dne vydáme. Je 13. srpna 2026, 12 hodin 48 minut. Krásné odpoledne.

0: Naši reportéři už to před chviličkou taky připomněli a nastínili, ale je nutné opakovat, že oštěpař Jakub Vadlejch, jedna z největších českých medailových nadějí na současném evropském šampionátu v atletice, vstoupí po 15. hodině do kvalifikace právě na šampionátu v Birminghamu. Na tom posledním kontinentálním mistrovství vybojoval před 2 roky Jakub Vadlejch v Římě zlatou medaili, ale ta aktuální sezona je pro něj hodně složitá. Do závodu jde kvůli zdravotním komplikacím totiž po skoro 2měsíční pauze.
1: Tak je fakt, že už házím spousta let, takže ono asi mě to bude trošku jiný, ale i tak 2 měsíce je dost času. Na druhou stranu já jsem musel vynechat takhle dlouho, protože zkrátka, kdybych do toho závodil, tak to tělo by tam třeba byla nějaká špatná odezva, na kterou bych zase neměl už ten čas prostě zregenerovat a tak. Takže udělal jsem fakt maximum, co jsem mohl. Necítím se špatně vůbec.
2: Vadlejch měl skvělý start do letošní sezony, když vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů a 24 cm, ale pak ho začalo limitovat pravé koleno a musel tak upravit svůj program. Naposledy tedy závodil 19. června v katarském Dauha. V Evropě se ale letos nehází nějak extra daleko a před českým oštěpařem je tak tabulkově jen jeho dlouholetý soupeř z různých velkých akcí Němec Julian Weber.
1: Spousta kluků se trápí zdravotně, vlastně ty kluci, kteří házeli v posledních letech daleko, tak se taky potýkali s nějakými problémy. I vlastně samotný Julian má relativně dost problémů, co mi říkal. Už taky není nejmladší, můžeme dát 32, takže si myslím, že to je dost otevřený.
2: Říká před kvalifikací Birminghamu Vadlejch, který Weberovi malinko přidal, protože mu bude 32 na konci srpna. A pokud byste čekali mezi oštěpaři nějaké předzávodní psychologické hry s tím, že se tají různé bolístky a nějaká fyzická nebo psychická nepohoda, tak je tomu právě naopak.
1: Ne, právě přesně si říkáme, co to druhého trápí nebo netrápí a je to vlastně docela příjemný. A fakt v té Evropě jsme jaký kamarádi, no. Není to, myslím si, že to není hraný.
2: Doplňuje Jakub Vadlejch, který se chystá na kvalifikaci na svém 7. evropském šampionátu, z posledních 2 přivezl stříbro a zlato. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slavii 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radiožurnál 13 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
8: Právě teď je možné připojit se k zátěžovému testu e-dokladů. Uplynulo 65 let od začátku stavby berlínské zdi. Desetibojař Stráský se na mistrovství Evropy v atletice posunul na pátou příčku. Na dálnici D1 je na příjezdu do Brna směrem z Prahy kolona a počasí bude převážně jasno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Právě teď začal zátěžový test systému e-doklady. Stačí otevřít aplikaci, jako by se uživatel chtěl elektronickým dokladem prokázat. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení najednou. Vysvětluje to vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
9: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat. A budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
8: Systém dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Jak dopadne aktuální zátěžový test, se dozvíme ještě před půl druhou. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 1,70 halířů na 41,47 za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 halířů, v porovnání o 60 halířů míně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. Policie po 9 dnech ukončila pátrání po 19-letém chlapci ztraceném po bouři na jezeře Most. Policisti pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, vysvětluje mluvčí policie Ilona Gazdošová.
10: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
8: Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války.
11: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4-metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později.

0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel tedy postoupila do finále mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Ve druhém semifinále doběhla druhá, a to v čase 49,81 setin sekundy. Jak je na tom desetibojař Willem Stráský po sedmé disciplíně? To se ptáme našeho reportéra Jakuba Marka.
1: Ten si tady prožil horké chvilky v disku, nejen že je tu skutečně horko, dnes tu má vystoupat teplota až na nějakých 36 stupňů, přičemž v Birminghamu je rekord historický 37, tak Willem Stráský první dva pokusy měl neplatné, první pokus skončil disk v síti, druhý pokus přešlápl nebo vyšlápl z toho diskarského kruhu omylem. Willem Stráský jinak to letělo, respektive disk letěl na nějakých 44 metrů, no a ve třetí sérii tak musel už něco zapsat, nakonec je z toho 42 metrů a 60 cm, rozhodně chtěl víc, ale lepší něco nežli nic, v tomto případě opět famózní

0: Neugy Bauer ukázal, jak výjimečným diskařem mezi deseti bojaři je. 54 metrů 31 cm, to je nový rekord evropských šampionátů právě v disku mezi deseti bojaři. A jak se to promítlo do celkového pořadí? Teď Leo Neugy Bauer je samozřejmě stále v čele, 6301 bod, a Willem Strávský klesl z páté příčky na osmou, ale teď už zase začíná první skupina skákat v tyčkarském sektoru, tedy v osmé disciplíně deseti boje. Tam si myslím, že to bude hodně zajímavé, když se podívám na to, jak tam vlají stany, které mají stínit právě více bojařům, tak to jsou hodně větrné, hodně nepříjemné podmínky pro deseti bojaře tyčkaře. A za nějakých 40 minut po rychlém přesunu už bude opět skákat i Willem Strávský právě v tyčkarském sektoru. A ještě bych se vrátil k Lourdes Glory Manuel, ten její čas 49,81 sekund. Je čtvrtým nejrychlejším ze všech semifinalistek. Rychlejší tedy byla Bukovická, která běžela v tom semifinále s Manuel. Bukovická 49,57, pak Klaverová 49,71 a Henriette Jägerová Norka, ta byla o jednu setinku sekundy rychlejší než Manuel. Takže se máme v sobotu večer na co těšit právě při finále Lourdes Glory Manuel. Už v semifinále se tady běželo extrémně rychle právě na ženské čtyřstovce.
1: Ale za Jakubem Markem se vydáme i posléze na další disciplíny deseti boje.
2: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
1: Teď ale další téma. Fotbalisté pražské Sparty se totiž na začátku sezóny trápí. Vypadnutí s Olympikem Lyon v kvalifikaci o Ligu mistrů ještě takovým průšvihem asi není, ale odchody velkých opor, třeba brankáře Vindála nebo ofenzivních hráčů Hrastlína s Kuchtou, nejspíš už ano. Navíc se spekuluje taky o přechodu Birmančeviče domů do Srbska. Spartě ještě k tomu všemu nevyšel ani vstup do ligové sezóny, dvě venkovní porážky plus tedy jedna domácí výhra, a tomu se dnes odpoledne na Radiožurnálu Sport taky hodně věnujeme. Už o tom mluvil David Lafata, bývalý spartianský útočník, před zhruba hodinkou na Radiožurnálu Sport, a teď si budeme povídat s bývalým spartianským brankářem Tomášem Vaclíkem. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Tomáši, tak co říkáte Spartě na začátku sezóny? Byl byste jako bývalý Spartan, nebo jste jako bývalý spartianský brankář nervózní ohledně toho, co se děje teď v týmu?
3: Nervózní nevím, ale samozřejmě určitě to není začátek, jaký si Sparta třeba na začátku přípravy představovala, takže prohrát ze tří ligových kol dvě, být že jo, po třech kolech minus šest, dobře nepostoupit přes Lyon, nemyslím si, že je to úplně takový velký problém, i když samozřejmě po tom prvním zápase to bylo velmi blízko dostat se do toho čtvrtého předkola Ligy mistrů. A těch odchodů, těch změn je hodně, takže jde vidět, že na Spartě se toho děje opravdu dost a bude zajímavé sledovat, jak se to bude ještě dál vyvíjet všechno.
1: Co teď tedy Spartě nejvíc chybí?
3: Asi klid, nebudou mít na nic klid teďkom. Samozřejmě dostali se, už tou porážkou v Brně se dostali pod velký tlak a to se ještě umocnilo tou prohrou v Boleslavi, takže Těžko se to hodnotí zvenku, co chybí, ale samozřejmě všichni cítíme, že to není úplně ono a že Sparta bude teď o víkendu pod velkým tlakem.
1: Zmínili jsme ty odchody na Radiožurnálu Sport. Co týče brankáře Pítra Vindále, tak místo něj už v několika posledních zápasech nastupoval Jakub Surovčík. Na místo třeba odchozivšího Kana Kairinena zase přišel do Prahy na Letnou Roman Macek z Mladé Boleslavy, ale ten ofenzivní trojzubec, jak se rádo zmiňovalo, Birmančevič, Kuchta, Hraslín, je v podstatě pryč a místo nich jen několik náhradníků. Tak bude to stačit, to, co má v současnosti Sparta v útoku?
3: Myslím si, že třeba že Brunes a Alcocer ukázali velký potenciál, hlavně v tom zápase, Alcocer hlavně v tom zápase s Lyonem, a Brunes, musím říct, že tím svým přístupem a tím vším, jak na hřišti působí, jak se prezentuje, tak je to velmi, velmi pozitivní. Samozřejmě bychom si asi všichni přáli, aby těch branek měl víc, protože do těch šancí se dostával a přišel s vizitkou velmi dobrého střelce. A uvidíme, samozřejmě určitě budou potřeba nějaký čas na, na adaptaci, ale z toho, co jste jmenoval, nebo kluci, kteří teďkom vlastně odchází, plus myslím si, že ještě do toho můžeme zmínit, že Albiona Rahmaniho, který nedávno taky odešel, tak odešla velká, velká produkce gólů, myslím si, že to je třeba okolo 75%, protože Lukáš Araslý měl loňskou sezonu jenom v lize 18 bodů, kanadských bodů, Honza Kuchta taky a Rahman je nějaký 14, jo, takže to je 50 kanadských bodů jenom v těchto třech hráčích, takže ten zásah do té útočné síly je, je veliký, ale věřím, že ty kluci, kteří přišli a když navážou na ty výkony třeba s tím Lyonem, tak by je mohli nahradit, ale určitě to bude taky potřeba nějaký čas, což na Spartě teď momentálně úplně není.
1: To říká fotbalový brankář Tomáš Vaclík, který má svou minulost spjatou taky s pražskou Spartou. Říkal jste, že klid tam není, tak může to naznačovat ta vaše slova třeba i pozici trenéra Briana Priského? Jak moc je teď podle vás jistá?
3: Zatím to nám je působí, že ta pozice trenéra Priského je pevná. Samozřejmě už jsme to zmiňovali, teďkom, že o víkendu bude hrát Sparta s Teplicemi, potom jede na Artis a čeká i derby. Takže to derby letos přichází hodně brzy a myslím si, že ten derby nebo ten týden okolo derby, tak si myslím, že to tak nějak jako všechno bude hodnotit. Samozřejmě bavili jsme se o tom, že Sparta vypadla s Lyonem, takže jí teďkom nečeká nic díky tomu, že se kvalifikovala rovnou do Evropské ligy, takže i na tu konsolidaci a na ten trénink bude trošku více času a myslím si, že tak nějak jako všechno to bude směřovat k tomu derby a tam si myslím, že nám to hodně naznačí do toho dalšího průběhu sezóny.
1: To tedy může ukázat derby. Každopádně už teď má Sparta na svého úhlavního rivala Slávy ztrátu 6 bodů, stejně tak i na Jablonec, který je spolu Sláví v čele tabulky, ale o skóre tedy druhý, pak celá řada dalších týmů, které se ukázaly na startu sezóny velmi zajímavě, ať už to jsou třeba Teplice nebo Hradec Králové. Tak vidíte vy nějakou šanci, že by se Sparta ještě dala v průběhu podzimu do pořádku a že by mohla Slávy prohánět v tom boji o mistrovský titul, nebo uvidíme další krasojízdu týmu trenéra Jindřicha Trpišovského?
3: Tak Sparta musí se do toho dostat zpátky, že samozřejmě pořád zbývá 27 kol plus nadstavba, takže toho času je hodně, ale Slávě třeba v posledních dvou sezónách ukázala, že nejen Slávě, ale i Sparta v těch titulových sezónách ukázala, že ten titul bodově leží hodně vysoko a že těch bodů ten tým, který ten titul vyhrál, tak nestracel moc. Takže dostala se Sparta jako do hrozně složité situace a dát Slávy hned 6-bodový náskok po třech kolech je hodně, ale pořád je dost času to otočit. Samozřejmě Slávy potom bude čekat taky, že evropské poháry, Liga mistrů a ten program se začne zhušťovat, takže nějaké ztráty přijít můžou, ale nečekám, že těch ztrát bude úplně hodně.
1: Ještě mě možná na závěr zajímá, vím, že jsme se k tomu mohli dostat už trochu dřív, ale pozice brankáře ve Spartě, Jakub Surovčík teď v tom původním nebo minulém zápase, odvetném zápase třetího předkola Ligy mistrů svůj tým podržel v některých situacích, ale ten první gol asi šel na jeho vrub, tak je ta jeho pozice silná, nebo byste třeba i vy dal šanci maďarskému brankáři Hedimu, který přišel v letním přestupním období?
3: Halo, slyšíme se?
1: Slyšíme se, Tomáši, nevím, jestli jste slyšel otázku. Ptal jsem se ještě na brankáře Jakuba Surovčíka, jestli má pozici jistou, i když jsme se k tomu mohli dostat už trošku dřív, ale i vzhledem k tomu, co předvedl v tom dvojzápase s Olympikem Lyon, jestli Sparta třeba bude sázet na Jakuba Surovčíka, nebo jestli si chystá maďarského brankáře Hediho.
3: Sám jsem zvědavý, jak to bude teďkom pokračovat, protože myslím si, že Sura přesvědčil, že tou brankářskou jedničkou na Spartě může být. Nejen teď, ale i na jaře. Ale myslím si, že je tam jako velké ale, že Spartě teďkom, že samozřejmě si to brankářská, ale ta brankářská trojice se trošku rozpadla tím, že odešel Peter a vlastně mezi na Ačko a Bčko mají 4 gólmany, takže se zvědaví, jestli ještě do toho budou šahat, jestli někdo přijde, nebo jestli si vystačí s tím, co mají, takže zvenku se to těžko hodnotí, ale myslím si, že Kuba dokázal, že to jedničko ve Spartě může být a potřebuje se trošku víc vychytat, protože samozřejmě pro ně je to taková první sezona od začátku, kdy je jedničkou ve svém klubu a taky si na to potřebuje zvyknout.
1: To říká bývalá česká fotbalová reprezentační jednička Tomáš Vaclík, se kterým jsme se bavili na Radiožurnálu Sport o krizi současné fotbalové Sparty, za kterou Tomáš Vaclík taky odchytal několik zajímavých sezon. Tomáši, díky moc za váš čas, mějte se fajn, hezké odpoledne.
3: Děkuju vám taky, naschledanou.

Dvěma českým párům v plážovém volejbale se na mistrovství Evropy zadařilo, co se týče dnešních zápasů. Perušič s Javoronokem si v posledním zápase skupiny poradili s Rakušany, Horstem a Dresslerem a tím pádem postupují do play-off. Stejně tak jsou tam i Šépka se Sedlákem po úspěchu nad polskou dvojicí Beta Besarab. Co se týče tady Ašetrousla s Davidem Švajnerem, tak ti nepostupují právě do vyřazovacích bojů. I další informace pro vás máme na Radiožurnálu Sport. Za chvilku znovu o fotbale, tentokrát o dnešních zápasech evropských pohárů.

0: Fotbalisty Jablonce dnes čeká odveta třetího předkola konferenční ligy. Nastoupí na trávníku RFS Riga, a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 18 hodin a 30 minut. Severočeši si mimochodem přivezli náskok 2-0 z úvodního domácího zápasu. My máme na místě našeho reportéra, a to konkrétně Pavla Petra, který se bavil před zápasem s útočníkem Jablonce Janem Chramostou.
1: Cesta na poháry pro vás nic zvláštního, ale kolik těch zemí už jste procestoval? Máte to spočítané?
2: Tak aby řekl pravdu, tak to úplně nemám, ale už pár po Evropě jich bylo, no, tak těším se jako na každý takovýhle výjezd.
1: Vybaví se nějaký stadion, který vám utkvěl vyloženě v paměti z těch pohárových bitev?
2: Tak asi to bude ten v Astaně, kam jsme letěli fakt daleko, bylo přes nějakých 5 hodin, a byl to uzavřený stadion s umělou trávou, kterých v Evropě si myslím, že moc není.
1: Pokud se nepletu, tak vy jste si s Mladou Boleslaví zahrál na umělé trávě v Norsku.
2: Jo, to je pravda, no, tam bylo taky, takže ono těch stadionů moc není, ale vidět, že asi pro mě to je trošku takový specifický, no, že ta umělá tráva mě provází, tak doufám, že v Rize to nebude. No.
1: Cestování jako takové, jaké si máte zkušenosti? Nebojíte se třeba lítat?
2: Bohužel lítání moc nemám rád. No. Já se trošku přirovnávám k Denisu Bergkampovi, který vím, že vždycky jako nechtěl lítat, že radši kam dojel autem nebo takhle, což by byl si můj případ, takže hodně trepím, netěším se na to, a tak musím to zvládnout.
1: Tak máte nějaký recept na to, jak to bez problémů přežít tu cestu?
2: No bohužel nebo žena mi říká, že dej si třeba nějaký prášek nebo tak, ale to se mi nechce. No. Prostě já nevím, mám to takový špatný pocit. Nevím, proč to tak je. Je to nepříjemný a vždycky se úplně bodlím, ať už přistáváme hlavně.
1: Jak to prožíváte ty dny třeba před tím samotným zápasem? Do Rigy jste přiletěli vlastně den před, což bývá normální při pohárových zápasech.
2: Ten náš program nejenom v tomhle zápase, i celkově je to všechno na minuty daný. Jako je standardní, po příletu je oběd, odpočinek, pak před zápasem je trénink oficiální, no a druhý den na to vlítneme, no, tak věřím, že to zvládneme.
1: Má člověk možnost kromě fotbalu hotelu něco poznat v těch místech, nebo to si necháváte až třeba po kariéře na nějakou dovolenou?
2: To moc nemá, no, přece tady nejsme za nějakým výletem po městě, spíš jsme tady za prací, jdeme hrát fotbal, takže jsme kontrolovaní na hotelu, zalovat se nemůžeme a spíš se soustředíme to, kvůli čemu jsme tady, a to je ten zápas.
1: Soustředíte se teď na zápas v Rize, co třeba ukázal ten první duel, který jste absolvovali doma?
2: Tak ukázal, že oba týmy jsou vyrovnaný, budou rozhodovat maličkosti, myslím si, že si vezeme nadějný výsledek do té odvety, ale samozřejmě Riga si myslím, že doma bude daleko silnější a nečeká nás nic lehkého.
1: Mluvilo se o tom a viděli jsme samozřejmě, že Riga má urostlé hráče. Přesto v první zápase se prosadili dva nejmenší hráči na hřišti a ještě hlavou.
2: To byl velký paradox toho zápasu, si myslím, když jsme se právě připravili jejich výšku a vlastně po dvou centrovaných balonech jsme dali gól hlavou, tak věřím, že třeba na to navážeme i po dvetě. No.
1: Jak se zžít s tím prostředím, protože stadion pro 1700 diváků, což nebývá zvykem na poháry, tak jak se připravit na tohle prostředí třeba?
2: Sám mě to i překvapilo, abych se přiznal, že jsem nečekal, že to bude takhle malinký stadionek, přece jenom je to tým, který hraje první místo v lotyšské lize, takže ta atmosféra asi nebude úplně jako bouřlivá, takže spíš se na to nachystat jakoby v hlavě, na to, že to nemusí být úplně tak bouřlivý, a paradoxně by nám to třeba i mohlo vyhovovat, no, že tam nebude žádný velký kotel, který by nás mohl uvařit.
0: To byl útočník Jablonce Jan Chramosta před utkáním RFS Riga versus Jablonec od 18 hodin a 30 minut v našem přímém přenosu. Stejně jako duel Bešiktaš Istanbul Hradec Králové ve třetím předkole Evropské ligy, tam rozhodně bude bouřlivá kulisa, uslyšíte ji z přímého přenosu našeho kolegy Tomáše Borovce od 19 hodin. Oba dva tyhle zápasy v nepřerušované podobě taky exkluzivně třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
4: Dobré odpoledne, je 2:30. Zprávy radiožurnálu a Jana Gulda.
5: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidi o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici i v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk, několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace nezveřejnili. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se teď Levitová bude věnovat svým dětem a rodině. A o víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek, na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka i mrzlo. V horských kotlinách, Šumavě, Jizerských a Krušných hor teploty klesly na minus 2 stupně. Sport. Atlet Vilém Stráský se na mistrovství Evropy snaží vylepšit osmou příčku z úvodního dne desetibojařských soutěží. V běhu na 110 metrů překážek se posunul na pátou pozici. A jak se českému reprezentantovi daří teď, to řekne přímo z anglického Birminghamu reportér Jakub Marek.
6: Po disku, ve kterém se Stráský zachraňoval posledním pokusem, se zase vrátil na osmé místo a za 15 minut už bude bojovat o body v osmé disciplíně skoku o tyči. Do sobotního finále na 400 metrů postoupila česká sprinterka Lourdes Gloria Manuel. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D8 u Straškova a kolona na D1 u Domašova. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělník na 25. a půl kilometru uzavřená. Převrátil se tam kamion, v koloně udržujte uličku. Poslední volný sjezd je na Kralupy na 9. kilometru, zpět se vrátíte u Roudnice. Na 18. kilometru je už sjezd ucpaný, stejně tak i silnice 16 před dálnicí obousměrně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává dlouhá fronta kamionů, zpomalují na kilometru 170, do omezení k dálnici D2 je to na 50 minut, v kamionech na více než 2 hodiny. Na D52 z Mikulova na příjezdu do Brna se za sjezdem na Modřice srazilo osobní auto a motorka, na místo jedou záchranáři, je tam zatím půlkilometrová kolona. Na D46 za Olomoucí do Vyškova na 34. kilometru hlásíte nehodu.
9: Osobního auta s vozíkem od svodidla momentálně je provoz pouze v jednomístním pruhu, jsou tam policisté a hasiči.
8: Zdržíte se tam krátce. A na pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na více než 20 minut. Kamiony popojíždějí už od Rudné z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

Nová fotbalová ligová sezona už se rozjela, co se týče té hokejové, tak ta je stále ještě relativně daleko od nás, zhruba měsíc. To bude trvat, než začne právě nová sezona hokejové Tipsport Extraligy, ale už se některé prvoligové nebo extraligové, lépe řečeno české týmy, připravují, a to přímo na ledě i v zápasech. Třeba Liberec dnes čeká utkání s Kladnem, Litvínov bude hrát s Chomutovem, Hradec Králové pak s Olomoucí, Třinec vyzve bratislavský Slovan, Kometa Brno pak nastoupí proti Jihlavě, no a z těch českých extraligistů bude ještě hrát pražská Sparta, a to proti Mladé Boleslavi.

0: Dva české rekordy padly v dopoledních rozplavbách na mistrovství Evropy. Plavci Barbora Sémanová a Miroslav Knedla posunuli národní maxima na výborné časy. Sémanová ta byla v rozplavbách na 100 metrů motýlkem třetí, a to s časem 54,43 sekundy. Do semifinále se ale rozhodla kvůli šetření sil nenastoupit. To už jsme na Radiožurnálu Sport taky řešili. Miroslav Knedla, ten byl taky třetí v rozplavbách, a to na té nejkratší znakařské distanci, tedy na 50 metrech, a ten předvedl 24,19 sekundy. S hodně udýchaným Knedlou mluvil náš reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, znovu český rekordman, na 6 desetin sekundy od světového rekordu. To zní asi hezky docela, že?
2: Jo, hezky. Ten rekord je jeden z těch rekordů, co bude fakt jako těžké pokořit, jelikož se snad dostalo jenom 4 plavci po 24 vteřin, s tím, že ono to je ještě docela hluboko pod tu hranici 24 vteřin. Tohle je svěťák. Kdybych se přiblížil, kdybych to náhodou třeba zvládl do toho semifinále nebo finále, zaplaval po 24, tak bych byl samozřejmě nadšený. Ale uvidíme, jak doladíme ty detaily. Už to takhle zhrnul, tak těch prvních 15 metrů se mi moc nepovedlo. Ten start, nic extra, byl takový plochý. Jinak zbytek závodu teda samozřejmě byl úplně vynikající, no, tak uvidíme, já jsem dneska se moc nevyspal, zase zde, jo, jsem šel spát 10 a nemohl jsem už snad třeba do půl jedné, tam trošku ta unavenost je, nohy v rozplavání jsem docela cítil, ale jinak docela dobrý.
1: Ten start, to jsem si říkal i z pohledu laika z tribuny, že výjezd na hladinu asi zvládáte lepší, než který jste tady v rozplavách předvedl, navzdory tomu, že se bavíme o tom, že jste teď 13. muž světových tabulek.
2: Je to hezké, no, ale prostě ta 50 je vždycky prostě o detailech, a pokud se nepovedou na 100%, tak je náročné potom s ostatními závodit, ale myslím, že hezký osobák, o 2/10, já nemůžu být nespokojen a vím prostě, že tam ještě mezeru mám, ale uvidíme, jak dopadne.
1: Vypadá to, jako kdybyste to trochu tušil. Já jsem to slyšel od českého týmu, že jste ve výborné formě na sprinty a zjevně jste tušil, že český rekord by měl padnout velmi brzy.
2: Jo, už na mistráku jsem byl, že v satinku od rekordu, všech to k tomu bylo venku. Vlastně ten můj rekord byl z venkovního bazénu, takže já jsem tak nějak očekával, ještě mi to tak potvrdilo tady ty výkony na 200 znaka, kdy jsem si dával osobáka docela dost, takže já jsem velmi spokojen.
1: Říká Miroslav Knedla poté, co překonal český rekord časem 24,19 sekundy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Pro vás, naše vážené posluchače na Radiožurnálu Sport, celý den sledujeme další výkony českých atletů na mistrovství Evropy a hodně upíráme pozornost na desetibojaře, protože Vilém Stráský měl zajímavě rozjetou tu soutěž do druhého soutěžního dne. On tedy sice klesl v disku na aktuálně osmou příčku, ale zase si ji může vylepšit, protože je tady další disciplína, ale co bych to říkal sám, pomůže mi Adam Procházka přímo z anglického Birminghamu. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, ano, Vilém Stráský, čekají ho tedy poslední tři disciplíny, teď tyčka, potom taky ještě oštěp a závěrečná 1500, ta přijde na řadu až úplně večer. No a když se podíváme, tak Vilém Stráský tady v Birminghamu už má za sebou první pokus na 450 cm a to zvládl na poprvé, takže pak se může připravit na další laťku, která bude o 10 cm výš. On ten osobní rekord má Vilém Stráský mnohem vyšší než je těchto 450 cm. Protože letos v Toruni dokázal skočit 510 cm. Tak si počkejme na to, jestli mu vyjde i tyčka tady v Birminghamu a posunu se třeba tím pořadím desetibojařů ještě dál. Za chvíli nám začne taky kvalifikace oštěpařů, tedy specialistů. No a v té kvalifikaci máme jedno zastoupení, a to českého oštěpaře Jana Výšku. Ten přijde na řadu až jako desátý, teprve má odházeno první. Slovák Patrik Michalec, ten hodil 72 metrů a 6 cm, ale ještě o něco víc nás bude zajímat ta druhá kvalifikační skupina oštěpařů, ta přijde na řadu až po 16. hodině, tam se představí Martin Konečný a taky Jakub Vadlejch, tedy obhájce titulu z Říma, co se oštěpu týká. Je tady poměrně teplo v Birminghamu, spoustu lidí mají sluneční brýle, kšiltovky, a snaží se tak nějak chladit, protože dnes má být v tom největším horku až 36 stupňů. Je to nejteplejší den, který tady evropský šampionát zažije a Jakubu Vadlejchovi to nevadí, ten naopak hází dobře, když je teplo, takže ten si to vedro pochvaloval. Tak uvidíme, jak mu to půjde, samozřejmě o tom uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport.
0: To slibuje Adam Procházka přímo z Anglie. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Zatímco vám pravidelně doručujeme informace na Radiožurnálu Sport z velkých sportovních akcí, některé soutěže jsou teď aktuálně v útlumu a můžeme to říct třeba i o slavné hokejové NHL. Radko Gudas se v ní připravuje na další sezónu. Po třech letech, které odehrál v Anaheimu, kde byl dokonce i kapitánem, se vrací na Floridu. Tam mu trošku uniklo to nejúspěšnější období, protože on s týmem dokráčel do finále Stanley Cupu. Tehdy ještě Florida prohrála tu svou finálovou sérii z Vegas Golden Knights. Následně odešel, Florida se stala dvojnásobným šampionem a teď se vrací zpátky, tedy Radko Gudas, 36-letý už řízný obránce, který podepsal s klubem 6-letou smlouvu a my jsme se ho na to taky zeptali. Respektive to za nás udělal reportér Petr Kadeřábek.
1: Jsem spokojený, vracím se zpátky na místo, kde jsem byl před pár lety. Mám tam spoustu kamarádů, spousta spoluhráčů, trenéři, skoro jsou všichni stejní, takže moc se těším na známý prostředí.
2: Já bych potřeboval taky něco vyhrát zase, no, to mistrovství světa bylo krásný, no, už pár let, takže už možná na čase zase něco ještě tak si zvednout na hlavu.
3: Říká Radko Gudas, který se aktuálně připravuje s extraligovým Kladnem. Jeho slova o zisku Stanley Cupu nejsou jen řečnickým obratem, ale jsou podložena silou týmu, do kterého se vrací.
1: Florida se stavila tým, aby vyhrála v nejbližší době, tak máme mančaft pro to, aby jsme hráli v playoff, aby jsme byli co nejnepříjemnější tým v příštích letech a to si myslím, že je důležitý pro toho generálního manažera, pro ně je čas vyhrát teď a to si myslím, že je jasná zpráva pro zbytek té ligy. Pro zbytek toho týmu, že jaký hráče vytradoval, jaký hráče podepsal a jakým způsobem, takže spousta generálních manažerů jde po těch pikách a naopak byli má jasně nejlepší hráče v nejlepších letech a chce prostě vyhrát teď, takže jasná zpráva takhle tady tím směrem.
3: Po dvou zjistích Stanley Cupu přišlo v minulé sezóně zklamání, kdy se Florida nedostala do playoff. O to víc jsou v týmu natěšeni na další sezónu, do které už by měl naskočit i finský mistr světa Barkov, který celou poslední sezónu promarodil. Navíc tým bude budit velký respekt. Postarat by se o to měl nejen Gudas, ale taky Brady Tkachuk, který se sejde v jednom týmu s Matthewem a obávaná bratrská dvojice hokejových raubířů tak bude pohromadě.
1: No to jsem zvědavý, no. To vlastně hráli spolu na to Four Nations a to byly super zápasy, dokázali se to hezky vyšpičkovat, takže za mě jsem na to maximálně natěšený, jakým způsobem budu v kabině, oba dobře znám, pokud jsme se na olympiádě, takže jsem hrozně nadšený z toho, že tam budou spolu, že budu součástí jejich týmu, že mě nebudu zase nahánět, nebo jsem naháněl je a budu zase něco jiného. No.
3: Připomíná Radko Gudas své ostré souboje zejména s Brady Tkachukem na olympijských hrách. Na Floridě se Gudas nepotká jen s bratry Tkachukovými, ale popovídat si bude moc v kabině i česky. O místo v sestavě bude bojovat další kladenský odchovanec Marek Alšer.
1: Jasně, tak Alšík je pořád ještě na nováčkovském kontraktu a zahrál si pár zápasů, takže myslím, tam má skvělou pozici rozjedenou. Trenér o něm mluvil krásně. Myslím si, že oni s ním počítají do budoucnosti. Vídáme se v létě docela často, byli jsme spolu párkrát na ledě, takže myslím si, že přesně ví, jakou má pozici. Je to kluk, co se nebojí dřít a co si hraje ten hokej tak, jak má. Myslím si, že jsou s ním naopak ty trenéry spokojený s tím, jaký je. Takže pro nás jedině je dobře, když se bude dál vyvíjet a doufám, že letos dostane zase do pár zápasů.
3: Věří před startem sezóny Radko Gudas. Na Floridu se vydá už za pár dnů. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte i v 15 hodin. A Jana Gulda připravila zprávy.
1: Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady před podzimními volbami. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry na celé Česko. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy. Dálnice D8 na 25. kilometru směrem do Ústí nad Labem je uzavřená po nehodě kamionu. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
3: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
1: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a taky energetice. V neděli večer pak začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Potom se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
4: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely hlavně s ochranou tetřeva hlušce, připomněl ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
5: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
6: Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. Ve druhém semifinále skončila druhá, když čtyřstovku zaběhla za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovická. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat taky s velkým horkem a silným větrem, pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
7: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Průjezd na D8 u Straškova a kolona na D1 u Domašova. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla za sjezdem na Mělník uzavřená. Na 25. a 5. kilometru se převrátil kamion. Podle Národního dopravního informačního centra se už projíždí levým pruhem, ovšem kolony jsou velmi dlouhé. Poprvé se zpomaluje už před sjezdem na Kralupy na 7. kilometru, následně se znovu zastavíte na 15. I tam je ucpaný sjezd na Mělník, je to stále na desítky minut. Silnice 16 z Mělníka do Slaného se kvůli kolonám před dálnicí ucpává před Novou Vsí. Na D1 z Prahy do Brna od 9 křížů z kilometru 168 hlásíte stále kolonu kamionů. Osobními auty je to k dálnici D2 na zhruba 50 minut. Kamiony se zdrží výrazně déle. V Praze teď komplikace u Barandovského mostu. Na začátku ulice k Barandovu za Myší dírou řeší nehodu a provoz chvíli stál. Už se projíždí pravým pruhem. Na jižní spojce kvůli tomu popojíždíte už od sjezdu na Krče. Zdržíte se 20 minut. A v Brně v Pisáreckém tunelu směrem k dálnici D1 dejte pozor. Jde tam chodec. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
4: Hezké odpoledne s Radiožurnálem Sport, je 15 hodin a přesně 7 minut. V tomto týdnu sledujeme dvě velké sportovní akce na západ od nás, ale stále v Evropě. Dva evropské šampionáty v atletice a taky v plavání. A příští týden to tak trochu nahradí evropský šampionát volejbalistek, který se bude konat taky na českém území. Začíná se v Brně 21. srpna a to i českým zápasem, na který už jsme vám taky dávali vstupenky do naší soutěže. A třeba zítra budeme hrát o vstupenky na ten sobotní zápas českých reprezentantek. Připomenu, že se po úvodním duelu s Řeckem představí domácí reprezentantky v Brně od 19 hodin proti Rakušankám. Takže to může mít docela zajímavý duel i vzhledem k tomu, že rakouské publikum to věru nemá do Brna daleko.
0: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.

0: Věřím tomu, že posloucháte Radiožurnál Sport nejen díky výborným sportovním informacím, ale taky díky zajímavé hudbě, kterou třeba mají rádi i někteří naši reportéři. Jedním z nich je Jakub Marek, aktuálně na mistrovství Evropy v atletice, který přidává další zajímavosti, a nebude to tentokrát o kapele Blink-182. Kubo, hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne, český oštěpař Jan Výška zatím devátý v první kvalifikační skupině oštěpařů 76 metrů 83 cm, to je jeho výkon z první série, to je výkon, který pravděpodobně stačit nebude na postup do finále, protože se nehází zas tak málo. Nejdelší pokus má na svědomí Němec Julian Weber a letěl hodně daleko.
2: Letěl hodně daleko za hranici 84 metrů, konkrétně 2 cm za tu hranici, a protože ten kvalifikační limit je 82 metrů, tak Julian Weber už tedy kvalifikovaný do finále vypadá ve velké pohodě, možná i ve formě, každopádně byl to zatím jenom jeden hod. Naopak třeba Finn Oliver Helander, ten tím prvním pokusem hodil, respektive druhým pokusem, protože ten první byl přešlap, hodil 78 metrů a 43 cm. Teď ale pozor na další pokus Výšky, tedy českého reprezentanta. Oštěp letí před hranicí 75 metrů, se zapichuje do trávní. To znamená, že si ten svůj zatím nejlepší výkon nevylepší.
1: Je to méně, tak pojďme do tyčkařského sektoru, kde bojuje i Vilém Stráský, který po tom disku, kdy se zachraňoval v soutěži třetím pokusem, tak klesl z páté příčky na průběžnou osmou, a teď Vilém Stráský se připravuje na svůj první pokus na 4,70 m. On zakládal na 4,50, 4,60 pak vynechal. Teď tedy 470 cm pro Viléma Stráského. Předtím si s tou výškou poradil na poprvé Leo Neugebauer, vedoucí muž soutěže deseti bojařů, ale evidentně stále tam dělá v sektoru problémy vítr, protože Vilém Stráský už se rozbíhal, ale nakonec musel zastavit ten svůj rozběh. Teď už bude dost v časovém presu, aby stihl právě v té jedné minutě odstartovat do toho svého pokusu, a teď už Vilém Stráský rychle spěchá zpět, aby se mohl opět rozeběhnout k prvnímu pokusu na 4,70 m. Letos se dostal dokonce přes 510 cm. Vilém Stráský je velmi kvalitním tyčkařem. Teď Stráský nakonec zabalil ten svůj úvodní pokus, vůbec mu nevyšel krok, takže si zapisuje křížek právě v první sérii.
2: Na laťce 470 cm, já jenom připomenu, že těch 460 centimetrů Vilém Stráský vynechal, a zatím tedy platná výška, kterou zdolal Vilém Stráský v tyčkařském sektoru, je 450 centimetrů.
1: A já ještě doplním informaci z ženské osmistovky. Tam sice Česko nemá svou zástupkyni, přestože česká vlaječka je u světového rekordu stále, protože Jarmila Kratofílová od roku 1983 drží světový rekord právě na osmistovce, ale letos se nebývale blízko přiblížila Audrey Verová právě k tomuto výkonu, zhruba na rozdíl půl sekundy, tato mladá Švýcarka, a ta v semifinále vedla až do nějakých 650 metrů, ale v té poslední zatáčce před cílem vypadalo to, že bez cizího zavinění z prvního místa upadla, že si zkrátka škrtla nohu o nohu, spadla a nakonec jen tak jako došla do cíle přes ní, pak navíc spadla ještě Litevka Galviditeová, ale posléze z podrobnějších záběrů a záznamů nakonec trenéři našli to, že francouzská Bourguignonová, která běžela právě vedle Verové na vnějšku, tak ona pravou rukou lehce zavadila, respektive levou rukou lehce zavadila o pravou nohu Švýcarky Verové, a Verová si vlastně vypadalo to, že si sama sobě podrazila nohu, ale nebylo to jen přičiněním právě Audrey Verové, takže Audrey Verová tak následně byla dodána do toho finálového běhu tady, stejně tak jako Litevka Galviditeová. Byla by to velká ztráta pro ženskou osmistovku, protože Kýly Hodgkinsová, olympijská vítězka, domácí Britka, právě má tady bojovat s Audrey Verovou a také možná s Femke Bolovou Brudrusovou v jednom z nejzajímavějších závodů na šampionátu.

Na radiožurnálu Sport jsme se dnes bavili s několika bývalými fotbalisty Sparty a řešili jsme s nimi, co dělat s tou současnou fotbalovou krizí pražského velkého týmu, který je zvyklý na to hrát pravidelně evropské poháry, je taky třeba zvyklý chtít mistrovský titul, když to v posledních letech tolik nevychází. No, je tady jedna změna a může to být změna dosti zajímavá, dosti, řekněme, pikantní, protože podle serveru Infotbal.cz pražská Sparta láká do svého kádru Matěje Juráska. A to je záložník, kterého vychovala naopak pražská Slavia. Technický fotbalista by měl podle informací už zmíněného Infotbal.cz dorazit na Letnou na hostování s opcí a ještě v tomto týdnu by prý měl dorazit do Prahy, transfer dokončit. Fotbalista, kterému tolik pšenka nekvete na britských ostrovech, kde kope v barvách Noriče. Tam odešel za 7 milionů eur v zimě roku 2025, ale za druholigový anglický klub dosud stihl odehrát jen něco málo přes 20 duelů a dal jeden jediný gól.

0: Začala cyklistická Czech Tour, bavili jsme se o tom na radiožurnálu Sport třeba s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem, který byl přímo na Vítězném náměstí v Praze, aby sledoval začátek tohoto docela slušně obsazeného podniku. No a hodně slušně obsazená je taky vedoucí skupinka 4 cyklistů, která už pomalečku míří na Javornou, tedy na stoupání druhé nejvyšší kategorie, po kterém už se bude spíše sjíždět z kopce. Je to zhruba nějakých 38 kilometrů, které zbývají do cíle. 4 cyklistům v čele, Nizozemci Reinderi a pak 3 českým zástupcům, Martinu Voltrovi, Josefu Černému a Michalu Šuranovi. To je tedy kvartet, který aktuálně míří do cíle jako první. Peloton je za nimi se ztrátou zhruba 2 minut a 15 sekund.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: A my se ještě vydáváme za plaváním. Barbora Sejmanová má před sebou finále své hlavní disciplíny na mistrovství Evropy. Po 7:30 večer se v Paříži představí ve finále kraulařské dvoustovky. A už dlouho dopředu Sejmanová říkala, že si vyloženě nejede pro medaily. Jejím jediným cílem v závodě je dostat se konečně s českým rekordem na minutu a 54 sekund.
2: Já na tu mistrovství Evropy mám prostě cíl zlomit tu hranici a nic jiného mě moc nezajímá.
3: V období koronaviru se velmi rychle posouvala. Vrcholem bylo památné olympijské finále v Tokiu 2021, kde se dostala na hranici minuty a 55 sekund a od té doby na tomto času stojí. Dokázala ubrat jen desetiny. Už je to štve. Cílem je mít konečně na dohmatu čas s 54 sekundami.
2: Doufám, že to tam vyjde a ten trénink nasvědčuje tomu, že jsem na dobré cestě, takže doufám, že to doklepnu.
4: I know she would love to get under 155.
3: Tom Rašten, její trenér.
4: Sometimes we see her third 50 is where she needs to be better.
3: Mluví o tom, že třetí 50 bývá problémem, že v ní musí útočit, jít dopředu, že to zkoušeli na mistrovství republiky a tam se to docela povedlo. A teď je nutné, aby v tom Barbora Sejmanová pokračovala i na šampionátu. Povzbudit jí má také drobná sázka s jejím tréninkovým partnerem Janem Čejkou, protože jeho 200 znak trvá mužům stejně jako ženám 200 kraul. Sázku vyhrává ten rychlejší.
5: Já si myslím, že to je super, že tím, že spolu trénujeme, my si tak vdáváme takový jako výzvy v tom tréninku. Když spolu závodíme, mě to hrozně pomáhá se vyhecovat a jí podle mě taky. To si každý vybere vlastně to, co chce. Já jsem si vybral bombony a Bára tam miluje popcorn, takže to si vybrala popcorn a to je bude její výhra, když se jí povede mě porazit.
3: Barbora Sejmanová do finále postoupila časem minuta 55,77 sekundy a nechtěla moc debatovat o tom, o kolik to mohlo být rychlejší, kdyby potřebovala.
2: Nedokážu to takhle přesně říct, ani to asi nechci jako nějak označovat, ale určitě, jako když jsem viděla tu poslední padesátku, že jsem tam první a že tam vedle mě byla jenom jako jedna, dvě holky, tak jsem nejela úplně naplno, takže určitě tam něco vyškrábu ještě extra.
3: Na medaili by Sejmanové mohlo stačit, i kdyby se na vysněnou hranici nedostala, ale je zjevné, že více než medaili ji zajímá její vlastní posun. Finále začne v našem přímém přenosu po 7:30 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 15.30. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Resort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Na dotazy iRozhlasu ohledně případného přepracování návrhu ale Macinkův rezort neodpověděl. Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk, několik dalších lidí je zraněných, informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Web de Telegraaf napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. Ukrajinské letectvo už nebude ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami. S odvoláním na mluvčího vzdušných sil Jurie Ihnata to píše server RBK Ukrajina. Letectvo ale bude dál informovat o hrozbě vzdušných útoků. A z pražských Davic dnes předpolednem odstartoval největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Závod dlouhý celkem 650 kilometrů je rozdělený do 4 etap. První závodníci by do cíle úvodní etapy v Karlových Varech měli dorazit zhruba za 30 minut. Sport. Desetibojař Willem Stráský klesl na mistrovství Evropy po hodu diskem na 8. místo. Své umístění se teď snaží vylepšit ve skoku o tyči. A nejen jeho výkony sleduje v anglickém Birminghamu reportér Adam Procházka.
2: Stráský si v tečkařském sektoru celkové umístění nevylepšil, výkonem 450 cm zaostal za svým maximem o víc než 0,5 metru. Ještě ho dnes čeká hod oštěpem a běh na 1500 metrů. A oštěpař Jan Výška je od postupu do finále hodně daleko, jeho nejlepším pokusem zůstal ten první 76 metrů a 83 cm. V druhé kvalifikační skupině se představí po 16. hodině další dva čeští oštěpaři, Martin Konečný a obhájce titulu Jakub Vadlej. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D8 u Nové Vsi a na D10 u Bezděčína. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem před sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 16. kilometru stojí kolona jen velmi pomalu a postupně se rozjíždí po dřívější uzavírce dálnice.
5: Teď jsme se rozjeli a už konečně jedeme po nějaký hodině stání.
4: Na 25. a 5. kilometru se po nehodě kamionu jede pomalu levým pruhem, stále počítejte s větším zpožděním. Plná je i souběžná silnice 608 před Nelahozevsí, je tam dopravní omezení. Na D10 jsou u Bezděčína na 40. a 5. kilometru silničáři demontují středová svodidla, tvoří se fronty delší směrem do Prahy. Brzdí se v Mladé Boleslavi na 44. kilometru zpoždění 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové se popojíždí z Hrušové před mýtem nehoda u letiště.
6: Jak se odbočuje na tu novou dálnici, tak na té křižovatce, na tou křižovatkou stojí kamion a má tam vysypaný náklad, vidí to tam policie.
4: A na silnici 15 z Lovosic do Mostu hlásíte nehodu, u Lipševsi se srazilo osobní auto se zemědělským strojem a tvoří se kolony.
7: Ani u toho ještě není policie, ale dost to překáží, kamiony to obracej.
4: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
8: Radiožurnál Sport.

35-letá Alena Hanušová se může stát v září jedinou českou basketbalistkou, která si zopakuje účast na mistrovství světa po 12 letech. Loni se vrátila zkušená pivotka do národního týmu po téměř 4 letech a zdálo se, že pro ní bude Eurobasket v Brně a Pireu loučením. Krátce po konci minulé sezony také nabídku reprezentační trenérky Romany Ptáčkové na další návrat nepřijala, ale nakonec po zranění pivotek Emy Čechové a Julie Reisingerové o šampionát v Berlíně bojuje. Tak uvidíme a vy o tom na Radiožurnálu Sport také uslyšíte, v jaké sestavě se nakonec basketbalistky představí příští měsíc na tom berlínském šampionátu. Věřme tomu, že navzdory zraněním přijde nějaký zajímavý úspěch. Na zajímavý úspěch taky čekáme na Radiožurnálu Sport na evropských šampionátech v plavání a v atletice. Tak třeba už dnes doručí Barbora Sémanová na tom prvním zmíněném šampionátu, který se koná v Paříži.

0: 15 hodin 42 minut. Hezký den s Radiožurnálem Sport. Opatrně, pokud jste právě na cestách, třeba ve svém automobilu. Fotbalisté Jablonce nastoupí dnes večer v 18 hodin a 30 minut, tedy za necelé 3 hodinky v našem přímém přenosu a taky v pořadu s mikrofonem za sportem v konferenční lize na hřišti RFS Riga. Severočeši budou hájit náskok z domácího utkání, ten je konkrétně 2-0. My jsme se tomuto duelu věnovali taky v ranním vysílání na Radiožurnálu Sport, a to i s někdejším koučem české 21 a aktuálně trenérem stejně starého výběru Lotyšska Jakubem Dovalilem. Ze studia se českého kouče ptali Jan Pěruška s Lukášem Michalíkem.
1: Tak jaká je nálada v RFS před odvetou? Věří si Lotyši na obrat?
2: No, já si myslím, že moc ne. Já jsem samozřejmě tady navštívil Jablonec, jak vedení, tak vlastně Luboše Kozla, a myslím si, že to mají dobře rozehraný a mají to ve svých rukou a myslím si, že postoupí.
3: Ukázal podle vás už ten první vzájemný zápas na Střelnici rozdíl mezi i kvalitou české a lotyšské ligy?
2: No tak já si myslím, že 100% Lotyši v podstatě neměli šanci. Měli tam nějaký vole, Jablonec s tou utkáním měl jakoby pod kontrolou, a samozřejmě tak ten rozdíl mezi lotyšským a českým fotbalem je velký, ať už se to týká vlastně, já nevím, nějakého žebříčku FIFA, co se týče reprezentací, nebo i vlastně ligové soutěže.
1: Jakub Dovalil, trenér lotyšské reprezentace do 21 let, je s námi na Radiožurnálu Sport, mimo jiné někdejší kouč české 21. Pane Dovalile, co mě zaujalo, když jsme mluvili s naším reportérem Pavlem Petrem, tak žádný lotyšský novinář nepřijel na úvodní duel do Jablonce a ani teď vlastně žádný lotyšský novinář nenavštívil ty předzápasové tiskové konference v Rize, tedy na stadionu RFS. Co to svědčí o zájmu o fotbal tedy v Lotyšsku?
2: No tak já si myslím, že to má takový dvě roviny. Fotbal samozřejmě tady není sportem číslo jedna, je někde až, já nevím, třeba za basketem, za hokejem. A samozřejmě myslím si, že k tomu přispělo i to vítězství jakoby Jablonce 2-0. No, oni tady jsou takový, jak bych to řekl, není to tady Honza nějakou jakoby senzací, je to spíš takový, jakoby bych řekl, nějaký pragmatický vyjádření, že si myslí, že vlastně na Jablonec nebudou stačit, a proto o to není nějaký velký zájem.
3: Jakub Dovalil, který aktuálně působí, a to vlastně s jednou krátkou přestávkou dlouhá léta v Lotyšsku, tak má s tím trénováním lotyšských fotbalistů zkušenosti. Dá se nějakým způsobem charakterizovat, specifikovat tamní fotbal a třeba i ten vývoj, jestli jde směrem, jakým i vy si třeba představujete?
2: No tak já bych spíš řekl, že vývoj jde směrem opačným, protože jako Lotyšská fotbalová federace má zaregistrovaných asi kolem, já nevím, 35 tisíc 40 hráčů. Česká asociace má vlastně desetinásobek víc, to znamená, tam je někde kolem 350 tisíc registrovaných hráčů. No a podle toho to vypadá, ten výběr není moc velký, a samozřejmě tady v té domácí lize startuje hodně cizinců, ale jsou to takový cizinci, který vlastně jsou v té Evropě až jako na posledním místě, jsou to hodně třeba mladí Afričani kolem 17-18 let, kterým se tady podaří jako udělat víza a potom tady nastupují v té domácí soutěži, pak jdou někam dál. Jako s fotbalem to není žádná sláva, bohužel je tady pravidlo, který si schválili ligový kluby, a to je pravidlo 8+3, to znamená, že tady může hrát 8 cizinců a 3 domácí v každém zápase, takže jako pro vývoj toho lotyšského fotbalu to není úplně ideální.
1: Skvěle jste mi nahrál, pane Dovalile, to je téma, které chci rozebrat a je to hodně zajímavé. Když jsem zkoumal soupisku z posledního zápasu lotyšské 21 pod vaším vedením, nenašel jsem žádného hráče z RFS Riga. Konec konců do posledního ligového zápasu RFS nastoupilo jen 5 Lotyšů a nejmladšímu bylo 22 let. Ta moje otázka se nabízí, ale částečně už byla zodpovězená, jestli je to ojedinělý jev nebo nějaký obecný problém, který musíte řešit, že mladí Lotyši v domácí soutěži nedostávají tolik prostoru.
2: Tak nějaký prostor dostávají, ale jsou to třeba hráči, kteří hrajou od 5. místa dolů, jo, to znamená kluby. Konkrétně zmíním, tam v RFS je jeden hráč, Nick Sliade, který je ročník 2004, ale moc jakoby nehraje, a kdybych to měl jako přirovnat v České republice, tak vlastně RFS a Riga, a vlastně ten druhý klub, kde trénuje Adrian Gula, tak je to něco jako Sparta Slávie, samozřejmě v menším měřítku, a samozřejmě tam hrajou prim ty cizinci. Takže tam obecně, vlastně, když to řeknu takhle, tak tam jakoby za 7 let žádnej jako mladý hráč nějakou šanci nedostal. No, což je z pohledu jako lotyšského fotbalu určitě škoda. Řekl bych, že tady jako u těch klubů není úplně taková jako odpovědnost za ten lotyšský fotbal. No.
3: To říká aktuální trenér lotyšské reprezentace. reprezentace do 21 let Jakub Dovalil. A ještě otázka, jestli se půjdete podívat na dnešní duel RFS Riga Jablonec v rámci třetího předkola konferenční ligy, protože on ten stadion není úplně velký.
2: No, tak stadion velký není, a to bych si určitě půjdu, teda takhle určitě půjdu. Určitě budu na stadionu a stadion není takový velký, ale je hezký, útulný. Je to spíš taková nějaká jako větší báza. Byl vybudovaný nově vlastně před 3 roky, takže oni ještě novotou, a kdybych to měl přirovnat, tak je to nějaký jako druholigový stánek v České republice, ale myslím si, že na potřeby tady lotyšského fotbalu jako plně dostačující. My jsme tam v několika zápasech kvalifikace taky nastoupili, když jsme hráli doma. Je to tam příjemný, je tam dobrá tráva, takže si myslím, že je tady na tu návštěvnost, která v Lotyšsku je průměrná někde kolem 500-600 diváků na ligový utkání, takže je naprosto dostačující.
1: Ještě jedna otázka na fotbalového trenéra Jakuba Dovalila. Vy, pane Dovalile, působíte v Lotyšsku tedy s drobnou přestávkou od roku 2019, kdy jste začal trénovat lotyšskou 19. Aktuálně působíte u 21. Tím, že jste v Lotyšsku už dlouho, si vás tam určitě váží, to je nepochybné. Zajímala by vás třeba v budoucnu pozice trenéra lotyšského reprezentačního Ačka?
2: No, tak já si myslím, že samozřejmě, že by to bylo určitě zajímavý. Už jsem se k tomu, když to řeknu takhle, už jsem se k tomu trošičku přiblížil letos dubnu, ale nějak to ještě nedopadlo, takže musím čekat.
1: Tak budeme držet palce.
3: Držíme palce, ať se vám tam daří, pane Dovalile, a moc si vážíme, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport a užijte si dnešní vlastně večerní zápas.
2: Taky děkuji, přeji hezký den.
0: Slyšeli jste Jakuba Dovalila a reprízu našeho dnešního ranního rozhovoru s aktuálním trenérem lotyšské 21, který mluvil hlavně o tom, jaká je třeba kvalita v lotyšské lize a kvalita u týmu RFS Riga, který dnes přivítá Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy v tom odvetném utkání za stavu 2-0 z jabloneckého pohledu v 18 hodin a 30 minut. Tenhle zápas začne v našem přímém přenosu. Nerušeně můžete utkání poslouchat i na internetu, například na webu Radiožurnál Sport.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas, taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz bude tenhle duel k dispozici. A stejně taky ten zápas od 19 hodin v Evropské lize v odvetě třetího předkola právě Evropské ligy, kdy Bešiktaš Istanbul přivítá Hradec Králové. I na tomhle utkání budeme mít našeho reportéra. Připomenu stav nebo respektive výsledek prvního zápasu v Malšovické aréně. Turečtí fotbalisté zvítězili 1-0.

0: Krátce jedna fotbalová rarita ze španělské fotbalové ligy. Kvůli špatnému stavu trávníku totiž neodehrají fotbalisté Celty Vigo a Osasuny Pamplona v neděli zápas úvodního kola právě La Ligy, a to kvůli tomu, že trávník dostal plísňovou infekci, takže kvůli tomu nemůžou hrát ve Vigu úvodní fotbalové utkání nového ročníku. Jinak co se týče španělské La Ligy, tak ta začne v sobotu dvěma zápasy, Alaves vyzve Getafe od 19:30, 21:30 pak Sevilla nastoupí proti Vallecanu, další zápasy se budou hrát pak v neděli, ale co se týče těch nejsilnějších týmů, tak jako už tomu bývalo někdy v minulých sezónách, tak Real Madrid nebo Barcelona si dávají v těch prvních týdnech ještě trošku pauzu a následně ta svá kola dohrají později. Když jsme se před chviličkou bavili hodně o Jablonci, tak pojďme ještě ztratit slovo taky o Bešiktaši Istanbul versus Hradci Králové, protože fotbalisté Hradce Králové chtějí zaskočit svého favorizovaného soupeře a jelikož prohráli doma v uvozovkách jen 0-1, tak rozhodně mají šanci, i když je čeká rozhodně na horké istanbulské půdě složitý úkol.
1: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, i když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
2: Nastiňuje reálnou situaci hradeckých fotbalistů trenér týmu David Horejš, který i přes domácí porážku zůstává pozitivní. K tomu ho vede především fakt, že si jeho svěřenci dokázali v prvním souboji vypracovat množství gólových příležitostí.
1: To je to, co nám dává tu víru do té odvety, protože jsme si ukázali, že jsme konkurenceschopní s takovým týmem, jako je Bešiktaš. Opravdu jsme si tam vytvořili spousty brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Věřím tomu, že s nima naložíme líp.
2: Na moderním stadionu Typraš se ale kromě soupeře budou muset fotbalisté Hradce Králové vyrovnat také s bouřlivou atmosférou, protože na utkání se chystá více než 40 tisíc fanoušků. Z tohoto pohledu má největší zkušenosti v kabině kapitán Vladimír Darida, který už v minulosti arénu v Bešiktaši zažil.
3: My se o toho musíme odprosit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Nakonec i třeba myslí atmosféry těží, protože pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli se tak velkým publikem, co jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal v hlavě nastavit co nejlépe.
2: Mezi fanoušky Bešiktaše nerezonuje v posledních hodinách pouze téma pohárové odvety. Aktuálně se také těší z toho, že vedení klubu podepsalo smlouvu s Dušanem Vlahovičem, který přestoupil z Juventusu. Srbský útočník ale do utkání nezasáhne, na rozdíl od belgického křídelníka Leandra Trossarda, který už bude tureckému celku k dispozici. Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Bůda.
1: Některým nemocnicím chybí krev, zásoby se blíží kritickému minimu. Rumunsko začalo kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední fungující reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Oštěpař Jakub Vadlejch bojuje v Birminghamu o postup do finále mistrovství Evropy. Na dálnici D8 popojíždí dlouhá kolona u Nové Vsi směrem do Ústí nad Labem. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
3: Dárci více stojí, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
1: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kilogramů. Rumunský státní podnik Nuclear Electrica začal kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Nízká hladina vody přinutila provozovatele odstavit jeden reaktor elektrárny už koncem července. Celkem dva reaktory v Černavodě na Dunaji představují pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Rumunsko vyhlásilo na celý srpen stav energetické nouze a požádalo firmy a domácnosti, aby dobrovolně snížili spotřebu elektřiny během večera. Černí špičky. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
4: Úseky, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
1: V pražských Dejvicích dnes odstartoval největší domácí cyklistický závod Czech Tour 2026. V průběhu 4 dnů peloton ujede téměř 650 kilometrů. První etapa vedla z hlavního města do Karlových Varů a na tamním divadelním náměstí je reportér Zdeněk Trnka.
5: Lázeňská metropole se stala etapovým městem závodu Czech Tour už po druhé a po loňské premiéře si dojezd na divadelní náměstí nenechávají ujít stovky lidí a cyklistických fandů. Všichni tady už desítky minut sledují obrázky z čela závodu díky velkoplošné obrazovce. Organizátoři čekají hromadný dojezd pelotonu během několika okamžiků. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
6: Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu začala kvalifikace oštěpařů. O postup do finále bojuje trojice Čechů v čele s obhájcem titulu Jakubem Vadlejchem. Přímo na místě je reportér Adam Procházka.
7: Z Čechů má odházeno zatím jen Jan Výška, výkon 76 metrů a 83 cm mu dává jen teoretickou šanci na postup do finále. Boj v druhé kvalifikační skupině i s Jakubem Vadlejchem a Martinem Konečným začne za pár minut. A desetibojař Vilém Stráský překonal v tyčkařském sektoru pouze 450 cm a v průběžném pořadí se propadá z 8. na 11. příčku. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila na mistrovství Evropy do sobotního finále. V semifinále ji porazila jen Polka Bukovická. Česká reprezentantka přiznala, že v závěru závodu raději šetřila síly a horší nasazení do finále nepovažuje za výraznou nevýhodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D8 u Nové Vsi a na D1 u Domašova.

0: Jedna z Prahy do Brna od 9 křížů z kilometru 167 zůstává tradiční fronta před Brnem, levý pruh více popojíždí z kilometru 190. Celý úsek je osobními auty na 50 minut, v kamiony na výrazně více. Na D10 jsou u Bezděčína na 40,5 kilometru silničáři, demontují středová svodidla, tvoří se fronty delší směrem do Prahy, brzdí se v Mladé Boleslavi na 44. zpoždění 20 minut. A na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalíte před sjezdem na Zličín na 23. kilometru, za Ořech je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Slyšeli jste to právě jako součást zpráv. Cyklisté už mají před sebou jen pár stovek metrů ve finiši první etapy cyklistické Czech Tour. Končí se v Karlových Varech, a takže je tedy jasné, že to kvarteto bylo dostižené. Šuran, Wolter, Černý a Reindering. Takže tři čeští cyklisté měli šanci na prvenství hned v úvodní etapě, ale zatím nevíme, kdo nakonec zvítězí. Samozřejmě se to na Radiožurnálu Sport dozvíte, stejně jako se dozvíte atletické informace, o které nepřijdete díky našim dvěma reportérům, kteří jsou přímo v Birminghamu a za kterými se vydáme na kvalifikaci oštěpařů už za chviličku po písničce od kapely Nirvana.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Evropský šampionát atletů je v plném proudu. Ve čtvrtek se dostali do akce i některé české medailové naděje a i o nich můžou mluvit naši dva reportéři. Adam Procházka s Jakubem Markem.
3: Příjemné odpoledne, teď začala aktuálně druhá kvalifikační skupina oštěpařů, která nás extrémně zajímá, protože jako poslední 15. v této skupině půjde i Jakub Vadlejch, obhájce evropského titulu z Říma, který sice letos toho moc neodzávodil kvůli problémům s kolenem, ale cítí se prý jakž takž na těch 35 let, kolik mu aktuálně je, ale teď se pojďme soustředit na to, jak vstoupí do soutěže další z Čechů Martin Konečný, to je svěřenec Jana Železného. Martin Konečný je jako druhý v pořadí, před ním házel Topi Parviainen, ten se dostal jen na 74 metrů 57 cm. Pokud vám je toto jméno oštěpařsky povědomé, tak jeho strýc Aki Parviainen, to je právě ten finský oštěpař, který bojoval v minulosti právě s Janem Železným. Aki Parviainen má osobní rekord za 93 metrů. Toho zatím Topi nedosahuje, ale teď už Martin Konečný a jeho vstup do soutěže oštěpletí za 75 metrů. Není to zas až tak daleko, ale takový solidní vstup, který ale asi stačit na postup nebude.
4: Stačit nebude a už teď je jisté, že postup nemůže mít ani Jan Výška, který házel v té předchozí kvalifikační skupině, ve které on skončil na 12. místě za 76 metrů 83 cm. Měl tedy jenom hodně teoretickou šanci a vzhledem k tomu, že teď už ho přehodil třeba právě Martin Konečný, vlastně právě Martin Konečný o 1 cm. Tím pádem Martin Konečný vyřadil dalšího Čecha Jana Výšku, ale jak už jsem zmiňoval, ta šance byla opravdu jenom teoretická. Nás samozřejmě bude zajímat Jakub Vadlejch. No a když se podíváme na ty ostatní favority, kteří už třeba házeli v té předchozí kvalifikační skupině, tak tamto poměrně od ruky šlo Julianu Weberovi, tedy Němci, který je lídrem letošních evropských tabulek. Ten na první pokus hodil 84 metrů 2 cm, tím pádem splnil kvalifikační limit, ta hranice je 82 metrů a postoupil rovnou do finále. Poměrně solidně se ukázal taky další Němec, třeba Nick Thum, 83,49 metru. Osobní rekord a taky postup do finále.
3: Ano, ten Vítr, který tady zlobí sprintery, tak řekl bych, že nahrává právě oštěpařům, protože když jsme se bavili s Jakubem Vadlejchem před soutěží tady v Birminghamu, tak říkal, že letos se zas až tak daleko neháže, že třeba i 83 metrů, možná i méně, by mohlo stačit na medaile. A když se podíváme právě na výsledky z první kvalifikační skupiny, tak vlastně přes 82 metrů se dostali Němci Weber, Thum a Polák Wegner. A to ještě doufejme, že Jakub Vadlejch v té druhé kvalifikační skupině bude dalším do party.
4: Budeme doufat a možná takovým příslibem je, že Jakubu Vadlejchovi se dobře háže, když je vedro, když je hodně teplo a když se podíváme, kolik stupňů tady v Birminghamu dnes je, navzdory tomu, že jsme na britských ostrovech, 34 stupňů a možná to ještě vyšplhá o další 2 stupně výš.
3: On se bál, aby to nebylo podobné jako před dvěma týdny v Glasgow ve Skotsku, tam byly hry Commonwealthu, bylo kolem 12 stupňů, pršelo tam a toto jsou podmínky, které Jakub Vadlejch miluje. V těchto podmínkách hodil i svůj osobní rekord 90 metrů 88 metrů v katarském Dauha, tak snad mu to půjde i dnes.

0: První etapu cyklistické Czech Tour z Prahy do Karlových Varů vyhrál Američan Riley Sheehan. Nejlepší z českých cyklistů Dominik Neumann dosportoval na 6. pozici.
1: Radiožurnál Sport.
0: A teď ještě k seriálu Radiožurnálu Sport. Tento týden věnujeme českým trenérům v zahraničním prostředí a míříme na biatlonovou střelnici. Představujeme vám Tomáše Kose, který dlouho pracoval u slovinské reprezentace a prý si oblíbil třeba i tamní přírodu.
2: Kolikrát se tak šel touhle cestu na Vyševník?
3: No, to už asi těžko spočítám, ale když to tak vemu v průměru 3-4krát za rok, tak to asi tak bylo. No.
2: Fíha. 18x4, 72x, je to možné?
3: Já bych tomu i věřil.
4: Tomáš Kos by se v Julských Alpách dost možná uživil i jako průvodce. Vyšlapy na tamní kopce si ale jen čistil hlavu, když ve Slovinsku působil jako trenér tamních biatlonistů. Původně se tam v roce 2000 domluvil na dvouletém angažmá a nakonec zůstal 18 sezón.
3: Už jako od začátku a hlavně od začátku jsem měl kolem sebe lidi, kteří nějakým způsobem byli u srdce a vždycky mě jako vycházeli vstříc. Vždycky ta pomoc se našla, takže jsme našli nějakou takovou společnou cestu k sobě a on to prakticky pokračovalo stále.
4: Ona by to nebyla taková idylka bez výsledků, ale ty svěřenci Tomáše Kose měli. Největší hvězda Jakov Fak vybojoval ve slovinských barvách 2 tituly mistra světa, 20 umístění nastupních vítězů ve světovém poháru a olympijské stříbro. A to ještě získal bronz na hrách ve Vancouveru, když ještě reprezentoval své rodné Chorvatsko, přestože pod vedením Tomáše Kose trénoval se Slovinci. A co čert nechtěl, hned za ním tehdy ve sprintu skončil rodilý Slovinec Klemen Bauer.
5: Jakov Fak je vlastně náš, je to taky naše medaile, ale stejně musím říct, že mě to trošku mrzí, myslím nejenom mě, asi všechny a všechny ve Slovinsku. Přece jen bychom byli víc spokojeni, kdyby ta medaile byla úplně naše, ale jasný je, že Slovinci a Chorvati se nemají zrovna dvakrát v lásce, takže si myslím, že to hodně lidem je trnem v oku, ale počítáme s tím, že příští rok přestoupí, dostane to občanství a bude náš a pak už asi bude všechno v pohodě.
4: Vyprávěl tehdy Tomáš Kos, který byl taky u úspěchů dalších Slovinců. A když u nich skončil, přesunul se k dalekohledu slovenských biatlonistů a mohl se tak v roce 2019 radovat s Anastasí Kuzminovou, která po třech olympijských zlatech konečně získala to z mistrovství světa.
3: To byl vlastně jeden z důvodů, proč si ještě prodloužila kariéru a ten sen její se splnil, takže to je úplná paráda.
4: Několikrát za ty dlouhé roky u zahraničních týmů se mluvilo o možnosti příchodu Tomáše Kose do toho českého, třeba po super úspěšné olympiádě v Soči 2014.
6: Opravdu to bylo v takové rovině vyloženě nezávazný. Jo. To prostě bylo na té úrovni, že se prostě bavíme všichni mezi trenérama, co bude, jak si to člověk představuje, co si kdo představuje, jak bude skončí, neskončí, zůstane. Takže to je vyloženě obecná rovina a nic konkrétního neproběhlo.
4: A nikdy se to nedotáhlo ani později. Nemrzelo to?
3: No tak mrzelo a nemrzelo, prostě se to tak stalo a je to minulost a už se asi k tomu nemusíme vracet.
4: Říká Tomáš Kos, český biatlonový trenér s nejvýraznější stopou v zahraničí, ale žádnou v tuzemsku. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: 16 hodin 21 minut znovu míříme do anglického Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice, kde se snaží kvalifikovat do hlavní soutěže stříbrný olympijský medailista z roku 2021 Jakub Vadlejch, český oštěpař. Jeho výkon sledují taky naši dva reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
7: Jakub Vadlejch brzy odhodí poprvé tady oštěp ze své pravačky, teď ještě Francouz Vahaj Sosaya a pak Brit East. Pak už tedy Jakub Vadlejch, Martin Konečný aktuálně na 4. pozici v této kvalifikační skupině B, výkon 76 metrů 84 cm. V první sérii už teď je jasné, že to na postup do finále stačit nebude.
8: Můžeme se podívat na to, kdo už ve finále je. Jsou to Němci Weber Tum a taky Polák Wegner. Ti všichni hodili oštěp za hranici 82 metrů, takže se kvalifikovali rovnou, potom tam jsou závisu taky Řek Cicos nebo Matuševičus,
7: Ano.
8: Abych to řekl správně, ano, z Litvy, tak ten hodil taky za 80 metrů nás, ale nejvíc zajímá teď ta kvalifikační skupina B, které zatím tedy vévodí Tomas Rehler, který hodil 78 metrů 67 cm, byť on dokáže házet i mnohem dál, když se podíváme na jeho osobní rekord, tak to je 93 metrů a 90 cm.
7: Ty jeho nejlepší roky už jsou pravděpodobně, ale pryč, on je to olympijský vítěz z Ria z roku 2016 a pak měl takové hodně slabé roky, teď se zase snaží dostat nahoru, mohlo by mu k tomu pomoci i mistrovství Evropy tady v Birminghamu. Na druhé pozici v této kvalifikační skupině je slovenská vlaječka Jakub Kubínec, 77 metrů 63 cm. Teď už se ale pojďme zasoustředit na oštěpařský sektor přímo tady na stadionu, protože Jakub Vadlejch už je připravený ke svému úvodnímu pokusu kvalifikačnímu, doufejme, že třeba i poslednímu, protože pokud by přehodil 82 metrů na poprvé, stejně tak jako předtím třeba jeho letitý soupeř, letitý rival Němec Julian Weber, tak už by nemusel pokračovat v kvalifikaci a to by samozřejmě bylo jen dobře. Nemusel by už opotřebovávat dál své atletické tělo a teď už Jakub Vadlejch a jeho první pokus v kvalifikaci na evropském šampionátu a oštěp letí za 80 metrů, téměř za 82 metrů, to je solidní vstup do soutěže a přestože oštěp neletěl za tu žlutou linii, která označuje 82 cm, nemá tak ještě úplně na 100% jistý postup do finále, tak si myslím, že možná se třeba dohodne s trenérem Miroslavem Gustkem na tom, že třeba si bude věřit na to, že tento pokus už stačit bude a už třeba házet nebude. Nakonec tento úvodní pokus byl dlouhý 80 metrů a 92 cm.
8: Určitě by to stálo za zvážení, když se podíváme do součtu obou těch kvalifikačních skupin, tak jako Vadlejch aktuálně na pátém místě postupuje, připomeňme tedy nejlepších 12 závodníků. No a ještě bych připomněl jednu věc, a to takovou, že když Vadlejch odhodil ten oštěp, tak pak v obličeji bylo vidět zklamání, chtěl určitě hodit ten limit za 82 metrů, to se mu nepovedlo a my si počkáme, jestli tedy další pokusy přidá nebo nepřidá.
7: Ale i tak, když se podíváme na letošní výkony Jakuba Vadlejcha, tak on měl ten první závod skvělý v květnu v Tokiu 85-24, ale od té doby už se nedostal dál než dnes tady prvním pokusem, takže vypadá to, že formu opět dokázal načasovat správně.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o víc než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařily polské úřady. Podle Tuska měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti nezdělil. Podezřelého zatkli úřady v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z paddleboardistů našli policisti minulý týden. Po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehů a okolí. Použijí taky drony. Policie to dnes uvedla na síti X. A v Trutnově začíná dnes večer čtyřdenní rokový festival. 42. ročník je věnovaný symbolicky Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou bude sloužit katolický kněz Jan Hanák. Sport. Oštěpař Jan Výška nepostoupil do finále atletického mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Výkony dalších českých reprezentantů sleduje přímo na místě reportér Adam Procházka.
2: Padlej hodil na poprvé 80 metrů a 92 cm. Na přímý postup do boje o medaile by musel hodit zhruba o metr dál, ale průběžně je pátý a výrazně se přiblížil postupu. K tomu má zatím daleko další český oštěpař Martin Konečný s výkonem 76 metrů a 84 cm. Konečný má za sebou dva pokusy, Vadlejch na svůj druhý čeká. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D8 u Nové Vsi a na D10 u Bezděčína. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 16. kilometru zůstává kolona. Popojíždí se na 25. a půltý, tam leží kamion po nehodě. Projíždí se levým pruhem, je to stále na téměř hodinu. Navíc v koloně na 20. kilometru řeší srážku tří aut. Na souběžné silnici je fronta před Nelahozevsí, možná je trasa z Prahy z exitu 1 po silnici 9 přes Mělník a Cítov. Zpět na dálnici se vrátíte u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna postávají kamiony od 9 křížů z kilometru 167, k dálnici D2 je to na více než 2 hodiny, osobní auta více popojíždějí z kilometru 189, proto je to celé od 9 křížů na 50 minut. Na silnici 43 z Brna do Svitav hlásíte kolonu provozem před Lipůvkou.
5: Ta kolona začíná krásně za Českou, tak ať lidi do toho nevědou. Je to se tou zatáčkou.
4: Na D10 z Turnova do Prahy u Bezděčína na 40. kilometru demontují středová svodidla. Zpomalíte v Mladé Boleslavi na 44. kilometru zdržení 20 minut. V opačném směru se brzdí na 38. kilometru, tam je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport vám hraje a zpívá Eric Clapton, muž, který se narodil zhruba hodinku a půl autem cesty od Birminghamu, kde jsou právě teď naši dva reportéři na atletickém evropském šampionátu. Jakub Marek a Adam Procházka sledují kvalifikaci oštěpařů.
1: Příjemné odpoledne, Jakub Vadlej stále vede druhou kvalifikační skupinu oštěpařů výkonem 80 metrů 92 cm. Není to ten potřebný limit 82 metrů, po kterém už by s klidem mohl zbalit batoh a jít na hotel odpočívat na finále, ale Jakub Vadlej teď vynechal svůj druhý pokus a teď házel už třetí pokus Topi Parviainen. Takže vypadá to, že Jakub Vadlej věří tomu, že mu těch 80 metrů 92 cm bude stačit, je velmi pravděpodobné, ale ještě to není úplně takové 100% věření na to, aby opustil stadion.
2: Není to úplně 100%, přesto si stále drží tu pátou příčku, postupuje, připomeňme, prvních 12, takže je opravdu blízko, ale teď tedy vynechává a vypadá to, že si můžeme počkat na pokus dalšího českého reprezentanta, který bojuje o postup do finále, a tím je Martin Konečný, který teď přijde na řadu. Jeho nejlepší pokus zatím měří 76 metrů a 84 cm, což není dostatečně daleko, je průběžně 18, takže teď by potřeboval si to vylepšit, je to jeho poslední pokus v kvalifikaci, už se rozebíhá, posílá oštěp, který letí, ale to je hodně, hodně málo, možná jeho vůbec nejhorší pokus tady na evropském šampionátu v Birminghamu, potom dokonce asi přešlápl, nevím, jestli se náhodou nezranil, neviděl
1: úplně
2: jsem pak
1: se
2: ten
1: mu
2: dopad.
1: Podlomilo levé koleno, přitom když odhazoval, a už tu chvíli bylo jasné, že ten oštěp nemůže letět nějak daleko, ale vypadá to, že žádné zranění z toho nebude, ale postup do finále také ne.
2: Přesně tak, takže i kdyby z toho zranění náhodou bylo, tak vlastně by stejně do finále nezasáhl, protože se tam nekvalifikoval, se mu tam trochu provrtnul ten kotník, pak přes něj přepadl, to znamená, že to byl hned i přešlap, takže úplně dobré zprávy nepřinášíme. Martin Konečný je dalším českým oštěpařem, který nepostoupí do finále, stejně jako Jan Výška, ale samozřejmě ještě je ve hře ten nejlepší z Čechů a obhájce titulu tady na mistrovství Evropy, Jakub Vadlej.

0: Fotbalistovi Matěji Juráskovi není ani 78, ani 16, je mu 22 let a možná se vrátí zpátky do nejvyšší domácí fotbalové soutěže, protože ho podle serveru infotbal.cz láká pražská Sparta. A to navzdory tomu, že Matěj Jurásek odcházel do zahraničí, konkrétně do anglického Noriče, jakožto slavistický ofenzivní hráč. Každopádně v Noriči zatím se hrál 21 zápasů s bilancí 1 gólu a 2 asistencí a tak by se zřejmě potřeboval znovu trochu nastartovat v té jeho kariéře. V Anglii zůstáváme, stále jsme na mistrovství Evropy, stále sledujeme kvalifikaci oštěpařů a to díky našim reportérům Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi.
1: Krásné odpoledne, dva Češi už jsou ze hry venku, a to Jan Výška a taky Martin Konečný. Ti nedokázali hodit tolik, aby postoupili do finále. Jakub Vadlejch na 99% hodil dostatek na to, aby postoupil do boju o medaile, protože v prvním pokusu mu tady změřili 80 metrů a 92 cm, což sice není za tou hranicí, která by ho do finále poslala rovnou. Ta hranice je ještě o metr a něco dál, 82 metrů. Ale vypadá to, že Jakub Vadlejch už pravděpodobně házet nebude. Ten druhý pokus vynechal a odhadujeme, že vynechá i ten třetí pokus, protože jsme viděli, že už si zul tretry, nazul si tenisky a taky si tak trochu pobalil v tom oštěpařském sektoru. Ještě úplně neodešel, asi čeká, kdyby náhodou musel házet, protože on je v tom pořadí 15., ale vypadá to, že ten postup do finále mu zajistí i tenhle výkon. Průběžně, když se podíváme do toho pořadí, tak je Jakub Vadlejch na pátém místě, před ním jsou Řek Cicos, Polák Wegner, Němec Thum a jeho krajan Weber, lídr letošních evropských tabulek, který zatím zaznamenal ten úplně nejlepší výkon tady v Birminghamu na evropském šampionátu, 84 metrů a 2 centimetry. To znamená, že Jakub Vadlejch pravděpodobně postoupí do finále, ale na 100% to ještě říct nemůžeme.

0: Jablonecké fotbalisty čeká odveta třetího předkola konferenční ligy. Hrát budou v lotyšské Rize. Po domácí výhře 2:0 nastoupí v 18:30, tedy za necelé dvě hodinky k utkání proti domácímu RFS. Jen málo kdo přitom tuší, co s pohárovým duelem udělá atmosféra na stadionu pro pouhých 1700 diváků, kam navíc chodí pravidelně na ligu třeba jen 500. Možná ale ještě víc může Jablonecké trápit vítr od nedaleké řeky Daugavy.
1: Já si myslím, že to není ošklivý, je to jako hezký, ale malý, no, tak samozřejmě jsou to věci, které neovlivníme, jako myslím si, že pro nás je důležité, jaký je hřiště, to je rovný, v pořádku, možná trošku tvrdší, ale není to nic, s čím bychom se neměli vyrovnat, nebo co by mělo nějakým způsobem být nějaký problém. Problém může být ten vítr, jako to si myslím, že většinou nenahrává fotbalu, ale tak uvidíme, třeba bude trošku jiný to počasí.
2: Zmínil po předzápasovém tréninku jablonecký kouč Luboš Kozel. Ani hráči nechtějí otázku kapacity stadionu před pohárovou odvetou řešit. Na trenérova slova navázali záložníci Jan Cuchan a Richard Sedláček.
3: Tak je to, jak to je, nic s tím neuděláme. Zase na druhou stranu asi je lepší jet tam, že tam bude 1700 lidí, než aby nás tam čekal 20-tisícový kotel s tím, že nás tam čeká peklo a nebude to nic příjemného. Samozřejmě víme, že není to ideální atmosféra, ale my tam jedeme proto postoupit a kolik tam by lidí nás asi moc nezajímá.
4: Bude to zase třeba výhoda, že ta komunikace bude moct být lepší a snažší a nějak si s tím poradíme, určitě to zvládneme.
2: Problémy s absencí fanoušků za brankou by mohl mít golman Jan Hanuš. Neřeší to.
5: To, že za sebou nemáme lidi, tak v Jablonci je podobný, než na té jedné straně, ale snažím se tak nějak to omrknout vždycky z začátku, ale pak vím, že ať je tam 50 tisíc nebo těch 16, tak stejně člověk musí přistoupit k tomu stejně, no, takže jako asi nevnímat moc to okolí, ale soustředit se na tu hru samotnou a podat ten výkon, který má, takže ať to bude, jak to bude, tak samozřejmě kulisa k tomu patří, ale vždycky to tomu přizpůsobit té svý hlavě, no, takže nepodlehnout tomu, že je míň nebo něco víc, ale vždycky je to o té hře a o tom rozhodování na hřišti. No.
2: Pravdou je, že v průběhu zápasu se pak brankář soustředí na samotný duel, ne tak na to, co se odehrává za jeho zády.
5: Můžou tam být ty vlivy z pozice toho, že když brankář má čas sledovat věci a může na něco působit, ale úkol je takový, aby ho to moc neovlivnilo, a takže jestli tam bude 16 nebo kolik, tak není tak podstatný a věřím, že to dobře dopadne. No.
2: Je přesvědčený jablonecký golman Jan Hanuš před odvetou třetího předkola konferenční ligy. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
0: RFS Riga versus Jablonec tedy od 18:30 v našem přímém přenosu. Jablonec první utkání vyhrál 2:0. Co se týče předkola Evropské ligy toho třetího, tak Bešiktaš Istanbul přivítá Hradec Králové v 19 hodin. Český tým prohrál úvodní utkání na svém trávníku 0:1. Přímé přenosy najdete samostatně třeba v aplikaci Můj rozhlas, to nejlepší právě tady v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
3: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
4: Oštěp letí daleko, daleko a díkam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
2: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
3: Překvapit ale můžou i další.
2: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
3: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy své litevské soupeřky a po druhé výhře postoupily přímo do osmifinále. Stejně se zadařilo taky duo Markéta Svozilová, Marie Sára Štochlová. I tyhle české hráčky dokázaly vyhrát svou skupinu na evropském šampionátu. My ale míříme na ten evropský šampionát atletický za naším reportérem Jakubem Markem, který chystá v Mixzóně jeden zajímavý rozhovor. Kubo.
6: Krásné odpoledne, čekáme tady na Jakuba Vadlejcha, který postoupil do finále evropského šampionátu tady v Birminghamu v sobotu. Tady bude se snažit o další medaily z mistrovství Evropy a už pomalu tady by měl dorazit do Mixzóny, tady kde se setkávají s novináři právě sportovci. A Jakub Vadlejch už přichází. Jakube, v živém vysílání, hezký den, gratuluju právě k postupu do sobotního finále 80 metrů 72 cm prvním pokusem. Už jste věřil po tom prvním pokusu, že to vyjde?
7: Zdravím posluchače. Když jsem hodil necelý 90 metrů, tak a byl jsem vlastně po první skupině, nebo respektive po první sérii druhé skupiny, stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že bych postoupil, že postoupím.
6: Byla tam ve hře varianta, že byste opustil i stadion a šel rovnou?
7: Určitě, kdyby to šlo, ale tuším, že mi to ani nenabídli, takže jsem tam zůstal a fandil jsem klukům. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
6: V první skupině se házelo o něco dál, bylo to třeba podmínkami?
7: Slyšel jsem, nedokážu já nějak potvrdit, ale slyšel jsem od lidí, kteří byli na tom stadionu celou dobu, že se otočil vítr právě negativně směrem k nám, takže asi to ovlivnilo výkony, protože v první skupině snad padaly osmí rekordy, takže určitě.
6: Vítr je tady velkým tématem, tak může být velkým tématem i pro sobotní finále, že třeba i během těch jednotlivých pokusů se to může točit.
7: To určitě a ještě navíc taková zajímavost, že vlastně mužské finále je jediný oštěp, který se hází z druhé strany, takže uvidíme, jak to bude foukat z druhé strany a na druhou stranu se tady hází velký výkony během diamantových lig, co jsem zažil xkrát, takže máme se na co těšit.
6: Vy jste téměř dva měsíce nezávodil, dnes to je vlastně druhý váš nejlepší výkon po tom květnovém z Tokia, tak spadl vám trochu kámen ze srdce po tom prvním pokusu?
7: Já na tom závěrečném soustředění jsem opravdu tušil, že jsem na tom dobře. Tady jde teď o to jenom, jak moc, do jaké míry bude se mnou spolupracovat tělo. Zatím to vypadá dobře, nechci to úplně zakřikávat. Teď okamžitě jdu do ledu, celé ideálně a uvidíme, jak se zítra probudím a ideálně pozítří.
6: A říkáte, do ledu je tu velké horko, ale to vám většinou vyhovuje.
7: To je fantastický, to mě někdo nahoře vyslyšel asi.
6: Bál jste se trochu, že by to bylo něco podobného jako třeba dva týdny zpátky v Glasgow nad Commonwealth Games, kde byly ty podmínky úplně jiné, asi 15 stupňů déšť?
7: To nedokážu porovnat, ale když jsem to přesně viděl lidi v Čepicích, dokonce tuším, že Nýra Štěpr házel v Čepici zimní, tak jsem velice rád za tuhle variantu.
6: V té první skupině Julian Weber za 84 metrů prvním pokusem, bude to největší soupeř zase na evropském šampionátu pro vás?
7: Julian určitě, a co jsme se spolu bavili, tak má taky spoustu zdravotních problémů, takže u něho to bude také o tom, jak se asi před finále probudí, každopádně hodí daleko, je to velký závodník, takže určitě on je ta největší hrozba, nebo myslím si, že největší adept na zlato.
6: Vy jste s těmi zdravotními problémy také bojoval loni, letos, jaké to bylo při závodě dnes?
7: Snažil jsem se zkrátka nějak spolupracovat a už za ty roky, za tu dlouhou dobu tuším, co by mi mohlo pomoct směrem k nějakým metrům určitým a to jsem se snažil nějak následovat a povedlo se.
6: Moc děkuju, gratuluju, ať to vyjde ve finále.
7: Děkuju moc.
6: Tak to byl oštěpař Jakub Vadlejch, který postoupil do finále evropského šampionátu tady ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: 17 hodin 7 minut, Radiožurnál Sport přeje příjemné čtvrteční odpoledne a nabízí dvě aktuální zprávy. První etapu Czech Tour z Prahy do Karlových Varů vyhrál Američan Riley Sheehan. Nejlepší z českých cyklistů Dominik Neumann dosportoval po 163 kilometrech na úvod největšího etapového závodu na českém území jako šestý. V dalších dnech peloton s 21 Čechy a třemi World Tourovými stájemi zamíří postupně z Mladé Boleslavy na Ještěd, z Pardubic na Dlouhé stráně a v nedělním finále pojedou cyklisté z Kroměříže na Pustevny. No a ta novinka číslo 2, plzeňský fotbalista David Krčík dostal od za vyloučení v utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Zezadu totiž udeřil do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Disciplinární komise také potrestala pražskou Spartu za výtržnosti fanoušků v utkání proti Zlínu pokutou 160 tisíc korun. No a Ostrava zaplatí 120 tisíc korun. Tolik tedy dvě sportovní zprávy, těmi dalšími samozřejmě v dalším vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku nebudeme šetřit. Za chvíli si ale dáme náš pravidelný odpolední rozhovor, tentokrát cyklistický.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Pokud jste Radiožurnál Sport naladili třeba teprve před pár minutami, tak vám určitě udělá radost, že obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů 92 cm, pak už nepokračoval a stačilo mu to k tomu, aby v sobotu mohl tedy Jakub Vadlejch zabojovat o medaili a třeba i o to, aby obhájil titul, který vybojoval před 2 lety v Římě.
1: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
0: A v něm dnes propojíme běh s cyklistikou a zároveň talentovaného českého juniora se slovinskou sportovní hvězdou. Před pár dny totiž rodiště 5násobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara ožilo 2. ročníkem Poggi Challenge, tedy výzvy, kdy se amatéři z celého světa mohou poměřit se současným nejlepším cyklistou. Čekal je 15-kilometrový úsek s průměrným sklonem 8% a převýšením téměř 1200 metrů, s tím, že Pogačar dal všem ostatním závodníkům 6-minutový náskok. Jedním z vyzivatelů byl i český vytrvalostní běžec a reprezentant do 23 let Vít Guldán, se kterým si o nevšedním závodu povídal reportér Tomáš Borovec.
2: Jak vás to vůbec napadlo pokusit se dostat na tuhletu výzvu?
3: No tady Pogačar je naším dlouhodobým favoritem, bych řekl. Moc ho máme rádi v rodině, takže teďka to navrhl s tím, že mi vypadly vlastně směny v práci, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat na tu jeho challenge, se dá říct.
2: Je to závod, který je určen pro amatérské cyklisty. Těch závodníků tam je něco málo přes 1000. Myslím si, že ten zájem o to musí být obrovský, jak se vám povedlo se tam dostat.
3: Já jsem se sám divil, protože jsem čekal, že to bude vyprodané už několik měsíců dopředu, nebo minimálně už tenhle rok třeba nebudou místa, ale nějakým způsobem se naskytlo ještě asi posledních 100 míst v těch posledních dnech a dokonce se objevily i místa, které byly možné si zakoupit den závodu. No bylo 1300 míst a bylo tam asi 200 dalších VIP míst, takže něco okolo těch 1300 závodníků. Z toho 1100 bylo hlavně takový těch hobíků.
2: Vy jste talentovaným vytrvalostním běžcem. No a teď to bylo kolo. Takže kolo je vaším druhým sportem nebo dobrou přípravou právě pro běhání?
3: Kolo bývalo můj první sport, moc jsem ho měl rád už jako dítě, ale tím, že jsem teďka byl zraněný, tak to pro mě byla ta druhá volba, by se dalo říct. Tím, že jsem nemohl běhat, tak na kole jsem strávil 10 hodin týdně možná. A opravdu to byl vlastně prostředek, abych si udržel formu, dá se říct. No. Takže to mi hodně pomohlo. A když už jsem nějakou tu formu najel, tak jsem si řekl, že se jí pokusím prodat a uvidíme, co to v takovémhle velkém závodě dá. No.
2: Zdravotní problémy, které znemožňovaly plné běhání, umožnily najet víc kilometrů na kole a připravit se.
3: Určitě. Na kole bych normálně najel jenom pár hodin týdně, jenom jako doplněk k běhu.
2: No asi jste ale netestoval svoji formu na 8% průměrném stoupání ve vzdálenosti 15 kilometrů, což vás čekalo ve Slovinsku na kopec.
3: Přesně tak, to jsem úplně neměl natrénováno. Ani v Česku to opravdu moc nejde, protože těch kopců takhle strmých a takhle dlouhých zde není, moc mě jich nenapadá. Naštěstí jsem byl vlastně na podobném kopci, bylo to Plateau de Solaison, na kterém se jela 15. etapa Tour de France před pár týdny. A to je taková menší zkouška, dá se říct, je to vlastně asi 9% na 10 kilometrech.
2: Konkrétně k tomu závodu, jaké byly ty poslední chvíle před závodem?
3: No tím, že nejsem cyklista, tak jsem trošku podcenil možná tu přípravu pár vlastně momentů před samotným závodem. Vzal jsem si sebou jenom jeden bidon, ve kterém jsem měl sacharidový mix, takže to byla vlastně jenom 500 ml nějaké tekutiny. Naštěstí jsem měl taťku, který čekal na kopci a ten mi podal bidon s vodou a s ledem. A také jsem úplně nečekal, že budu v tom startovním koridoru čekat téměř hodinu před samotným závodem, abych měl nějaké místo, i když jsem tam přijel vlastně hodinu před asi na nějaké 600. pozici, takže pořád bylo 600 lidí přede mnou.
2: Co podmínky, jaké tam bylo počasí?
3: Asi tak podobně jako v posledních dnech Česku, takže kolem 35 stupňů, takže ze začátku mi bylo velké teplo, potom už se ten organismus trošku adaptoval, ale ke konci mě to hodně dohnalo. Od nějaké té 30. minuty až do té 58. minuty, kdy jsem dojel závod, tak jsem docela trpěl.
2: Trpěl, přesto dojel a velice dobře.
3: No, s porovnáním s Tadejem Pogačarem to bude znít možná trošku směšně. Dojel jsem za 58 minut, zatímco Pogačar dojel za 43 minut, takže asi 15 minut ztráty. Skončil jsem, myslím si, že 48.
2: A nejlepší z Čechů.
3: Ano, bylo nás tam asi 50, jestli jsem dohledal data správně, ale jel třeba i Zdeněk Štybar, takže jeho jsem předjel. On dával na Instagram video, kde jel chvilku s Pogačarem, tak oni jsou dobří přátelé, znají se. Nevím, jestli ze Zdeňkovy profesionální kariéry, on končil kariéru před pár lety a Pogačar vlastně v těch letech nastupoval jako ten největší favorit.
2: Kdy se přehnal kolem vás?
3: No, asi okolo 11. kilometru, jestli si to pamatuju správně, takže okolo nějaké 35. minuty, ale potom už mi vlastně dával každým metrem.
2: Byla motivace se ho chytit?
3: Vůbec.
4: nejde
3: v tom
4: to.
3: Momentu už jsem měl hodně stuhlé nohy. Rád bych točil, dá se říct, vyšší kadenci a nějaké vyšší vaty, ale od té 30. minuty už ty vaty šly poměrně rychle dolů a nebyl jsem na to připraven.
5: Říká 22-letý běžec Vít Guldán o závodech s cyklistou Tadejem Pogačarem. My si teď dáme písničku a po ní budeme v zajímavém povídání pokračovat.

0: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
1: U mikrofonu máme českého talentovaného běžce Víta Guldána, který se ve Slovinsku zúčastnil cyklistických závodů Pogi Challenge, to znamená výzva Tady je Pogačara. Mluvili jsme, jak jste se chystal na tyhle ty závody. Byla kulisa podél silnice?
2: Minimálně v těch prvních několika kilometrech celá silnice obsypána fanoušky, ale mohla být vlastně jenom na jedné straně silnice, protože na té druhé, v těch prvních kilometrech, měl Tadej Pogačar takový tunel. Tam ho prováděly motorky tak, aby nemusel projíždět těmi stovky závodníků. V těch dalších částech, kde už nebylo tolik těch hobíků, tak už jel s náma na silnici. Byly tam momenty, kdy se ho snažili chytit někteří závodníci a snažil se s ním držet co nejdále, což opravdu nešlo moc dlouho.
1: Ani ho nedemotivuje to, že nevyhrál ani po druhé. Myslím si, že nějakých 7-8 závodníků bylo před ním.
2: Minulý ročník to byl jenom jeden závodník. Nebyla ani tak velká konkurence. Tento ročník už zde bylo ale více takových lepších soupeřů, větší konkurence a on skončil až 8.
1: Jak jste byl spokojen sám se sebou a jak jste se cítil nahoře?
2: Já jsem byl spokojen určitě. Nevěděl jsem, co mám čekat. To trošku jako půlmaraton, protože půlmaraton pro mě trvá okolo 1 hodiny a 9 minut. Tady ten závod byl okolo té hodiny, by přibližně se dalo říct. Nebyl jsem na to připraven a asi jsem spokojen, i když mířil jsem na trošku vyšší pozici možná.
1: Jste vlastně říkal, že jste startoval někde kolem 6. místa. No tak to jste byl jako Tadej Pogačar. Neustále někoho předjížděl, což asi i pomáhá motivaci v tu chvíli.
2: Ten začátek závodu vypadal tak trošku jako neutrální start, nebo před tím samotným startem, jak to bývá na Tour de France, než vlastně ředitel závodu promáhne tou vlaječkou. Takže všichni jeli v takovém pohodovém tempu. A potom, když Tadej odjel doprava a chvilku čekal, aby nechal odjet ty nejlepší, tak já jsem jel hnedka vedle něho. No a potom začal ten samotný závod, kdy všichni začali co nejrychleji sjíždět pod samotný kopec a tam už se začalo opravdu závodit. Myslím, že na rovince jsme tam jeli okolo 45 km za hodinu a je to docela nebezpečné, protože všichni často stojí na brzdách a je to takové velmi stísněné. Povedlo se mi už v té neutrální části předjet několik desítek, možná i stovek cyklistů a potom opravdu to ostré tempo vás vynese velmi rychle dopředu. No.
1: Tadej Pogačar je velmi oblíbeným cyklistou už pro ten svůj přístup. Byla vůbec šance se tam s ním chvíli potkat?
2: Byl tam asi jeden moment, kdy bych se k němu dokázal dostat blízko, opravdu asi i mít s ním nějaký rozhovor možná. A to bylo právě před tím samotným ostrým startem. Tam opravdu kolem mě projel, bavil se, jel pomaličku a kdybych já nechtěl to ostré tempo, tak bych mohl přijet k němu. Těch ale dalších šancích moc nebylo. On často má sebou ochranku, je to takový národní klenot. K němu se dostat je opravdu velmi těžké.
1: Jak na vás působí?
2: I z té velké dálky je vidět, že je opravdu velmi skromný a není to žádná celebrita. On opravdu se narodil ve velmi malém městě. Je to vesnice, má pár stovek, možná tisícovku obyvatel. Podle toho také vypadá jeho chování. On opravdu je velmi skromný. Dělali takové různé štědré činy, bych řekl. On třeba fanouškovi norskému 15-letému cyklistovi dal po dojezdu toho kopce Krvavce svoje brýle, odhazoval bidony do těch davů fanoušků nebo také svoje další brýle. On je opravdu velmi štědrý.
1: Je vidět na vás, že jste si to užil. Když bude ta možnost, neodmítnete ani příště?
2: Asi by to bylo zajímavé to porovnat vůči tomuto roku, ať už z hlediska mého výkonu, z hlediska ostatních cyklistů, ale i z hlediska toho, jak tam přijede ten tady a profičí kolem vás, tak to určitě je zajímavé prožít to znova, ale uvidíme, no, tak samozřejmě moje hlavní oblast, ve které se soustředím, je běh. Chci běhu dát všechno, ale pokud se naskytne nějaká šance, tak možná si zajedu Pogi Challenge znova.
1: Když tedy na chvilku jenom odbočím k tomu běhu, tak vy se nejvíc specializujete na tratě 5, 10, 20 kilometrů, ale naznačil jste, že zdravotně to není úplně ideální, tak jak to máte teď aktuálně, na co se chystáte?
2: Momentálně se snažím dostat zpátky do formy, ve které jsem byl v jarní části sezóny. Teď jsem vlastně byl zraněn po nějakou dobu měsíce a půl. Byla to bohužel únavová zlomenina. Často se může hojit i několik týdnů, někdy i desítky týdnů. A teďka momentálně cílíme na tu podzimní sezónu, na mistrovství České republiky na 10 km na silnici, což je na konci září v Praze.
1: Když byste se zahleděl víc do budoucna, tak váš osobní cíl, co byste chtěl v tom běhu dokázat?
2: Cesta začíná u nějakých mistrovských titulů, ať už právě na silnici nebo na dráze, nebo bych se také rád podíval na další reprezentační výjezdy. A ten největší cíl, samozřejmě je to sen každého sportovce, se dostat na olympiádu, ale ten je nedohlednu. Cílíme spíš až na 30. léta tohoto století.
1: Říká talentovaný český běžec Vít Guldán o svém zážitku s pětinásobným vítězem Tour de France Tadejem Pogačarem. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
4: A teď výsledkově čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel Hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. Ve druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49 sekund 81 setin. O medaili bude v sobotu bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Obhájce titulu v kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm a pak už nepokračoval. Delší pokus předvedli pouze 4 Vadlejchovi soupeři. Naopak postoupit dál, tedy do finále, nedokázala výškařka Michaela Hrubá a na 200 už v rozběhu skončil Ondřej Macík. Je 17 hodin 26 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a za chvíli už nás čekají další krátké a nejen sportovní zprávy.

0: 17 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Gundou.
1: Dnešní zátěžový test aplikace e-doklady přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Oznámila to Digitální a informační agentura. Test má, stejně jako ministerstvo vnitra, za úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými, komunálními a senátními volbami. Vodoprávní úřad v Dobružce ode dneška zakázal odběr povrchových vod. Opatření platí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Důvodem je sucho a nepříznivá klimatická situace. Zákaz platí ode dneška až do odvolání. Lidi tak nesmí vodu z řek, potoků a nádrží využívat například k mytí aut, zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Evropská unie loni na výrobu elektřiny využila rekordní minimum uhlí. Na tvorbě elektrické energie se podílelo černé uhlí z necelých 4% a hnědé uhlí z 5,5%. Informoval o tom unijní statistický úřad Eurostat. Přesné údaje pro jednotlivé země za minulý rok zatím nezveřejnil. V Česku byl podíl uhlí na tvorbě elektřiny výrazně vyšší. V Evropské unii je Česká republika jedním z 8 států, které zatím neukončily těžbu hnědého uhlí. A pražská policie pátrá po vážně nemocném muži, špatně se orientuje v prostoru a obtížně vnímá okolí. Ve středu odpoledne odešel z bydliště ve Strašnicích nakoupit a dosud se nevrátil. Rád cestuje hromadnou dopravou, může se pohybovat v parcích i nákupních centrech. Muž je vážně nemocný a bez léků může být ohrožený na životě. Nehovoří česky, je ale možné se s ním domluvit anglicky, tádžicky nebo uzbecky. Informace o něm volejte na linku 158. Sport. Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v posledním ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za úder ze zadu do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Pokuty za chování svých fanoušků obdržely i 3 kluby. Sparta zaplatí 160 tisíc korun za použití pyrotechniky v zápase se Zlínem. Finanční tresty dostali i Baník Ostrava a Viktoria Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D10 v Mladé Boleslavi a zdržení na D8 u Nové Vsi. Dálnice D10 z Turnova do Prahy je za sjezdem na Mladou Boleslav uzavřená na 44. a 5. kilometru. Zasahují záchranáři u následků nehody 3 aut. Náhradní trasa z exitu 46 přes Kosmonosy, zpět se vrátíte u Bezděčína. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce z 38. kilometru budete popojíždět 15 minut kvůli dopravnímu omezení. Na 40. kilometru je uzavřený levý pruh. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 16. kilometru zůstává kolona po dřívější nehodě kamionu. Ten leží na 25. a 5. kilometru v pravém pruhu. Fronta je na téměř hodinu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 171 postávají kamiony, nesouvisle pokračují do omezení ke sjezdu na Bratislavu. Osobními auty pojedete celý úsek zhruba hodinu. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav je kolona až do omezení u Jíloviště, zdržení 25 minut. A na Pražském okruhu se před dálnicí D1 stala nehoda na 77. a 5. kilometru. Je tam 2-kilometrová kolona na zatím 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

11 hodin, tedy ne 11 hodin, to už dávno bylo, ale 17 hodin a 37 minut ve čtvrtek 13. srpna. To jsou důležité údaje a ty důležité údaje pro naše další vysílání zní. V 18 hodin a 30 minut začne odveta třetího předkola a konferenční ligy mezi týmem RFS Riga a Jabloncem. A tenhle duel vám přiblížíme v přímém přenosu, stejně jako zápas, který začne v 19 hodin a je odvetou třetího předkola ligy evropské. Hradec Králové nastoupí na půdě tureckého Bešiktaše Istanbul. I tenhle duel vám samozřejmě budeme přibližovat a stejně tak vám nezůstaneme dlužni dění na mistrovství Evropy v plavání, protože tam už krátce po 19. hodině poplave Miroslav Knedla semifinále na 50 metrů znak a pak především 6 minut po půl osmé Barbora Semanová bude ve finále na 200 metrů volným způsobem bojovat o medaily. Věříme v to, vždyť tedy do toho finálového závodu postoupila s nejlepším časem ze semifinále. No a na okraji zájmu rozhodně nezůstane ani mistrovství Evropy v atletice, protože tam Vilém Stráský bude bojovat o to, aby se dostal do nejlepší desítky svého desetibojařského závodu. Po 8 disciplínách je zatím 11. Tak věřme, že v oštěpu a závěrečné 15-stovce si to své postavení ještě vylepší, aby mohl říkat, že na evropském šampionátu skončil mezi nejlepší desítkou. Samozřejmě se tedy můžeme těšit na velmi pestré další vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete najít určité stálice a jednou z nich je i encyklopedie. V ní se tento týden věnujeme největším trenérským legendám z celého světa. Dnešní díl bude tenisový. No a o kom budeme mluvit konkrétně, Davide Prouzo? Vítej.
1: Krásné odpoledne, budeme mluvit o tenise a konkrétně o francouzském kouči Patrikovi Muratoglu. Úspěšné dvojice hráče s trenérem spolu můžou vydržet velmi dlouho a i ti nejlepší trenéři si jen zřídka projdou víc než jedním úspěšným angažmá. Muratoglu k těm největším vítězstvím pomáhal během desetiletého působení Sirině Williamsové, ale jeho portfolio je výrazně bohatší.
0: Je to především díky tomu, že 56-letý trenér ještě v minulém tisíciletí založil úspěšnou tenisovou akademii, kterou si prošla nebo stále prochází řada zvučných men. Muratoglu trénoval ve svém areálu u Paříže mimo jiné Markose Bagdatise, Grigora Dimitrova, Janinu Wickmayerovou a z hvězd současnosti určitě musíme zmínit, byť už tedy ukončila před pár měsíci kariéru, Simonu Halepovou, ale stále aktivní Coco Gauffovou a Holgera Runeho.
1: Záměrně jsme opomněli jednu celkem výraznou postavu mužského tenisu z posledních let. O tom, jak si v roce 2015 vyhlédl jednoho nadějného 16-letého hráče, mluvil Muratoglu pro televizi Eurosport. Poslouchejte pozorně.
2: Objevil jsem ho na YouTube. Opravdu, slyšel jsem o hráči z Řecka a protože mám řeckého otce, tak mě to zajímalo. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou jeho soutěživost a taky touha po vítězství. To se mi líbí třeba i na Medvedevovi. Máte z nich pocit, že to mají v sobě, že je pro ně vítězství otázkou života a smrti. Doslova proto žijí. Sdílí vášeň pro tenis a také vášeň pro vítězství.
1: Zaznělo několik indicí k tomu, abyste třeba dokázali odpovědět na otázku dnešní encyklopedie, tak o kterém tenistovi Muratoglu v ukázce mluvil.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Stefanos Tsitsipas. 28-letý Řek je aktuálně nejvýraznější tváří reprezentující tenisovou akademii Muratoglu.
1: Francouz s ním úzce spolupracoval mezi lety 2018 až 2021, během kterých Tsitsipas vyhrál turnaj mistrů a vyšpahal se na pozici světové trojky. Čeští fanoušci můžou doufat, že zmiňovaná akademie pomůže k úspěchům třeba i některým českým zástupcům. Připomínám, že tou akademii prošly třeba i sestry Linda a Brenda a Fruhvirtovi, byť obě dvě v tuhle chvíli asi jsou v těch kariérách spíše níže než výše, na každý pád změnit se to ještě stále může.
0: Říká David Prouza, jinak samozřejmě také tenisový reportér radiožurnálu Sport, který zcela jistě bedlivě sleduje přípravné turnaje před posledním Grand Slamem téhle sezóny, tedy US Open. Do New Yorku se David ostatně už brzy vydá. No a v noci se budou, Davide, hrát finálové zápasy tisícovek těch kanadských muži v Montrealu. Ben Shelton versus Brandon Nakashima, to znamená tedy americké finále. No a mezi ženami v Torontu Iga Świąteková, Polka proti Kazašce Jeleně Rybakinové. Kdo jsou favorité Davida Prouzy na vítězství na tisícovkových turnajích, o kterých jsem teď mluvil?
1: Já si myslím, že obhájce titulu Ben Shelton by mohl přesvědčit i proto, že neuvěřitelným způsobem vyprovodil Jakuba Menšíka o pár dní naspět. No a pokud jde o Igu Świątekovou, tak já si myslím, že už je na čase. Jestli se nepletu, tak v finále v tomhle roce nehrála příliš často. Jestli vůbec nějaké do toho současného, takže bych si myslel, že když už, tak už, takže Iga Świąteková, no a samozřejmě v deblu, tam je to jedno, s kým hraje, ale Kateřina Siniaková ve čtyřhře si myslím, že s Číňankou Chang můžou také pomýšlet na titul.
0: Ano, na to nesmíme zapomenout, že Kateřina Siniaková dál potvrzuje svoji deblovou výjimečnost, zase má trochu jinou spoluhráčku než obvykle, ale zase zkrátka září. David Prouza a tenis, to patří na radiožurnálu Sport k sobě. Díky za to.
1: Hezký den.

0: 17 hodin a skoro 50 minut se na Radiožurnálu Sport zase vracíme k mistrovství Evropy v atletice, protože to nás od pondělí provází opravdu celými dny našeho vysílání. No a dnes jsme byli zvědaví na to, jak zvládne tedy svou kvalifikaci oštěpařská stálice Jakub Vadlejch. Ten si poradil tak, jak se na takového matadora sluší a patří. Kvalifikační limit Jakub Vadlejch sice nepřekonal, ale hodil opravdu jen o pár decimetrů pod něj a tomu v pohodě stačilo na to, aby se mohl začít chystat na sobotní boj o medaily. No a ten podstoupí také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Tahle česká atletická kometa, která zazářila na halovém mistrovství světa, kde dokázala triumfovat, tak postoupila do finále evropského šampionátu v Birminghamu. Ve druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49 sekund a 1,80 setin. No a věřme tedy, že si onu formu ještě načasovala tak, aby to ve finále dopadlo, no ideálně medailově. Po semifinále s Lourdes Glory Manuel mluvil v Birminghamu reportér Adam Procházka.
1: K mikrofonu Radiožurnálu Sport už pomalu přichází Lourdes Gloria Manuel, tedy česká čtvrtkařka, která postoupila do finále tady na evropském šampionátu v Birminghamu. Lourdes, vy jste se teď ještě opláchla vodou, tak jak zvládáte to vedro?
2: Tak je docela dost teplo, čekala jsem, že když sem odletíme, tak bude trochu chladnější, třeba 25-30, ale ne 35.
1: Vy jste na tréninku říkala, že ten tartan tady v Birminghamu je poměrně rychlý, tak můžete to potvrdit i po vašem semifinále.
2: Tak samozřejmě tartan se zdá pořád rychlý, ale ten vítr tomu moc nepomáhá.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, protože třeba český desetibojář Vilém Stráský říkal, že kdyby nebyl protivítr, tak by třeba i zaběhl svůj osobní rekord na 100 metrů, tak jak jste vy cítila ten vítr na té čtyřstovce?
2: Tak já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Lourdes Glory Manuel, která postoupila na evropském šampionátu do finále. To finále vás čeká až v sobotu večer, tak jak to máte naplánované na zítřek a vlastně na to trochu volno, co máte?
2: Tak určitě bych chtěla zítra odpočívat a uvidíme, domluvíme se s trenérem, co a jak, jestli ještě něco vymyslím předtím, anebo už to necháme být.
1: A ještě jedna otázka, vy jste přišla vlastně s novou vizáží, dá se říct, z dredy do copánku, jak se vám s tím běhá?
2: Myslím si, že v pohodě, ale já jsem na to zvyklá, takže mi to problém nedělá.
1: Říká Lourdes Gloria Manuel, tedy česká čtvrtkařka, která postoupila do finále na evropském šampionátu. Díky za rozhovor a hodně štěstí.
2: Děkuju moc.
1: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Na tribuncích bude Knedl první a Knedla druhý. Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, i přestože to je osadino od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: se 18. hodina, s ní přijdou na Radiožurnálu Sport zprávy a poté už se vypravíme do Rigy, kde se fotbalisté domácího RFS a Jablonce chystají na odvetu třetího předkola konferenční ligy. Budeme u toho samozřejmě v přímém přenosu, stejně jako u vystoupení Hradce Králové.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Vláda slibuje opatření pro zadržování vody a zvládání sucha.
3: Voda musí se stát veřejným zájmem.
2: Aplikace pro elektronické doklady prošla zátěžovým testem.
4: Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlej jsou ve finále mistrovství Evropy. Dálnice D10 je v Mladé Boleslavi po nehodě uzavřená směrem do Prahy a počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek, 13. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda dát 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí plánuje obnovit národní koalici proti suchu.
5: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
5: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů, ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
5: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historicky. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Vlně veder a sucha čelí velká část Evropy. Rumunsko dnes úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Kvůli nízké hladině Dunaje není možné dostatečně ochlazovat reaktory.
7: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Dnešní zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
8: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
4: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
9: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
4: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
9: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Pravidelní dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu nebo cestám do rizikových oblastí.
10: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
11: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
12: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
11: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: Silničáři dokončili kompletní opravu k Belské ulici na severovýchodě Prahy a odstraňují provizorní dopravní značení. Do večera by po ní měli řidiči jezdit už úplně bez omezení. Na místě je reportér Josef Beneda.
13: Silničáři měli původně dokončit rekonstrukci v sobotu 15. srpna. Nakonec se jim to ale podařilo o dva dny dříve. Zhruba v půl páté začali odstraňovat dopravní značení a nyní už řidiči jezdí v obou směrech ve dvou pruzích. Během dne ještě technici otevřou nájezdy a sjezdy, například z Prosecké, Mladoboleslavské nebo Čakovické ulice. Kromě vozovky dělníci ve Kbelské ulici opravili také odvodnění a nájezdové rampy. Cesta nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. Často ji využívají řidiči kamionů na cestě mezi dálnicemi D8 a D10. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Nová pravidla pro minimální velikost

0: Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
1: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn,
0: ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: V přírodním amfiteátru na bojišti v Trutnově právě teď začíná 42. ročník rockového festivalu. Na hlavním pódiu ho zahajuje bohoslužba pod širým nebem. Účastní se jí také reportér David Macháček.
3: Bohoslužba začala před chvílí zborově zpívaným spirituálem Jednou budem dál. Ta venkovní ekumenická bohoslužba je tady už letitou tradicí. Obvykle jí slouží několik kněží, a to současně třeba katolický i evangelický. Dnešní slouží katolický kněz Jan Hanák. Účastníky zval, protože je to nejen posel Ducha svatého, ale i ducha moderní doby, přes sociální sítě. Lidé ho vyslyšeli a mše se tady účastní několik desítek lidí, kteří budou potom společně vyprošovat požehnání zdárnému průběhu festivalu, i protože ten letošní je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Z Trutnovského bojiště David Macháček, Radiožurnál.
4: Sport. Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm. Pak už nepokračoval, pokračuje Vadlejch.
5: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
4: Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. O medaili bude v sobotu ale bojovat čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude obhajovat zlato na mistrovství Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Finále v Paříži začne v 19 hodin a 36 minut a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. A fotbalisty Jablonce čeká už za 20 minut na hřišti lotyšské Rigy odveta třetího předkola konferenční ligy. O půl hodiny později nastoupí Hradec Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy na hřišti tureckého Bešiktaše. Radiožurnál Sport oba zápasy nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D10 v Boleslavi a zdržení na D8 u Nové Vsi. Dálnice D10 z Turnova do Prahy je v Mladé Boleslavi po nehodě uzavřená. Na 44. a půltém kilometru zastavila provoz vážná nehoda. Náhradní trasa z exitu 46 přes Boleslav zpět se vrátíte u Bezděčína. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 16. kilometru se povojíždí 40 minut na 25. a půltý. Tam je po nehodě stále uzavřený pravý pruh, jde to částečně objet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik hlavní zprávy.
8: Dobrý čtvrteční, teď už myslím můžeme říkat podvečer, byť venku stále ještě sluneční paprsky dokáží pořádně zahřát. No a věřme, že nás zahřejí také výkony českých reprezentantů na klubové, ale i té reprezentační úrovni. Jak už jste slyšeli ve zprávách, tak nás čeká opravdu velmi bohatý a zajímavý program. Dva české kluby budou bojovat o postup do další fáze evropských pohárů, respektive jejich kvalifikací. Držet palce budeme Jablonci a Hradci Králové. Plavcům Miroslavu Knedlovi a Barboře Semanové přejeme, aby se jim dařilo na mistrovství Evropy v plavání, i u jejich snahy budeme a samozřejmě nezapomeneme ani na mistrovství Evropy v atletice, kde to tedy zatím nevypadá, že by měl v závěrečných dvou disciplínách Vilém Stráský, český desetibojař, dosáhnout na medaili, ale pochopitelně ani on nezůstane stranou našeho zájmu a věřím, že i vašeho, že Radiožurnál Sport bude i nadále vaším rozhlasovým společníkem.
6: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: Dva české rekordy padly v dopoledních rozplavbách na mistrovství Evropy. Plavci Barbora Semanová a Miroslav Knedla posunuli v Paříži národní maxima na výborné časy. Semanová byla v rozplavbách na 100 metrů motýlek třetí časem 54,43 sekundy. Do semifinále se ale rozhodla kvůli šetření sil na finále dvoustovky volným způsobem nenastoupit. Miroslav Knedla byl také třetí v rozplavbách na 50 metrů znak. Předvedl čas 24,19 sekundy. S hodně udýchaným Knedlou poté mluvil Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, znovu český rekordman, na 0,6 sekundy od světového rekordu. To zní asi hezky docela, že?
2: Jo, hezky. Ten rekord je jeden z těch rekordů, co bude fakt jako těžké pokořit, jelikož se snad dostalo jenom 4 plavci po 24 vteřin, s tím, že ono to je ještě docela hluboko pod tu hranici 24 vteřin. To je svěťák. Kdybych se přiblížil, kdybych to náhodou třeba zvládl do toho semifinále nebo finále zaplavat po 24, tak bych byl samozřejmě nadšený. Ale uvidíme, jak doladíme ty detaily. Už to takhle zhrnul, tak těch prvních 15 metrů se mi moc nepovedlo. Ten start, nic extra, byl takový plochý. Jinak zbytek závodu teda samozřejmě byl úplně vynikající, no, tak uvidíme, já jsem dneska se moc nevyspal, zase zde, jo, jsem šel spát 10 a nemohl jsem už snad třeba do 12:30, tam trošku ta unavenost je, nohy v rozplavání jsem to docela cítil, ale jinak docela dobrý.
1: Ten start, to jsem si říkal i z pohledu laika z tribuny, že výjezd na hladinu asi zvládáte lepší, než který jste tady v rozplavách předvedl, navzdory tomu, že se bavíme o tom, že jste teď 13. muž světových tabulek.
2: Je to hezké, no, ale prostě ta 50 je vždycky prostě o detailech a pokud se nepovedou na 100%, tak je náročné potom s ostatními závodit, ale myslím, že hezký osobák, o 0,2, já nemůžu být nespokojen a vím prostě, že tam ještě mezeru mám a uvidíme, jak dopadne.
1: Vypadá to, jako kdybyste to trochu tušil. Já jsem to slyšel od českého týmu, že jste ve výborné formě na sprinty a zjevně jste tušil, že český rekord by měl padnout velmi brzy.
2: Jo, už na mistráku jsem byl, že v satinku od rekordu, ještě to k tomu bylo venku. Vlastně ten můj rekord byl z venkovního bazénu, takže já jsem tak nějak očekával, ještě mi to tak potvrdilo tady ty výkony na 200 znaka, kdy jsem si dával osobáka docela dost, takže já jsem velmi spokojen.
1: Říká Miroslav Knedla poté, co překonal český rekord časem 24,19 sekundy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A k řečenému se určitě sluší dodat, že Miroslav Knedla poplave semifinále na 50 znak v 19 hodin a 3 minuty. Tedy to je za necelou 3/4 hodinku. S Radiožurnálem Sport budete v přímém přenosu u toho. A stejně tak si potom 6:08 nenecháme ujít finále na 200 metrů volným způsobem, kde rozhodně jednou z favoritek na medaili je Barbora Semanová. Dvakrát se tedy dnešním podvečeru vypravíme do Paříže a mnohokrát budeme mířit do lotyšské ligy, protože tam už se chystá odveta třetího předkola konferenční ligy mezi domácím týmem RFS a Jabloncem. Jaké jsou předzápasové novinky? Od našeho reportéra zjistíme hned po zpěvačce Leny.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už za necelých 10 minut začne odveta třetího předkola konferenční ligy mezi fotbalisty RFS Riga a Jablonce. V lotyšské metropoli už je proto připravený reportér radiožurnálu Sport Pavel Petr. Pavle, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: První zápas na severu Čech minulý týden Jablonec vyhrál 2-0 díky gólům Čanturišviliho a Polidara. Jak moc blízko tedy pro tým kouče Luboše Kozla je postup do závěrečného předkola konferenční ligy?
1: Výsledek je to hodně nadějný, ale nikdo v týmu ho nepřeceňuje, přeci jen ještě nezaručuje s jistotou postup do další fáze konferenční ligy. Varování zaznívalo i cestou sem do lotyšské ligy, no a hlavně po nedělním zápase proti Slovácku. Jablonec sice vyhrál 1-0, ale s výkonem trenér Luboš Kozel rozhodně nebyl spokojený, proto varoval, zvedal, řekněme, prst proti tomu, že takový výkon by případně nemusel stačit. Každopádně důležité bude, jak se jablonečtí fotbalisté vypořádají s tím nezvyklým prostředím. Už o tom ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě byla řeč, protože se hraje na stadionu s kapacitou 1700 diváků. Místní slibují, že bude vyprodáno. No, zatím se ten stadion naplňuje, přestože na ligu se dostavuje zhruba těch 500 fanoušků.
0: Teď by jich tedy mělo být více a budou především fandit domácímu lotyšskému týmu, ale Jablonec rozhodně má kvalitu na to, aby, jak bylo řečeno, ten postup zvládl a zahrál si poslední předkolo konferenční ligy. V jaké základní sestavě se o to jablonečtí, Pavle, budou pokoušet?
1: Žádné překvapení, v brance Hanuš, v obraně Cedidla, Tekijašky, Pavlovič, pětičlenná záloha Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Zorvan a Sláma a vepředu by měli fungovat Džavo s Polidarem. Oproti prvnímu pohárovému zápasu těchto dvou soupeřů pouze jediná změna, Okeke chybí a místo něj nastupuje Nebyla.
0: Říká Pavel Petr, který se přihlásí opravdu už za pár minut s úvodním hvizdem odvety třetího předkola konferenční ligy, tak aby na radiožurnálu Sport a také na internetu a v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nabídl v přímém přenosu. Pavle, díky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já jenom přidám, že v 19 hodin začne také odvetné utkání třetího předkola Ligy Evropské, ve které se Hradec Králové pokusí zvítězit v Istanbulu, protože v domácím prostředí s Bešiktašem Východočeši prohráli 0-1 a tak v odvetě zkrátka musí zvítězit o gól, aby si vynutili prodloužení a když vyhrají o dva a více, tak samozřejmě už by to znamenalo postup. Ale proti týmu, ve kterém nastupuje i dnes už bývalý český reprezentant Václav Černý, je jasné, že otroky nečeká vůbec nic jasného. Ale budeme u toho samozřejmě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 18 hodin 24 minut. Příjemný čtvrteční podvečer.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odletě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
3: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavou styčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
2: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: To znamená, že do Istanbulu se vydáme už za nějakých 31 minut. Už teď tam ale prožívají určitě velmi příjemné chvíle, protože Bešiktaš krátce před odvetným zápasem proti fotbalistům Hradce Králové představil novou posilu Dušana Vlahoviče. Srbský útočník přišel po tříletém angažmá v Juventusu a podepsal smlouvu na 3 roky. Bešiktaši má Vlahovič pomoci ukončit čekání na turecký titul, který klub získal naposledy v roce 2021.
1: Přímý přenos
0: Radiožurnálu Sport.
4: No a teď už pojďme na druhý zápas, který nás dnes bude zajímat. Odveta třetího předkola konferenční ligy RFS Riga FK Jablonec. Severočeši si přivezli do lotyšské metropole velmi nadějný výsledek z prvního utkání. Vyhráli ho totiž 2-0. Odvetu nám v přímém přenosu přímo z Rigy přiblíží Pavel Petr.
5: Hezký podvečer z lotyšské ligy, kde už je vše připraveno k začátku tohoto zápasu. Výkop budou mít domácí fotbalisté, konkrétně Bajde, který se chystá. Jablonečtí už jsou připraveni, aby se bránili případnému prvnímu útoku. Žádné překvapení tedy v jejich sestavě. No a pokud jde o první pohárový duel na jabloneckém hřišti, tak nastupuje pouze nebyla místo Okekeho, no a hosté, nebo respektive teď v tuto chvíli domácí fotbalisté, ti asi vyžádali pouze 2 změny. První nákop domácích po pár sekundách zápasu končí za brankou, no a tak může rozehrát Hanuš přes Tekijaškyho, přihrávka na Nebilu, který prodloužil na Čanturišviliho a Čanturišvili vybojoval první out pro jablonecké fotbalisty. Jablonec se má přijela povzbudit početná skupinka fanoušků, možná 50. přicestovalo po vlastní ose. No a od začátku jsou tady slyšet, ale stejně taky domácí fanoušci, stadion pro 1700 diváků je téměř zaplněný, tak se dá předpokládat, že ta atmosféra bude skutečně bouřlivá i přes ten malý počet, který zdejší stadion pojme. Končí první minuta utkání, Jablonec hraje v lotyšské Rize nerozhodně 0-0. Je tady první vhazování. Také na další straně tohoto hřiště, konkrétně to Sláma, který může poslat míč do hry, využil Polidara, který jde do ostrého souboje, ale nakonec vybojoval míč pro jablonecké barvy. Je tady vhazování, které provádí opět Sláma. Je to u střídačky domácího celku, to už se hraje 2. minuta tohoto duelu a stav zůstává nerozhodný 0-0. Hlavní rozhodčí Fritz Izraele už odpočítává 5 sekund. Pomalu a jistě končí 2. minuta utkání, stav je nerozhodný a 0-0 zatím bez šance na jedné či druhé straně. Hosté se můžou těšit na podporu zhruba 50 fanoušků, kteří přicestovali. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu, no a my můžeme pokračovat v našem přenosu. Zatím hra ve středu hřiště, kde to byl Zelenkov, tedy domácí obránce, který se zapojil do hry. Kombinace fotbalistů RFS Riga na vlastní polovině hřiště, kde to může být Prenga, který posílá míč směrem dopředu. Jablonecká obrana si poradila. Teď odkop Slámy, který našel Zorvana na polovině hřiště. Poté už je to Džabo a obranný zákrok jednoho z domácích stoperů znamená, že jablonečtí po zákroku Prengy budou znovu vazovat. Opět je to před střídačkou domácího celku a opět je to parketa pro Jiřího Slámu, který zahrává tyto situace. Nakonec přihrávka do zadních řad, Tekijašky ale přenáší hru na opačnou stranu, kde je připravený Cedidla. Poté přihrávka na Nebilu, Džavo si říká o míč, dostal ho, ale měl to trošičku na paty, ale přesto dokázal zpracovat. Poté odcentroval míč, ale proletěl pokutovým územím po zemi, aniž by ho nikdo zasáhl. No a skončil dokonce v autu. Škoda pro Jablonecké, protože tam byl Zorován, byl tam také Polidar, ale nikdo z nich na ten míč nedosáhl. Čtvrtá minuta utkání, Jablonec hraje v ryze nerozhodně 0-0. No a musí čelit také prvnímu protiútoku, ale nakonec ne na dlouho, je z toho out. Zase pro Slámu, který hledá své spoluhráče, rozhodčí Frýd zatím zůstává v klidu, bez toho aniž by odpočítával sekundy. Aut letí na polovinu domácích, Polidar, poté Džavo, který šel do souboje mezi dvěma hráči. Polidar už se dostává do pokutu zemí, Klička proti domácímu kapitánovi a nakonec Sedláčková střela a je to gól! Sedláček v minutě čtvrté otevírá skóre tohoto zápasu. Sedláček z dálky z hranice pokutového území otevírá skóre. Střela, která zaměstnala a také překvapila brankáře Matreviče, možná byla schována za jednoho z bránících hráčů, ale každopádně Matrevici na míč sáhl, ale pouze tak, že ten skončil za jeho zády. Lepší úvod si fotbalisté Jablonce tedy nemohli ani přát. Hraje se pátá minuta tohoto duelu a jablonečtí fotbalisté jdou tedy do vedení 1-0. Ještě si počkáme, až Zorovan přejde na vlastní polovinu hřiště. Samozřejmě radost na straně fanoušků Jablonce, kteří přicestovali. Rozhodčí ještě Free tam upozorňuje při rozehrávce domácí borce. A teď už definitivně svým zapísknutím stvrdil tedy vedoucí gól hostujícího celku. Jablonec aktuálně na začátku 6. minuty tedy vede v ryze 1-0. Richard Sedláček potvrzen také místním hlasatelem. No a Richard Sedláček, ten úvod se ho nemá opravdu ve výtečné formě. Patří k tomu základu jablonecké sestavy. No a to potvrdil možná trošičku překvapivou, ale nakonec dobře umístěnou střelou, která skončila za zády bývalého golmana pražské Dukly Matreviče. Polovina 6. minuty 1-0 pro Jablonec. Právě Matrevič může za pár okamžiků rozehrát, což se také stalo přes domácího kapitána, kterým je Lipušček. To znamená stejně jako v tom prvním zápase na jablonickém pažitu. V celkovém součtu tedy 3-0 vede Jablonec a má tedy rázně nakročeno k tomu, aby postoupil do play-off konferenční ligy. Samozřejmě ale do konce zápasu ještě hodně daleko a tak musí být opatrnost také na straně hostujícího celku, ale ten úvod a gól v něm, to je něco, co samozřejmě pomůže hostujícímu týmu. Jablonec se v tuto chvíli musí bránit, ale opět se brání úspěšně. Domácí fotbalisté se zatím prakticky nedostali před pokutové území soupeře, tedy jabloneckých fotbalistů, na gólman Hanuš, který v této sezóně nastupuje především tedy, ne především, ale v pohárových zápasech, tak zatím nemusel zasahovat, možná se dostane do hry za pár okamžiků po malé domu Tekijaškyho, no a zvládl ten dlouhý odkop, který mířil na polovinu hřiště. Jablonečtí se snaží zpracovat ten míč, byl tam Čanturišvili, ale možná špatná orientace v prostoru teď a to znamená jediné, že out budou tentokrát zahrávat fotbalisté RFS Riga.
4: Je 18 hodin 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přímý přenos nepřerušovaný, utkání mezi Rigou a Jablonce můžete poslouchat na internetu stránky irozhlas.cz a radiožurnál.sport.cz a nebo také mobilní aplikace Můj rozhlas. Tam najdete odkazy na přímé přenosy. Dodám ještě jednu fotbalovou novinku. Plzeňský fotbalista David Krčík dostal od disciplinární komise za vyloučení v ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy a Sparta od disciplinární komise obdržela za výtržnosti fanoušků v zápase proti Zlínu pokutu 160 tisíc korun. A pokutu budou platit také představitelé Baníku Ostrava, celkově 120 tisíc korun. Tolik tedy ligové novinky, teď zase ty pohárové. Pokračuje zápas mezi RFS Rigou a Jabloncem od 23. předkola konferenční ligy a přímý přenos podání Pavla Petra.
5: Osmá minuta utkání, platí, že Jablonec vede v lotyšské lize 1-0. Do další šance se před pár okamžiky dostával Polidar. Před ním vyběhnul brankář Matrevič až před pokutou území. Jablonecký Polidar ho sice dokázal přehodit, ale nakonec pomohl zákrok Prengy, obránce domácího týmu, který uhasil to nebezpečí. Co ale neuhasili lotyští fotbalisté teď, to je další útočnou akci a výpad jabloneckých fotbalistů, po které bude Jablonec zahrávat první rohový kop. 9. minuta utkání, Riga Jablonec 0-1. Sláma je připravený jako exekutor rohového kopu. Už si postavil míč do toho rohového čtvrtku, hru má to na levačku, to znamená, že míč v tuto chvíli poletí směrem od branky, což se také stalo. Hlavička, pokud tomu zemí, nejvyše vyskočil kapitán Teky Aškia, tentokrát neměl přesnou mušku. Domácí hráči určitě mají výškovou převahu, což platilo také v zápase na jabloneckém hřišti a kuriozitou bylo, že se prosadili dva nejmenší hráči na hřišti. To znamená Polidar a byl to také Čanturišvili, který se hlavou a prosadil v tom úvodním zápase. Teď se k ním tedy přidal Sedláček, 1-0 na začátku 10. minuty. Vede Jablonec na hřišti lotyšské Rigy. Ojedinělá akce domácích a poté to byl odpískaný faul Sedláčka. Bajde se ocitl na hrací ploše. Rozhodčí Fritz Izraele viděl. No a také zapískal a tak mohou domácí to zkusit po pravé straně hřiště. Odišária je u míče a získal také autové vhazování pro domácí tým. Filipovič převzal míč, ale nakonec ho tam domácí fotbalisté předávají jak horký brambor, nicméně Bajde bude vhazovat, už je upozorňován rozhodčím na těch zmíněných 5 sekund, ale podařilo se. No a řekl bych, že ten míč mu vyklouzl z rukou, nebylo to takové vhazování, jak by si přál. A teď nedovolný zákrok, útočný faul fotbalistů RFS Riga. A za hranice vlastního pokutového území mohou jablonečtí zahrávat přímý kop. 11. minuta, Jablonec vede v Rize 1-0. Ten přímý kop bude s největší pravděpodobností zahrávat golman Hanuš. Už se tak stává, dostává pokyn k tomu, aby poslal míč do hry. Zatím se rozhlíží tato jednička v jablonecké brance. Mihelak, jeho náhradník, tak ten dostává šanci v Lize. Takže porci zápasu mají oba jablonečtí golmani rozdělenou, řekněme, rovným dílem. Akce po pravé straně, kde už je nebyla, Čanturišvili nabíhá, je tam také Džavo vepředu, je tam i Polidar, hra ve středu pole, teď už centr na Zorvana, který si nabíhá do pokutového území, nestačil ale míč zpracovat a tak domácí Prenga situaci pohlídal, nechal míč dojít až do zámezí a v tuto chvíli Matrevič může rozehrávat golman tedy lotyšské Rigy od vlastní branky. To už začíná 12. minuta tohoto duelu a stále platí Riga Jablonec 0-1. Souboj ve středu hřiště. Jablonečtí se k míči zatím nedostali, ale v tuto chvíli je to rozhodně mrzet nemusí. Prenga rozehrává už hra na půli, Filipovič, poté ale Džavo. No a je tady další šance pro Polidara po levé straně. Zpětná přihrávka na Slámu. Sláma odcentroval po zemi, ale s tímto si domácí fotbalisté poradili a sami se nadechují k breaku, jenže výtečný pressing fotbalistů Jablonce je právě do rychlé akce nepustil. Končí 12. minuta tohoto duelu a platí, že Jablonec vede v Rize 1-0. Byť se teď musí bránit, ale znovu musím opakovat, že domácí se za těch 12 minut zatím nedostali pořádně před pokutové území. Možná se situace změní teď, ale tam už byl Cedidla, který celou situaci pohlídal. Odkop na polovinu hřiště, kde míč ale sbírá domácí Prenga. Poté už další rozehrávka na straně domácího celku. Konkrétně to byl Panič, který poslal míč do zadních řad. Poté už je to znovu Prenga, o kterém hodně slyšíte v tomto přenosu a také kapitán Lipušček, který rozehrál na levou stranu hřiště, zatím ale bez momentu překvapení, který by nabídl domácím fotbalistům záslušné podpory publika také nějakou tu šanci. Připomenu, že na domácí zápasy tady v lize chodí v průměru 650 diváků, stadion s kapacitou 1700 příznivců, ale dnes by mělo být zaplněno a opravdu je tady opravdu hodně málo volných míst na stadionu k vidění. Zřejmě tedy alespoň...
4: Je 18:43, Pavla Petra můžete s přímým přenosem duelu mezi Rigou a Jabloncem v odvetě třetího předkola konferenční ligy poslouchat nepřerušeně na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My teď zamíříme na chvilku alespoň do Paříže na mistrovství Evropy v plavání, protože tam opravdu plavci předvádějí skvělé výkony. A něco víc nám o nich poví Martin Charvát.
6: Hezký večer, výborný výkon, ten nejlepší, který se v historii kdy stal, předvedla Sara Curtisová, italská to plavkyně sprinterka, která postoupila už světovým rekordem do semifinálu. No a před chvílí ve finále dokázala předvést znovu světový rekord, 50 znak zaplavala za 26,56 sekundy, to je tedy nový světový rekord a Sara Curtisová je první ženou historie tmavé pleti, která se v plavání stává světovou rekordmankou v dlouhém bazénu, tato dcera italského otce a nigerijské matky. Jinak blízko světovému rekordu byl v předchozím hodně bouřlivém finále, protože tam plaval proti Maximu Grisetovi také Maďar Krištof Milák. Milák zvítězil na 100 metrů motýlek těsně před zmíněným Grisetem a pouhé 0,3 sekundy za světovým rekordem. Teď už začal semifinálový program, přibližně za 20 minut do něj vstoupí také Miroslav Knedla, který se dostal do semifinále na 50 metrů zlena k třetím nejrychlejším časem. Mimochodem 12. muž historie je po dnešním českém rekordu v rozplavbách Miroslav Knedla na 50 metrů znak. No a v 19:36 poplave Barbora Sémanová o medaili na 200 metrů kraul, tedy ve své hlavní disciplíně. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: A z francouzské metropole na Radiožurnálu Sport zase do té lotyšské, kde domácí tým RFS Riga hraje proti Jablonci o to, kdo postoupí do posledního předkola kvalifikace o konferenční ligu. Přímý přenos má na starosti Pavel Petr.
5: Daleko blíž k postupu je Jablonec, který v 16. minutě vede právě tady v lotyšské lize 1-0, navíc doma Jablonečtí vyhráli 2-0, v celkovém součtu 3-0, no a už by to musel být pořádný zkrat, který by tady jablonecký tým připravil o tu nadějnou pozici, kterou si vybojoval a kterou by tady rádi svěřenci trenéra Kozla předvedli a potvrdili. Už je míč v pokutovém území domácích, Javo se tam obtočil kolem jednoho z bránících hráčů, ale ve finále nedokázal vystřelit tak, aby zaměstnal brankáře Matraviče, tak jak se to hned v samém úvodu dařilo Sedláčkovi, který také otevřel skóre. Šance ale také na domácí straně, že perfektní zákrok Pavloviče připravil domácí o možnost dostat se do breaku. No a poté už to byl obranný zákrok Paniče, a z toho rezultuje autové vhazování. Znovu si míč do rukou vzal Sláma, možná právě Sláma v tomto zápase zatím víckrát držel míč v rukách, než ho měl na vlastních kopačkách, ale podstatné je to, že Jablonec vede 1-0 v 16. minutě a řekl bych, že i v tom úvodu potvrzuje roli favorita, protože stále častěji se dostává na dostřel brankáře Matraviče. Další rozehrávka přes Slámu, poté je to Zorvan, Javo si nabíhá do boku zemí, snažil se patičkou a přihrát na své spoluhráče, to se mu ale nepodařilo a pak fauloval, možná trošičku zbytečně, každopádně faul to byl, Prenga po něm zůstal ležet, ale už se zvedá, už se zvedl a tak domácí mohou za pár okamžiků rozehrát přímý kop, což se stalo právě v tuto chvíli. U míče je faulovaný Prenga, který ale nijak nespěchá, ono k tomu nemá ani moc příležitosti, protože Jablonečtí dostupují hned domácí hráče při té rozehrávce a to zatím přináší týmu trenéra Luboše Kozla úspěch. Teď další obranný zákrok jabloneckých, podařil se Sedláčkovi, zatím jedinému střelci tohoto utkání a taky v 18. minutě platí, že fotbalisté Jablonce vedou v lotyšské lize 1-0. Na polovině vlastní se nachází teď fotbalisté domácí lotyšské Rigy, RFS Riga. Už se ale dostali, řekněme, do středu hřiště, tam ale narazili na oranžovou hráz, tedy řekněme, fotbalisty Jablonce. Domácí teď tam reklamují ruku uprostřed hřiště, ale sudí Fried je jiného názoru a nechává pokračovat. Pokračuje útok tedy jabloneckých fotbalistů, Javo, který byl nepříjemně atakován, ale přesto dokázal přihrát. Pak je to Nebila, který byl u míče, také byl těsně atakován, ale dokázal z této situace vybruslit. Sláma po jeho přihrávce dává přihrávku na Polidara a poté odpískaný útočný faul. Nejprve to vypadalo, že Polidar byl mužem, který byl faulovaný a že před ním bránící hráč, konkrétně to byl Odišária, se ještě dotkl míče v pádu rukou, ale nakonec rozhodčí Fritz Izraele usoudil, že dá příležitost a rozehrát přímý kop právě fotbalistům domácího týmu RFS Riga. No a to pokračuje, konkrétně to Prenga, který má míč na svých kopačkách, přibrává na pravou stranu Odišária, ten mu vrací, takže Prenga velice často tento obránce domácího týmu je na míči. O víkendu lotyšský tým zvítězil v domácí lize 6-1, tak ukázal, že dokáže střílet i branky, ale proti Jablonci to zatím nedokázal a nepotvrdil. 20. minuta utkání RFS Riga Jablonec 0-1. Rozehrávka domácích na polovině hřiště, ale dá se skutečně Lotyši nemohou dostat, perfektní obrana zatím funguje. Zorvan se snaží napadat tu rozehrávku. No a tak se dostali fotbalisté Rigi až před vlastní pokutové území, odkud pochopitelně pro brankáře Hanuše nějaké přímé nebezpečí nehrozí. Možná za pár okamžiků, kdy Prenga bude znovu rozehrávat, přihrává na Odišáriu, ten se obtočil kolem jednoho z bránících hráčů, konkrétně Slámy. A my půjdeme na Radiožurnál.
4: V 18 hodin 50 minut na Radiožurnálu Sport teď připojíme další sportovní novinky s datem 13. srpna. Teď je jedna tedy z Písku, protože beach volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok i Jakub Šépka a Jiří Sedlák prohráli na mistrovství Evropy hned v prvním kole playoff a tím pádem se dělí o 17. místo. Abychom byli konkrétní, tak Šépka se Sedlákem prohráli se Švýcary Heidrichem a Hausererem 19-21 a 22-24. No a Perušič s Javoronokem na švédskou favorizovanou dvojici Aman Helvik nestačili poměrně jednoznačně 12-21 a 13-21.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: A na Radiožurnálu Sport můžeme zase zpátky tedy zamířit na fotbal, protože jen připomenu, v 19 hodin začne utkání, ve kterém se pokusí hradečtí zvládnout obrat proti Bešiktaši Istanbul, protože tedy tam byla záležitost, která znamená, že hradečtí domácí zápas prohráli a tím pádem musí zabrat. Teď Pavel Petr a zápas Riga Jablonec.
5: Přicházíte v okamžiku, kdy jabloneční fotbalisté dávají druhý gól, 22. minuta, Jablonec vede 2-0. Pro posluchače Radiožurnálu Sport to podstatné v tuto chvíli proměnil, Nebila pokutový kop o faulu na Java. No a tak jsou zase jabloneční fotbalisté o další krok blíže k postupu do playoff konferenční ligy. Ve čtvrté minutě to byl Sedláček, který zajistil tedy Jablonci vedení. No a teď si Javo došel pro faul, Nebila si postavil míč na značku pokutového kopu a ten bezpečně proměnil. Aktuálně tedy 22. minuta a fotbalisté Jablonce vedou 2-0 na hřišti RFS Riga. Domácí fotbalisté už jsou připraveni k tomu, aby rozehráli z poloviny hřiště, končí 22. minuta a lepší tedy start do tohoto zápasu si rozhodně fotbalisté hostujícího Jablonce nemohli přát. Přesto ale teď jsou to domácí, kteří jsou u míče, konkrétně to Odišária, přetáhl míč na levou stranu, kde už je připravený Bajde, dostává se před pokutové území. Je tam také Sajdy, ale zatím bez momentu překvapení. Možná teď Sajdy odcentroval, jenže tam byl připravený kapitán hostujícího celku Nemanja Tekijašky. Znovu to je akce hostí, kteří jsou před boktovým územím. Center, který byl ale sražený, a tak z toho bude pro domácí fotbalisty pouze out. Končí 23. minuta, Jablonec vede v ryze 2-0. Další autové vhazování tedy pro domácí před kotlem fanoušku Jablonce. No a ti jsou pochopitelně velice, velice spokojeni. Výborná obrana teď dokázala odvrátit dlouhý aut, který se snášel do poktového území. Byl tam Zorvan, který si běhl pro míč. Je tam také Čanturišvili. A znovu zasahuje brankář Hanuš. Ale rukou se, myslím, v dosavadním průběhu hry ještě balonu nedotkl, jen pouze nohou při rozehrávkách, které má na svých bedrech. Už 24. minuta, Riga Jablonec 0-2. Další rozehrávka Jablonecký, konkrétně to Martin Cedidla, který si bere míč do svých rukou při autu. Po něm už je to Tekijašky. No a znovu brankář Hanuš, který tentokrát pravačkou rozehrál míč na levou stranu hřiště z pohledu jablonských fotbalistů. Poté už je to Zorvan, no a také obranný zákrok, který si připsal Sajdy. Nicméně po něm je tady přímý kop, ale out v podání fotbalistů Jablonce. Opět to byl Sláma, po něm Sedláček, autor té vedoucí branky, tady na stadionu RFS Riga. Rozehrávka Tekijaškyho, už si tam nabíhá také Čanturišvili, který se vysunul na pozici pravého útočníka. Teď ale fauloval, nicméně tedy fauloval, alespoň z našeho pohledu rozhodčí nechává pokračovat ve hře a to dává šanci také domácím, jenže jejich aktivita končí v pokutovém území. Tam si domácí neporadili, až teď ještě další pokus, který vyslali směrem na branku Jablonce, ale ten pokus byl hodně nepřesný. A tak brankář Hanuš znovu nemusel zasahovat. Byl to Sajdy, který se snažil prověřit jeho pozornost, ale ta jeho střela mířila mimo. Opět si tedy brankář Jablonce na míč nesáhl a teď může s klidem sledovat pomalou rozehrávku domácího týmu. Teď je to konkrétně kapitán Lipušček, Prenga, no a po něm také Filipovič, který může poslat center před pokutovým území. To se mu ve své podstatě podařilo, je tam i Kauniex, ale před ním Cedidla kontroluje situaci. Zatím ale míč v držení právě fotbalistů domácího celku. Ještě tam odražený míč, další pokus i Kauniex, ale střela zblokována a bude z toho první rohový kop pro domácí tým v minutě 26. kdy stále platí tedy už nějakou tu minutku, že Jablonec v ryze vede 2-0 po gólech Sedláčka a Nebyly. Rozehrávka domácích, tedy toho rohového kopu, konkrétně to je Filipovič, který za pár okamžiků dostane pokyn k tomu, aby zahrál rohový kop. Ještě pochopitelně signalizuje na své spoluhráče, jakýže míč bude zahrávat, už ho tam poslal. Hlavička a poté výtečný zákrok brankáře Hanuše, který tým tady podržel. Poté se ještě domácí Lipušček snažil dostat k míči, ale také tentokrát si jablonecká obrana poradila. Bude z toho druhý rohový kop domácího celku. Teď tedy v těchto okamžicích gólman Hanuš podržel svůj tým. No a stejně tak jablonecká obrana zaslouží absolutorium za to, jak zvládla tuto nebezpečnou situaci a dorážky domácích fotbalistů. Nicméně bude z toho další rohový kop. Z pohledu brankáře Hanuše z pravé strany opět míč se snáší do pokutového území. Ještě je tam Sajdy a už se dostávají k dalšímu centru domácí fotbalisté. Jablonci ale dokázali vyřešit celou situaci, pak se domácí kapitán Lipušček kusil o nůžky. Nůžky mu vyšly, ale s přesností už to bylo úplně jiné. A taky na začátku 28. minuty platí RFS Riga Jablonec 0-2. Jablonečtí už dostávají pokyn k tomu, aby si pospíšili s tou rozehrávkou. Rozhodčí Fried ukazuje jasně, že nestrpí v tomto utkání žádné zdržování. Ve středu hřiště to byl Čanturišvili, který otevřel prostor pro další jablonecké fotbalisty, konkrétně pro Zorvana. Ten přenáší na Slámu, který postupuje po levé straně hřiště. Před sebou má bránícího Vajdeho, ale stačilo rozehrát. Džavo velice aktivní, nakonec po zákroku na něj zahrávali hosté pokutový kop. Zatím se k dalšímu, řekněme, pokusu vystraší brankáře Matraviče hosté nedostali, ale mohou to zkusit za pár okamžiků. Džavo zkouší průnik. Lipušček byl mužem, který ho o možnou radost připravil. Ale ta hra bude pokračovat dalším autem v podání Jabloneckých, konkrétně to byl Cedidla. No a po něm už je to připravený Sedláček, je tam také Čanturišvili a v neposlední řadě také Pavlovič, který může rozehrát na Slámu. Sláma si zasekl míč a poté ho vrací právě na Pavloviče. No a ten využívá jistoty v podobě brankáře Hanuše. Po něm je to kapitán Tekijašky, 29. minuta. Jablonec vede v ryze 2-0. No a v součtu s domácí výhrou stejně 2-0. Už vede 4-0. Musel by to být opravdu zázrak, který by ještě jablonecké fotbalisty připravil o radost postupu do playoff konferenční ligy.
4: Fotbalisté Jablonce to tedy mají rozehrané velmi dobře. Jestli chcete být u každého momentu jejich zápasu na půdě RFS Riga, tak můžete v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo přímý přenos pokračuje také na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Teď je 18:59 a my na Radiožurnálu Sport už míříme také do Istanbulu, protože tam místní Bešiktaš je nachystaný na odvetu třetího předkola Evropské ligy proti Hradci Králové. A navíc ve velmi dobré pozici. Před týdnem turecký tým zvítězil na východě Čech 1-0. Přímý přenos bude mít na starosti Tomáš Borovec.
7: Vše už je tedy připraveno ve středovém kruhu. V Tipraš stadium tuto chvíli dávají o sobě také znát svou kvalitu, co se týče kulisy, fanoušci domácího Bešiktaše. Je tady také kotlík, řekl bych, hradeckých fandů. Přijelo jich zhruba 400-500, teď už ale začíná odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové. Teď jsou hradečtí na útočné polovině. Míč má v držení Tom Slončík, ale v zápětí byl obklíčen třemi domácími fotbalisty a ztrácí ho. Trenér domácího týmu Vincenzo Italiano neudělal absolutně žádnou změnu, co se týče prvního utkání. Takže uvidíme v brance Nibla, stoperské kvarteto, Ilma Stopču, Džalu, Murilo. Teď ale pozor, je tady první náznak šance! To byla obrovská příležitost pro domácí tým, ale ze 2 metrů tam Fakeli přepálil branku, kterou samozřejmě hájí Adam Zadražil. No ale ještě doplním tedy zbytek sestavy domácího týmu. Takovou tou spojkou mezi stoperskou řadou a záložní bude defenzivní středopolař Ezžan, před ním čtveřice Fakili, Kekče, Olajtan a také Černý, no a hrotový útočník Och. Trenér hradeckého týmu David Horejš bude spoléhat na tuto základní jedenáctku. V brance je kdo jiný než Adam Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčak, středová řada Horák, Darida, Dancák, Ludvíček, před nimi dvojice Slončík, Van Biren a hrotový útočník Mihálik. Teď jsou zase fotbalisté domácího týmu 20 metrů před hostující šestnáctkou, nicméně dobrý pohyb Mikka Van Birena teď donutil fotbalisty Bešiktaše, aby rozehráli zpátky dozadu. Krásná přihrávka teď ze strany Václava Černého, který dal z první doběhu, ale přece jenom to bylo na dlouhou nohu a u balonu byl o něco dřív Čihák, který odkopl do zámezí. Je to tedy autové vhazování pro host domácí Bešiktaš. Výborně, teď Mihálik se snaží napadat Tiaga Džalua, který rozehrává už před vlastním pokutovým územím, dával si balón s brankářem Nýblem, ten mu vrátil u postraní čáry, zase zpátky rozehrává Olajtan. Teď ale Nýbl už se nerozpakoval, druhým nápobem hledá vepředu Murila, ten hlavičkoval za sebe, tam ale naštěstí pro Hradecké byl připraven stoper Filip Čihák, který přiťukl Zadražilovi a ten odkopává. Sice na kopačky hostujícího kapitána Kekčiho, ale tomu se nepovedlo zpracování. Jak si stahoval balón, tak se od nártu odrazil na stranu hradeckých fotbalistů. Ti teď získali sice polovinu, ale míč mají zase v držení fotbalisté Bešiktaše. Je tady vynikající kulisa, výborná atmosféra. Už hodinu a půl před začátkem utkání na Tipraž Stadium se valily tisícovky fanoušků. No a ta atmosféra bude opravdu a je opravdu parádní. Teď autové vhazování ne, tak je to rozehrávka, protože tam byl nedovolený zákrok ze strany Toma Slončíka, takže Bešiktaš teď rozehrál od Murila až k brankáři Niblovi, kterého teď rychle atakoval Mihálik. Nibla ale stačil odkopnout balón. Teď je tady na levé straně volný prostor pro Horáka. Horák má hodně místa, už je v pokutovém území, přihrávka před branku, ale na poslední chvíli tam ještě zabudovala defenziva Bešiktaše a v zápětí to zkusil Vladimír Darida, sražený balón.
4: Jasné, že Hradec Králové to bude mít opravdu v Istanbulu velmi těžké proti Bešiktaši. Už jen hrát proti takové kulise opravdu stojí hodně sil. Hodně sil stojí také Plavce, jejich zápolení na mistrovství Evropy a teď i Miroslava Knedlu, který se chystá do akce. Míříme do francouzské metropole za Martinem Charvátem.
6: Tady to také chvíle mi bývá podobná kulisa jako v Istanbulu, byť samozřejmě tam se o to stará o poznání více diváků. Skandování Johan pro povzbuzení Johana Endue Bruarda, muže, který byl v úvodním semifinále na třetím místě v čase 24,43 sekundy. Kromě Pavla Samusenka, ruského reprezentanta, byli všichni ostatní za hranicí 24,4 sekundy v úvodním semifinále, což dává poměrně dobrý prostor pro Miroslava Knedlu, pokud zopakuje anebo se alespoň poměrně výrazně přiblíží tomu, co předvedl v ranních rozplavbách, tak potom to bude relativně snadný postup do zítřejšího finále. Zatím jistými postupujícími, protože skončili na prvním a druhém místě, jsou Rus Samusenko a Španěl Martínez Sota a zmíněný Endue Bruard teď bude čekat, jak se bude dařit zmíněnému také Miroslavu Knedlovi od místního hlasatele. Knedla v dráze číslo 5, vedle něj světový rekordman, muž, který je zároveň evropským rekordmanem, protože je to Rus a zároveň je to držitel toho nejlepšího času v historii světových šampionátů, protože v Budapešti v roce 2021 zvládl 50 za 23,8 sekundy, tedy Rus Kliment Kolesnikov, největší postava toho krátkého znakařského sprintu, i protože je to téměř 2 metry. Borec. Miroslav Knedla ale dopoledne zaplaval čas, který je pro něj něčím, co ho řadí na 12. místo historických tabulek. Opravdu velice rychlých je 24,19 sekundy. Lamberti z Itálie vedle Knedly také by mohl být velmi rychlý a pozor, postoupil také Tomáš Čekon, který na 200 přidělal hodně starostí Janu Čejkovi. Teď Čekon tedy také těsně do semifinále, ale také by mohl být jedním z těch aspirantů na následný postup. Start v podání Miroslava Knedly podle mě lepší než v dopoledních rozplavbách. Také vyvlnění bylo lepší podání Knedly a už se spolu s Kolesníkovem dostává do vedení přibližně na 25 metrech. Dopředu se už dostává především Kolesníkov, Knedla vedle něj. Bude záležet na dohmatu posledních 7 metrů. Kolesníkov s Knedlou vedle sebe, Knedla možná mírně před Kolesníkovem. Nakonec Kolesníkov dohmatává první, Knedla druhý v čase 24,2 sekundy, o setinu sekundy horší než v dopoledních rozplavbách, ale Knedlu to mrzet nemusí, protože jednoznačně postupuje třetím nejlepším časem do zítřejšího finále. Na 50 metrů znak.

0: I že se tedy za necelou půl hodinku na Radiožurnálu Sport zase vrátíme. A teď pojďme zkontrolovat snahu dvou českých fotbalových klubů v odvetách třetích předkol evropských soutěží. V konferenční lize bojuje o postup Jablonec. Má to proti Rize, tedy týmu RFS, skvěle rozehrané. Znovu se hlásí Pavel Petr.
1: 38. minuta, Jablonec dál drží v Rize vedení 2-0. V posledních minutách jsou ale daleko aktivnější domácí fotbalisté, kteří se stále častěji dostávají na dostřel branky. Hanuša teď také dávají gól po rohovém kopu. 38. minuta, 1-2. No a my si musíme počkat ještě na střelce té branky. Každopádně nepříjemnost na straně jabloneckých fotbalistů, protože poprvé v tomto dvojzápase inkasují. Jablonec tady vede v lotyšské Rize už pouze 2-1, ale stále platí, že má tento zápas výborně rozehraný. My si počkáme ještě na střelce této branky. No a byl to kapitán Lipušček, který se prosadil hlavou, dává na 1-2 po rohovém kopu. Tak ten tlak, který měli fotbalisté lotyšské Rigy, nakonec vyústil.
0: Situace Jablonce v Rize se tedy malinko komplikuje, ale stále mají svěřenci trenéra Luboše Kozla jednogólový náskok. Teď duel třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové. Jen připomínám, že první duel turecký tým na východě Čech vyhrál 1-0. Teď se hraje v Istanbulu, slovo má Tomáš Borovec.
2: Žan. 9. minuta v tuto chvíli skončila. Bešiktaš Istanbul hraje s Hradcem Králové 0-0. Zatím to jsou domácí fotbalisté, kteří jsou častěji na míči, jsou nebezpečnější. Viděli jsme také jednu obrovskou šanci hned v úvodu zápasu. Byla to snad 2. minuta, kdy se tam dostal do velké šance Ilkan Fakili, ale ze 2 metrů překopl branku hradeckého týmu. Teď odkopává ze svého prostoru brankář Adam Zadražil. Obrana Bešiktaše ale byla pozorná. Nicméně hlavičkový souboj ve středu hřiště Van Buren. Zpracovává Van Buren ve středu hřiště volného Slončíka. Slončík teď viděl uličku. Na pravé straně tam je Darida. Jeho centr do pokutového území. Škoda, že to neprošlo přes obránce Topča, protože tam už by byl potom Mick Van Buren úplně sám na prostoru u penalty, takže by to mohla být velká šance, ale nebyla. Takže teď hrají opět domácí fotbalisté Bešiktaše a začínají postupně bez nějakého výrazného pohybu. Tak uvidíme, co vymyslí. Junior Olajtan je na míči, hned proti němu šla dvojice Mihálik a také Dancák. Teď takový nakopnutý balón, skákavý, lehce nad zemí. Ze strany domácích fotbalistů ovšem pouze k Františku Čechovi, který bez problému zpracoval a už může otočit hru na druhou stranu. Danca krásně nachází Van Burena. Van Buren se otočí do hry, posunul si míč do běhu, ale vrátil se s ním Kekči poctivě. Teď patička Slončíka. Efektní, ale ne úplně efektivní. Takže ten míč šel pouze na nohu Džala a ten jenom posunul za sebe na německého reprezentačního gólmana Alexandra Nibla. Je to také zásluha tohoto gólmana, že Bešiktaš si odvezl z Hradce Králové vedení 1-0, protože zlikvidoval několik velmi dobrých střeleckých pokusů východu Čechů a udržel nulu. Teď je tady souboj, ve kterém je Tom Solončík na zemi, zkoušel to v sedě a místo balonu tam trefil nohu Murila, takže to nemohlo skončit jinak než odpískaným faulem. Už domácí fotbalisté rozehrali.
0: Králové Hradečí se tedy zatím v Istanbulu na Bešiktaši drží. Jak to aktuálně jde Jablonci v Rize? To už nám poví přímo z lotyšské metropole Pavel Petr.
1: Začala 42. minuta, Jablonec tady vede 2-1. Od toho inkasovaného gólu Jablonci přece jen přidali na té aktivitě, ale v tuto chvíli se znovu musí bránit útok domácích, kteří se dožadují faulu, ale rozhodčí Fritz Izraele ukazoval, hrajte dál. Tohle rozhodně pískat nebudu. Jablonští se často teď ocitají pod tlakem. Z něj se alespoň pro tu chvíli vymanili. Džava může postupovat dopředu, ale nakonec zasáhl rukou. A tak sám sobě vlastně vystavil v tuto chvíli stopku. Rozehrávka domácích už na polovině jabloneckého týmu. Ještě ale s tím fotbalisté z Rigy nespěchají, konkrétně je to Zelenkovs, který to má na levačku, už posílá míč do pokutového území, tam vyboxoval míč.

0: Brankář Hanuš vyboxoval ho až před pokutové území, to říkáme v minutě 43., kdy domácí RFS Riga prohrává s Jabloncem 1-2. V celkovém součtu pak je to...
1: Přímý přenos utkání RFS Riga Jablonec můžete i nadále poslouchat na internetu stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také mobilní aplikace Můj rozhlas. Tam všude můžete zamířit. A my na Radiožurnálu Sport zamíříme do Istanbulu na odvetu třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem a Hradcem Králové. Slovo má reportér Tomáš Borovec.
2: 13. minuta tohoto utkání Bešiktaš Istanbul Hradec Králové 0-0 a domácí fotbalisté teď rozehrávají volný přímý kop z levé strany asi 12-13 metrů před velkým vápnem hostujícího týmu. Uvidíme, co vymyslí Orkun Kekçi, rodák z Holandska, který přišel z Benfiky už v minulé sezóně. Tady hostoval, pozor, tohle byla šance ještě, že Murillo nedosáhl na míč, který letěl už do malého vápna, vytrčil dopředu svou pravou nohu, ale chybělo mu tak 10 cm a tak byly rychleji na balonu ruce brankáře Adama Zadražila. Ten má teď balón pod kontrolou, rozehrává po levé straně. Tam je Čech, prodlužuje dopředu na Horáka. Horák ale měl na zádech dýchajícího Václava Černého a tak raději vrátil Zadražilovi. Zadražil zkouší nákop dopředu. Tohle to bude daleko od Van Birena, už protože Nýbl výborně četl situaci. I toho zdobilo v prvním utkání, kdy si vždy vybral ten správný prostor pro rozehrávku nebo pro zákrok. Teď vysprintoval ze svého území před velké vápno a rozehrál svým spoluhráčům. A tak na pravé straně může postupovat kupředu Murillo. Černý. Černý se snaží obrát Horáka, ale ten ho nenechal a ještě potom k Horákovi přistoupil Dancák, který zdvojil Černého a tak domácí fotbalista a český hráč barvák Bešiktaše musel odehrát zpátky dozadu a tady ten míč, který šel potom na pravou stranu, už domácí fotbalista Michael Murillo nedostihl a 30-letý Panaman sice ukazoval vtyčený palec za ten pas, nicméně přesnost mu chyběla a tak je tady autové vhazování pro hradecké fotbalisty. Hned z voleje odehrává dopředu Čech, tam šel do souboje Van Biren, sice ho vyhrál, Žan pod ním klesl, ale teď musí zabojovat ještě Darida, povedlo se to, ale křižující se dvojice.
1: Na Radiožurnálu Sport 19:15 střídáme Istanbul za Rigu, protože tam se blíží konec prvního poločasu duelu mezi RFS a Jabloncem v odvetě třetího předkola konferenční ligy. Slovo má Pavel Petr.
0: Za pár okamžiků se dozvíme, o kolik, že se bude nastavovat. Nebude to dlouho, bude to nakonec jediná minutka, právě ta zbývá do konce prvního poločasu. Stav je 2-1 pro Jablonec, který před pár okamžiky zahrával rohový kop, ale k zakončení se jablonečtí nedostali. Teď navíc budou zahrávat přímý kop z vlastní poloviny hřiště po faulu na Pavloviče. A tak mohou v těchto závěrečných sekundách první půle zůstat v klidu, přestože tady inkasovali první gól v těchto zájemných soubojích. A jen připomenu, že s lotyšským soupeřem se utkávají fotbalisté Jablonce. Samozřejmě řeči o tom prvním zápase vůbec poprvé v historii. Teď tady mají nakročeno k postupu do play-off konferenční ligy. Dostávají se před puk do území Javo, ale k míči měl nakonec daleko. Ještě to mohou domácí zkoušet jednou, ale teď také jejich nákop, s kterým si poradil jablonecký Tekijašky. Poté rozehrávka přes Cedidlu, který tam má těžký úkol, měl před sebou dva protihráče, ale už to řešit nemusí, protože skončil první poločas. Po něm tedy platí, že Jablonec vede v Rize 2-1.
1: A jen připomínám, že Jablonec doma vyhrál 2-0, takže to má opravdu skvěle rozjeté.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A teď je odveta třetího předkola Evropské ligy mezi fotbalisty Bešiktaše Istanbul a Hradce Králové. Komentuje Tomáš Borovec.
2: Z pevné obrany. 17. minuta zápasu. Bešiktaš Istanbul Hradec Králové 0-0. Už měli domácí fotbalisté dvě šance, dvě nebezpečné příležitosti v pokutovém území. Při jedné pálil Fakili příliš nahoru ze 2 metrů a při té druhé tam chybělo kapitánovi Kečimu snad 10 cm, aby mohl ohrozit Adama Zadražila z bezprostřední blízkosti. Teď po delší době jsou v akci směrem dopředu fotbalisté Hradce Králové, ale tam se u Hrinčaťovi nepovedla rozehrávka na Solončíka, který si přeběhl na pravou stranu, teď ale na pravé straně na té opačné má balon černý, snaží si obhodit Čecha, ale nepovedlo se mu to. A tak přibrzdil a dává zpátky před pokutové území na osu, kde je připraven Olajtan. Olajtan nakrátko zase Černému. Černý přehazuje balon na levou nohu, ale je tam zahuštěný prostor. Dobře teď bránili fotbalisté Hradce Králové tohleto území. Van Biren se snažil vyvést míč dopředu, ale prohrál zápětí souboj s Olajtanem. A tak fotbalisté domácího týmu ani neopustili polovinu soupeře a jsou zase na balonu. Emirhan Topču teď viděl, jak se zbíhá za obranu Ridvan Ilmaz, zpracoval si balón, ale potom, jak ho posouval po své pravé ruce, tak to bylo nepřesné. Och byl tak o 2 metry vedle. Čihák tak odkopl míč do autu, je tady vhazování pro domácí tým. Ten míč letí zpátky dozadu, ale z voleje potom zase hnedka přesný balón před pokutové území. Hlavička směrem zpátky na Olajtana. Olajtan je teď obklíčen trojicí fotbalistů Hradce Králové. Tím mu nedali žádný prostor k tomu, aby něco vymyslel směrem dopředu, a tak rozehrál zpátky na Murila. Murila proti němu stojí Van Biren. Murilo ale dokázal podélněji rozehrát na Oha. No a 25-letý rychlonohý Jihokorejec teď byl faulován ze strany rozhodčího ze Švýcarska Urse Schneidera, kterému sekundují na pomezí dvojčata sourozenci Marko a Benjamin Zirchrovi. Odpískal faul hostujícímu Horákovi a domácí mají příležitost teď zkusit něco z volného přímého kopu. Tradičně si bere balón kapitán Orkin Kekče. V minulé sezóně, když hostoval v Bešiktaši, 8 gólů, 8 asistencí. Je to hlava i motor domácího týmu. V dnešním utkání už je také připraven Belgičan Leandro Trossard, který přestoupil během léta. Zatím je na lavičce. Uvidíme, jestli se objeví v akci. Teď ale uvidíme to, co vymyslí. Kapitán Bešiktaše zkusil lišácky obstřelit postavenou zeď, ale nebyl přesný, balón letěl tak 4 metry vedle levé tyče Zadražilovy branky, a tak uvidíme odkop od svatyně hostujícího týmu. František Čech už má připraven míč a nahraje na 2 metry nakrátko Zadražilovi, proti kterému už vyběhl Černý, ale tohleto vykombinovali stopeři hradeckého týmu velice přesně, bez chybičky, dávají zpátky Zadražilovi a ten už posílá dlouhý míč dopředu. Mihálik teď přehlavičkoval Esžana a díky tomu má balón Darida. Raději ale vrací zpátky ke středové čáře na Horáka. Horák nebyl přesný. Při přihrávce na Van Birena s kluzem vypíchl Topču míč a hosté teď ale se ubránili, protože Bešiktaš zkusil rychlý protiútok, kterému chyběla přesnost. No, teď František Čech ukázal své sebevědomí mezi dvěma hráči domácího týmu, se prosmíkl, ale přihrávka nebyla přesná. Teď je tady centr do pokutového území. Byl tam Černý, ale nedosáhl na ten balón. Letěl příliš před něj a pak už to jistil na levé straně obrany z hradeckého týmu Daniel Horák, odchovanec Králové hradeckého hokeje. Máme tady 21. minutu. Hradec Králové drží na hřišti Bešiktaše Istanbul remízu 0-0. V součtu s prvním utkáním Východočeši prohrávají 0-1, ale je to stále skóre, se kterým se dá něco dělat. Na levé straně teď Mihálik si snaží posunout míč dopředu. Spadl, dožaduje se odpískání nedovoleného zákroku, míč mu v zápětí vypadl do autu a hlavní rozhodčí Urs Schneider ukázal gestem, že se bude jenom hazovat, a tak Bešiktaš útočí po levé straně. Pozor, teď si tam musí dávat Uhrinčať velký pozor na tuhle situaci, jeden na jednoho, nakonec ale dokázal Fakili vypálit, míč poslal do prostřed branky, tam byl Adam Zadražil, nicméně i za tenhle pokus si mohl teď poslechnout potlesk ze strany domácích fanoušků. V téměř zaplněné aréně největší prostor tady je v hledišti v tom sektoru hostí, protože podle pravidel 5% nějaké 4000, 5000 míst patří hradeckým fandům, ale v takovém počtu se nedorazili. Teď ale doráží domácí fotbalisté pokutovém území, byl tam zákrok, ale rozhodčí, který byl 4-5 metrů daleko, ukázal, nic se nestalo, tohle to nebyl faul, tohle nebude penalta, doufejme, že se to nebude ověřovat u videa, že nezmění názor, vypadá to, že ne, příliš Katě spadl Och v pokutovém území v souboji s Čihákem, který byl při tomhle důsledném bránění čistý, a tak je tady jenom autové vhazování pro hradecký tým. Odkop ke středovému kruhu, kde Mihálik zpracoval, tady asi to bude offside, ale ještě hraje Van Buren. Mick Van Buren pokračuje v akci po levé straně, souboj jeden na jedno, Mick Van Buren obehrává sice Jala, ale přeci jenom obránce domácího týmu se dotkl míče špičkou nohy a tak z toho bude rohový kop. První rohový kop pro hradecký tým v tomto utkání. Ta situace byla hodně hraniční. Já jsem si myslel, že je Van Buren v offsideovém postavení, ale možná v momentě přihrávky to bylo tak 50-50. Rozhodčí nechali pokračovat ve hře, včetně pomezního sudího, a protože se teď píská, tak je jasné, že budou rozehrávat standardní situaci fotbalisté Hradce Králové. Z levé strany už je u rohového praporku Daniel Horák. V pokutovém území zhruba pětice fotbalistů Hradce Králové před vápnem Derrida. Tohle byl dobrý centr, Čihák si tam naběhl. Nebyla to hlava, jako to bývá obvykle v jeho případě. Tentokrát trefil míč nohou, hned se v zápětí chytil za tvář, protože balon poslal příliš nahoru, ale bylo to první větší ohrožení domácí branky, které tedy zapíšeme ve 24. minutě tohoto utkání. Fotbalisté Bešiktaše tak budou rozehrávat od své svatyně a postupují dopředu zatím krátkými přihrávkami na vlastní polovině hřiště. Teď se to snaží změnit Olajtan, ale nakonec také zasekl balón a rozehrál zpátky dozadu. Na levé straně je také plno dobré defenzivní bránění teď fotbalistů Hradce Králové v čele s Uhrinčatěm, který si vystoupil před Kekčiho a byl rychlej u balónu, posunul ho dopředu. Potom už se míč dostal k brankáři domácího týmu Alexandru Niblovi. Vyměnil si balón se stoperem Jalem na pravé straně a potom to zkouší zleva přes Ilmaze. Ilmaz také rozehrávka po zemi. Teď je tady takový úsek, kdy fotbalisté Bešiktaše nikam nespěchají dopředu. Černý se to snažil změnit. Škoda teď, že Mick Van Buren nebyl o něco důraznější v tomhle souboji, byl ale faulován. Takže rozehrávat budou fotbalisté Hradce Králové v momentě, kdy nám bude končit 25. minuta utkání. Bešiktaš, Istanbul, Hradec Králové 0-0. Čihák zatím se dívá, kam rozehraje, naznačil pas směrem dopředu, nakonec si to rozmyslel a rozehrál zpátky na brankáře Adama Zadražila. Uhrinčak, no, trochu si teď s tím žonglováním posunul balon od těla, už u něj byl hbitý Ilhan Fakili, no a ten také vybojoval míč, je tady Černý na pravé straně, ten přihrává před pokutové území, technická celá břevno, které trefil Orkun Kekči. Zadražil nedosáhl, ale teď postavená branka mu pomohla. Černý zase u míče, zase tam zlobí na té pravé straně. Další pokus, další technická střela, opět to byl Kekči. Teď po tom, co poslal balon 3 metry vedle, tak na zlobeně kopačkou ještě jednou máchl nad trávníkem v gestu, že s tímhle není spokojen. Ale myslím si, že to gesto symbolizovalo spíše ten jeho první pokus, kdy chybělo opět opravdu jenom pár centimetrů, ale břevno teď pomohlo hradeckého týmu. Zadražil, odkopává na polovinu soupeře. Tam si dělá prostor Mihálik. Uhájil pozici, sklepává pod sebe, ale je to těžké pro Dancáka. Co Slončík, ten výborně, opět dobrá práce tělem. Darida, Slončík, dostal nakrátko míč od Dancáka na levé straně. Mick Van Buren dává Slončíkovi do území před rohovým praporkem, ale tam se hradecký fotbalista dopustil podrážení a když se zlobí, tak faul to byl. Sudí také odpískal a rozehrávat budou kousek od svého velkého vápna z pravé strany domácí fotbalisté. Tiagu Jalu na osamoceného Ilmaze na levé straně. Teď Bešiktaš se snaží něco vymyslet. Je to takový styl, kdy domácí fotbalisté uspávají soupeře sérií krátkých přihrávek, kdy je tam poměrně statické. postavení a statická hra, ale potom jakoby mávnutím proutku se vše zrychlí a přijde přihrávka na jeden dotyk, jako teď na Kekčiho. Kekči nakonec si rozmyslel zakončení, dává na levou stranu, už tam jsou domácí fotbalisté, pokud to je mu zemí Kekči, rána, která byla zblokovaná, pozor na tenhle míč. No, Filip Čihák srážel balón, který se mu od lítka odrazil nahoru směrem nad hradeckou branku, ale tam byl připraven Adam Zadražil, to dobře sledoval. Teď už rozehrál na Čiháka. Špatný pas po levé straně, nepřesný mezi hradeckou dvojici Dancák a Van Biren, takže míč mají opět fotbalisté Bešiktaše Istanbul. Zkoušejí to teď zprava. Murillo se nabízí, patička, kterou zkusil Olajtan, neprošla ale přes Františka Čecha. A tak je tady přihrávka po zemi na Mihálika. Mihálik se dostává do pokutového území. Van Biren pustí dozadu, neviděl, jak mu Darida nabíhá za zády do volného prostoru. Ale že Slončík to zkusil. Spoza stopera Džala, který ho ale zablokoval. Takže je po větší příležitosti, ale hradečtí teď naznačili svou sílu v rychlém protiútoku. Ještě pokračují v aktivitě, Horák se ale nedopustil. Nakonec po tomto souboji k nelibosti domácích fanoušků ukazuje hlavní rozhodčí.
1: 19 hodin 28 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jen připomenu, že v odvetě třetího předkola konferenční ligy fotbalisté Jablonce vedou na půdě lotyšského RFS Riga 2-1 a v domácím prostředí vyhráli 2-0, takže ten postup pro Severočechy je opravdu blízko. Blízko je i boj plavkyně Barbory Sémanové na mistrovství Evropy na trati 200 metrů volným způsobem. Budeme u toho v přímém přenosu. Teď se ale zase vracíme do Istanbulu. Bešiktaš, Hradec Králové, odveta třetího předkola evropské ligy a reportér Tomáš Borovec.
2: Končí 29. minuta utkání. Standardní situace pro Hradec Králové, který zatím hraje v Istanbulu s Bešiktašem 0-0. Je tady pokus, který přetáhl kapitán východu Čechů Vladimír Darida. Asi chtěl centrovat na vzdálenější tyč, kam si nabíhal jak Mihálik, tak Van Biren, ale balón stočil přímo do rukou brankáře Nibla, který už rozehrál, vyhodil balón před sebe, kde číhal Džalu, zpracoval a zase je tady situace, kdy Bešiktaš kombinuje mezi stoperskou dvojicí Džalu Topču, zapojuje se do toho také Nibl a proti této trojici se teď snaží napadat Mick Van Biren, aby třeba narušil nějakou tu rozehrávku, nedal klid stoperům Bešiktaše, ale ti ho zatím mají a rozehrávají přesně. Teď je na ose ve středovém kruhu Salih Ezžan. Přihrávka Ulička za obranu, pokus o tuhletu Uličku ze strany Bešiktaše. Výborně si ale místo prohlídal Horák, který odkopl do zámezí. Je tady autové vhazování a pro koho? Byla tam možná teč ze strany Bešiktaše? Ano, takže Horák už vhodil aut z levé strany blízko u rohového praporku na hradecké polovině hřiště. Dobrá zvedačka od Horáka nad nohou soupeře Mick Van Biren. Nepovedla se mu přihrávka z jedničky a tak tady je Kekči. Přihrávka teď do pokutového území. Och, netrefil míč, když se otáčel směrem k brance, byl otočen zády, takže potom se snažil napálit balón zhruba z 15 metrů na branku, ale tím, jak zvedl hlavu, aby viděl, kde se ocitá, tak minul míč a jenom prosvištěla kopačka nad trávníkem domácího hřiště. Výborně teď Adam Zadražil, který vyběhl k pravé straně pokutového území a ve skluzu získal balón. Hradečtí ho navíc pracovali u postraní čáry. Mick Van Biren už je tak na polovině soupeře. Snaží se mu tam pomoci s rozehrávkou David Ludvíček. David Ludvíček teď podporuje hru také směrem dopředu. Musí si dát ale pozor, už byl zády k soupeřově brance, aby mu nevypíchl jeden z domácích fotbalistů balón. Nestalo se, dopadlo to pro Hradecké dobře a teď Slončík. Ale tam přes něj přejel jak parní válec Murillo. Slončík se ale rychle zvedl na nohy, balón udržel a dává ho po levé straně nakrátko na Čecha, který vrací balón dozadu na Filipa Čiháka.
1: 19 hodin 32 minut, za malou chvíli zamíříme do Paříže, protože tam už se plavkyně Barbora Semanová chystá na finálový závod na trati 200 metrů volným způsobem. A u toho na Radiožurnálu Sport samozřejmě nebudeme chybět. No ale samozřejmě teď se ještě hrají fotbalové zápasy, kdy české dva týmy bojují o postup do závěrečných předkol svých soutěží. Míříme proto znovu do Istanbulu na duel Bešiktaš Hradec Králové za reportérem Tomášem Borovcem.
2: 33. minuta tohoto zápasu. Bešiktaš, Istanbul, Hradec Králové stále 0-0 a postupem doby už hradečtí začínají trochu vystrkovat růžky a zaměstnávat obranu Bešiktaše. Už se tam také dostali do jedné dobré střelecké pozice. Víc šancí ovšem zapsali fotbalisté Bešiktaše. Dalo se to očekávat, ale defenziva východu Čechů zatím drží. Teď se hraje z velkého vápna domácího týmu od brankáře Nýbla. Ten dobře viděl, jak má volný prostor Fakily na levé straně, ale hned se k němu vrátil kapitán Vladimír Darida, který zůstal ležet na trávníku, mezitím ale pokračuje akce domácího týmu na pravé straně. Olajtan přiťukl si s Černým, ale Olajtana výborně zakřižoval Horák, nepustil ho před sebe a jenom pohlídal ten prostor, když si vyběhl pro míč brankář Adam Zadražil. Jak to vypadá s Vladimírem Daridou? Kapitán Hradce pokulhává u středové čáry, pravá noha má nějaký...
1: Snad bude Vladimír Darida v pořádku a bude moci pokračovat v zápase na Bešiktaši Istanbul. Hradecký kapitán by svému týmu samozřejmě hodně chyběl. Nám už nějakou dobu chybí ve vysílání Radiožurnálu Sport informace o odvetě třetího předkola konferenční ligy mezi fotbalisty RFS Riga a Jablonce. Začal druhý poločas, proto má slovo Pavel Petr.
0: A v tom druhém poločase se hraje 47. minuta, stav utkání zůstává 2-1 pro Jablonec, v celkovém součtu tady 4-1, takový náskok mají fotbalisté Jablonce před, řekněme, druhou polovinou tohoto zápasu na hřišti lotyšského RFS Riga. Přestože v úvodu a druhé půle byli aktivnější domácí fotbalisté, teď už to jsou hosté, konkrétně Tekijašky, který může rozehrát, ale po něm už je to také brankář Hanuš, který se zapojuje do kombinace ve vlastním pokutovém území. Pavlovič, který rozehrál Sedláček, souboj na polovině hřiště, byl tam Polidar, ten ale o balon přišel a tak dává šanci domácím, před kterými se otevírá obrana. Měl to velice dobře teď připravené Bajde, který se dostal před punkt území a z jeho hranice pálil, ale byl hodně nepřesný a tak nakonec se chytal za hlavu, protože ten jeho střelecký pokus mířil vysoko, vysoko nad branku jabloneckého týmu. 48. minuta, domácí Riga prohrává s Jabloncem 1-2.
1: No, teď... Tenhle duel můžete poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas a tam můžete také naladit nepřerušovaný přímý přenos utkání mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: A v jejím vysílání teď musíme do Paříže, protože tam se chystá Barbora Semanová na finále své nejsilnější disciplíny, tedy 200 metrů volným způsobem. Její snahu získat další medaily do její velmi, už dá se říci, bohaté sbírky na přímém přenosu přiblíží Martin Charvát.
4: Barbora Semanová už připravená v call roomu, svolávací místnosti, chcete-li česky, proto, aby už se dostala ke startovním blokům. Nejprve ale musí vyklidit bazén Prsařina 200 metrů, protože se teď právě mezi nimi bojuje o zlaté medaile a Kasper Korbo na posledních 30 metrech je zatím ve vedení, tento muž, který by měl být jedním z těch hlavních favoritů a měl by si tady doplavat pro zlatou medaili z mistrovství Evropy. Co se týče medailí Barbory Semanové, tak ta má zatím dvě z mistrovství Evropy. Přední v celkovém pořadí, celkovém součtu je se čtyřmi zlatými medailemi pouze legenda evropského a i světového plavání, tedy Italka Federica Pellegriniová, která vyhrála evropský šampionát na dvoustovce. Celkem čtyřikrát dlouho byla světovou rekordmankou, teď ten její čas je jenom časem v uvozovkách. dráhách jenom časem, který je evropským rekordem. Co se týče soupeřek Barbory Sémanové, tak by, doufejme, měly být především dvě, tedy Britka Freja Kolbertová a k ní také Nizozemka Marit Steenbergenová, žena, která tady už oslnila na stovce kraul. Barbora Sémanová na stovce kraul skončila sedmá, Marit Steenbergenová zvítězila, však je to také žena, která je od tohoto června světovou rekordmankou na kraularské stovce. Pravda, její osobní rekord na kraularské dvoustovce je horší než ten u Barbory Sémanové, nicméně už Barboře Sémanové dokázala například, že ji dokáže porazit. To narážím na rok 2021, pět let zpátky, kdy Steenbergenová v ruské Kazani, posledním šampionátu, který se ještě konal v Rusku, tak dokázala Sémanovou v krátkém bazénu porazit, získala zlato. Barbora Sémanová tam měla stříbrnou medaili. I když se obecně ví, že Barbora Sémanová krátký bazén nemá zrovna v lásce. Právě teď už začínají ženy přicházet ke svým startovním blokům. Trochu netradičně ve finále bude celkem 9 plavkyň. Ne 8, ale 9, to proto, že Portugalka Soarešová Martinčová stejně jako Britka Lia Schlossenová zaplavaly v semifinále úplně stejný čas. Minuta 57,56 sekundy. To je čas, který by Barbora Sémanová měla dát o 2 sekundy minimálně. Opravdu od vstup některých, které jsou ve finále od Barbory Sémanové, je poměrně výrazný. Ty nejlepší dvoustovkařky kraulem tak se nenachází úplně v Evropě, co se týče těch vůbec nejlepších, a to kvůli tomu, že jsou teď třeba i na panamerických hrách, kde na dvoustovce v noci na dnešek zvítězila Leni Pelistrová z Austrálie před Summer McIntoshovou. Summer McIntoshová zaplavala čas minuta 53 sekund a k tomu desetiny a byla poměrně naštvaná, že vlastně plavala docela špatně. Tak minuta 53, to je něco, k čemu se zatím Barbora Sémanová ani neblíží, protože se v dnešním finále bude snažit konečně dostat pod minutu a 55 sekund. Minuta 55,12 sekundy, to je přesně český rekord Barbory Sémanové. Velice kvalitní čas. Čas, který jí stačí, když se podíváme na poslední olympijské hry, aby tam byla ve finále, ať už v Tokiu, ať už tady v Paříži, byť ne přímo v tomto bazénu, ale tady v Paříži byla Barbora Sémanová ve finále. Nicméně ty nejlepší, ty jsou bohužel pod 55 a v současnosti už i pod 53 sekundami, tedy myslím tím minutu a 53 sekund. Další soupeřky, dvě jsem zmínil, další dvě jsou velmi mladé, tedy Litevka Jurku Najtejová, tedy žena, která je pouhých 16 let, a velmi talentovaná Němka Linda Rotová. Němci mají v současnosti velmi kvalitní tým na dlouhých tratích, především ten mužský, a Rotová se s ním docela hezky vyváží, je to aktuální evropská šampion mezi juniory na dvoustovce právě z tohoto června. Linda Rotová tedy by mohla relativně zlobit Barboru Sémanovou, ale připomeňme, že Linda Rotová má svůj osobní rekord také z tohoto semifinále a také je to čas o více než sekundu horší, než je osobní rekord Barbory Sémanové. Další dvě ženy jsou ale velkými soupeřkami. Jednak Nicolette Padárová, byť tu Barbora Sémanová zatím zpravidla poráží, potom Sara Dimontová, 19-letá Belgičanka, která také dokáže plavat velmi kvalitně. No a kromě zmíněné Steenbergenové je tu ještě Freja Kolbertová, ta, která z těch, které jsou na startu, má vůbec nejrychlejší zaplavaný čas letos na začátku v podstatě sezóny. Plavala minuta 54,34 sekundy, to je nesmírně rychlé, je to něco, co kdyby tady Kolbertová zopakovala, velmi, velmi složitě se s tím bude Barbora Sémanová vypořádávat. Devítka žen, připomínám, ne tradičně 8, ale 9 žen připraveno na startu, Sémanová v dráze 4, vedle ní právě její velké soupeřky Steenbergenová a Kolbertová. Odstartováno, Barbora Sejmanová a osmička žen vedle ní skočila do vody dlouho vlní Stenberchenová, která od úvodních metrů se posunula dopředu hodně rychle. Začíná také Jurku Najtová, která ale v semifinále i v rozplavbách byla se Sejmanovou a mírně tam tuhla. Sejmanová trochu pomalejší na úvodních 25 metrech. Stenberchenová začíná rychle, zmíněná Jurku Najtová stále vepředu. Sejmanová také se musí vyrovnat s Padárovou na úvodní obrátce na 50 metrech. Stenberchenová velmi rychlá, Sejmanová na průběžné třetí příčce. Už také vyvlnila po obrátce, Stenberchenová se posouvá výrazně dopředu před Sejmanovou, to znamená přibližně půl metr. Sejmanová ale začíná zrychlovat na 75 metrech a už se také ona dokázala dotáhnout na Marit Stenberchenovou. Sejmanová teď hodně zrychluje ve druhé 50. Na 100 metrech bude otáčet v podstatě téměř stejně jako Marit Stenberchenová, možná také na prvním místě průběžně první. Barbora Sejmanová s náskokem zhruba 0,2 sekundy na polovině trati na svůj vlastní český rekord. Třetí 50 ale bývá kritická pro Barboru Sejmanovou. Na 125 metrech Sejmanová znovu trochu se snaží dotáhnout Stenberchenovou. Tam měla zjevně lehčí a lepší obrátku než česká plavkyně, ale znovu jsou stále srovnané. Freja Kolbertová ale se dotahuje už teď na Barboru Sejmanovou a právě tato trojce, Stenberchenová, Sejmanová a Kolbertová, točí vedle sebe na 150 metrech. Sejmanová při odrazu na druhé příčce těsně za Stenberchenovou. Znovu Stenberchenová po obrátce se dokázala dostat před Barboru Sejmanovou, ale Sejmanová na 175 metrech se znovu snaží dotáhnout na Marit Stenberchenovou. Kolbertová nestíhá. Bude to nejspíš mezi Sejmanovou a mezi Stenberchenovou. 185 metrů, posledních 15. Sejmanová finišuje. Je to tělo na tělo s Marit Stenberchenovou. Sejmanová by mohla být lepší, finišuje a má zlato. Barbora Sejmanová má zlato ve fantastickém čase, minuta 54. 54 je tam, kde chtěla být. Minuta 54,38 sekundy. Rekord mistrovství Evropy v podání Barbory Sejmanové. Zlaté medailistky z mistrovství Evropy. Po třetí Barbora Sejmanová je mistryní Evropy po roce 2021-2024. Teď také 2026. Konečně to padlo. O 0,8 sekundy Barbora Sejmanová překonává sama sebe a dostává se už na tu úroveň, kde chtěla být. Tady chtěla být, zlato chtěla mít, ale ten čas, ten chtěla především a má ho. Rekord evropských šampionátů v podání Barbory Sejmanové. Minuta 54,38 sekundy. Barbora Sejmanová má zlato ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za chvíli uslyšíte rozhovor se zlatou evropskou medailistkou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Těšíme se tedy na rozhovor s Barborou Sejmanovou, která na evropském šampionátu ovládla trať 200 metrů volným způsobem. A vysílání Radiožurnálu Sport teď zase ovládne fotbal, evropské poháry, odvety třetích předkol, konferenční respektive evropské ligy. Nejprve zkontrolujeme zápas, který je dále, RFS Riga Jablonec v konferenční lize. Slovo má Pavel Petr.
0: 58. minuta, rohový kop, který zahrávají hosté, k dobru mají vedení 2-1, ještě se mohou dostat do zakončení, ale Polidar nakonec musel v tuto chvíli vyběhnout z pokutového území, jinak by byl v offsideu. Zatím tedy slibné vedení na straně jabloneckého týmu v celkovém součtu 4-1. 58. minuta.
1: V Rize se tady ještě nějakou chvíli bude hrát v Istanbulu v duelu mezi Bešiktašem a Hradcem Králové se blíží konec prvního poločasu. Proto míříme za reportérem Tomášem Borovcem.
2: U Hrinčatě. V tuto chvíli oznámena jedna minuta, která se bude nastavovat nad rámec prvního poločasu. Poločasu, ve kterém vedou od 40. minuty fotbalisté Bešiktaše Istanbul nad Hradcem Králové 1-0. Teď má míč Slončík, ale stínuje ho tam Olajtan. Slončík ale stačil ještě dobře rozehrát a teď se nabízí na centrovaný míč podél postraní pravé čáry urového praporku, tam srazil soubeře v souboji tělo na tělo. Rozhodčí postraní teď avizoval hlavnímu sudí mu, že došlo k nedovolenému zákroku ze strany hradeckého fotbalisty, a tak budou rozehrávat hráči Bešiktaše. Ještě tam k pomeznímu sudímu přichází brankář Alexander Nýbl. Pár slov tam při cestě za míčem za rohový praporek prohodil. Nikam nespěchá, protože už zbývá do konce té nastavené minuty pár vteřin. Dá se očekávat, že každou chvíli švýcarský sudí Urs Schnider ukončí první poločas. Stalo se tak v tuhletu chvíli, takže po 45 minutách a jedné nastavené k tomu vede Bešiktaš Istanbul nad Hradcem Králové 1-0, když se ve 40. minutě prosadil Václav Černý, v součtu s prvním utkáním tedy 2-0. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: 19 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport, a pokud jste jedinou čistě sportovní stanici rozhlasovou, tedy v Česku, naladili teprve před pár sekundami, tak vězte, že plavkyně Barbora Sémanová se stala mistryní Evropy na trati 200 metrů volným způsobem. V Paříži navíc zvítězila v českém rekordu a také v rekordu evropských šampionátů 1 minuta 54 sekundy a 38 setin. Rozhovor s Barborou Sémanovou na Radiožurnálu Sport už za chvíli. No a teď zase fotbal a odveta třetího předkola konferenční ligy mezi RFS Riga a Jabloncem. Slovo má přímo z místa Pavel Petr.
0: 60. minuta, pomalu jistě končí, stav utkání zůstává 2-1 ve prospěch fotbalistů Jablonce, v celkovém součtu tedy 4-1 pro Severočechy. Musí se ale bránit a teď přijde ke slovu dokonce dvojnásobné střídání v hostujícím celku. Zorvan půjde ze hřiště, no a půjde ze hřiště také další hráč, přichází tam Antonín Rusek, no a odchází Matěj Rusek, místo něj, Matěj Polida na místo něj, teď přichází Jan Suchan také na hřiště, takže dvojnásobné střídání v týmu hostí, Jan Suchan s číslem 10 a Rusek Antonín s číslem 9. Devítka a desítka tady nově na hrací ploše. Osvěžení hostujícího týmu, který vede tedy 2-1, ale musí se bránit, protože je tady další průnik hostí po, nebo stále říkám hostí, ale myslel jsem domácí, kteří se teď domlouvají a dožadují ruky jednoho z hostujících hráčů vnitř pokutovou zemí. Rozhodčí ale nepíská, ale pozor si teď musí fotbalisté Jablonce dát na dotírající domácí hráče. I Kauniex tam jde do souboje před brankou. Ještě před ním tam byl, ale také Tekijašky. Další centr, který se snáší před brankáře Hanuše. Teď už je to Džavo, který si došel pro faul. Byť se to domácím nelíbí, teď to konkrétně byl Bajde, který zastavil Džava. A bude z toho tedy přímý kop pro fotbalisty Jablonce, kteří celku logicky v tuto chvíli nepospíchají s tou rozehrávkou. Víc si bere Pavlovič, už rozhodčí Fritz Izraele zapískal. A tak je to pokyn právě pro Pavloviče, aby poslal míč do hry na konci 62. minuty, kdy Jablonec vede v ryze 2-1. Připomenu, že už ve čtvrté minutě se prosadil Sedláček, který zaskočil střelou z hranice pokutové území domácího brankáře Matreviče. Poté proměnil penaltu, nebyla po faulu na Džava. Až poté se dostali také ke slovu domácí fotbalisté. Dlouhý náběh za obranu. Jan Suchan, který je čerstvým mužem, už se dostal až téměř k rohovému praporku. Poté přihrává směrem dozadu centr, který tam letí a snáší se pokutovým územím. Jenže bez toho, aniž by tam byl někdo v jabloneckém dresu, kdo by se pokusil ho ten balon usměrnit za záda brankáře Matraviče. Proto je tady příležitost také pro fotbalisty domácího celku, aby rozehráli. Sajdy se dostává dopředu, jenže stopku útoku domácích vystavil Pavlovič a poté už je to Hanušeho dlouhý nákop. Hledá nejprve Čanturišviliho, po něm už to byl Džavo. Ten tam šel, ale už po několikáté v tomto utkání nedovolným způsobem, omlouvá se protihráči, tím faulovaným byl a Lipušček. A tak se musí Džavo vrátit a vypomoci teď defenzivě severočeského celku. Svěřenci trenéra Luboše Kozla, ale zatím drží ten dvojzápas pevně ve svých rukách Aktuálně se ale brání a musí sledovat, což je domácí. Vymyslí směrem dopředu. Zatím to není žádná sláva. Jediný gól zatím dali ze dvou zápasů fotbalisté Rigi. Co na to teď?
1: 19 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který samozřejmě za chvíli nabídne rozhovor se zlatou medailistkou z mistrovství Evropy v plavání Barborou Sémanovou, která ovládla tratě 200 metrů volným způsobem. Než se na to dostane a než se znovu vrátíme i k fotbalům, jen připomínám, že Hradec Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy prohrává v Istanbulu s Bešiktašem 0-1, se kterým stejným poměrem prohrál i první utkání na domácí půdě. Tak můžeme rychle za tenisem, protože Daria Vidmanová po finálové účasti v Memphisu vypadla na Masters v Cincinnati už v prvním kole. S Kalininovou z Ukrajiny prohrála 6-4, 4-6 a 2-6. Na přípravném turnaji před US Open se v Cincinnati představí ještě dalších 8 Češek. Stejně jako Vidmanová nastoupí už v prvním kole Tereza Valentová, Nikola Bartunková a také Karolína Plíšková se Sárou Bejlek, které los svedl dohromady. Nasazené až ve druhém kole začnou úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková, také Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, no a Marie Bousková. O tenisu tedy budeme rozhodně na Radiožurnálu Sport zase brzy mluvit. Teď budeme mluvit o fotbale, protože pokračuje odvetné utkání třetího předkola konferenční ligy mezi RFS Riga a Jabloncem. Slovo má znovu Pavel Petr.
0: 66. minuta právě teď začala a to při vedení Jablonce 2-1. Celkovém součtu tedy 4-1. Už jen necelých 25 minut nebo 25 minut plus nějaké nastavení dělí jablonecké fotbalisty od toho, aby se radovali z postupu do playoff konferenční ligy, ale musí si dát také pozor na útočné výpady fotbalistů domácího RFS Riga. Lotyští fotbalisté pochopitelně hrozí, ale zatím si obrana v čele s brankářem Hanušem dokázala až na jedinou výjimku poradit. Ten gól inkasovali jablonečtí po rohovém kopu. Cedidla už dostává pokyn, aby si pospíšil s autovým fazováním jen pár kroků od trenéra Luboše Kozla, který sleduje samozřejmě ze střídačky, nebo respektive přes střídačkou tento zápas. Další příležitost, kterou může mít Sláma, stačil odcentrovat a bude z toho rohový kop pro fotbalisty Jablonce, tak už je to pátý v pořadí. No a rozehrávat ho budou hosté za pár okamžiků. Měl by to být Suchan, který pošle míč do hry. Je připravený na to, aby načechral míč. Nikdo z jeho spoluhráčů není poblíž, takže by to neměla být rozehrávka nakrátko. Rozhodčí Fried už dává pokyn. Centr, který letí do pokutového území. Tam si ale domácí poradili. Ještě střela z dálky. Ale to byl v případě Sedláčka hodně nevydařený pokus, který místo na branku skončil dokonce až v autu. V tuto chvíli to ale pochopitelně zatím žádný problém pro jablonecké fotbalisty nemusí být. Musí ale teď napadat rozehrávku domácích. Ikauniex spěchá dopředu. Poté tam byl možná nedovolený zákrok, ale rozhodčí nechává pokračovat dál ve hře. Domácí to zkouší po levé straně. Enžiky je mužem, který rozehrává. Po něm to je Odišária. Bude chtít docentrovat proti Chanturišvili, který mu nedopřává vteřinku volné chvíle. Centr, který letí do boku zemzí, nakonec tam byla hlavička, kterou vyslal Prenga, ale ta hlavička byla hodně slabá. Našla připraveného brankáře Hanuše. Navíc ten pokus hlavičkou mířil přímo do středu hřiště. Postradal razanci a tak z toho v tuto chvíli nic nebylo. 68. minuta a Riga Jablonec 1-2. Lipušček rozehrává další náběh pro domácí. No a teď to je zákrok na žlutou kartu, kterou vyfasoval za zákrok ve středu hřiště. Také Sedláček je tedy prvním hříšníkem na jablonecké straně. Domácí už je uviděli dvě žluté karty. Domácí budou rozehrávat už na polovině jabloneckých fotbalistů. Zatím ale ještě Zelenkovs nedostal pokyn. Možná za pár okamžiků hosté se musí teď bránit, jsou na stěhování před vlastním pokutovým územím. Lipušek si tam nabíhá, dostává se ke střele, jeho levačka, ale nebyla přesná jako třeba hlavička tohoto hráče v prvním poločase, kdy skoroval po rohovém kopu. Teď se opřel do míče levačkou, ale střelecký pokus kopačky domácího kapitána mířil nad lotyšskou branku. 69. minuta, Riga Jablonec 1-2. Rozehrávka hostí, Jabo je u míče, zkouší to proti dvěma hráčům a nakonec neuspěl. Dává šanci domácím koutovému fazování. No a ti pochopitelně budou spěchat teď směrem k pokutovému území Jablonce a také směrem k brankáři Hanušovi, kterého prakticky v průběhu tohoto zápasu zatím nezaměstnali. Rozehrávka ale na vlastní polovině hřiště. Opět je to Prenga, který si bere často míč na své kopačky, přihrává na pravou stranu hřiště, kde se snaží jablonečtí zastavit ten útok, co se jim podařilo. Bajde se ocitl na hrací ploše, jak rozhodčí Fried ukazuje.
1: 19 hodin 57 minut, fotbalové přímé přenosy můžete jak tedy z Rigy, tak i z Istanbulu, kde za chvíli začne druhý poločas, zatím Bešiktaš Hradec Králové 1-0, poslouchat v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo odkaz na přímý přenos nepřerušovaný najdete i na internetových stránkách iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. Můžeme teď krátce zmínit plážový volejbal, protože Kateřina a Anna Pavelkovi na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou vyhráli své závěrečné zápasy ve skupinách a tím pádem skupiny vyhrály a tím pádem postoupili přímo do osmifinále. Věřme, že se jim v playoff mistrovství Evropy povede lépe než Ondřeji Perušičovi s Matyášem Javornokem a také Jakubu Šépkovi s Jiřím Sedlákem, protože tyhle dvě české mužské dvojce prohrály na evropském šampionátu hned v prvním kole playoff a dělí se tedy o 17. místo. Za pár minut vám nabídneme rozhovor s Barborou Sémanovou, českou plavkyní, která vyhrála na mistrovství Evropy svou nejsilnější disciplínu, tedy trať na 200 metrů volným způsobem. Ještě si chvíli na živý rozhovor s Barborou Sémanovou počkáme a tak pojďme zase do Rigy na pokračování odvetného utkání třetího předkola konferenční ligy mezi týmem RFS Riga a Jabloncem. Slovo má Pavel Petr.
0: 71. minuta, aktuálně platí 2-1 pro Jablonec. Balde přichází na hřiště. Balde je tím hráčem, který střídá. No a přichází ho vystřídat další z hráčů domácí sestavy. A je to Sila, který je na hřišti. To potvrdil také místní hlasatel. Samozřejmě v tuto chvíli nás ale zajímá především to, co se děje na hřišti. No a tam je to, že jablonečtí se musí v tuto chvíli bránit dalšímu možnému útoku, ale je to postupný útok. Jablonecká obrana v té defenzivě si počíná velice dobře. Až teď se tam otevřela skulinka, ale nakonec si s tím hráči Jablonce poradili velice dobře. Už se zdálo, že by z toho mohl být trhový kop, ale Pavlovič nakonec poslal míč odrazem od jednoho z útočících hráčů za branku. A z toho je tedy rozehrávka brankáře Hanuše. Poté už je to cedidla, jeho dlouhý nákup, který hledá Java. Ten ale neuspěl v souboji, do kterého šel společně s ním kapitán Lipušček. Zdálo se, že tam bude nedovolený zákrok, ale to se nestalo. Alespoň tak ukazuje rozhodčí Fried. 73. minuta, Riga Jablonec 1-2 a je tady další šance pro Odišáriu. Centr, který se tam snáší, hlavičce se tam dostal právě střídající Sila, ale branku netrefil a tak opět jablonečky mohou rozehrát od své vlastní branky. Rozhodčí Fried si potrpí na to, aby se nezdržovalo a už také dává pokyn brankáři Hanušovi. No, už to možná zavánilo v tuto chvíli rohovým kopem ve prospěch domácích, ale nestalo se na poslední chvíli. Hanuš tedy rozehrál a teď může sledovat střídajícího Ruska a také Java, který se tam otočkou zbavil bránícího hráče. Poté přihrál na Sedláčka, no a také na Slámu. Rusek znovu u míče, zkouší to po levé straně, vysunutá domácí obrana mu ale neumožnila, aby rozehrál přesně. Jablonečtí se dostali na vlastní polovinu hřiště, to říkám v 74. minutě při jejich rozehrávce, ale při vedení Severočechů 2-1. Šance na rychlý break se otevírá před Suchanem. Je tam na pravé straně Čanturišvili, který hned v zápětí poslal míč na hranici pokutového území, ale tam nikdo z jeho spoluhráčů nebyl. Sedláček, jeho hlavička, ale tentokrát nenašla příjemce. Je tady šance pro domácí. No a právě Sila teď mohl postupovat směrem dopředu. No a Jablonečtí stále v obrané pozici. V tuto chvíli už je to ale Nebyla, který vyvezl míč, ale daleko se jablonečtí fotbalisté nedostali. Na tu chybnou rozehrávku ve středu hřiště si svěřenci trenéra Luboše Kozla každopádně musí dávat pozor. Poté už je to Odišária před pokutovým územím. Jsou tam také další hráči domácího celku Zelenkovs, Odišária i Kauniex, jeho hlavička. Ale s tou si poradil bránící kapitán Tekijašky. Síly aktivita domácích, kteří pochopitelně ještě se nevzdávají, rádi by se vrátili do hory, ale v polovině 75. minuty prohrávají s Jabloncem 1-2 a v celkovém součtu a tedy 1-4. Celých 16 minut dělí v tuto chvíli fotbalisty Jablonce od postupu do playoff konferenční ligy, ale za 15 minut se toho dá stihnout pochopitelně ještě hodně, věřme, že to domácí fotbalisté nedokáží. A vy, posluchači Radiožurnálu Sportu, slyšíte o tom, že tento tým, tedy Jablonec, postoupí do další fáze soutěže. Rozehrávat bude Hanuš od vlastní branky. Už znovu dostává pokyn od hlavního rozhodčího, aby rozehrál. A to se také stalo. Jablonečtí míří na polovinu domácího celku.
1: Zatímco fotbalisté Jablonce to mají tedy v ryze velmi dobře rozehrané a míří do závěrečného předkola konferenční ligy, tak Hradec Králové musí dotahovat. S Bešiktašem Istanbul, tedy tureckým velkoklubem, doma prohrál 0-1 a 0-1 prohrál také první poločas v odvetě na turecké půdě. Teď už na stadionu Bešiktaše začal druhý poločas a i ten nám na Radiožurnálu Sport bude přibližovat Tomáš Borovec.
2: 22. vteřina, druhé půle, Hradec Králové prohrává na hřišti Bešiktaše Istanbul 0-1 v součtu s prvním utkáním, tedy 0-2. No a teď už tedy v rámci toho druhého dějství Východočeši budou muset se snažit o něco větší aktivitu směrem dopředu. Teď se o to pokouší Mick van Biren. V pádu vybojoval míč pro Vladimíra Daridu. Darida teď rozehrává mezi dvojici hráčů Istanbulu. Pěkná přidávka do pokutového území. Kam doklopítal nakonec do polohy v leže Tom Slončík, ale faul to nebyl. Spíše jak měnil směr, tak zavrávoral právě tím vychýlením z osy, upadl a tak to bylo jednoduché pro Topča, který u něj stál a bedlivě si ho tam hlídal, pak už jenom si sebral balón a domácí fotbalisté tak mohou rozehrávat. Ty to zkoušejí vzduchem, nebývá to zatím častá varianta založení útoku svěřenců Vincenza Italiana, ale ty to zkusili, nicméně hradečtí na to reagovali. 47. minuta zápasu. Fotbalisté Hradce Králové prohrávají po první půli 0-1, když se ve 40. minutě trefil český fotbalista ve službách Bešiktaše Václav Černý. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup a informace pro posluchače Radiožurnálu. Mezitím Bešiktaš zkouší vyslat dopředu dlouhým nákopem Fakiliho. Ten se nakonec k míči dostal, ale už byl hodně těžkém úhlu, takže jenom obloučkem vyzkoušel pozornost Adama Zadražila. Ta byla 100%. Dívám se také na hřiště, jestli nedošlo k nějakým změnám a nedošlo ani na jedné straně, takže se stejnými jedenáctkami vstoupili oba týmy do druhé půle, tak jak začali v dnešním utkání. Teď se snaží o aktivní napadání fotbalisté Hradce Králové, nicméně Bešiktaš to prokombinoval velmi dobře po levé straně Kekči. A teď ale takovým hodně výrazným gestem ukazuje svému spoluhráči Fakilimu, že ten jeho náběh si představoval trochu jinak. No, Kekčí je playmakerem Bešiktaše a nebojí se také hned reagovat na danou situaci, když se mu něco nelíbí. Teď východočeši získali balón na polovině soupeře. Ludvíček spadl v souboji po srážce mimo dění, kde byl balón. Teď už je ale na nohou, mezitím hradečtí míč ztratili, zpracovává ho na vlastní polovině na prsou Olajtan, také se hned otáčí dopředu. Další Olajtanova průniková přihrávka do dobré pozice, kam si nabíjal. Och, ale Jihokorejec pálil nad. Teď se zlobí, že rozhodčí nechávají zahrávat kop od branky hradeckého týmu, protože Och tam ze svého pohledu viděl nějakou teč, ale myslím si, že k ní nedošlo a už v prvním utkání tenhle korejský reprezentant v mnoha situacích byl až příliš aktivní, také přihrál jeden ze zákroků hradeckého týmu, který nebyl, přihrál tam faul, plachil vzduchem, rozhodčí mu to nezbaštili. No ale asi taková nátura. Co teď Tom Slončík? Už musel zařadit zpátečku, ještě Darida, nějakých 20 metrů před pokutovým územím. Teď si nerozuměl se svými spoluhráči na levé straně. Měl Toma Slončíka, měl tam také Horáka, ale oba dva udělali pohyb od sebe a míč letěl z kopačky kapitána hradeckého týmu. Přesně tím prostorem mezi, a to znamená v zápětí také do autu, takže v 50. minutě budou vhazovat fotbalisté Hradce Králové.

0: První minuta, stav 2-1 pro Jablonec trvá, ale před pár okamžiky bylo hodně horko před brankářem Hanušem, který si připsal vynikající zákrok po té, co se ho snažil překonat i Kauniex. Bylo to zblízka z 5, z možná 6 metrů, ale brankář Hanuš předvedl výtečný zákrok nohou a tak zabránil tomu, aby Jablonečí podruhé v tomto zápase inkasovali. Už v tuto chvíli začíná 82. minuta, Jablonec tedy drží vedení 2-1, celkovým součtu 4-1, ale je pod tlakem v posledních okamžicích. Do míče se nicméně vložil v tuto chvíli Pavlovič a jeho dlouhý nákop znamená osvobození v tuto chvíli pro fotbalisty hostujícího Jablonce. Teď se střídá také, nebo chystá střídání na domácí straně, ale už dlouho tam dva hráči poskakují u čáry na polovině hřiště. Zatím ale nebyla hra přerušená, tak nemají prostor k tomu, aby se dostali do hry. No a aby se pokusili také z pohledu domácího celku ještě vykřesat v této odvětě nějakou naději. Do předbrankového prostoru si teď namíhal Enžiky, ale ani on se k míči nedostal. Rozehrávka přes Okekeho, který vystřídal před pár okamžiky Java. Dopředu míří Čanturišvili, ale nakonec si to rozmyslel a přihrává opět na Okekeho. Ale přihrávka z jeho strany, z jeho kopaček byla nepřesná. A teď tam došlo ke skluzu. Nedovolený zákrok pro jednoho z domácích fotbalistů. Žlutá a posléze také červená karta. Je to tady závěr zápasu. Budou dohrávat fotbalisté domácí ligy bez vyloučeného Filipoviče.
1: A tak další dílek do mozaiky, kterou skládají jablonečtí fotbalisté a ze které věřme tomu, že opravdu už za pár minutek vyplyne jejich postup do posledního předkola kvalifikace konferenční ligy. To Královéhradečtí jsou v mnohem složitější situaci v evropské lize a v odvetě jejího třetího předkola. My proto míříme do Istanbulu na duel Bešiktaše právě s východočechy za reportérem Tomášem Borovcem.
2: 53. minuta zápasu, teď je tady trochu závar v pokutovém území, tam ale byla ruka ze strany hráče Bešiktaše ve vápně hradeckého týmu, takže východočeši budou rozehrávat, byl to och a zase, jakmile se proti němu něco odpíská, tak tenhle 25-letý Jun Čivaj och protestuje, co to dá. Myslím si, že si také trochu koleduje o to, aby ho rozhodčí napomenul. Už se také tak stalo. Důrazně mu Švýcar Urs Schnider ukázal, že takovéto reakce si rozhodně nepřeje vidět. Mezitím Adam Zadržil vykopává směrem dopředu na polovinu soupeře, tam ale prohrál Mick van Biren hlavičkový souboj s Topčem, po něm ale byl u postraní čáry na pravé straně úspěšný Mihálik, teď se snaží v souboji jeden na jedno obehrát hbitého Ilmaze a ten právě tu svou hbitost ukázal v plné parádě, protože stačil reagovat a navíc ten míč stáhnout pod sebe, teď zase stáhnul Darida lehce za dres Fakiliho, ale byl to jenom takový momentíček, prošlo mu to, Bešiktaš je na balónu, ale hraje s ním před vlastním pokutovým územím. 54. minuta zápasu. Zápasu, ve kterém v odvetě Bešiktaš vede nad Hradcem Králové 1-0. V součtu s prvním duelem tedy 2-0. Hradečtí mají co dělat, aby tedy zkusili ještě pozlobit, přihlásit se o slovo a třeba i skórovat a dát si tak další dávku naděje. Co teď?
1: Přímé přenosy zápasu Bešiktaš Istanbul Hradec Králové i RFS Riga Jablonec můžete poslouchat na internetu Radiožurnál Sport.cz, eSport tedy i Rozhlas.cz a také mobilní aplikace Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport teď míříme do Paříže, protože Barbora Sémanová už má na krku zlatou medaili z mistrovství Evropy a brzy by měla být u mikrofonu Martina Charváta.
3: Ano, pěknou zlatou medaili má Barbora Sémanová na svém krku. Tohle byl nejkrásnější závod v životě, když se to zkombinuje s českým rekordem, rekordem evropských šampionátů a navíc k tomu zlato.
4: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: Ta medaile je hezká, co je tedy nakonec cennější, ta medaile, a nebo to, že jste se posunula o 0,8 sekundy, po čemž jste tady 5 let toužila?
4: No pro mě je to určitě ten čas, jako já vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání, nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně.

0: A jak říkáš, to prostě tu hranici 55 vteřin, minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénuju, takže pro mě ten čas teďko momentálně jako hodně, znamená to pro mě hodně, hodně moc.
1: V levé ruce mám telefon, tam jsou mezičasy, jenom abych napověděl, tak na stovce jste byla 0,2 sekundy za svým českým rekordem a v cíli to je nakonec o 0,8 sekundy. Když se koukáte na ty mezičasy, kde vidíte ten hlavní rozdíl, ten hlavní důvod, proč to dopadlo na nejlepší závod, nejlepší čas, který kdy kdo na mistrovství Evropy předvedl?
0: Mně se chce brečet, jenom jakoby koukám na ty časy, ani ne na tu medaili, ale prostě samozřejmě s trenérem jsme pracovali na té druhé půlce, protože v první půlce se ten závod na 200 nevyhrává. Několikrát jsem se to za kariéru zkusila, takže jsme pracovali usilovně na tom, abych tu třetí 50 měla pod 30 vteřin. Takže když to na to teď koukám a je to prostě 29,6, tak je to neuvěřitelný a samozřejmě poslední 50 pod 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
1: Barbora Sejmanová, evropská šampionka po třetí, ale bavíme se především o čase. Jak moc bylo těžké v těch posledních letech se s tím vyrovnat, že to prostě nešlo? Zkoušela jste to mockrát, zkoušela jste to na velkých akcích, připravovala jste se na olympijské hry, na mistrovství světa, párkrát do toho vlezly nějaké komplikace, ale párkrát to tam prostě nepadlo těsně. A teď najednou o 0,8 sekundy.
0: Já si myslím, že to akorát ukazuje to, že na některé věci si musíme hold počkat a že ne všechno jde hned. A já to prostě nikdy nevzdala za tu kariéru a věděla jsem, že ve mně něco je a že na to mám. A prostě jenom stačilo najít tu správnou cestu, mít okolo sebe správný lidi, správný tým a vlastně najednou to všechno jde. Já jsem hrozně ráda, že i po těch zdravotních komplikacích, že jsem se za takovou krátkou dobu v podstatě dostala zpátky a rovnou o 0,8 napřed, než tam, kde jsem byla.
1: Když přemýšlím, kdo byl rekordem evropských šampionátů, tak Simona Baumertová, ale v krátkém bazénu. Jak moc to pro vás znamená, že na mistrovství Evropy zrovna v tomhletom konkrétním typu závodu nikdo rychlejší nebyl?
0: Tak mě to samozřejmě těší, já jsem to vůbec nevěděla, až vlastně, když mi to řekli z tribuny. A je to samozřejmě taky nějaká třešnička na dortu, určitě mě to těší. A nicméně ten evropský rekord je ještě dál a možná je to nějaká meta, kam se trošku koukám taky do budoucna. Takže šampionát super a ještě by to chtělo trošku rychlejc. Ale nebudu teď hamižná, já jsem strašně ráda za to, že to je tak, jak to je.
1: On ten evropský rekord drží Federica Pellegriniová, dříve to byl světový rekord z toho roku 2009. Mimochodem Federica Pellegriniová je jediná, která vyhrála mistrovství Evropy vícekrát než vy za celou jeho historii. 3 vítězství, to je krásná série.
0: Určitě jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo. Je hrozně zajímavý, že jsem vlastně nebyla nasazená jako favoritka a vlastně jsem měla i jako radost, že jdu trošku z té outsiderské pozice a že můžu holky dobývat a ukázat, že ve mně něco je a trošku je překvapit. Takže určitě mi to těší, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo takhle několikrát za sebou a je to jenom ukázka té dlouholeté práce.
1: K samotnému závodu a zejména k tomu finiši, jak moc jste věděla, že Marit Sternberchenová je přesně vedle vás, protože bych řekl, že na posledních tempech bylo docela poznat, že asi o ní víte.
0: No, já jsem o ní věděla jako celou dobu, vlastně paradoxně mi určitě pomohla, protože Freja to rozjížděla jako velice pomalu a já jsem věděla, že musíme jet i tu první stovku jako rychleji, takže chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce, jsem si říkala, že neblázni, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu, takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
1: To je vlastně dost podobný scénář jako na tom šampionátu 21. Tam jste šla, tuším, ze 4. pozice do poslední 50. Bonetovou, Pellegrinovou samotnou jste přejela. Je to něco podobného, tento šampionát s tím před 5 lety?
0: Jo, pro mě jako vůbec. Já vím, že vlastně v té Budapešti to bylo o setinu, že jsem zvítězila o setinu a samozřejmě to bylo super, byla to moje první jako dospělá medaile a hrozně jsem si to užívala, bylo to nějaký moment mý kariéry, který mě posunul potom dál, ale teďko to vnímám jako mnohem cennější vítězství, protože je to opravdu okus a hlavně je to s tím časem, který jsem chtěla a který si myslím, že je opravdu jako kvalitní.
1: Jan Čejka, váš tréninkový partner na znakařské dvoustovce, zaplaval čas minuta 54,4 sekundy. Vy jste o 0,2 sekundy rychlejší. Vyhrála jste popcorn.
0: to je jako vlastně pravda. Vyhrála jsem tu sázku, což jsem si taky vlastně před tím startem nemyslela. Takže je to neuvěřitelný. To mi to hlásil hned v té kouči z Are, že jsem vlastně vyhrála i tu sázku. Takže jsem fakt překvapená, milé a hrozně mě to těší. Ne ta sázka, ale ten čas.
1: Řekl bych, že všechno. Mockrát gratuluju, Barbora Sémanová, evropská šampionka potřetí, rekordmanka evropských šampionátů. Gratuluju. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Děkujeme Martinu Charvátovi a gratulujeme samozřejmě i my z vysílání Radiožurnálu Sport tady z pražského studia Barboře Sémanové. Teď už tedy trojnásobné evropské šampionce v dlouhém bazénu na trati 200 metrů volným způsobem.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: Je 20 hodin, skoro 19 minut a vracíme se k evropskému pohárovému fotbalu a českým klubům v předkolech, konkrétně konferenční ligy. Závěrečné minuty už asi zápasu RFS Riga, Jablonec a reportér Pavel Petr.
5: Je to tak, zhruba minutka a půl dělí jablonecké fotbalisty od postupu do play-off konferenční ligy. Jablonec vede v Rize 2-1 v celkovém součtu 4-1. Připomenu, že na hostující straně se trefili Sedláček a Džavo, snižoval Lipušček. Navíc domácí hrají v tom závěru bez vyloučeného Filipoviče, který po zákroku ve středu hřiště uviděl druhou žlutou kartu a následně tedy červenou. Už se rozeběhla poslední avizovaná nastavená minutka. Jablonec drží míč za potlesku skupinky fanoušků, která dorazila pozbudit Severočechy právě sem k tomuto utkání. Ještě je tady ale sila na straně domácích. Jeho přihrávka před puk toho území. Byl tam také Panič připravený. Rozehrávka, ale tak říkají z doplných, protože koncentrovaná obrana hostu nedovolila domácím nic. Jen teď nepřesný centr, který končí za brankou Hanuše. Posledních zhruba 19 sekund dělí tedy fotbalisty Jablonce od toho, aby mohli definitivně stvrdit postup do další fáze soutěže. Brankář Hanuš neměl ještě odpočítáváno to rozehrání, které nakonec zvládl nákop Tekijaškio. V tuto chvíli vypršel čas určený pro nastavení. Rozhodčí Fried končí tento zápas, je dobojováno. Jablonec tedy zvítězil v Rize 2-1 v celkovém součtu 4-1 a zajistil si tak postup do play-off konferenční ligy. Příjemný večer z Lotyšské ligy.
2: Děkujeme Pavlu Petrovi. Jablonec to tedy zvládl. Zahraje si o postup do hlavní fáze, nebo chcete-li té ligové v konferenční lize, a počká si, jestli se o to utká se skotskými Rangers nebo polskou Jagellonii Bialystok, což je tedy před kolo Evropské ligy, a ten, kdo prohraje, první zápas vyhrála Jagellonia doma 2-1, tak ten narazí na Jablonec. No a my míříme ve 20 hodin a 21 minut na odvetu třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaš Istanbul, Hradec Králové a reportér Tomáš Borovec.
6: 64. minuta zápasu, Bešiktaš Istanbul vede nad Hradcem Králové 1-0 a máme tady první změnu na hřišti. Tom Slončík opouští Pažit a na něj vbíhá v tuhletu Umar. 64. minuta zápasu, Hradec Králové prohrála na hřišti Bešiktaše Istanbul 0-1. V součtu s prvním utkáním je to tedy rozdíl už dvou branek. No a to vedení zesílil pro turecký tým ve 40. minutě Václav Černý, který po krásné přihrávce nedal Zadraželovi šanci a dostal tak turecký tým do vedení. Ve druhé půli jsou to také domácí fotbalisté, kteří mají více ze hry, dostávají se častěji do nebezpečných situací. A na to trenér hostujícího týmu David Horejš před malou chvílí reagoval prvním střídáním, kdy Toma Slončíka nahradil mladíček Umar. Tak uvidíme, co to udělá v 65. minutě. Tak Bešiktaš vede nad Hradcem Králové 1-0. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál. Mick van Beren na pravé straně si říká o přihrávku Ludvíček. Ludvíček se snaží dostat pohybem do osy přes Fakiliho, ale ten mu to neumožnil a tak je tady dlouhý pas ze strany Bešiktaše směrem na Oha. Ten se ale nezorientoval dobře na hřišti, jak koukal nad hlavu, tak mu bez problému Uhrinča Těmíč sebral. A se Ludvíček, ale bojuje tam proti třem a úspěšný nebyl. Navíc tam pomohl faulem, kdy trefil do nohy Ridvana Ilmaze. rozehrávat, tak budou po odpískání fotbalisté Bešiktaše. No, atmosféra, dá se říci, parádní, protože domácí fanoušci vnímají tu převahu tureckého týmu v dnešním utkání. Bešiktaš bez problémů kontroluje hru v 66. minutě zápasu. Je tady další střídání, tentokrát na straně domácího týmu a hřiště teď posílí Jasin Ezžan, mladý 20-letý obránce, který jde do hry. No a je tady další střídání s číslem 19, jde na hřiště Leandro Trossard. První start v barvách Bešiktaše Istanbul poté, co přestoupil z Arsenalu. Asi jste vnímali tu kulisu, tu atmosféru, jak ho fanoušci Bešiktaše přivítali na trávníku. Takže belgický reprezentant, účastník světového šampionátu, jde tedy na hřiště poprvé v dresu nového týmu. No a uvidíme, co nám předvede jedna z velkých hvězd tureckého celku. Ale Hradeští teď na to nehledí, ti se věnují především své hře. Zkoušeli to po pravé straně, kde po pádu se drží za nohu Ondřej Mihálik. A protože rozhodčí na to vůbec nic, tak hradecký hrotový útočník se teď zlobí i směrem k pomeznímu, který zůstal také úplně v klidu. Mihálik trochu pokulhává, ale už se vrací na trávník, nebo respektive do postavení, kde nebude v offsideu. Má první dotyk s míčem od Trossarda, vymyslel krásnou přihrávku na pravou stranu, teď pas do pokutového území, tam se ale odrazil balón od Oha hodně k brankové čáře, takže musel zaseknout a rozehrávat zpátky. Výborná práce tělem Umara, ale pak dostal přihrávku zpátky od Horáka na paty, takže zase mohou hrát domácí. Trossard souboj jeden na jednoho, teď neuspěl proti Čechovi, který ho tam ubránil. No ale fotbalisté Bešiktaše teď kombinují velice přesně. Je tady Jasin Ezžan na levé straně před pokutovým územím, přibrzdil hru a vrátil na Topča. Ten vrací svému spoluhráči, opět Ezžan. No a teď se neprosadil defenzivně Umar a na pravé straně opět Trossard. Trossard a proti němu Horák. Trossard zasekává na svou levou nohu, potom ale se dostal trochu do předklonu a neustál to, upadl vlastním přičiněním. Nicméně domácí fotbalisté stále v nebezpečné vzdálenosti před velkým vápnem Hradce Králové. Na levé straně je tady Fakili, Ilhan Fakili, ale měl proti sobě aktivního Ludvíčka. Opět tenhle ten souboj, Fakili popošel zpátky dozadu. Ludvíček ho tam postrčil rukama úplně zbytečně, až poté, co Fakili odehrál balón až na polovinu hřiště, dá se říct na vlastní polovinu. No a teď to zatím hlavní rozhodčí Urs Schnider jenom reagoval napomenutím, takže se to obešlo stále bez karty v dnešním utkání. 69. minuta tohoto zápasu. Bešiktaš Istanbul vede nad Hradcem Králové 1-0. Ještě abych dořekl to střídání, na hřiště přišel v domácím dresu kromě Trossarda a Ezžana také Ndidi, který vystřídal Olajtana. Ze hřiště také odešel autor branky Václav Černý, který právě přepustil prostor Trossardovi. Pozor, teď je tady přihrávka na Ndidiho, ale ten trefil před sebou stojícího Uhrinčatě. Ještě tady je další pokus a další blok. Tentokrát ze strany Františka Čecha. No ale teď hradečtí jenom urputně brání. K ničemu výraznějšímu směrem dopředu se nedostali. Víceméně jsou všichni v takovém obraném bloku před vlastním pokutovým územím anebo brání uvnitř vápna. Teď alespoň nákop směrem dopředu na Umara, ale ten tam byl úplně sám. Navíc ten balón byl nepříjemný, vysoký a odskočil mu do autu, takže vhazování pro domácí Bešiktaš. 70. minuta bude končit za malý okamžik a fotbalisté tureckého klubu teď rozehrávají a kombinují i se svým golmanem Alexandrem Niblem.
2: 20 hodin 28 minut, než se zase vrátíme do Istanbulu, tak jen připomenu, že Jablonec už zvládl i odvetu třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. Na půdě svého lotyšského soupeře Severočeši vyhráli 2-1 a stvrdili tedy postup po domácím vítězství 2-0. V Rize skórovali Sedláček a nebyla z penalty. Hradec Králové je v mnohem složitější situaci v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu. Musí teď dát 2 góly, aby mohl pomýšlet na to, že si minimálně tedy vynutí prodloužení v souboji s Bešiktašem. Pokračuje přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Slovo má reportér Tomáš Borovec.
6: No a hradečtí fotbalisté na to mají 20 minut zhruba plus nějaké to nastavení, takže ten čas stále plyne, ale hlavně je důležité to, jakým způsobem plyne. A to není moc dobré pro Východočechy, protože balón mají ve svém držení s vysokým procentem fotbalisté domácího týmu. Teď ale hradečtí dobře zakombinovali na vlastní polovině. Darida má před sebou docela dost prostoru, než proti němu vystoupil Salih Esjan, a tak přihrává na pravé straně Ludvíček. Ludvíček zase sekává před pokutovým územím, neměl komu předat. Umar, tak co tenhle 19-letý mladík hradeckého týmu, který v ligovém utkání o víkendu poprvé byl v základní sestavě Východočechů, je před pokutovým územím, drží míč, vyměnil si ho s Ludvíčkem a ještě se do té kombinace zapojil také Uhrinč. A teď centr, který ale letí pouze do prostoru, který bránil Džalu, odhlavičkoval ho dopředu, a navíc tady máme sprinterský souboj mezi Čihákem a Ohem. Oh nebyl rychlejší a tak zasekl před stoperem hradeckého týmu a hra se zase vrací na polovinu domácího celku. Bešiktaš kombinuje naprosto v pohodě, ale teď domácí fotbalisté reklamují, že jeden z hráčů domácího celku leží v pokutovém území Bešiktaše pod dohledem brankáře Alexandra Nibla. Tady ale je to únavová situace, protože Džala tam chytla křeč do nohy, takže teď mu právě Alexander Nibl, brankář německé národnosti a reprezentant, který v létě přišel z Bayernu, protahuje svaly. Tady v Bešiktaši je Nibl jasnou jedničkou, ale snažil se prosadit v německém velkoklubu. 5 let to zkoušel na Bayernu, nicméně šanci nedostal. Byl 3 sezony na hostování ve Stuttgartu, ale chytal tam tak dobře, že byl povolán do reprezentace a nechyběl na světovém šampionátu, i když tam byl pouze náhradníkem. Tak stále tedy je tady protahování svalů na nohou stopera domácího celku a to využívají fotbalisté na obou stranách k občerstvení, když nám končí 73. minuta, ve které Bešiktaš Istanbul vede nad Hradcem Králové 1-0. Uvidíme.
2: Občerstvit se tedy můžeme i my na Radiožurnálu Sport, alespoň na chvilku, úspěchem Barbory Sémanové, protože česká plavkyně vyhrála už po třetí v kariéře mistrovství Evropy na trati 200 metrů volným způsobem. V Paříži navíc výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 sekundy na 1 minuta 54 sekundy a 38 setin. 26-letá Barbora Sémanová tak navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z evropských šampionátů 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. A z evropských jevišť v dlouhém bazénu vybojovala už 4. titul a celkově 6. medaili. A vůbec bychom se nezlobili, kdyby na ní zítra navázal znakař Miroslav Knedla. Ten totiž na mistrovství Evropy v Paříži poplave finále závodu na 50-metrové trati. V semifinále časem 24 sekundy 20 setin o pouhou setinu zaostal za svým dopoledním českým rekordem a postoupil do finále ze 3. místa. Rychlejší než Knedla byli jen Rusové v neutrálních barvách Samusenko a Kolesnikov. No a hodně rychlé je spojení na Radiožurnálu Sport s Istanbulem se stadionem Bešiktaše, kde pokračuje odveta třetího předkola Evropské ligy mezi místním týmem a Hradcem Králové. Slovo má znovu reportér Tomáš Borovec, který nám tedy poví za malou chvíli o tom, jak tenhle duel pokračuje dál. Já jen připomenu, že do posledního předkola kvalifikace konferenční ligy už postoupili fotbalisté Jablonce, protože zvítězili nad týmem RFS Riga po domácím vítězství i v odvetě, a to poměrem 2-1, a tak slaví úspěch a postup. A to jen díky tomu, že tedy doma skórovali 2x, stejně tak jako na půdě hostů, kde se o to postarali Sedláček a Nebila. A teď se Tomáš Borovec postará o rozhlasové pokračování souboje mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové. Tomáši.
6: 76. minuta v tuto chvíli začala. Na obou stranách se teď hodně střídalo, hodně čerstvých sil šlo do hry. Na straně domácího týmu přišel místo Jala Agbadu. Jalo odstoupil kvůli tomu, že to zranění svalové je pravděpodobně vážnější, už nebude schopen pokračovat, no ale důležité je, že o okysličení hry se snaží také trenér Hradce Králové David Horejš. Přišel teď Vlkanova spolu s Trubačem, vystřídali Dancáka a Van Birena. Teď je tady ale Umar. Umar centruje do pokutového území, ale tam byl připravený pouze Murillo. Nejenže tenhle záložník dobře podporuje hru směrem dopředu, ale teď se také zasloužil o dobrý defenzivní zákrok. U rohového praporku se dostává k míči Vlkanova. Jeho první dotyk s balónem, vypadá to, že už je naprosto uzdravený, o víkendu dobral antibiotika, už tedy byl tedy připraven vstoupit do utkání, i když ne od začátku. Opět Adam Vlkanova, trochu teď byl zahnán půlící čáře, ale poté, co kapitán Hradce Králové Vladimír Darida udržel míč na kupačkách, i když byl hodně v tísni, tak Hradeští pokračují ve své aktivitě. A stále z té levé strany byl tam Mihály. Teď se mu hlavička ale nepodařila. Sice se hra přerušuje, ale to je kvůli postavení právě hrotového útočníka Hradce Králové v offsideu. Takže míč si teď berou fotbalisté Bešiktaše a už ho také rozehrávají na Alexandra Nibla. Německý golman dává balon na krátko. Nikam ale fotbalisté domácího týmu nespěchají, zase vrací Topču balón Niblovi, který teď takovým středním nákopem k půlící čáře viděl Oha. Och se moc neprosadil v dnešním zápase, spíše se víc vsteká, když se mu něco nepovede, no ale Bešiktaš vede, takže může být v úvozovkách v pohodě, ale jeho výkon asi zatím za očekáváním. Co teď Yasin Esjan na levé straně, proti němu Uhrinčáč a výborně Umar, teď sebral míč a pílí kupředu, běží, co to dá, stíhá ho trojice fotbalistů domácího týmu, mezi nimi se Umar prosím. Smíkl, ale ten poslední v řadě, který se mu postavil do cesty, Emir Hantopču, už ho zbavil míče. Jinak by už potom mohl pokračovat 19-letý Nigeriec vstříc Alexandru Niblovi, ale tomu nebylo dopřáno. Teď navíc nedovolený zákrok ze strany hostujícího Mihálika a tak rozehrávat bude Ndidi. Nakrátko posílá na Saliha Esjana. Esjan také nikam nespěchá a vybral si do spolupráce na levé straně Emirhana Topča. Topču vrací až k brankáři Niblovi. Ten už z první posílá vysoký balón na polovinu soupeře. Výborně teď před svého protivníka dal čihák nohu a nenechal Oha vůbec zpracovat balón, ale zase od kupačky stopera Hradce Králové se míč odrazil až k brankáři Niblovi. Ten už zase rozehrává. Zase to byl souboj dvou zmiňovaných hráčů, ve kterém byl opět úspěšnější Filip Čihák a po něm tedy může hrát brankář Adam Zadražil. Teď už se tolik fotbalisté Bešiktaše netlačí dopředu, spíše jenom tak kontrolují hru. Hodně často drží balón ve své režii na vlastní polovině. No a to je samozřejmě, by měl být signál pro hradecké fotbalisty, aby ještě více zatlačili, aby zkusili větší aktivitu. Teď také trenér David Horejš vyskočil z lavičky a dává tam nějaké pokyny. Hned se to snaží jeho svěřenci vyslyšet. Před pokutovým územím zpracovává na prsa Darida, ale byl zády k brance a tak dával pod sebe na Davida Ludvíčka. Na levé straně tady je František Čech, který měl prostor před sebou, aby ještě vyběhl a nakonec posílá na Horáka. Horák šel na osu hřiště, stále se ta hra odehrává nějakých 15 metrů před pokutovým územím. Teď se to snažil Darida změnit Umar, ale zase také byl vytlačen. Umar, Darida, měl to na dlouhou nohu, ale dává Uhrinčáče! Oh! No, bylo to trochu z úhlu, ale Uhrinčáč se chytá za hlavu, tenhle míč poslal příliš nahoru. Pokud by tam nebyly ty vyšší řady, tak by možná přepálil Bospor na tu asijskou stranu. Nestalo se, takhle někteří fanoušci Bešiktaše ten balón mohli sebrat, dotknout se ho a vodit ho zpátky za branku domácího týmu, odkud budeme sledovat rozehrávku v 80. minutě utkání, kdy Bešiktaš Istanbul hraje s Hradcem Králové 1-0 v počítání s tím prvním zápasem, tedy je to dvougólové dovedení 2-0. Hradečtí potřebují hrát aktivně a směrem dopředu, teď se ale brání výborně Švejhák ve spolupráci s Čechem. Čech posílá balon po zemi na Daniela Trubače. Opět Trubač vrací Čechovi a po něm může na levé straně něco zkusit u postraní čáry Adam Vlkanová. Dobře, teď Umar kombinuje. Je tady pokus, ne, Umar byl zablokován. Je tam hned dvojice hráčů Bešiktaše. Zase Umar na nohou, už je pokutovému zemi, ale namotal se do toho Ndidi, který jenom tak čekal, co se z toho vyvrbí, a ten balon se najednou k němu odrazil, takže Ndidi ho odkopl pryč a teď zkoušejí. Krásný dlouhý pas fotbalisté Bešiktaše na pravou stranu, kde byl trochu za bukem schovaný Trossard. Pokud by předvedl dobré zpracování, mohl jít do dobré palebné pozice, ale to se mu nepovedlo, takže balón mu vypadl až do autu. Tenhle dotyk s balónem nebyl par excellence podání Trossarda. Už v tom minulém utkání, nebo před prvním utkáním, trenér Istanbulu Vincenzo Italiano zmínil, že ještě potřebuje trochu nabrat na kondici, trochu se zabydlet v týmu tenhle excelentní belgický fotbalista, a před odvetou zmínil na tiskové konferenci, že mu prostor dá nějakých 20-30 minut, no a to přesně dodržel, takže Trossarda fanoušci Bešiktaše mohou vidět poprvé v akci v novém dresu. Teď ale hrají Hradečtí ve žlutých dresech v dnešním utkání. Je tady Vladimír Darida. Darida v souboji jeden na jedno obhodil si soupeře. Umar tady byl sražen. To si podle mého názoru zasloužilo kartu. A je to tak. Poprvé švýcarský hlavní rozhodčí vytahuje žlutou. A máme tedy první žlutou odměnu pro fotbalistu domácího týmu. Rozehrávat tak budou fotbalisté Hradce Králové, ale je to daleko zatím od pokutového území. Odměněným byl Jasin Özcan. No tak teď by to chtělo něco vymyslet, něco zkusit, alespoň poslat ten míč do pokutového území, zaměstnat defenzivu Bešiktaše, ta je teď pevná. A je tady ale Darida. Darida už proniká do pokutového území, přihrávka po zemi, ale tam nikdo z jeho spoluhráčů, pouze odkop před velké vápno. Tam je ale zase připravený David Ludvíček. Posouvá hru na pravou stranu, kde si řekl o přihrávku pohybem u Hrinčať. Zapojuje se do téhle kombinace také Vladimír Darida. Mihálik teď opustil ten svůj prostor vepředu, spíše hraje zezadu. Průniková přihrávka na Adama Vlkanu. Ten si posouvá na levou nohu, který střílí tak 20 cm nad břevno domácí branky. Byla tam teď, bude to rohový kop. Adam Vlkanová po delší době ve slibné šanci východočeského týmu, ale nedokázal se trefit přesně. Podobný pokus jako v prvním poločase ze strany Filipa Čiháka, řekl bych, ale těch šancí zatím opravdu pomálu na straně hostujícího týmu. Teď ale je tady rohový kop, tak co Horák, teď je levačka, točí míč směrem od branky, tam nedosáhl Nýbl na balón, ale za ním byl ještě jeho spoluhráč, navíc Nýbl tam byl atakován nedovoleným způsobem, takže se hra přerušuje v 83. minutě. Získávají balón fotbalisté Bešiktaše Istanbul, kteří v dnešním utkání vedou nad Hradcem Králové 1-0. To znamená, že v součtu obou zápasů mají na své straně dvougólový náskok a zase nikam Alexander Nýbl nepospíchá, tak nějak si pohazuje balónem, dává si ho teď před malé vápno, kde došlo k tomu zákroku, a posílá dlouhý nákop na polovinu soupeře. Tam jsme navíc viděli výborné zpracování Trossarda. Přihrávka už mu ale tak přesně nevyšla a tak může Umar teď kombinovat. Nerozuměl si ovšem se svými spoluhráči, kteří šli spíše od něj, než aby reagovali na tu jeho rozehrávku. Umar ale zase v souboji proti dvěma přinesl rozhodně aktivitu na tu pravou stranu. Bojovnost, to z jeho strany vidíme. No ale nestačí to zatím na precizní hru Bešiktaše Istanbul. Akbadu teď je na pozici stopera, když vystřídal zraněného Džala, a také nedělá žádnou chybičku na pravé straně Murillo. Murillo posouvá pod sebe, výborně Trubač teď odzbrojil soupeře, no ale zase přihrával balón na obsazeného Mihálika, který se ani nedotkl míče, spíš tam byl patou soupeře přišlápnutý, tak lehce zakulhal, ale bude pokračovat dál. Horák na levé straně. Hradeští teď mají častěji balón v držení, ale horko těžko se dostávají do nějakých lepších pozic. Teď dobré přenesení hry na pravou stranu před pokutové území, kde si zpracovával na prsa David Ludvíček, ale hned u něj byl Murillo a balón mu odkopl do zámezí autové vhazování. Ludvíček si bere velký rozběh, vypadá to tedy na dlouhý aut. Hradečtí musí jít do pokutového území, jsou tam zatím ve třech, teď už v šesti, to už je trochu lepší počet, ale hlavička bránícího Ndidiho zase balón posílá o něco dál od domácí branky. Míč si sebral Ludvíček, přihrál dozadu na Čecha a ten ještě prodloužil na brankáře Adama Zadražila, ten se nerozpakuje a posílá dlouhým nákopem balon dopředu před pokutové území, kde Ndidi odhlavičkoval do zámezí. Vladimír Derrida hnedka rychle bere míč a přihrává na osamoceného Jakuba Uhrinčatě. Teď zkouší nákop do pokutového území, ale tam se otáčel kolem své osy Ondřej Mihálik, ztratil rovnováhu, upadl a tak si Baroln sebral. Alexander Nýbl naprosto bez problému, nikým neatakovaný, a to samé platí teď pro Ndidiho. Krásně mezi dvěma hráči Hradce Králové posunul na střed a teď už se hraje před pokutovým územím Hradce Králové, kde je trochu více prostoru pro Fakiliho. Fakili přihrává, tohle byla dobrá rána, pohotová od Rosarda, vynikající zákrok Zadražila, který balon vyboxoval před sebe. A teď musí být zase pozorný, protože se vytahuje na centrovaný míč, pohlídal si to, balón podržel, takže tady žádné nebezpečí už další nehrozí pro hradeckou branku, ale čas běží neúprosně. 87. minuta tohoto utkání a Hradec Králové prohrává v Istanbulu s Bešiktašem 0-1 a máme tady další střídání na straně domácího týmu.
2: Střídání na stadionu Bešiktaše v Istanbulu využijeme, abychom ve 22 hodin a 44 minut na Radiožurnálu připomněli alespoň v rychlosti tedy Radiožurnálu Sport, že v posledním předkole Evropské ligy už jsou fotbalisté Jablonce, kteří po domácím vítězství vyhráli nad RFS Riga i na půdě lotyšského soupeře, a to poměrem 2-1. No a plavkyně Barbora Sémanová je mistryní Evropy už po třetí v kariéře v závodu na 200 metrů volným způsobem. 26-letá Sémanová tak v dlouhém bazénu vybojovala už svůj čtvrtý titul a celkově šestou medaili. Tolik tedy krátká odbočka ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale teď už zase zpátky k pohárovému fotbalu. Odveta třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul Hradec Králové a reportér Tomáš Borovec.
6: Už nám běží 88. minuta na Tipraš Stadium, kde domácí Bešiktaš Istanbul vede 1-0. Celkově tedy drží aktuálně dvougólový náskok a marně se fotbalisté Hradce Králové snaží směrem dopředu. Moc jim to v posledních minutách nejde, protože domácí fotbalisté teď více vsadili na bitelnější obranu, zatáhli se, nepůjčují míč a nepouští fotbalisty Hradce Králové do nějakých nebezpečných akcí. A teď po dalším souboji navíc tady byl nedovolený zákrok ze strany Adama Vlkanovi, takže opět to jsou domácí hráči, kteří budou rozehrávat. Už se tak stalo a nikam opět nepospíchají. Zase série přihrávek směrem dozadu. No ale brankář Nýbl teď byl trochu dezorientovaný, protože proti němu vyběhl Darida, tak Nýbl jenom odkopl do autu. Na levé straně už tedy vhazování ze strany Hradce Králové, útočí do plných. A to moc tomuhle celku nevoní. No, když si to vezmeme v tom druhém poločase prvního utkání, kdy Hradec Králové hrál proti 10 také, když se zatáhla ta defenziva Bešiktaše, velice těžce se dostávali východočeši do golových pozic. Těch měli víc, když se hrálo v plném počtu na obou stranách. Teď je tady ale Trubač. Trubač si stahuje balón před Ndidim, je před vlastním pokutovým územím. Riskantní rozehrávka na Čiháka, ale prošlo to. Jak vidí, že má u postraní čáry Ludvíčka, kterému pomáhá Uhrinčáť, ale byla tam aktivita ze strany Saliha Esjana, který donutil tedy svým zákrokem odehrát soupeře do autu. Co tenhle zákrok? Ten neprošel domácímu Salihu Esjanovi. Chytá se sice za hlavu, ale bylo to nad rámec pravidel v souboji s Vladimírem Daridou. Umar, krásná průniková přihrávka. No jo, ale Tam zase byl Ondřej Mihálik zdvojen, takže z toho nic nevytěžil, protože neměl větší rychlost než bránící Emmanuel Agbadu, který se před něj dostal o zhruba půl metru a byl tak na míči o něco dříve, bez problému rozehrál po své levé ruce, kde byl připraven Topču a Topču už zkouší vysunout dopředu Trossarda, to bude na něj daleko a pohlídá si to Adam Zadražil, čas ale plyne, už běží 90. minuta utkání, ve které Bešiktaš Istanbul vede nad Hradcem Králové 1-0. Už to tak tedy vypadá, že východočeši si zahrají předkolo play-off konferenční ligy, poté co tedy vypadnou z toho tažení před kole Evropské ligy a čeká je tedy řecký tým Panathinaikos Athény, ale ještě neberme ty poslední šance hradeckému týmu. Teď tady byl nedovolený zákrok na polovině domácího celku, takže může dojít k ohrožení branky a my tak máme taky prostor, abychom oznámili, že rozhodčí Urs Schnidr bude přidávat 3 minuty pouhé, takže opravdu minimum času pro Hradec Králové, aby se nějakým způsobem prosadil. Teď centr do pokutového území, hlavička, na kterou nakonec musel reagovat Nýbl tím, že se vytáhl nahoru a míč posunul nad břevno, nad vlastní branku, takže uvidíme rohový kop. Tohle byl hezký moment Františka Čecha, který se co by stoper teď dostal, až dá se říci na pozici hrotového útočníka, reagoval na ten centr a pěknou hlavičkou pořádně protáhl německého brankáře. Tak jedna z posledních šancí pro hradecké fotbalisty. Standardní situace z levé strany, je tady rohový kop, míč letí do pokutového území, tam sice byla hlavička opět obránce Hradce Králové Františka Čecha, tentokrát to bylo ale ještě méně přesné, kdy poslal balon nějaký metr dva nad břevno domácí branky, takže Alexander Nýbl už si posouvá balon pro rozehrávku a ukazuje spoluhráčům, běžte daleko, tady budu odkopávat až co nejdál to půjde, v momentě, kdy nám běží už 2. minuta ze 3 nastavených. Na levé straně už teď letí centr a svádí tady souboj s hradeckou defenzivou. Och, ale úspěšný nebyl, takže autové vazování pro hradecký tým. Tohle byl chvat spíše jako z juda proti Mihálikovi, ponechaná výhoda. Co z téhle šance Trubač teď vymyslí, ještě přidává. Je tady ještě z druhé vlny střela, která byla zablokovaná a další roh. Tak k většímu nebezpečí se teď fotbalisté Hradce Králové nedostali, ale alespoň je tam zakončení, sražené zakončení na standardní situaci, takže Horák opět z levé strany bude posílat míč do velkého vápna. Druhý rohový kop ve krátkém sledu pro východočechy, už nám běží poslední minuta nastaveného času. I za této situace trenér domácího týmu Vincenzo Italiano jako čertík z krabičky poskakuje vedle postraní čáry a diriguje své svěřence, i když to už vypadá naprosto jednoznačně z pohledu, kdo se stane vítězem tohoto dvojutkání, protože za pár vteřin už dojde k závěrečnému hvizdu. Ještě teď domácí fotbalisté na výletě vepředu. Umar byl trochu podkopnutý, ale pokračuje se dál. Umar se nicméně rychle postavil a rozehrává. Už se ale k ničemu dál nedostanou, takže jízda Hradce Králové před koli Evropské ligy v tuto chvíli končí, protože ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul prohrávají východočeši 0-2, když oba dva zápasy prohráli 0-1. V dnešní odvetě na pažitu soupeře tedy 0-1, když o osudu utkání rozhodl ve 40. minutě český fotbalista ve službách Bešiktaše Istanbul Václav Černý. Východočeši se tedy s touto soutěží loučí, ale to neznamená, že by už neměli před sebou další pohárové zápasy. Jdou do konferenční ligy, do play-off, kdy se porvou o přímou účast v konferenční lize, tedy v tom základním kole. No a budou mít za soupeře další velice významný fotbalový klub, a to Panathinaikos Athény. Tak držme palce, ať se to podaří, alespoň tam, když se to nepovedlo proti silnému Bešiktaši Istanbul. Děkuji za pozornost a loučím se z Tipraš Stadium, z Turecka, z Istanbulu. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Děkujeme našemu reportérovi. Ve 20 hodin a 52 minut tedy máme uzavřeno působení českých týmů ve třetích předkolech evropských pohárových soutěží. Tak si to tedy ještě jednou shrňme. Jablonec ano, Hradec Králové ne. Jinými slovy, Jablonec vyhrál i druhý zápas proti lotyšskému RFS Riga. Té odvetu vyhráli Severočeši na stadionu lotyšského soupeře 2-1 a celkovým skóre 4-1 tedy postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové ten ve třetím předkole Evropské ligy nedokázal přejít přes Bešiktaš Istanbul, kterému dvakrát podlehl 0-1. Hradec Králové ale, jak bylo řečeno, tak bude bojovat o účinkování v skupině konferenční ligy, takže nakonec tedy český fotbal může mít celkem dva zástupce v této fázi té třetí nejprestižnější evropské fotbalové soutěže. Samozřejmě, jak si oba dva kluby povedou proti svým dalším soupeřům v dalších týdnech, o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech. Tak jako jste slyšeli v přímém přenosu o tom, že Barbora Sémanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Tentokrát česká plavkyně triumfovala v Paříži, kde navíc výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 sekundy na 1 minutu 54 sekund a 38 setin. Tolik tedy ty zásadní sportovní zprávy dnešního dne čtvrtku 13. srpna. Je 20 hodin a 53 minut. Příjemný večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Pavel Prouza.
1: Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. Počet obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl minimálně na 273. Fotbalisté Jablonce si po výhře na Trigou zahrají play-off konferenční ligy. Zítra bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
3: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
1: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupil na 273, dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují. V latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident v zemi vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Podle dřívějších údajů kolumbijského úřadu pro zvládání následků katastrof bylo poškozeno přibližně 45 tisíc domů a 140 budov se zřítilo. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle CNN patří mezi nejsilnější otřesy od začátku 20. století. Na jihovýchodě Anglie vykolejil osobní vlak mířící z Londýna do Eastbournu. Tři vagóny leží převrácené na bok mimo koleje, informovala o tom stanice BBC. Úřady zatím nehlásí žádné vážně zraněné. Jeden z cestujících ze čtvrtého vagónu BBC řekl, že viděl lidi se zraněním hlavy a řeznými ranami. Na místě jsou záchranáři, hasičské vozy i tři vrtulníky. Většina vlakové dopravy je v místě přerušená. Příčiny nehody úřady vyšetřují. Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj, navíc ji bude muset zřejmě skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít.
4: My v současné době chceme, aby ta stavba jako celek byla zkolaudována. Už jsme měli i jednání na stavebním úřadě, a to v minulém týdnu, kdy se snažíme zajistit veškeré podklady a dokumenty, které se k tomu potřeba. Chceme tu kolaudaci i přesto, že dlažba bude muset být ještě opravena.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola porazili domácí lotyšskou Rigu 2-1. V play-off evropského poháru se utkají s horším z dvojice Bialystok Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové prohrál v odvetném zápase třetího předkola evropské ligy na hřišti tureckého Bešiktaše Istanbul 1-0. Východočechy teď čeká utkání o účast v hlavní fázi konferenční ligy s Panathinaikosem Atény a na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje večerním programem. Soutěž 10 bojařů. Výkony českých reprezentantů sleduje reportér Adam Procházka.
5: Vilém Stráský se dál propadá pořadím, průběžně klesl z 11. místa na 13. Má za sebou dva pokusy v hodu oštěpem, jeho nejlepší výkon měřil 54 metrů a 2 cm. Hodně bodů ztratil v tyčkařském sektoru, kde překonal pouze 450 cm. Zbylí dva čeští desetibojaři Tomas Jervinen a Ondřej Kopecký se ze soutěže kvůli zranění už dříve odhlásili. Poslední disciplínou desetiboje bude později večer běh na 1500 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D1 u Rousínova a uzavírka na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Rousínov havarovalo osobní auto. Kilometr 215,5 blokuje část odbočovacího pruhu. Je jen na blikačích. Dálnice D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi po odpolední vážné nehodě zavřená na kilometru 44,5 šetří následky nebo vážnou nehodu. Objíždí se přes město z exitu 46 přes Kosmonosy a po Jičínské ulici. D8 z Prahy do Ústí nad Labem po nehodě a uzavírce na kilometru 25,5 už plně průjezdná. Vypadá to, že kolona byla dlouhá, se rozjela. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja překáží odstavené osobní auto, blokuje pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno, teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů. Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
7: Které skončily v 21 hodin a 6 minut, no a my můžeme nabídnout další výsledky. Tentokrát budou, věřte tomu nebo ne, ale hokejové, protože týmy vstupují postupně do přípravy na novou sezónu, mám na mysli především ty extraligové, no a dnes si zapsali své první vítězství Kladno Litvínov nebo také Kometa Brno. Rytíři, tedy kladenský tým pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka, vyhrál v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0, no a soupeře z druhé nejvyšší soutěže měla i Kometa Brno, která zdolala stejným výsledkem, tedy 3-0 Dukla Jihlava. Třinec ten zvládl přestřelku na Slovensku se Slovanem Bratislava a zvítězil 6-5. Hradec Králové v domácím prostředí nakonec vyhrál nad Olomoucí 3-2, no a konečně Mladá Boleslav si na úvod přípravy připsala zajímavý skalp, protože porazila pražskou Spartu poměrem 3-1.
2: Radiožurnál Sport
8: a Filip Šedivý.

0: 21 hodin 11 minut na Radiožurnálu Sport vám za pár minutek nabídneme rozhovor s mistryní Evropy na trati 200 metrů volným způsobem, tedy Barborou Sémanovou. Česká plavkyně triumfovala na šampionátu v Paříži. No a jiné mistrovství Evropy přivítáme ve vysílání Radiožurnálu Sport už teď, a to atletické, protože se spojujeme s Birminghamem a Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Pánové, hezký večer.
1: Příjemný večer.
2: Krásný večer.
0: Zajímá nás samozřejmě především česká stopa na šampionátu, což znamená v dnešním večerním programu soutěží pouze vystoupení desetibojaře Viléma Stráského. Ten vstupoval tedy do své deváté disciplíny, stejně jako ostatní, tedy deváté hodu oštěpem z průběžné 11. příčky. Polepšil si výš?
1: Nejspíš si mírně polepší minimálně co do bodu Vilém Stráský v oštěpu třetím pokusem 58 metrů 25 cm. Stráský patří spíš mezi ty průměrné oštěpaře mezi desetibojaři, ale toto je nový osobní rekord Viléma Stráského, takže mu tady gratuloval jeho trenér Josef Karas právě po tomto hodu a nebude to žádná bodová ztráta pro Viléma Stráského. Velká škoda, že v té disciplíně předtím skoku o tyči to bylo jen 450 cm, on umí i 510 cm, takže zhruba nějakých 150 i 180 bodů mohl ztratit právě ve skoku o tyči a to pravděpodobně připraví tady o ten celkový osobní rekord.
2: Je to škoda, protože po prvním dni desetiboje jsme propočítávali, jak na tom je průběžně v porovnání se svým osobním rekordem a měl navrch třeba o 50 bodů. Škoda, že to tedy v tom dnešním druhém desetibojařském dni úplně nevyšlo. Mrzet ho bude samozřejmě ta tyčka, ale když jsme se dívali a propočítávali, kolik by musel zaběhnout závěrečnou disciplínu desetiboje, tedy 15-stovku, aby třeba zaútočil na svůj osobní rekord z loňského Polska, tak by musel zaběhnout v podstatě svůj osobní rekord a ještě ho o něco překonat. Takže tam to úplně na osobní rekord nevidíme, každopádně 8000 bodů tuhle hranici by překonat mohl a třeba zaútočit na svoje sezónní maximum, což je 8056 bodů.
1: To by mohl naposledy před dvěma lety na evropském šampionátu v Římě byl desátý za 8088 bodů a něco podobného tak nějak asi očekávám i tady a ještě možná můžeme počkat na...

0: Poslední, třetí oštěpařský pokus Němce Niklase Kaula, protože Niklas Kaulo to je výjimečný oštěpař mezi deseti bojaři. Sice se nám tady u jeho jména rozsvítilo písmeno RR jako retired, tak ano, nakonec už do toho posledního pokusu nenastoupí, už asi uznal to, že podmínky nejsou takové, že by oštěp z jeho ruky mohl letět dál než v té první série 73 metrů 54 cm, přestože je víc než 5 metrů za svým osobním rekordem, tak tady naprosto dominoval mezi deseti bojaři právě v této disciplíně v oštěpu a v celkovém pořadí už se tak vyhoupl na druhou pozici za krajana Lea Neugebauera, který si tady pravděpodobně dojde, respektive doběhne při 1500 pro zlato z evropského šampionátu.
1: No a ty podmínky tady nejsou úplně ideální. Viděli jsme třeba Viléma Stráského, který dlouho čekal a doufal, že se proti vítr trochu zkrátka ustoupí, aby si mohl vybrat ten vhodný moment pro hod oštěpem, ale už mu potom nezbýval čas, tak prostě musel hodit, i když ten protivítr ho asi docela trápil. Takže i proto třeba Niklas Kaul nehodil tolik, kolik by chtěl, jestli se třeba chtěl přiblížit ke svému osobnímu rekordu, což je už někde u 80 metrů.
2: Pánové, čtvrtý soutěžní den v tom večerním programu bude rozdáno celkem 700 medailí. Z vašeho pohledu, které finále slibuje nejzajímavější, nejdramatičtější souboj nebo takový, kde by mohl padnout hodně kvalitní výkon?
0: Drama očekávám v ženské tyči, bohužel tady není Amálie Švábíková z těch známých důvodů, ona je těhotná, takže tady závodit nemůže, je tady jenom jako faninka své sestry a desetibojaře Ondřeje Kopeckého, který bohužel nedokončí desetiboj kvůli bolavým zádům, ale největší hukot si myslím to bude v té poslední disciplíně ve 22 hodin 50 minut českého času finále ženské dvoustovky, tam se očekává souboj mezi Britkami Huntovou a Šerovou Smithovou, pravděpodobně Huntová, ta letos zběhala mnohem rychleji ještě než Šerová Smithová. Když se podíváme kolem sebe tady, tak tady je dost možná největší návštěva. Návštěvnost jsme dost kritizovali v těch minulých dnech. Je tady kapacita zhruba nějakých 23 tisíc fanoušků a myslím, že ke 20 tisícům se to dnes bude blížit.
1: Není se čemu divit, bude to právě ta dvoustovka žen, která bude fanoušky tady nejvíc zajímat, kromě Amy Huntové, která mimochodem tady ovládla běh na 100 metrů, tak tam bude taky na Ashrová Smithová a taky ještě třetí Britka Eduan Successová, která má tedy ve jméně úspěch, což by taky mohlo slibovat třeba, kdyby chtěla ohrozit své samozřejmě rychlejší krajanky, ale tři Britky ve finále, asi to tady bude hodně, hodně hlasité.
2: No a když se samozřejmě ještě vrátíme k tomu, co jste sledovali, pánové, v Birminghamu na Evropském atletickém šampionátu dopoledne, protože ne každý z našich posluchačů třeba zaznamenal, jak tam se dařilo českým reprezentantům, tak asi připomeňme, prosím, Lourdes Gloria Manuel v semifinále čtyřstovky a Jakub Vadlej v kvalifikaci oštěpařů. Jak si vedli?
0: Přesně jak říkáš, tyto dvě české naděje potěšily české fanoušky. Lourdes Gloria Manuel ve svém semifinále čtyřstovky byla na druhé pozici za Natálií Bukovětskou. Bukovětská ta si výrazně vylepšila své letošní maximum na 49,57 sekundy. Lourdes Gloria Manuel také pod 50 za 49,81. A po ten její čas se ještě v dalších semifinálových bězích dostali Nizozemka Lieke Klaverová a Norka Henriette Jägerová, takže mezi těmito čtyřmi pravděpodobně to bude v sobotu večer ve finále velký souboj.
1: To bude, máme se na co těšit, ještě to bude velký boj pro Lourdes Gloria Manuel, aby ulovila medaily, ideálně třeba zlatou nebo stříbrnou, na to si počkáme, ale zmiňoval si ještě Jakuba Vadlejcha, oštěpaře, který zvládl kvalifikaci, potřeboval k tomu jeden jediný hod, na první pokus hodil 80 metrů a 92 cm, no a to sice neznamenalo přímý postup do finále, protože ten limit byl 82 metrů pro přímý postup, ale Vadlejch usoudil, že ten pokus je natolik dobrý, že bude vyčkávat, jestli náhodou se nezlepší ostatní, ale v ideálním scénáři, že už by neházel a že by mu stačilo 80,92 metru a nakonec se ukázalo, že to stačilo, takže druhý i třetí pokus vynechal, pošetřil síly a tedy docela v klidu postoupil do finále. Na rozdíl od dvou dalších českých oštěpařů, Jan Výška i Martin Konečný, těm ty jejich pokusy na postup do finále nestačily.
0: A nakonec Jakub Vadlejch byl v té druhé kvalifikační skupině tím jedním jediným pokusem. Nejlepší ze všech, ale v první kvalifikační skupině, kdy prý byly podle Jakuba Vadlejcha ještě o něco lepší podmínky, tak tam byly lepší čtyři oštěpaři. Nejdál to dnes letělo Julianovi Weberovi 84 metrů a 2 cm.
2: No a já jenom ze studia Radiožurnálu Sport doplním, že naopak tedy ty kvalifikační boje nezvládly výškařka Michaela Hrubá a také dvoustovkař Ondřej Macík. Pánové, je to tak, nebo ještě snad byl někdo další v akci?
0: Řekl jsi to vyčerpávajícím způsobem.
1: Je to všechno.
2: Výborně, tak naši posluchači dostali výsledky všechny, které rozhodně měli. Poděkuji za to Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi přímo na Evropský atletický šampionát do Birminghamu. Pánové, díky a zase se ještě uslyšíme.
0: Díky, hezký večer.
1: Budeme se těšit.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: 21 hodin 21 minut a na Radiožurnálu Sport si rádi připomeneme dnešní rozhodně největší český sportovní úspěch. Plavkyně Barbora Semanová je totiž po třetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem v dlouhém bazénu. V Paříži zvítězila dokonce v rekordu šampionátu 1 minuta 54 sekundy 38 setin. Krátce potom s Barborou Semanovou umluvil i reportér Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Pěknou zlatou medaili má Barbora Semanová na svém krku. Tohle byl nejkrásnější závod v životě, když se to zkombinuje s českým rekordem, rekordem evropských šampionátů a navíc k tomu zlato.
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jestli to svoje.
1: Ta medaile je hezká, co je tedy nakonec cennější, ta medaile, anebo to, že jste se posunula o 8 desetin sekundy, po čemž jste tady 5 let toužila?
2: No pro mě je to určitě ten čas, jako já vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání, nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. A jak říkáš, tu prostě tu hranici 55 vteřin, minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže pro mě ten čas teďko momentálně jako hodně, znamená to pro mě hodně, hodně moc.
1: V levé ruce mám telefon, tam jsou mezičasy, jenom abych napověděl, tak na stovce jste byla 2 desetiny sekundy za svým českým rekordem a v cíli to je nakonec o 8 desetin sekundy. Když se koukáte na ty mezičasy, kde vidíte ten hlavní rozdíl, ten hlavní důvod, proč to dopadlo na nejlepší závod, nejlepší čas, který kdy kdo na mistrovství Evropy předvedl?
2: Já si se brečet, jenom jakoby koukám na ty časy, ani ne na tu medaili, ale prostě samozřejmě s trenérem jsme pracovali na té druhé půlce, protože v první půlce se ten závod na 200 nevyhrává. Několikrát jsem se to za kariéru zkusila, takže jsme pracovali usilovně na tom, abych tu třetí 50 měla pod 30 vteřin. Takže když to na to teď koukám a je to prostě 29,6, tak je to neuvěřitelný a samozřejmě poslední 50 po 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
1: Barbora Semanová, evropská šampionka po třetí, ale bavíme se především o čase. Jak moc bylo těžké v těch posledních letech se s tím vyrovnat, že to prostě nešlo? Zkoušela jste to mockrát, zkoušela jste to na velkých akcích, připravovala jste se na olympijské hry, na mistrovství světa, párkrát do toho vlezly nějaké komplikace, ale párkrát to tam prostě nepadlo, těsně. A teď najednou o 8 desetin sekundy.
2: Já si myslím, že to akorát ukazuje to, že na některé věci si musíme hold počkat a že ne všechno jde hned. A já to prostě nikdy nevzdala za tu kariéru a věděla jsem, že ve mně něco je a že na to mám. A prostě jenom stačilo najít tu správnou cestu, mít okolo sebe správný lidi, správný tým a vlastně najednou to všechno jde. Já jsem hrozně ráda, že i po těch zdravotních komplikacích, že jsem se za takovou krátkou dobu v podstatě dostala zpátky a rovnou o 8 desetin napřed, než tam, kde jsem byla.
1: Když přemýšlím, kdo byl rekordem evropských šampionátů, tak Simona Baumertová, ale v krátkém bazénu. Jak moc to pro vás znamená, že na mistrovství Evropy zrovna v tomhletom konkrétním typu závodu nikdo rychlejší nebyl?
2: Tak mě to samozřejmě těší, já jsem to vůbec nevěděla, až vlastně, když mi to řekli z tribuny. A je to samozřejmě taky nějaká třešnička na dortu, určitě mě to těší. A nicméně ten evropský rekord je ještě dál a možná je to nějaká meta, kam se trošku koukám taky do budoucna. Takže šampionát super a ještě by to chtělo trošku rychlejc. Ale nebudu teď hamižná, jsem strašně ráda za to, že to je tak, jak to je.
1: On ten evropský rekord drží Federica Pellegriniová, dříve to byl světový rekord z toho roku 2009. Mimochodem Federica Pellegriniová je jediná, která vyhrála mistrovství Evropy vícekrát než vy za celou jeho historii. 3 vítězství, to je krásná série.
2: Určitě jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo. Je hrozně zajímavý, že jsem vlastně nebyla nasazená jako favoritka a vlastně jsem měla i jako radost, že jdu trošku z té outsiderské pozice a že můžu holky dobývat a ukázat, že ve mně něco je a trošku je překvapit. Takže určitě mě to těší, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo takhle několikrát za sebou a je to jenom ukázka té dlouholeté práce.
1: K samotnému závodu a zejména k tomu finiši, jak moc jste věděla, že Marit Stenberchenová je přesně vedle vás, protože bych řekl, že na posledních tempech bylo docela poznat, že asi o ní víte.
2: No, já jsem o ní věděla jako celou dobu. Vlastně paradoxně mi určitě pomohla, protože Freya to rozjížděla jako velice pomalu a já jsem věděla, že musíme jet i tu první stovku jako rychleji, takže chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázni, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrála ona.
1: To je vlastně dost podobný scénář jako na tom šampionátu 21. Tam jste šla, tuším, ze čtvrté pozice do poslední padesátky Bonetovou, Pellegrinovou samotnou jste přejela. Je to něco podobného, tento šampionát s tím před 5 lety?
2: Jo, pro mě jako vůbec. Já vím, že vlastně v té Budapešti to bylo o setinu, že jsem zvítězila o setinu a samozřejmě to bylo super, byla to moje první jako dospělá medaile a hrozně jsem si to užívala. Bylo to nějaký moment mé kariéry, který mě posunul potom dál, ale teďko to vnímám jako mnohem cennější vítězství, protože je to opravdu okus a hlavně je to s tím časem, který jsem chtěla a který si myslím, že je opravdu jako kvalitní.
1: Jan Čejka, váš tréninkový partner na znakařské dvoustovce, zaplaval čas minuta 54,4 desetiny sekundy. Vy jste o 0,2 sekundy rychlejší. Vyhrála jste popcorn.
2: To je jako vlastně pravda. Vyhrála jsem tu sázku, což jsem si taky vlastně před tím startem nemyslela. Takže je to neuvěřitelný. To mi to hlásil hned v té kouči z Are, že jsem vlastně vyhrála i tu sázku. Takže jsem fakt překvapená, milé a hrozně mě to těší. Ne to sázka, ale ten čas.
1: Řekl bych, že všechno. Mockrát gratuluju, Barbora Sémanová, evropská šampionka potřetí, rekordmanka evropských šampionátů. Gratuluju. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 21 hodina 30 minut. Přehled zpráv a Pavel Prouza.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve. Třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží více než 50 kg. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravili o více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou. V případě Novákové je rozsudek pravomocný. Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařili polské úřady. Podle Tuska měl být v terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. Silničáři dokončili opravu Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Magistrát za práce zaplatil 600 milionů korun. Sport. Fotbalista Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili na hřišti lotyšské ligy 2-1 a po domácí výhře 2-0 potvrdili postup. Skórovali Richard Sedláček a Sebastian Nebila z penalty. Severočeši si o hlavní fázi soutěže zahrají s poraženým z dvojice Jagiellonia Bialystok Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize skončil. V Istanbulu podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól dal Václav Černý. Hradečtí fotbalisté ale v evropských pohárech zůstávají. Příští týden rozehrají závěrečné předkolo konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Několik nehod na dálnici D1 a uzavírka na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy dvě nehody. Za sjezdem na Lipník nad Bečvou se razilo auto Zvěř, 305. kilometr je vpravo nepřekáží. Na D1 opět z Přerova do Ostravy na exitu 330 se srazilo osobní auto s obytným vozidlem. Nehoda je na nájezdu z Nového Jičína. Je to bez zranění a uzavírky. D1 ještě jednou z Brna do Výškova u sjezdu na Rousínov havarovalo osobní auto. Kilometr 215,5 blokuje část odbočovacího pruhu. Je tam šipka, taky policie. AD10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi podle policie stále neprůjezdná na kilometru 44,5, šetří odpolední vážnou nehodu. Obě to jde z exitu 46 přes Kosmonosy a město po Jičínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Skupina Foo Fighters na Radiožurnálu Sport dohrála a dospívala v 21 hodin a 38 minut. Jak jste zvyklí, tak vždy večer po 11. vám nabízíme reprízu pořadu našich sportovních a moderátorských osobností. Čtvrtek vždy patří desíce Pavla Horváta s hostem, kterým byl tentokrát bývalý fotbalista pražské Sparty Jan Mejdr, který se aktuálně zotavuje ze zranění, aby se mohl na trávníky vrátit. A tak třeba mimo jiné se podílel na otevření veřejného fotbalového hřiště v Praze u stanice metra Vltavská. A tak nejen o tom za přítomnosti mladého fotbalového publika si tedy povídal právě Jan Mejdr s Pavlem Horvátem a moderátorem Janem Pěruškou. Reprízu tohoto jejich hodinového zastavení u různých fotbalových témat vám tedy nabídneme po 23. hodině. No a protože zítra bude pátek, tak se po 10. dopoledne můžete těšit na další premiérový díl Kilometrů Jiřího Ježka. Šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice. Zase bude samozřejmě mluvit o těch svých dvou nejoblíbenějších sportech, tedy běhání a také samozřejmě cyklistice, a znovu na to nebude sám.

0: Radiožurnál Sport teď míří na led, a to s opravdu velmi zajímavou osobností. Radko Guda se totiž připravuje na svou další, už 16. sezónu v NHL. Po třech letech, které tento český hokejový reprezentant a mistr světa z Prahy 2024 odehrál v týmu Anaheimu, se vrací na Floridu. 36-letý obránce podepsal s Panthers 6-letou smlouvu.
1: Jsem spokojený, vracím se zpátky na místo, kde jsem byl před pár lety. Mám tam spoustu kamarádů, spousta spoluhráčů. Trenéři skoro jsou všichni stejný, takže moc se těším na známý prostředí. Já bych potřeboval už taky něco vyhrát zase, no. To mistrovství světa bylo krásný, no, už to je pár let, takže už možná na čase zase něco ještě tak si zvednout na hlavu.
2: Říká Radko Gudas, který se aktuálně připravuje s extraligovým Kladnem. Jeho slova o zisku Stanley Cupu nejsou jen řečnickým obratem, ale jsou podložena silou týmu, do kterého se vrací.
1: Florida se stavila tým, aby vyhrála v nejbližší době, tak máme manžel pro to, aby jsme hráli v playoff, aby jsme byli co nejnepříjemnější tým v příštích letech, a to si myslím, že je důležitý pro toho generálního manažera, pro ně je čas vyhrát teď, a to si myslím, že je jasná zpráva pro zbytek té ligy a pro zbytek toho týmu, že jaký hráče vytradoval, jaký hráče podepsal a jakým způsobem, takže spousta generálních manažerů jde po těch pikách, a naopak byli má jasně nejlepší hráče v nejlepších letech a chce prostě vyhrát teď, takže jasná zpráva takhle tady tím směrem.
2: Po dvou zjistcích Stanley Cupu přišlo v minulé sezóně zklamání, kdy se Florida nedostala do playoff. O to víc jsou v týmu natěšení na další sezónu, do které už by měl naskočit i finský mistr světa Barkov, který celou poslední sezónu promarodil. Navíc tým bude budit velký respekt. Postarat by se o to měl nejen Gudas, ale taky Brady Tkačak, který se sejde v jednom týmu s Matthewem, a obávaná bratrská dvojice hokejových raubířů tak bude pohromadě.
1: No, to jsem zvědavý, no. To vlastně hráli spolu na to Four Nations, a to byly super zápasy, dokázali se to hezky vyšpičkovat, takže za mě jsem na to maximálně natěšený, jakým způsobem budu v kabině, oba dobře znám, pokud jsme se na olympiádě, takže jsem hrozně nadšený z toho, že tam budou spolu, že budu součástí jejich týmu, že mě nebudu zase nahánět, nebo jsem naháněl je, a budu zase něco jiného. No.
2: Připomíná Radko Gudas své ostré souboje zejména s Brady Tkačakem na olympijských hrách. Na Floridě se Gudas nepotká jen s bratry Tkačakovými, ale popovídat si bude moc v kabině i česky. O místo v sestavě bude bojovat další kladenský odchovanec Marek Alšer.
1: Jasně, tak Alšík je pořád ještě na nováčkovském kontraktu a zahrál si pár zápasů, takže myslím, tam má skvělou pozici rozjedenou, trenér o něm mluvil krásně. Myslím si, že oni s ním počítají do budoucnosti. Vídáme se v létě docela často, byli jsme spolu párkrát na ledě, takže myslím si, že přesně ví, jakou má pozici. Je to kluk, co se nebojí dřít a co si hraje ten hokej tak, jak má. Myslím si, že jsou s ním naopak ty trenéry spokojený s tím, jaký je, takže pro nás jedině dobře, když se bude dál vyvíjet, a doufám, že letos dostane zase do pár zápasů.
2: Věří před startem sezóny Radko Gudas. Na Floridu se vydá už za pár dnů. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Velký svátek pro české volejbalistky se blíží. Už mají za sebou i předposlední přípravný zápas před domácím mistrovstvím Evropy. České reprezentantky prohrály v Srbsku 1-3. Finalistkám posledních čtyř kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém tým kolem hvězdné univerzálky Tyžany Boškovičové předčili i v útoku. I páteční odveta se bude hrát bez diváků a doufejme, že české volejbalistky v ní dokáží třeba Srbky i porazit. Každopádně to je jen takový předkrm, protože oba týmy se potom utkají i v základní skupině evropského šampionátu na brněnském výstavišti, a to 23. srpna. Srbky nastoupí do turnaje v roli obhájkyň. Stříbra z posledních čtyř evropských šampionátů mají 2 zlata a právě 2 stříbrné medaile. České reprezentantky s takovou reputací samozřejmě do turnaje nepůjdou, ale zase budou mít základní skupině a také případně na úvod vyřazovacích bojů podporu domácího brněnského publika, tak věřme, že se vybičují ke skvělým výkonům, které vám pochopitelně přiblížíme i v našem vysílání.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: programu čtvrtého soutěžního dne, tedy toho večerního zápolení o medaile, figuruje na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu pouze jeden český reprezentant, desetibojař Vilém Stráský, kterého 10 minut po 22. hodině čeká závěrečná 15-stovka. Budeme u toho na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Teď máme 21:53 a tak si můžeme připomenout, že už dopoledne nepostoupili do finále k výškařka Michaela Hrubá. Na 200 hned v rozběhu skončil Ondřej Macík. Naopak se dařilo českým, no můžeme to klidně říci, medailovým nadějím, protože na 400 zvládla to, co měla Lourdes Gloria Manuel a čtvrtým nejrychlejším časem postoupila tedy do sobotních bojů o medaile. A v nich bude figurovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Obhájce titulu v kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů 92 cm, no a pak už nepokračoval. Další pokus následně předvedli pouze 4 jeho soupeři. No a Jakub Vadlejch se samozřejmě také v Birminghamu ucitl u mikrofonu reportéra Jakuba Marka.
1: Jakube, hezký den, gratuluju právě k postupu do sobotního finále. Už jste věřil po tom prvním pokusu, že to vyjde?
2: Zdravím posluchače, byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny, stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím.
1: Byla tam ve hře varianta, že byste opustil i stadion a šel rovnou?
2: Určitě, kdyby to šlo, ale tuším, že mi to ani nenabídli, tak jsem tam zůstal a fandil jsem klukům. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
1: V první skupině se házelo o něco dál, bylo to třeba podmínkami?
2: Slyšel jsem, nedokážu já nějak potvrdit, ale slyšel jsem od lidí, kteří byli na tom stadionu celou dobu, že se otočil vítr právě negativně směrem k nám, takže asi to ovlivnilo výkony, protože v první skupině snad padaly osmi rekordy, takže určitě.
1: Vítr je tady velkým tématem, tak může být velkým tématem i pro sobotní finále, že třeba i během těch jednotlivých pokusů se to může točit.
2: To určitě a ještě navíc taková zajímavost, že vlastně mužské finále je jediný oštěp, který sází z druhé strany, takže uvidíme, jak to bude foukat z druhé strany a na druhou stranu se tady hází velký výkony během diamantových lig, co jsem zažil xkrát, takže máme se na co těšit.
1: Vy jste téměř 2 měsíce nezávodil, dnes to je vlastně druhý váš nejlepší výkon po tom květnovém z Tokia, tak spadl vám trochu kámen ze srdce po tom prvním pokusu?
2: Já na tom závěrečném soustředění jsem opravdu tušil, že jsem na tom dobře. Tady jde teď o to jenom, jak moc, do jaké míry bude se mnou spolupracovat tělo. Zatím to vypadá dobře, nechci to úplně zakřikávat, teď okamžitě jdu do ledu celé ideálně a uvidíme, jak se zítra probudím a ideálně pozítří.
1: Říkáte, do ledu je tu velké horko, ale to vám většinou vyhovuje.
2: To je fantastický, to mi někdo nahoře vyslyšel asi.
1: Bál jste se trochu, že by to bylo něco podobného jako třeba 2 týdny zpátky v Glasgow na Commonwealth Games, kde byly ty podmínky úplně jiné, asi 15 stupňů déšť?
2: To nedokážu porovnat, ale když jsem to přesně viděl lidi v Čepicích, dokonce tuším, že Níraž Čepra házel v Čepici zimní, tak jsem velice rád za tuhle variantu.
1: V té první skupině Julian Weber za 84 metrů prvním pokusem, bude to největší soupeř zase na evropském šampionátu pro vás?
2: Julian určitě, a co jsme se spolu bavili, tak má taky spoustu zdravotních problémů, takže u něho to bude také o tom, jak se asi před finále probudí, každopádně hodí daleko, je to velký závodník, takže určitě on je ta největší hrozba, nebo ideál, myslím si, že největší adept na zlato.
1: Vy jste s těmi zdravotními problémy také bojoval loni, letos, jaké to bylo při závodě dnes?
2: Snažil jsem se zkrátka nějak spolupracovat a už za ty roky, za tu dlouhou dobu tuším, co by mi mohlo pomoct směrem k nějakým metrům určitým a to jsem se snažil nějak následovat a povedlo se.
1: Moc děkuju, gratuluju, ať to vyjde ve finále.
2: Děkuju moc.
1: Tak to byl oštěpař Jakub Vadlejch, který postoupil do finále evropského šampionátu tady ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Jistotám, tedy alespoň pokud se nehrají nějaké velké zápasy a nevysíláme přímé přenosy, patří na Radiožurnálu Sport také aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Pavel Prouza.
2: V pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl premiér Andrej Babiš. V Řecku kvůli požárům v turistickém letovisku evakuovali stovky lidí. Barbora Sémanová si doplavala pro třetí titul mistryně Evropy na kraulařské dvoustovce. Zítra bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření vyčlenit 4 miliardy korun do dal premiér. Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené.
4: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
2: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí. Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadili do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Bitkou mezi fanoušky obou klubů skončilo dnešní hokejové utkání Dukly Jihlava s Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. Pátého pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Upřesňuje policejní mluvčí Michála Lébrová.
5: Před koncem hokejového utkání došlo k odpálení pyrotechnického výrobku. Podezřelého muže z uvedeného jednání jsme omezili na osobní svobodě. Dechová zkouška u muže vykázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu. Následně jsme ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
3: Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla kraulařskou dvoustovku na evropském šampionátu v Paříži. To navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu mistrovství Evropy, minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední 50, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stenberchenovou.
6: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první 50. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
2: V pátek bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50. A desetibojař Vilém Strásky je na atletické mistrovství Evropy před závěrečnou 15-stovkou 11. Pozici těsně za nejlepší desítkou držel díky osobnímu rekordu vhodu oštěpem 58 metrů a 25 cm. Poslední disciplína čeká více bojaře na šampionátu v Birminghamu za několik minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D4 u Kytína a nehoda na dálnici nebo nehody na dálnici D1. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Kytín se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte mezi kilometry 20 až 21. Na D1 z Přerova do Ostravy se objíždí následky dvou nehod. Plynule za sjezdem na Lipník nad Bečvou srazilo osobní auto Zvěř, 305. kilometr stojí vpravo. Na Krajnici za Šipkou, na D1 z Přerova do Ostravy na exitu 330 se srazilo osobní auto s obytným vozidlem. Nehoda je na nájezdu z Nového Jičína a oběd jde. Na D1 další nehoda z Brna do Vyškova. U sjezdu na Rousínov kilometr 215,5 blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je dobře označené. A D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi zřejmě stále neprůjezdná. Na kilometru 44,5 se odpoledne srazila 3 osobní auta. Jezdí se přes město a po Jičínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Příjemný čtvrteční večer, je 6 minut po 22. hodině a jak jsme slyšeli, blíží se závěrečná, tedy 10. disciplína té královské disciplíny každého atletického šampionátu, tedy 10 boje. Ano, už jen běh na 1500 metrů dělí to pole opravdu velkých sportovních gladiátorů od toho, aby si mohli odškrtnout zvládnutý 10 boj. A mezi nimi strojice českých reprezentantů na startu i poslední Mohikán. Vilém Stráský se pokusí v Birminghamu na evropském šampionátu proniknout do elitní desítky a třeba i zaútočit na svůj osobní rekord. Jestli se mu to povede, budeme u toho v přímém přenosu.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Radiožurnálu Sport je čas zamířit naposledy ve čtvrtek 13. srpna do Birminghamu, protože tam se chystá závěrečná disciplína desetiboje a otázkou je, uhájí svůj náskok Němec Neugebauer před svým krajanem Kaulem a dostane se Willem Stráský, poslední z trojice českých desetibojařů, na startu mistrovského závodu, jediný tedy, který vytrval do elitní desítky. Otázky, na které nám v příštích desítkách sekund budou dávat odpovědi Jakub Marek a Adam Procházka. Pánové, hezký večer do Birminghamu.
1: Příjemný večer, 20 více bojařů už je teď připravena na startovní čáře právě k tomu závěrečnému běhu na 1500 metrů. Nakonec Leo Neugebauer asi bude muset běžet hodně naplno v tom závěrečném běhu na 1500 metrů, protože Niklas Kaul, jeho německý parťák z reprezentace, se přiblížil na 154 bodů po tom vydařeném oštěpu, jak už tomu tak bývá právě u Nikolase Kaula, ale když jsme to tady s Adamem Procházkou propočítávali, tak by museli běžet oba na hranici svých osobních rekordů, respektive ten rozdíl by musel být tak nějak u osobních rekordů obou borců, ale když jsem se teď díval, jak letos běželi v Getsisu, tak ten rozdíl tam byl o dost menší a věřím tomu, že Leo Neugebauer už si tady nenechá uniknout právě ten titul z evropského šampionátu, ale chytřejší budeme zhruba za 4 minutky, až budou v cíli.
2: Ano, a po prvních metrech za chvíli budou mít za sebou tedy první kolečko desetibojaři, tak poměrně solidně to napálil Francouz Ferranti, který je ve vedení, těsně za ním Nizozemec Tesselaar, už jsme to zmiňovali, ten bude bojovat o medaily, protože je průběžně čtvrtý, a třetí je Nor Skotheim, a Tesselaar, ten má hodně silnou 1500, takže to si bude muset Nor hlídat, aby si pohlídal svoji bronzovou medaili, která mu v tuhle chvíli průběžně patří, ale ta dvojice, která je vepředu, Francouz Ferranti, Nizozemec Tesselaar, ti si teď vytváří náskok.
1: Jeff Tesselaar na druhé pozici, ten tady závodí svůj životní desetiboj, bojuje tedy o medaile, ale dívám se na Viléma Stráského, ten je aktuálně na 6., 7. pozici, teď jako by si uvědomil, že možná to tempo lehce přepálil a pouští před sebe další 2-3 desetibojaře, a když se dívám na tempo Niklase Kaula, tak ten tady aktuálně teď nebojuje o zlato. Pokud by bojoval o zlato, tak by si myslím byl na úrovni někde Jeffa Tesselaara, ale třeba se mýlím a skutečně to rozběhl pomalej a bude mít obří finish, tak jak jsme to v minulosti viděli třeba u Ashtona Eatona tam v Pekingu na světovém šampionátu, jsme si také mysleli, že ani náhodou nezautočí na světový rekord, a nakonec toho světový rekord byl. Teď tedy stále v čele Francouz Ferranti a Nizozemec Tesselaar, to jsou skvělí mílaři. Na třetí pozici už se tam vysunul Niklas Kaul, Willem Stráský na průběžné 8. pozici, Leo Neugebauer, ten se tam drží v té skupince běžců na konci, ale stále ten rozdíl mezi Kaulem a Neugebauerem je nějakých 20-30 metrů, což rozhodně není 25 sekund, což by potřeboval právě Niklas Kaul na to, aby se dostal na první pozici.
2: No, taky mě to překvapilo, je možné, že si připravuje finish, ale taky je možné, že mu prostě těch 9 předchozích disciplín v desetiboji už vzalo tolik sil, že už to ve svém repertoáru nemá. Každopádně vzhledem k tomu, že pořadí se úplně nemění, tak se můžeme rychle podívat na to, co se děje v diskarském sektoru, protože tam už třikrát padl rekord šampionátu, který do této doby držel světový rekordman Mikolas Alekna z Litvy. Ten byl taky tím prvním, který překonal rekord šampionátu, hodil

0: téměř 70 metrů, ale potom přišel Slovinec Kristian Čech a přehodil rekord šampionátu dvakrát, takže zatím průběžně vede s výkonem 72 metrů a 51 cm, ale zpátky k 15 stovce.
1: Francouz Ferranti a Nizozemec Tesselaar vbíhají do posledního kola, bude z toho čas odhadem nakonec nějakých 4.15, 4.20. Niklas Kaul na třetím místě, teď se mi zdá, že začíná do toho pořádně šlapat a ten rozdíl mezi Kaulem a Neugebauerem se zvětšuje. Neugebauer teď bíhá do závěrečného kola 15 stovky. Neugebauer, který váží podle některých údajů 110 kg, je to dvoumetrový chasník, rodák ze Zhořelce nedaleko českých hranic a ten je tady také největším favoritem. Je to mistr světa, ale z evropského šampionátu ještě žádnou medaili nemá. Kaul teď bojuje, ale za ním se tam teď vytahuje i Švýcar Huber, který už nemá nějaké naděje na elitní umístění, ale Kaul by se ho mohl zachytit. Neugebauer teď si myslím, že bojuje zatím zdatně. Ten náskok Kaula, respektive ztráta Kaula, asi se tady nesmaže z těch předešlých 9 disciplín. Posledních 50 metrů pro Francouze Ferrantiho, na druhé pozici bude Nizozemec Tesselaar, čas Ferrantiho 4.15.84. Kaul dobíhá do cíle teď na třetím, čtvrtém místě zhruba 4.20 a teď nás samozřejmě zajímá, jak na tom bude Leo Neugebauer, který hodně tuhne. A teď se před něj dostal i Willem Stráský. Neugebauer, ten skoro jde pěšky posledních 20 metrů. To už je něco extrémního. Klopítá, doklopítává a padá. Padl teď na cílovou čáru, tak to jsem ještě upřímně neviděl v desetiboji takto vytuhnout v 15 stovce. Leo Neugebauer, jaký bude mít ten čas, jak jsem se soustředil teď na to extrémní vypětí Neugebauera, tak jsem si ani nevšiml, jak nakonec byla časomíra.
0: Bylo to 4 minuty a 38,8 desetin sekundy, bylo to opravdu na hranici vyčerpání. Neugebauer tam pořád leží, ale aby jsme taky zmínili, jak dopadl Willem Stráský, ten se postupně propadal tím pořadím, taky asi tuhnul, nakonec finišoval 14. s časem 4 minuty a 34,7 desetin sekundy, no a Stráský si asi chtěl hlídat Itala Daria Destra, který v tom celkovém hodnocení byl před ním tak, aby se dostal třeba ideálně i do top desítky, ale teď, když se započítávají ty body, budeme si muset počkat. Každopádně Destr finišoval ještě před Stráským na 12. pozici.
1: Neugebauer na hranici kolapsu teď prakticky na té cílové čáře stále leží, k němu se tam teď sklání jeho reprezentační parťák Amadeus Gréber, který je také velmi kvalitním vícebojařem a teď už se Leo Neugebauer postavil na své nohy, sice je to taková chůze spíš, že za chvíli asi upadne možná, ale řekl bych, že je téměř jasné, že to zlato nakonec vybojoval, protože Kaul 4.20, Neugebauer téměř 4.40, to by mělo být zhruba o nějakých 40-50 bodů nakonec ve prospěch Lea Neugebauera, který tam teď už asi i přijímá gratulace od Niklase Kaula, teď si tam plásli tito dva skvělí němečtí vícebojaři. Francouz Ferranti, který byl nejrychlejší na 15 stovce, tak ten vypadá paradoxně nejčerstvější, evidentně skvělý mílář.
0: No a vypadá to, že teď už to máme potvrzené i po započítání výsledků. Němec Leo Neugebauer ustrážil první místo i po 15 stovce a stává se tedy evropským šampionem 8611 bodů a druhý Niklas Kaul, jeho krajen 8573 bodů a bronz nakonec uhlídal Nor Sander Skotheim před Nizozemcem Jeffem Tesselaarem. Skotheim tedy ten bodový součet 8433.
1: A Willem Stráský, ten nakonec se také, řekl bych, dost protrápil tou závěrečnou 15 stovkou, ale je z toho nakonec 8000 součet 8013 bodů. Rozhodně myslel o něco výš, ale ta nepovedená tyčka mu vzala nějakých plánovaných 150-180 bodů, to už by byl na osobním rekordu, ale jsou to samozřejmě ta, kdyby Willem Stráský tedy před 2 lety 10. na evropském šampionátu, teď 13. ale Willem Adam Stráský jako jediný z českých vícebojařů tady dokončil ten velmi náročný desetiboj ve velmi náročných podmínkách. Dnes tady bylo kolem 36 stupňů. V historii tady měření Birminghamu bylo nejvíc kolem 37, takže na ostrově extrémní počasí a vícebojaři samozřejmě tady strávili dnešní celý den a včerejšek. Bylo to velmi těžké. Je to vidět i na tom součtu, protože těch vítězných 8611 bodů La Neugebauera, to je úplně někde jinde, než třeba když se závodí v rakouském Getzisu.
0: No a ještě jenom na moment zpátky k Vilému Stráskému, když se podíváme na ty dva desetibojařské dny, tak nejspokojenější bude určitě se skokem do dálky, protože si udělal nový osobní rekord, protože skočil 754 cm a nejméně nadšený bude určitě z toho tyčkařského sektoru, kde naopak zaostal za svým osobákem o nějakých 60 cm a skočil tedy jenom 450 cm.
2: Tolik tedy Adam Procházka a Jakub Marek z evropského mistrovství Evropy v Birminghamu z atletického šampionátu, na kterém tedy vyvrcholil desetiboj. No a my se samozřejmě těšíme i na další jejich zprávy. Je 22 hodin a skoro 20 minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: No a pojďme teď propojit běh s cyklistikou a talentovaného českého juniora se slovinskou sportovní hvězdou. Před pár dny totiž rodiště pětinásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara ožilo druhým ročníkem Poggi Challenge, tedy výzvy, kdy se amatéři z celého světa mohou poměřit se současným nejlepším cyklistou. Čekal je 15-kilometrový úsek s průměrným sklonem 8% a převýšením téměř 1200 metrů, s tím, že Pogačar dal závodníkům 6-minutový náskok. Jedním z vyzývatelů byl i český vytrvalostní běžec a reprezentant do 23 let Vít Guldán, se kterým si o zajímavém závodu povídal reportér Tomáš Borovec.
4: Vůbec napadlo pokusit se dostat na tuhletu výzvu.
5: No tady Pogačar je naším dlouhodobým favoritem, bych řekl. Moc ho máme rádi v rodině, takže teďka to navrhl s tím, že mi vypadly vlastně směny v práci, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat na tu jeho challenge, se dá říct.
4: Je to závod, který je určen pro amatérské cyklisty. Těch závodníků tam je něco málo přes tisícovku. Myslím si, že ten zájem o to musí být obrovský, jak se vám povedlo se tam dostat.
5: Já jsem se sám divil, protože jsem čekal, že to bude vyprodané už několik měsíců dopředu nebo minimálně už tenhle rok třeba nebudou místa, ale nějakým způsobem se naskytlo ještě asi posledních 100 míst v těch posledních dnech a dokonce se objevily i místa, které byly možné si zakoupit den závodu. No bylo 1300 míst a bylo tam asi 200 dalších VIP míst, takže něco okolo těch 1300 závodníků z toho 1100 bylo hlavně takových těch hobíků.
4: Vy jste talentovaným vytrvalostním běžcem, no a teď to bylo kolo, takže kolo je vaším druhým sportem nebo dobrou přípravou právě pro běhání?
5: Kolo bývalo můj první sport, moc jsem ho měl rád už jako dítě, ale tím, že jsem teďka byl zraněný, tak to pro mě byla ta druhá volba, by se dalo říct. Tím, že jsem nemohl běhat, tak na kole jsem strávil desítku hodin týdně možná. A opravdu to byl vlastně prostředek, abych si udržel formu, dá se říct. No. Takže to mi hodně pomohlo. A když už jsem nějakou tu formu najel, tak jsem si řekl, že se ji pokusím prodat a uvidíme, co to v takovémhle velkém závodě dá. No.
4: Zdravotní problémy, které znemožňovaly plné běhání, umožnily najet víc kilometrů na kole a připravit se.
5: Určitě. Na kole bych normálně najel jenom pár hodin týdně, jenom jako doplněk k běhu.
4: No asi jste ale netestoval svoji formu na 8% průměrném stoupání ve vzdálenosti 15 kilometrů, což vás čekalo ve Slovinsku na kopec Krvavec.
5: Přesně tak, to jsem úplně neměl natrénováno. Ani v Česku to opravdu moc nejde, protože těch kopců takhle strmých a takhle dlouhých zde není, moc mě jich nenapadá. Naštěstí jsem byl vlastně na podobném kopci, bylo to Plateau de Soleil, na kterém se jela 15. etapa Tour de France před pár týdny. A to je taková menší zkouška, dá se říct, je to vlastně asi 9% na 10 kilometrech.
4: Konkrétně k tomu závodu, jaké byly ty poslední chvíle před závodem?
5: No tím, že nejsem cyklista, tak jsem trošku podcenil možná tu přípravu pár vlastně momentů před samotným závodem. Vzal jsem si sebou jenom jeden bidon, ve kterém jsem měl sacharidový mix, takže to byla vlastně jenom 500 ml nějaké tekutiny. Naštěstí jsem měl taťku, který čekal na kopci a ten mi podal bidon s vodou a s ledem. A také jsem úplně nečekal, že budu v tom startovním koridoru čekat téměř hodinu před samotným závodem, abych měl nějaké místo, i když jsem tam přijel vlastně hodinu před asi na nějaké 600. pozici, takže pořád bylo 600 lidí přede mnou.
4: Co podmínky, jaké tam bylo počasí?
5: Asi tak podobně jako v posledních dnech v Česku, takže kolem 35 stupňů, takže ze začátku mi bylo velké teplo, potom už se ten organismus trošku adaptoval, ale ke konci mě to hodně dohnalo. Od nějaké té 30. minuty až do té 58. minuty, kdy jsem dojel závod, tak jsem docela trpěl.
4: Trpěl, přesto dojel a velice dobře.
5: No, s porovnáním s Tadejem Pogačarem to bude znít možná trošku směšně. Dojel jsem za 58 minut, zatímco Pogačar dojel za 43 minut, takže asi 15 minut ztráty. Skončil jsem, myslím si, že 48.
4: A nejlepší z Čechů.
5: Ano, bylo nás tam asi 50, jestli jsem dohledal data správně, ale jel třeba i Zdeněk Štybar, takže jeho jsem předjel. On dával na Instagram video, kde jel chvilku s Pogačarem, tak oni jsou dobří přátelé, znají se. Nevím, jestli ze Zdeňkovy profesionální kariéry, on končil kariéru před pár lety a Pogačar vlastně v těch letech nastupoval jako ten největší favorit.
4: Kdy se přehnal kolem vás?
5: No, asi okolo 11. kilometru, jestli si to pamatuju správně, takže okolo nějaké 35. minuty, ale potom už mi vlastně dával každým metrem.
4: Byla motivace se ho chytit?
5: Vůbec.
4: Nejde
5: to. V tom
4: to.
5: Momentu už jsem měl hodně stuhlé nohy. Rád bych točil, dá se říct, vyšší kadenci a nějaké vyšší vaty, ale od té 30. minuty už ty vaty šly poměrně rychle dolů a nebyl jsem na to připraven.
4: U mikrofonu máme českého talentovaného běžce Víta Guldána, který se ve Slovinsku zúčastnil cyklistických závodů Pogi Challenge, to znamená výzva Tady je Pogačara. Mluvili jsme, jak jste se chystal na tyhle ty závody. Byla kulisa podél silnice.
5: Minimálně v těch prvních několika kilometrech celá silnice obsypána fanoušky, ale mohla být vlastně jenom na jedné straně silnice, protože na té druhé, v těch prvních kilometrech, měl Tadej Pogačar takový tunel. Tam ho prováděly motorky tak, aby nemusel projíždět těmi stovky závodníků. V těch dalších částech, kde už nebylo tolik těch hobíků, tak už jel s náma na silnici. Byly tam momenty, kdy se ho snažili chytit někteří závodníci a snažil se s ním držet co nejdále, což opravdu nešlo moc dlouho.
4: Ani ho nedemotivuje to, že nevyhrál ani po druhé. Myslím si, že nějakých 7-8 závodníků bylo před ním.
5: Minulý ročník to byl jenom jeden závodník. Nebyla ani tak velká konkurence. Tento ročník už zde bylo ale více takových lepších soupeřů, větší konkurence a on skončil až 8.
4: No, jak jste byl spokojen sám se sebou a jak jste se cítil nahoře?
5: Já jsem byl spokojen určitě. Nevěděl jsem, co mám čekat. To trošku jako půlmaraton, protože půlmaraton pro mě trvá okolo 1 hodiny a 9 minut. Tady ten závod byl okolo té hodiny, by přibližně se dalo říct. Nebyl jsem na to připraven a asi jsem spokojen, i když mířil jsem na trošku vyšší pozici možná.
4: Jste vlastně říkal, že jste startoval někde kolem 6. místa, no tak to jste byl jako Tadej Pogačar. Neustále někoho předjížděl, což asi i pomáhá motivaci v tu chvíli.
5: Ten začátek závodu vypadal tak trošku jako neutrální start, nebo před tím samotným startem, jak to bývá na Tour de France, než vlastně ředitel závodu promáhne tou vlaječkou, takže všichni jeli v takovém pohodovém tempu. A potom, když Tadej odjel doprava a chvilku čekal, aby nechal odjet ty nejlepší, tak já jsem jel hnedka vedle něho. No a potom začal ten samotný závod, kdy všichni začali co nejrychleji sjíždět pod samotný kopec a tam už se začalo opravdu závodit. Myslím, že na rovince jsme tam jeli okolo 45 km za hodinu a je to docela nebezpečné, protože všichni často stojí na brzdách a je to takové velmi stísněné. Povedlo se mi už v té neutrální části předjet několik desítek, možná i stovek cyklistů a potom opravdu to ostré tempo vás vynese velmi rychle dopředu. No.
4: Tadej Pogačar je velmi oblíbeným cyklistou už pro ten svůj přístup. Byla vůbec šance se tam s ním chvíli potkat?
5: Byl tam asi jeden moment, kdy bych se k němu dokázal dostat blízko, opravdu asi i mít s ním nějaký rozhovor možná. A to bylo právě před tím samotným ostrým startem. Tam opravdu kolem mě projel, bavil se, jel pomaličku a kdybych já nechtěl jít to ostré tempo, tak bych mohl přijet k němu. Těch ale dalších šancích moc nebylo. On často má sebou ochranku, je to takový národní klenot. K němu se dostat je opravdu velmi těžké.
4: Jak na vás působí?
5: I z té velké dálky je vidět, že je opravdu velmi skromný a není to žádná celebrita. On opravdu se narodil ve velmi malém městě. Je to vesnice, má pár stovek, možná tisícovku obyvatel. Podle toho také vypadá jeho chování. On opravdu je velmi skromný. Dělali takové různé štědré činy, bych řekl. On třeba fanouškovi norskému 15-letému cyklistovi dal po dojezdu toho kopce Krvavce svoje brýle, odhazoval bidony do těch davů fanoušků nebo také svoje další brýle. On je opravdu velmi štědrý.
4: Je vidět na vás, že jste si to užil. Když bude ta možnost, neodmítnete ani příště?
5: Asi by to bylo zajímavé to porovnat vůči tomuto roku, ať už z hlediska mého výkonu, z hlediska ostatních cyklistů, ale i z hlediska toho, jak tam přijede ten Tady a profičí kolem vás, tak to určitě je zajímavé prožít to znova, ale uvidíme, no, tak samozřejmě moje hlavní oblast, ve které se soustředím, je běh. Chci běhu dát všechno, ale pokud se naskytne nějaká šance, tak možná si zajedu Pogi Challenge znova.
4: Když tedy na chvilku jenom odbočím k tomu běhu, tak vy se nejvíc specializujete na tratě 5, 10, 20 kilometrů, ale naznačil jste, že zdravotně to není úplně ideální, tak jak to máte teď aktuálně, na co se chystáte?
5: Momentálně se snažím dostat zpátky do formy, ve které jsem byl v jarní části sezóny. Teď jsem vlastně byl zraněn po nějakou dobu měsíce a půl. Byla to bohužel únavová zlomenina. Často se může hojit i několik týdnů, někdy i desítky týdnů a teďka momentálně cílíme na tu podzimní sezónu, na mistrovství České republiky na 10 km na silnici, což je na konci září v Praze.
4: Když byste se zahleděl víc do budoucna, tak váš osobní cíl, co byste chtěl v tom běhu dokázat?
5: Cesta začíná u nějakých mistrovských titulů, ať už právě na silnici nebo na dráze, nebo bych se také rád podíval na další reprezentační výjezdy a ten největší cíl, samozřejmě je to sen každého sportovce, se dostat na olympiádu, ale ten je nedohlednu. Cílíme spíš až na 30. léta tohoto století.
4: Říká talentovaný český běžec Vít Guldán o svém zážitku s pětinásobným vítězem Tour de France Tadejem Pogačarem. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
2: No a proto vám nabízíme ve vysílání Radiožurnálu Sport také pořady našich moderátorských osobností a bývalých skvělých sportovců. Zítra se můžete těšit třeba na kilometry Jiřího Ješka, které budou tentokrát opravdu hodně oběhání, protože hostem bude Veronika Pretty, tedy dáma, která je opravdu jako doma na běžeckých tratích, sama organizuje, sama k běhání vede, také je velmi aktivní na poli marketingu. Takže těch témat v kilometrech Jiřího Ješka k probrání bude opravdu hodně. Dnes jste mohli poslouchat jako každý čtvrtek po 10. dopoledne desítku Pavla Horváta s hostem, kterým byl tentokrát bývalý fotbalista Sparty Jan Mejdr, který je toho času ve stavu zraněných a tak má čas i na další aktivity, třeba na to, aby pomohl ke vzniku veřejného fotbalového hřiště v Praze, hned kousek od stanice metra Vltavská. I o tom byla v desítce řeč, za půl hodiny vám dáme reprízu.
6: 22 hodiny 30 minut. Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
7: Výstraha před požáry kvůli pokračujícímu suchu a horku už platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst ceny ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se Levitová bude teď věnovat svým dětem a rodině. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní.
3: Sport.
7: Vilém Stráský dokončil 10 boj na mistrovství Evropy s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neugebauer. Jakub Wadlejch se v sobotu představí v oštěpařském finále. Na šampionátu Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaily bude v sobotu bojovat i čtyřkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. A fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvětě třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o konferenční ligu. A poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D10 u sjezdu na Brandýs a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brandýs nad Labem nebezpečná překážka pneumatika 10. kilometr opatrně. D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi už průjezdná uzavírka po vážné nehodě na kilometru 44,5 skončila. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady uvízlo osobní auto. Dejte pozor, blokuje pravý pruh na 31. kilometru. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Bochově se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je poblíž čerpací stanice Orlen, obešla se bez zranění a následky omezují průjezd v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Je 22 hodin 37 minut, no a sledujeme také už nějakou chvíli tenistku Kateřinu Siňakovou, která bojuje o svůj další titul z okruhu WTA. Tentokrát může ovládnout tisícovku v Torontu, kde její spoluhráčkou Číňanka Shang Shuai. Je to finálový duel proti Italce Erraniové a Američance Melicharové Martinezové. A zatím ho Siňaková se svou parťačkou zvládá výborně, protože první sadu vyhrála česko-čínská dvojice poměrem 6-3, v té druhé je aktuální skóre 2-2. Jak se ten duel bude dál vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a jaké jsou další důležité výsledky a události čtvrtku 13. srpna, to vám povíme a samozřejmě vlastně i sami sobě, abychom věděli, už za chvíli ve velkém sportovním přehledu. Jen co dohraje skupina Queen a dospívá legendární Freddie Mercury. Příjemný poslech.

0: Na úvod velkého sportovního přehledu posledního dnešního dne, tedy 13. srpna, nemůžeme začít ničím jiným než velkým českým úspěchem. Plavkyně Barbora Semanová je totiž mistryní Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Na šampionátu v Paříži vyhrála v čase minuta 54 sekund a 38 setin. Víc už řekneme v našem pravidelném souhrnu všeho podstatného. Tentokrát ho připravil Tomáš Petr. Tomáši, vítej.
1: Hezký večer. Semanová ovládla evropský šampionát po třetí v kariéře. V Paříži výrazně posunula vlastní maximum, které je navíc rekordem evropských šampionátů. Česká reprezentantka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že dosáhla na všechny cíle, které před finále měla.
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
1: O další cenný kov bude v Paříži už zítra bojovat znakař Miroslav Knedla. Ten postoupil do finále 50-metrové trati z třetího místa v čase 24,20 sekundy. A další znakař Jan Čejka skončil v závodu na 200 metrů pátý. Od medaile ho dělilo 48 setin sekundy.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do play-off konferenční ligy. V Rize zvítězili 2-1 a po domácí výhře 2-0 potvrdili postup. Góly dali Richard Sedláček a z penalty Sebastian Nebila. O účast v hlavní fázi soutěže si Severočiši zahrají s Glasgow Rangers, dvojzápas rozehrají za týden venku. Kvůli evropským pohárům tak byl zároveň odložený jejich nedělní ligový zápas s Bohemians.
1: Naopak Hradec Králové vypadl ve třetím předkole Evropské ligy. V odvetě podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1. O vítězství domácích rozhodl Václav Černý. Stejným výsledkem prohrál Hradec i před týdnem doma. Fotbalisté Hradce Králové ale v evropských pohárech nekončí. Už za týden rozehrají na hřišti Panathinaikosu Athény závěrečné předkolo konferenční ligy.
0: Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v posledním ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za úder ze zadu do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Pokuty za chování svých fanoušků obdrželi také 3 kluby. Sparta zaplatí 160 tisíc korun za použití pyrotechniky v zápase se Zlínem. Finanční tresty dostali i Baník Ostrava a Viktoria Plzeň.
1: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval, doplňuje Vadlejch.
3: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
1: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci Jan Výška ani Martin Konečný do finále nepostoupili a o medaili bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ve druhém semifinále skončila druhá, když čtyřstovku zaběhla za 42,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukověcká. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat také s velkým horkem a silným větrem, pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
4: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny je vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič, Matyáš Javornok a Jakub Šépka a Jiří Sedlák prohráli na mistrovství Evropy v prvním kole play-off a dělí se o 17. místo. Naopak beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi porazili na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Paulikienovou a Roupelietovou 21-15 a 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Přímý postup mezi nejlepších 16 týmů si zajistili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovu, které v utkání o prvenství ve skupině ve dvou setech vyhrály nad favorizovanými Němkami Millerovou a Tillmanovou.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Tomáš Petr. Díky za to.
1: Hezký večer.
0: No a pokud jde o ony výsledky, tak ty tedy máme za sebou, ale teď ještě jedno průběžné skóre, protože Kateřina Siňaková hraje v páru s Číňankou Shang Shuai o vítězství na tisícovkovém turnaji v Torontu a zatím se tedy téhle česko-čínské dvojici daří, protože první sadu nad Italkou Eraniovou a Američankou Melicharovou Martinezovou vyhráli Siňaková s Shang Shuai 6-3. Ve druhém setu je zatím skóre vyrovnané 3-3.

0: Thank you.
1: 22 hodin 48 minut a na Radiožurnálu Sport si teď dáme další téma. Vlastně takové, které se objevuje v našem vysílání pravidelně. Na mysli mám seriál, který je tento týden věnovaný českým trenérům v zahraničním prostředí. A proto míříme na biatlonovou střelnici a představujeme vám Tomáše Kose, který dlouho pracoval u slovinské reprezentace a oblíbil si i tamní přírodu.
2: Kolikrát se tak šel touhle cestu na Vyševník?
3: No, to už asi těžko spočítám, ale když to tak vemu v průměru 3-4x za rok, tak to asi tak bylo. No.
2: Fíha. 18x4, 72x, je to možné?
3: Já bych tomu i věřil.
4: Tomáš Kos by se v Julských Alpách dost možná uživil i jako průvodce. Výšlapy na tamní kopce si ale jen čistil hlavu, když ve Slovinsku působil jako trenér tamních biatlonistů. Původně se tam v roce 2000 domluvil na dvouletém angažmá a nakonec zůstal 18 sezón.
3: Už jako od začátku a hlavně od začátku jsem měl kolem sebe lidi, kteří nějakým způsobem byli u srdce a vždycky mě jako vycházeli vstříc, vždycky ta pomoc se našla, takže jsme našli nějakou takovou společnou cestu k sobě a on to prakticky pokračovalo stále.
4: Ona by to nebyla taková idylka bez výsledků, ale ty svěřenci Tomáše Kose měli. Největší hvězda Jakov Fak vybojoval ve slovinských barvách dva tituly mistra světa, 20 umístění nastupních vítězů ve světovém poháru a olympijské stříbro. A to ještě získal bronz na hrách ve Vancouveru, když ještě reprezentoval své rodné Chorvatsko, přestože pod vedením Tomáše Kose trénoval se Slovinci. A co čert nechtěl, hned za ním tehdy ve sprintu skončil rodilý Slovinec Klemen Bauer.
5: Jakov Fak je vlastně náš, je to taky naše medaile, ale stejně musím říct, že mě to trošku mrzí, myslím nejenom mě, asi všechny a všechny ve Slovinsku. Přece jen bychom byli víc spokojeni, kdyby ta medaile byla úplně naše, ale jasný je, že Slovinci a Chorvati se nemají zrovna dvakrát v lásce, takže si myslím, že to hodně lidem je trnem v oku, ale počítáme s tím, že příští rok přestoupí, dostane to občanství a bude náš a pak už asi bude všechno v pohodě.
4: Vyprávěl tehdy Tomáš Kos, který byl taky u úspěchů dalších Slovinců. A když u nich skončil, přesunul se k dalekohledu slovenských biatlonistů a mohl se tak v roce 2019 radovat s Anastasí Kuzminovou, která po třech olympijských zlatech konečně získala to z mistrovství světa.
3: To byl vlastně jeden z důvodů, proč si ještě prodloužila kariéru a ten sen její se splnil, takže to je úplná paráda.
4: Několikrát za ty dlouhé roky u zahraničních týmů se mluvilo o možnosti příchodu Tomáše Kose do toho českého, třeba po super úspěšné olympiádě v Soči 2014.
6: Opravdu to bylo v takové rovině vyloženě nezávazný. Jo. To prostě bylo na té úrovni, že se prostě bavíme všichni mezi trenérama, co bude, jak si to člověk představuje, co si kdo představuje, jak bude skončit, neskončí, zůstane. Takže to je vyloženě obecná rovina a nic konkrétního neproběhlo.
4: A nikdy se to nedotáhlo ani později. Nemrzelo to?
3: No tak mrzelo a nemrzelo, prostě se to tak stalo a je to minulost a už se asi k tomu nemusíme vracet.
4: Říká Tomáš Kos, český biatlonový trenér s nejvýraznější stopou v zahraničí, ale žádnou v tuzemsku. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Za malou chvíli aktuální zprávy ve 23 hodin a potom už repríza Desítky Pavla Horváta.
1: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
2: Některé nemocnice mají nedostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. Ve Švédsku budou od září trestně odpovědné děti od 14 let. Dnes o tom rozhodl tamní parlament. Fotbalisté Jablonce i Hradce Králové budou hrát závěrečné předkolo konferenční ligy. A zítra bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích nebo při léčbě závažných nemocí. Policie ukončila po 9 dnech pátrání po 19-letém chlapci ztraceném po bouři na jezeře Most. Policisté pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, říká mluvčí policie Ilona Gazdošová.
4: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
2: Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to dnes schválil tamní parlament. Reaguje také na rozšířenou kriminalitu související s gangy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasila taky většina ze 126 vládních institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně třeba i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. Vláda chtěla původně snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti na 13 let a kvůli nedostatečné podpoře, ale takový návrh stáhla. A kritici uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti sebou nese riziko, že gangy se budou snažit získat ještě mladší děti. Bývalý místostarosta Lovosice Miroslav Závada, dříve z ODS, odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravili o více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty, místostarostovi navíc přitíží předchozí trest za zabití, vysvětlil státní zástupce Jakub Juřica.
5: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nesprávný trestný čin podvodu a s ním zbíhající se zločin zabití ve stádiu pokusu, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení s rozhodnutím vrchního soudu.
2: Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou, případně Novákové i je rozsudek pravomocný.
3: Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy, stejně jako doma i v Istanbulu, podlehli Bešiktaši 0-1. Jediný gól odvety dal Václav Černý. A Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil také Jablonec. Severočeši po domácí výhře 20-0 zvítězili v odvetě třetího předkola v lotyšské Rize nad RFS 2-1. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
6: Do tu první půli jsme vlastně domácí do nějaký šance ze hry nepustili. A víc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou a šli jsme do brankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád takový, aby jsme byli obezřetní a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu, ale vlastně do nějakého toho tlaku se dostali domácí až v tom závěru, kdy pořád jsme měli nějaký ten tříbrankový jakoby náskok.
2: V posledním předkole konferenční ligy Jablonec čekají skočtí Glasgow Rangers. Hradec Králové nastoupí proti řeckému Panathinaikosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 46 u Šternberku. Dálnice teď volné na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady překáží odstavené osobní auto. Blokuje pravý pruh na 31. kilometru. Hlavně nákladní auta v místě vybočují. Na silnici 46 z Olomouce do Opavy za Šternberkem srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte u odbočky na Bruntál. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně je nově zavřený levý jízdní pruh. Je to krátký úsek mezi 1. a 3. kilometrem. Je to kvůli údržbě nebo opravě kanalizace. Kolona se netvoří a v Praze právě zavírají tunely. Kvůli údržbě a mytí Letenský tunel obousměrně a taky část Blanky mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na horách naměří kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Pavlem Horvátem dneska se speciální desítkou, kterou natáčíme opět v Praze, ale poprvé, Pavle, jsme v takovém prostředí, že jsme na hřišti a pod mostem.
9: No hlavně nejsme ve studiu prvně, podle mě, buď jsme v sále nebo ve studiu, dneska jsme prvně opravdu jako na čerstvém vzduchu. Tady, já jsem to říkal Honzovi Mejdrovi, který je naším skvělým příjemným hostitelem a hostem, a já jsem tady z Vltavský vlastně prvně začínal jezdit na Spartu, takže já to tady v podstatě znám, i když ne v tomhletom novém moderním provedení. No.
8: Tak moc děkujeme za pozvání Honzovi Mejdrovi, který byl nedávno v Desíce a vybudoval na konci června hřiště, které je na Vltavské právě pro mládež a pro lidi, kteří si chtějí zahrát fotbal. Honzo, dobrý den.
10: Dobrý den a moc krát děkuju, že jste semhle přijeli na hřiště ke mně tady na Vltavskou.
3: Host Desítky Pavla Horváta.
8: Je to historický moment pro Desítku Pavla Horváta, kterou vysíláme zhruba 2,5 roku, protože na těch výjezdních pořadech jsme takhle mladé publikum neměli, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, mládežníci, a snad vás to bude bavit. Nicméně, Pavle, takhle malý fotbálek, ty jsi tady s klukama kopal před tím natáčením a docela ti to šlo, tak asi ti to není cizí úplně, ne?
9: Hele, musím říct, že jsem se asi 3 minuty jako ostýchal, ale pak jsem si sundal boty a musím říct, že už jsem pěkně spocený, že teda jako, když něco dělám, tak to dělám naplno. Musím říct, že výborný golmani teda, že jsem moc gólů nedal. I vzhledem k tomu, že jsou menší branky než normálně fotbalový, ale tady na ten prostor je to úplně ideální. Takhle, jsem teďka v Mostě, jsem často v Plzni, takže se sem úplně často nedostanu, ale jezdím tady argentínskou kolem, takže samozřejmě budu čekovat a budu, kdybych náhodou jako měl čas, tak si přibrzdím a někoho tady jako obejdu asi. No.
8: Honza Mejdr, který je hostem i hostitelem té dnešní speciální desítky, tak vlastně se podílel na tom otevření hřiště na konci června 25. Ta idea, která vlastně provázela to otevření, jaká byla třeba?
10: Tak ta idea byla úplně jednoduchá. Já už jsem to tady hodně omýval, proto to řeknu jenom zkrátka. Vlastně mrzelo mě, že po tom covidu vlastně ty lidi nějakým způsobem ven úplně nechodí, nějak je to jako netáhne, tak jsem tomu chtěl jít trošku naproti, protože mě samotnému to chybí, právě tady ty malý fotbalky, takový to 4x4, přesně primárně o té technice a potkávat se takhle s kamarády, tak jsem tady chtěl něco takového vybudovat, vytvořit třeba nějakou komunitu, a tak

0: organizovaný, že už je to jako fakt nějaká soutěž, ale tady to si jdeš prostě zakopat pod most. No, tak...
1: Já jsem těch smluv měl víc než Honza, takže já vím doslova, že tam je, že nesmíš dělat nic, co tě ohrozí jako v trénování a v hraní zápasu, takže... Lyžování, když ho umíš, je to super. Já jsem i jako amatérský hokejista, takže i když jsme byli z Plzní v tom jako primu, jak říkáte vy mladí, tak musím říct, že jsem občas na ten let šel. Samozřejmě jsem dával bacha, ale samozřejmě ta úroveň moje není tak rychlá jako normální regulární hokej, takže se dá jako koukat na to, kdo tě trefí nebo netrefí. A Hans Palka, když jsem byl mladý, tak jsem taky hrál samozřejmě na černo normálně hanspalskou ligu, která se hraje na tom menším hřišti. A tam to někdy bylo řežba o nohy, ale to prostě tenhle ten fotbal jako malý je, no.
0: Jako Hans Palku, to jsem chodil taky na tajno, když jsem vždycky nehrál třeba o víkendu, tak jsem si šel potom jako kopnout. No ale teď do toho třeba skočím, jako teď mi přijde, že se strašně rozrostl jako pádel. A pádel jako každý sportovec, který ho znám, tyjo, každý spoluhráč, tyjo, tak prostě chodí na pádel. A to mi přijde třeba mnohem jako pak horší, že když přijdeš za někým a hele, tyjo, hrál jsem pádel a něco se stalo, tak to mi přijde mnohem horší, když řekneš...
1: Trošku mě chytli záda.
0: No, tak mi přijde mnohem lepší, když řekneš, hele, šel jsem si prostě zakopat tady s klukama a něco se stalo, jako...
2: Je pravda, že posluchači Radio Žurnálu Sport, naší sportovní digitální stanice Českého rozhlasu, tak možná padel úplně neznají od nás, protože myslím, že mnoho reportáží nebylo, ale asi to taky zařadíme postupně, protože to patří mezi populární odvětví.
1: Já jsem kdysi natáčel
2: v televizi třeba jojo. A to byl hodně populární sport, nevím, jestli kluci tady, kteří sedí, tak jestli třeba jojují, tak ale spíš to jsou fotbalisti.
1: Tak si to vygooglete, jojo.
2: Jo, ale tak to je populární, právě říká se do 15, pak už na to nemáš čas. Ne, ale ten fotbal takhle proti někomu. To si říkám, že jako, jak vy to cítíte, vy dva profíci, vlastně fotbalisti, když si máte zahrát proti kamarádům jen tak, je to ve vás ještě?
1: Nikdy nehraješ jen tak.
0: To je jedna věc. Já tady se snažím právě každý týden dělat nějakým způsobem ty turnaje. A první ten turnaj, tak se právě hrálo bez cen. Neměl jsem nic připraveného a prostě jako ty kluci, jak do toho potom chodili, když už se právě blížilo víc a víc to finále, tak jsem měl fakt jako strach, že si říkám, tyve, tady se někomu stane. A tak jsem to jako tak uklidňoval, i se mi tady jako pohádali a říkám, teď o nic nehrajete, teď jako nedostanete žádnou cenu tentokrát. A tak mě to jako překvapilo, takže fakt do toho ti musím říct, že vždycky se o něco hraje, jak tady říkal Pavel.
1: No hlavně takhle, když přijdeš na to hřiště a jsou tam třeba i neznámí, tak řekne, ale nezahrajem si, tak ten začátek je přesně jak říkal Medži, ten začátek je jako že i uhneš jako kolikrát, že to ono, ale pak už prostě řekne, nevím, teď nedej bože, kdo dá gól a vyhrál, jako to je konečná, prostě tam jde o všechno.
2: To je vždycky nejdelší. No.
1: A znova.
2: Musíme za 5 minut končit, tak to je většinou na 20. Jo. Ne, ale vlastně v tom profi fotbale se to taky promíná, protože se může stát hypoteticky, že bude hrát Honza Mejder proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové v budoucnu, bude tam mít i kamarády, bývalým spoluhráčům ze Sparty třeba. Jako ten přístup, to nastavení, je to opravdu jako pak úplně jiné? Protože já si to obecně jako laik a amatér úplně představit nedokážu, vždycky jsem do toho chodil trošku míň proti kamarádům.
0: Tak vždycky to je podle mě. A teď třeba, jak jsme se bavili i tady vlastně před tím podcastem třeba o Vášovi, že jo, z Brna, tak jsem právě byl zvědavý, když dal teď ten gól proti té Plzni, že jo, na 1-1, tak jsem byl právě zvědavý, jestli ho slavit bude, že jo, nebo ne. Ale jak říkám, tak vždycky se chceš ukázat, že jo, vždycky chceš prostě ukázat těm lidem naproti třeba, který ti nějak nevěří, nebo něco, o co přišli, nebo vždycky máš i třeba sám sobě si třeba něco jako dokázat. Ta motivace podle mě, když hraješ proti tomu svýmu jako bývalýmu třeba týmu nebo takhle, tak je o to větší, bych řekl.
2: Jan Mejder hrál nedávno, vlastně bylo to v srpnu 2025 za Hanzu Rostock, první kolo DFB pokálu, což je tedy německý pohár. A hráli jste proti Hoffenheimu, tam byli myslím kluci Vladimír Coufal a Robin Hranáč, Adam Hlože byl zranění. Bylo to třeba speciální, tohle jsou speciální zážitky?
0: Tak tam jsme bojovali s něčím jiným, tam byla spíš ta bojovnost, aby jsme se nějakým způsobem tomu bundesligovému týmu jako vyrovnali vůbec. Takže hlavně tady s těma dvouma, že jo, co byl tehdy napravo, Hrany taky vlastně napravo, takže já jsem se s nima na té mý pravý straně právě moc jako nepotkával, no, ale říkám, tam ten souboj probíhal úplně v něčím jako jiným, no.
1: Tak já nevím, jestli to naši dnešní mladí posluchači budou vidět. Já jsem hrál chvilku v Portugalsku ve Sportingu a Karel Poborský, kterýho asi budete, doufám, znát teda, tak ten byl v Benfice, takže my jsme proti sobě hráli dvě derby, jedno jsme vyhráli my 3-0 a druhý oni 3-0 a obou nám vyhodili trenéry vždycky po tom derby, takže to bylo zajímavé. A vlastně já jsem se s Karlem taky úplně na tom hřišti nepotkával, ale bylo to prostě zajímavé, že jdeš jako hrát proti klukovi, s kterým já jsem v tu dobu jsme byli jako v reprezentaci, takže

0: Samozřejmě před zápasem si normálně volali a po zápase jsme to slavili. No.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Kluci mají dresy a neviděl jsem tady nikde Cristiana Ronalda. Tak Pavle, ty si ho na dresu neměl, ale ty si s ním snad trénoval, ne? Nějakým
0: no
2: způsobem.
0: Chvilku on začínal, on byl opravdu hodně mladionkej, byl mu 16, já jsem tam byl v Ačku a on přišel k nám a já jsem vlastně po třech prvních kolech, kdy jsme hráli ligu, tak jsem odjel na nároďák a už jsem se tam bohužel prostě tak to vzniklo. Už jsem se tam nevrátil, přestoupil jsem do Turecka a takže já jsem se s Ronaldem viděl jenom chvíli. No.
2: No ale je to asi v té kariéře fotbalisty, kterou mají třeba tady kluci před sebou, strašně ošidné, když je někdo takhle mladý a třeba už něco ukazuje, ne? Že nemůžeš ale jako říct, kam to dotáhne a v případě Ronalda nevím, jestli na tebe přímo šla ta záře, že no, to bude pětinásobný držitel zlatého míče.
3: To mě zajímá, jako že poznáš hned na první dobrou, že jako ten člověk je prostě jako jinde.
0: Hele, já si ho jako opravdu nevybavu. Z tréninku vůbec vím, že tam oni měli ještě, jak byli mladí, Ricardo Quaresma, vlastně byl o ročník starší a ten už s náma hrál, ten normálně pak hrál vlastně, já jsem hrál, je to srandovní, na jednom kraji v záloze, my jsme hráli tak trošku jinak a on hrál tu svoji šajtli prostě z druhé strany, takže s tím jsem hrál, ale Ronaldo prostě ještě v tu dobu neměl na to, aby hrál za Ačko, ale vlastně ten další rok už byl pro něj průlomový a vlastně za další rok už byl v United. No.
2: Tak Ronaldo asi není úplně ten správný příklad, ale fascinuje mě, že ten profi sport ukazuje obecně i člověku do života, že přece jenom nikdy není pozdě něco dokázat a ten vývoj je různý, jo? Že třeba Pavel Horvát vedl taky, asi kluci znáte, reprezentanta Pavla Šulce, který měl určitou dobu své kariéry prostě obtíže, ať už to bylo v zakončení nebo v tom, aby vůbec nastupoval. A taky možná v té fázi, když jste ho měli v Plzni, bys to neřekl, že tam bude, kde je teďkon.
0: 100%, tak já si myslím, že to je normální, že vlastně i v normálním životě není všechno hned a musíš tomu něco obětovat a věnovat a u toho Pavla Šulce to bylo jednoznačně, on tu píli měl, chtěl strašně moc, ale prostě se mu to nedařilo a obešel vlastně, vím, že byl v Jihlavě, že byl vlastně v Budějovicích, v Jablonci.
2: V Opavě snad taky.
0: V Opavě, jasně. Jo, takže on prošel fakt jako spoustu týmů, hrál úplně na jiných postech, ale tou svojí pílí vlastně se dostal do toho, že tu Plzeň táhnul a teďka zaslouženě má angažmá v Lyonu, má trošku smůlu na ty zranění, ale je to přesně ten příklad toho, co jsi říkal, že prostě ta dřina se vyplatí, možná ne za měsíc, ale za roky, ale je dobrý, když tomu ten čas a to úsilí obětuješ. No.
3: Já si doteď pamatuju, a to se byl teda na lavičce, ten zápas na Spartě, jak nedal třeba 3 ty šance a vlastně do každý, který se dál dostával, tak to bylo ještě horší a na sebe víc poutal tu pozornost.
0: To bylo normálně ve 12 vteřinách, 3 obrovské šance a Šulcík to neproměnil. A to ještě, to bylo na Spartě, takže tam jsme ho jako konejšili a pak jsme hráli zápas doma a on čel z půlky sám na bránu a nedal to taky. Takže tam byl takový zlomený a já si uvědomuji, že po tomhle domácím zápase jsem za ním šel a říkám, ty vole, zvedni se, vůbec nebuď v předklonu, na to se normálně vyprdni, to prostě je normální, že se ti něco nepovede a tím neříkám, že já jsem ho jako vypiplal nebo to, ale prostě když to zažil, tak víš, jaký to je, že se ti prostě ne všechno povede a to k tomu jako jednoznačně patří a čím rychleji se s tím vyrovnáš, třeba se zraněníma, tak samozřejmě tě to může posílit a u toho Pavla Šulce to jednoznačně platí.
2: Jan Mejdr, který hostí dnešní desítku Pavla Horváta živě, můžeme říct na Vltavské v Praze vedle nádraží Praha Bubny, tak taky ve své kariéře ukázal, že přece jenom možná není pozdě dostat se úplně na vrchol, protože přece jenom k těm dvěma titulům se Spartou jako ta cesta nebyla úplně jednoznačně daná a takový rok 2019-20, to by vás asi nenapadlo v tu chvíli, že to přijde až takhle na třeba plnou Letnou, kde jste slavili tituly.
3: No tak určitě ne. A myslím si, že i Pavel, který mě měl vlastně v Sokolově, tak by to podle mě taky jako v tu dobu jako neřekl, že jo. Ale jako důležitý je věřit prostě. Jakýkoliv máte sny, tak tím mluvím tady takhle před vás, který tady jste. Pokud máte nějaký sny, tak prostě věřte v to, protože v tom fotbale je fakt možný všechno. Teď jsme říkali tady třeba Pavla Šulce, mu dobrý příklad i docela čerstvý, tak si myslím, že i Tonda Kinský, se kterým jsem se vlastně tady v létě potkával u kondičního trenéra a taky jsme se bavili o tom momentu. A přesně jak říkal, jako, že to jsou ty momenty, které tě buď zlomí, anebo posunou. A to je taková ta věc, která se ti v té kariéře za mě jakoby děje, kdy tě ten život tak jako zkouší, jestli to, po čem ty vlastně toužíš, jestli to doopravdy chceš. A to je to vlastně, kde se oddělují ty zrna prostě od plev. Že prostě to jsou ty testy, ty to vnímáš, jako že tady se mi děje tohle a tady to sakra už na to kašlu, ale ne, to jsou přesně ty momenty, kde ty lidi, kteří to asi tak moc nechtějí, tak se na to vykašlou. A pak jsou ty lidi, kteří jdou přes to a díky toho tomu jakoby to potom dokážou ty sny. A lidi to pak přesně, a v tom fotbale se tady to děje každý týden, jakože každý týden máš zápas, tudíž máš každou tu jakoby zkoušku to prostě změnit. A jak říkáš, no, myslím si, že v té době mi málo kdo jako věřil. Mám vždycky jako vtipnou historku, doufám, že vtipnou, ale právě mamka mi vždycky opakovala celou kariéru, vždycky doděj si tu vysokou. Já jsem jí furt říkal, že ne, já se chci teď soustředit na fotbal, prostě to budu dělat dvě věci na 50%, to nechci, já v ten fotbal prostě já to věřím. A vlastně tím, jak jsem se dostal do Sparty, tak od té doby jsem to neslyšel fakt ani jednou.
0: Já to mám podobný, mi říkali, dodělej si toho řezníka, fotbalem se živit nebudeš a dopadlo to jako líp, ale já jsem chtěl říct tam k tomu ještě, ty jsi říkal, že každý týden je zápas, ale mezi tím je hodiny tréninku. Jako, jo, Honza prostě tohodle byl příkladem, že samozřejmě v sobotu nebo v neděli je zápas, ale mezi tím můžeš udělat spoustu věcí, které ti pomůžou k tomu, aby tu další sobotu to bylo lepší. A možná, že třeba až za půl roku v sobotu to bude lepší, ale prostě musíš mít nějakou tu sebekázeň a trošku i třeba vypnout to, že nejdeš ve čtvrtek nebo v pátek s kamarádama někam si sednout a do půlnoci se bavit, ale že prostě se půjdeš vyspat a od rána budeš trénovat. Tady mladší mě neznají, ale ode mě to možná zní trošku tak jako srandovně, ale bez toho to nejde prostě. Jako nejde bez nějaký sebekázně a toho, že budeš obětovat svoje příjemné věci tomu fotbalu tady konkrétně, tak nemáš nárok.
3: Já teda, jestli můžu ještě, já vím, že ty se teď takhle jako prezentuješ, že jo? Já jsem tě taky začal vnímat vlastně až po návratu do té Plzně a vlastně takhle už tě ty lidi pak nějak jakoby brali, ale byl vždycky celou kariéru takovej, protože teď pokud můžu říct, tak já si myslím, že i když třeba Ronalda, jak jsme se tady o něm bavili, tak Ronaldo je prostě takový ten, který ho všichni vnímají, že prostě strašně dře a všechno a Messi je ten, co má talent. Ale já nevěřím tomu, prostě ano, Messi má talent, ale prostě ten dře, ne-li úplně stejně, jen to prostě neprodává tak, jen to prostě nedává na ty Instagramy a ty lidi ho totiž vnímají, že to má jako od Boha a teď ty se prezentuješ tímhle způsobem, ale nevěřím tomu, že to vždycky tak bylo právě. Věřím, ne. Že když jsi byl ve Sportingu, když jsi byl tamhle v Japonsku, když jsi byl v Turecku, tak prostě věřím tomu, že přesně si to pivo nedal.
0: Dal, ale o to víc jsem trénoval, jako takhle. Já úplně nevidím tady, my jsme tak stejně starý možná, já si myslím, že když to řeknu takhle na rovinu, tak dřív se prostě pilo daleko víc, ale teď jsou jiný věci, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně vždycky jsme věděli, kdy je potřeba prostě zabrat a teď zase se vrátím k tomu prostoru tady, jo, prostě já jsem samozřejmě trénoval to, co jsme měli normálně týmově, ať už v žákách, dorostu, já jsem měl v dorostu takový, myslím si, jako nádech k tomu, že mě vyhodí z té Sparty, jak se posouvali vždycky ty hráči, že jo, vejš a vejš. A musím říct, že jsem měl zdravotní problémy, trhali mi mandle, takže jsem třeba v tu dobu to nebylo úplně tak, že to udělali za den, takže jsem měl jsem několik angín po sobě, takže jsem z toho jako vypadával. A musím říct, že třeba fakt jsem se učil na toho řezníka, chodil jsem od 6 do práce, večer jsem přijel po tréninku domů a ještě jsem šel s tátou běhat třeba. Bolely mě nohy úplně šíleně, ale prostě chodil jsem běhat. Samozřejmě to nikoho nezajímá, když pak jdeš v sobotu hrát, ale já jsem prostě proto dělal všechno a myslím, že se mi to taky vrátilo, že, jo, že jsem nebyl línej tady ta zeď, já to miluju, prostě miluju zeď, jenom ty čtverce, já bych si tady vyhrál celý den, jako, jo, že bych si kopal vozeť na dotek, na dva, na tři, hlavou, je mi to úplně jedno. Prostě vím, že bych tady byl celý den a já jsem takovouhle zeď měl na sídlišti v Modřané, kde jsem bydlel a na tý já si myslím, že jsem se naučil úplně nejvíc a nakopal jsem tam tolik míčů a vedle mě takhle na lavičce seděla parta, měli krabici vína, kouřili a říkali, Pavle, pojď taky. Já říkám, já si chci kopat. No, byl jsem za pitomce v tu dobu, ale možná se to časem jako změnilo, ale ta doba prostě byla taková a ten každý ten talent, který máš, tak musíš rozvíjet neustále. Tam není možný jako už si říct, já už to umím, a to vůbec neexistuje.
2: Já myslím, že publikum, které tady máme, řada kluků, kteří si tady kopali, tak Pavel se zapojil a bylo to tedy věrné. To, co tady popisuje, můžete vlastně i vy sami dosvědčit.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Desítku Pavla Horváta dneska točíme speciálně na veřejném hřišti na Praze 7 vedle nádraží Praha Bubny, nedaleko metra Vltavská. Jan Mejdr se podílel na tom spolu otevření. Mě napadlo právě v rámci toho, že jsme na speciálním fotbalovém hřišti ve speciálním prostoru, tak jenom zmínit některé ty stadiony, které jste třeba navštívili, protože kluci, možná tady přítomní holky, když se vydávají ať už fanouškovsky, tak možná taky se svým fotbalem někam, tak něco láká, mají nějakou představu. Vy dva jste hráli, vlastně to máte shodné, v Kodani, evropský pohár. Pavel tam byl z Plzní v roce 2011 a Sparta s Honzou Mejdrem tam byla poté v kvalifikaci Ligy mistrů o nějakých 14 let později. Tam to skončilo 0-0. Byl to nějak speciální zápas, nebo spíš speciální ten stadion, nebo ne? Protože ta Kodaň je specifická tím, že oni tam mají, Dánové jsou asi trošku bohatší než Češi, tak oni tam mají nějakou speciální restauraci asi se 7 hvězdičkama, kde to teda není úplně jako levné, ale nevím, jestli jste tam úplně třeba byli na nějaký svačině před zápasem, ale jestli ty stadiony, které jste navštívil, jsou něčím specifické, jo? Nemusí to být Kodaň, ale něco.
3: Tak já si teda to slovo vezmu první. Jako s Evropskou ligou, tak jsme toho objezdili, troufnu si říct, hodně, ale já si myslím, že než ten stadion, tak ty lidi vytváří tu atmosféru. A to mi tady Pavel možná potvrdí, nebo určitě, ale nejvíc tady v tom na mě udělal dojem, když nebudu počítat Německo, ta Galatasaray. Protože tam fakt normálně těch 90 minut, já jsem tomu normálně nevěřil, ale ty lidi po každý jsme měli balón na noze, tak jenom pískali. Prostě mi ani na lavičce se prostě neslyšel a já na to koukal, říkám, ty lidi si to nemůžou ani užít, ne? Teď jako to jako bylo až nepříjemný, jako to neslyšel se jako na metr. A oni furt pískali celých těch 60 tisíc, že jo, nebo kolik tam je. A já říkám, co ty Turci jako blbnou, a oni, to je tady normální, jako.
0: Já teda řeknu z Turecka ještě, tohle to je jasný, tam to je blázinec. A já řeknu jinou věc. Já když jsem tam přišel, tak jsme hráli venkovní zápas a ten náš kotel byl vlastně přes celý hřiště na druhé straně. A v Turecku je obvyklý, že vlastně každýho toho hráče vyvolávají při rozsvitce a on běží k tomu kotli a udělá hej, hej, hej a zase běží zpátky. A já jsem to vůbec jako netušil a teď jsem si říkal, kam běhají ty hráči, jako kam jsme zrovna si přihrávali a oni najednou se sebral a běžel 60 metrů před ty fanoušky, udělal takhle dvakrát rukou, třikrát a běžel zase zpátky. A oni jako teď najednou na mě, jako že tam mám běžet a já říkám, a co tam jako budu dělat, tak jsem jako udělal jsem takhle a běžel jsem zpátky a pak teprve jsem jako došel k tomu, že to takhle dělají obvykle, jo. Ale vůbec jako, že by nějaký tak vlastně my máme měli naplánovanou každou minutu rozsvičky a tady jako se sebral frajer a normálně tam minutu a půl nebyl, než doběh tam se s ním jako zaradoval a běžel zpátky, takže Turecko úplně jako na fanouškovství neskutečný, když se ti daří fantazie, když se ti nedaří trošku horší. No. A k té Kodani, Kodaň byla fantastická. Samozřejmě pro mě jako stadion, my jsme tam šli hrát, jako užít si to opravdu. A musím říct, že ten stadion byl nádherný. Hlavně nám tam prvně hrála ta znělka Ligy mistrů, takže jsem říkal klukům, no a máte to, tak jsme tady. No. A dopadlo to dobře.
2: Mimochodem vyzvánění na mobilu nemáte taky spojené s fotbalem takhle s Ligou mistrů? Já jsem u někoho slyšel a trošku to na mě působí, protože tu hudbu asi vnímám trošku víc třeba než jiní, tak že se to pak jako ztrácí ten význam, když se to hraje takhle, jako že ti volá babička, maminka nebo takhle. Nemáte něco takového mobilu, pánové?
3: To nemám.
0: Já jsem měl ještě na Nokia, bylo to, že si se tam mohl dát, když ti přišla zpráva, tak to tam bylo japonsky, Marasam SMS.
2: Ano, to možná tady publikum ani tu značku nezná, to byl ještě tlačítkový mobil, to bylo hned po telegrafu.
0: A měl i foťák, který vůbec nic nevyfotil.
2: No, ale tak to byla taková vzpomínka nás trošku starších, ale chci se zeptat přece jenom ten stadion, když tam jste uvnitř, vybavíte si nějaký prostor, kde jste byli jako fakt nervózní, že najednou si říkáte, tyjo, jsem tady. A už to na mě působí, jo? Už to na mě jde, ta nervozita, že to má nějakého
0: ducha. Vždycky poznáš na záchodě tu nervozitu.
2: Rozumíme. Já nevím, Honza Mejdr to takhle si dokáže vybavit. Že dokážem si asi srovnat ligový zážitek z nějakého menšího stadionu, třeba z Boleslavy. Tam jsme mimochodem s Hradcem hráli, ne? Pak
3: tu tam jsme hráli Boleslav, tady v tom byla super, tyjo. Tam těch lidí moc nechodilo.
0: Nikdo nenadával.
3: Nikdo nenadával. Ne, ale bez srandy. Tak já jsem vlastně potom v té Evropě, tak já jsem vlastně tam toho nic jako neodehrál, že jo, takže jsem to zažíval z té lavičky, kde jsem úplně nervózní jako nebyl. A když teda můžu srovnat třeba tu Kodaň nebo tady to, a asi na každém jako stadioně i potom, co jsme hráli třeba v Německu, tak jako možná na té rozcvičce nebo něco, ale při té hře už na to nemyslíš. Jako to...
2: Speciální šatny, zážitek nebo něco takového, to jako nejsou... Mě zaujalo, když jsem byl na tur na olympijském stadionu v Berlíně, že tam jsou jako neuvěřitelně zachovalé jako ty staré jako kulisy toho stadionu, který byl postavený někdy, zrekonstruovaný a postavený někdy k té olympiádě 36, jo? Ale že se tam zachovalo spousta těch prvků, člověk si připadá trošku v muzeu, jako kdyby byl. No.
3: Já jsem chtěl teda doříct, mě teda než tady to, tak mě zaujalo spíš, že když teď momentálně jsem teda v Německu, což je třetí liga, tak mě spíš jakoby zaujalo dva týmy, který vlastně postoupili, teď jsem tam dva roky, takže vždycky postoupili jako ze čtvrtý, postoupili do třetí. A tam mě právě zaujalo, že první sezónu to byl Aachen, v češtině Cáchy, kousek docela tady z Česka. A vlastně když jsme tam přijeli, tak stadion pro 32 tisíc lidí, už na rozcvičce, tak tam bylo takových jako 15. A jako já jsem se kluku jakoby ptal, jakože říkám, co to jako je, jako tady ten stadion, nebo to, jakože jo, to je tradiční klub tady, jakoby, a to já říkám, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jakože tenhle stadion je suverénně jako v Česku, jako nejlepší, jako který by jenom by ho sem hodili. Oni jako ne, tak to je tady v Německu jako běžný. A tu druhou sezónu, takže tu minulou, tak to byl vlastně Duisburg, který taky, jsme hráli první zápas venku, přijeli jsme tam, stadion 23 tisíc, plno, a zase, měl jsem to samý, jakože pro boha, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako jak vypadá ta čtvrtá liga, teda když tady to sem postupuje, jako tak spíš tady z toho jsem byl jako překvapený a ty stadiony na mě udělali tímhle způsobem ten dojem, že jsem vůbec nechápal, že tady ten stadion, takovýhle tým může být třeba v té čtvrtý lize tam. Jako.
0: Já teda v rychlosti řeknu dvě historky. Městský stadion v Římě, z Galatasaray jsme tam jeli na Ligu mistrů a šlo se na hřiště ze šatny podle mě 4 minuty. Jo, takže to znamená, že přijdeš na stadion, jdeš se podívat na hřiště, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, na rozcvičku, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, v půli už se mi tam nechtělo, no a po zápase znova, takže to bylo strašně daleko, to bylo neskutečný a tady to s těma fanouškama, když jsem byl ve Slávii a prvně jsem byl někam jako, kde fakt to jsem si říkal, jedeme na velký stadion, byl do Líců, kde byla rozcvička, skoro nikdo tam nebyl normálně, fakt tam bylo pár lidí, tak jako přítmí trošku a já jsem si říkal, tak oni na nás asi nepřijdou, že Slávy, jako to zajímá. No a šli jsme se převlíknout z rozsvičky, během těch 10 minut plný stadion, rozsvíceno, nakropený hřiště, prohráli jsme 3-0 a nevystřelili jsme na bránu, takže tam jsme koukali s otevřenou pusou, to byl fofr neskutečný a ty fanoušci byli úžasní.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Natáčíme dneska vlastně nedaleko pražské Letné, kde jste vy oba hráli, když jste tam zažili ty debity. Pavel Horvát zažil debit, opravdu nebudu kecat, v roce 93. Ten stadion má své specifikum, jsem říkal, ne? A říkalo se takhle, třeba když jezdili Brňáci, pan Uliční nebo Štík, vzpomínáme, tak říkal, když jsme jezdili kolem Průhonic, tak už jsme prohrávali 0-2.
0: Je to pravda. Já musím říct, že já jsem jako na Spartě vyrůstal, byl jsem tam od 8 let do 18, pak jsem se tam vrátil kolem 30 a musím říct, že když jsem tam byl jako domácí hráč, že jsem se cítil fantasticky, ale vždycky, kromě dvou, možná tří zápasů z Plzní, jsem se tam cítil strašně. Jako. Vůbec jsem neorientoval se, byl jsem tak jako vnitřně pod tlakem, soupeřům se tam prostě hrozně špatně hrálo, ale zase na druhou stranu, když se to chytlo, jako ty spartianský fanoušci, tak tam doma si byl jako úplně v pohodě. No.
2: Jan Majder tam vlastně taky vyrostl, ale nevím, kdy poprvé si zahrál přímo na tom hlavním stadionu za nějaký profi tým.
3: To byl asi ten Hradec, no. Jak jsem byl v Hradci v lize, tak to bylo asi tehdy, to bylo poprvé, no.
2: A nějaké jako vzpomínky na to, zda to bylo speciální?
3: Tak bylo to fajn, že jo, tak pro mě, já jsem tam podával celou dobu jako míče, že jo. Já jsem byl ve Spartě úplně od malička, právě ty testy, tak jsem dělal, když mě tam táta dovedl, tak jsem je právě na tý Letný, tak jsem je tam dělal. Si pamatuju tehdy na nějakých pár dovedností a tady to a byli jste ve Spartě, že to úplně, nechci říkat, moc těžký nebylo, ale nebylo, ale potom pak bylo těžší se tam samozřejmě udržet, ale bylo to prostě fakt jako hezký v tom, že těch zážitků, vlastně pamatuju si tam i ten titul, ten poslední, tak vlastně my jsme tam podávali míče a že jo, pamatuju si ty fanoušci, že jo, jak tam najednou vběhli, byl jsem vlastně na střídačce, tam se potom zavíraly ty dveře, že nikdo už nemohl jako do kabiny, my jsme bušili na ty dveře, aby nás tam jako pustili, že jo, pamatuju si právě tam tehdy Zemana, Vencu Kadlece a tady ty, když jsem od nich ukradl snad nějaký podlíkačky, já nevím, že jo, právě jsme se pak s klukama, tyhle, tak co máš ty, já mám pitlíček, já mám tady to, že vlastně tehdy to bylo úplně jedno, už se to všechno rozkradlo, tak já jsem byl mezi nima. A, takže přesně tady ty zážitky, jako jsem tam měl a teď najednou seš na tom hřišti, takže bylo to fajn, takový to hezký uvědomění, jakoby, že teď seš na té druhé straně, už nejseš za tou oponou, že jo, ale už prostě běháš a teď ty lidi koukají právě na tebe, jako, tak bylo to určitě příjemný.
2: To mě napadlo tady z vás, kdo jste na hřišti, podáváte taky balony někde? Máte tu zkušenost, tady se hlásí jeden, moc vás asi není. Ono dostat se k tomu asi není úplně legrace, ne? Jako, že to není snadný úplně, Pavle. Nebo ty jsi taky podával balony, ne?
0: No jasně, no. Já jsem podával i nároďáku. Já jsem podával tady na Spartě.
2: Jako československému?
0: No jo. Jo, ne, jo, tak vlastně,
2: to je realita, no.
0: Vlastně před tím postup...
3: vtip, ale ne?
2: Trošku jo, ale tak Pavel je zvyklý, že už to ani... On to vtip, no, tyhle vtipy nejsou moc vtipy.
0: Tyhle ty vaše mladý vtipy na mě moc neplatí, no. Ne, já jsem podával opravdu vlastně, já jsem s těma klukama vlastně za dva roky byl v šatně, takže pro mě, já už jsem byl, nám bylo tenkrát, že jo, 16 a už jsme byli v dorostu, takže nás, že jdeme podávat jednak ligu, ale byl nároďák a většinou nároďák hrál prostě na Spartě a vím, že Michal Bílek dal gól z Trestňáku a běžel jako směrem ke mně, tak jsem si fakt jako myslel, že běží ke mně, protože já jsem samozřejmě všechny ty kluky sledoval, že jo, chtěl jsem být jako oni, no a neběžel úplně ke mně, já jsem byl za tou reklamou, ale vím, že prostě to bylo super, no a fakt jako za dva ročníky jsem vlastně přišel do té šatny, kde tyhle ty hráči Chovanec, Bílek, Hašek prostě byli, Siegel a bylo dobrý den samozřejmě, no tak jsem dostal a to, tak tady už se šváčku, pak jsem dostal v bagu 100 a měli mě rádi. No.
3: Já jsem chtěl jenom říct, jsou teď ještě podavači, nejsou už takový ty mety tam, že jo, a na nich je ten balón?
0: No, oni už to nesmí házet do ruky.
2: Oni
0: no,
2: jako stavěčí míč.
0: Musí to položit na tu metičku.
2: Na puntík.
3: To už není ono, že jo, tam byl ten i moment, že jo, když mu to právě takhle podáváš a on si to fakt z té ruky bere, tak to bylo možná trošku něco víc, než jenom, že to postavíš na metu.
2: Kdybyste náhodou měli nějaký dotaz, tak se zeptejte, máme tady kolegyni s mikrofonem a můžete se zeptat kluku na to, co vás zajímá. Pochopitelně v rámci té živé desítky můžeme pokračovat, jestli máš něco.
3: No, já jsem chtěl říct, že budu strašně moc rád, jako fakt se nestyďte, proto tady jakoby jsme, proto je tady hlavně Pavel teda, a že fakt pokud máte jakoukoliv otázku směrem ke kariéře, jak se třeba zlepšit, ohledně stravy, pitného režimu, tak
0: chápu,
3: se ptejte.
0: Chápu to jako osobní útok a já vám řeknu ještě jedno, takhle, máte teď možnost se zeptat, pak až to skončí, tak už se ptát nemůžete, takže fakt jako vyprdněte se na to, jestli se někdo stydíte, třeba se můžete zeptat, jak je možný, že jsem dal tu šibenici předtím, jako, ale...
3: Jako žádná otázka není fakt jako špatná.
2: No, ale já bych se teda zeptal, protože bych se zaměřil pak třeba i na spoluhráče, které pamatujete. Předpokládám, jsme v Praze, že asi se budu ptát na oblibu těch pražských týmů. Tak kdybyste se přihlásili, máme to nejblíž, tak kdo tady fandíte Spartě? Tak to je velký les rukou.
0: Je tady... Nevím, jestli se odváží nějaký slávista zvednout ruku.
2: Jsou tady slávisti? Taky jsou tady bohemáci. Tamhle bohemák, jasně. Viktorka Žižkov, tady se viděl někoho v dresu tamhle, ale nevím, jestli fandíš úplně dobře. Viktorka Žižkov tady má dvojí zastoupení.
3: Já tamhle vidím Hradec. Hradec?
2: Ano. Jo. A ještě, když jsme teda v Praze, tak třeba Dukla. Tak Dukla, bohužel... Jo, tady je, ne? Jo. Výborně.
0: A tak... Motorlet?
2: Motorlet, tamhle taky, výborně. No a Břevnovský...
3: Tady je Lokáda teda.
2: No. Loko Vltavín, no tak to je vlastně...
0: Mají kluci z tréninku kousek, ne?
2: No, ještě to nezastavili, to hřiště na Lokádě. No to ne, to nechci strašit. Každopádně proto jsem se ptal, že bych se, mě zajímala jako osobní zkušenost s některými těmi výraznými hráči, právě třeba teda ze Sparty nebo ze Slávy, protože vím, že Pavel Horvát vedl jako lídra Slávy Lukáše Provoda, Honza si s ním zahrál v Sokolově a v té Spartě přece jenom taky spousta těch hráčů, kteří tam dneska nastupují. Tak kdybych se zeptal jako hračička, technik, který jako na tréninku působí, že by z fleku mohl tady točit ta videa Joga Bonito, která si pamatujeme možná jenom tady my tři ze začátku tisíciletí.
0: Já dám Honzovi čas na rozmyšlenou. Já, když jsem byl v Plzni, tak vlastně první rok jsem chodil s Honzou Reskem ve dvojici, pak jsme udělali titul a on šel na Kypr. A od té doby vlastně mě se v té dvojici na hřišti vždycky měnili hráči a vždycky, když přišel někdo novej, tak ho dali mě. A takhle přišel třeba Venca Pilář a já jsem během minuty věděl, že je fantastický. Protože jsem věděl, já jsem mu úmyslně dával těžký balony na levou nohu, abych viděl, a on byl prostě skvělej. A já jsem si říkal, to je nádhera, jednak se na něj koukat, si s ním kopat. Bylo to úplně jako krásně přehledný. Byli tam hráči, s kterýma jsem si taky kopal a říkal jsem si během minuty, ty tady nemůžou už nikdy bejt. Taky to tak dopadlo, ty jmenovat nebudu, ale s Vencou Pilařem mám tuhle zkušenost, to byla fakt jako nádhera, mladý kluk prostě nabitej elánem a byl výborný, jo, takže já jsem tuhle zkušenost měl takhle, že ty kluky jsem poznával hned jako na tom hřišti. No.
2: Já jsem se ptal z důvodu toho, že pokud kluci, holky, co jsou tady, sledují ligu, tak často je tam fakt schopný fotbalista, který ale jako nedostává tolik příležitostí. Teď mě napadá první dobrou, ze Sparty odešel zase Michal Ševčík na hostování, to je velký talent z Brna, z Plzně Jiří Maxim Panoš, který taky jako paběrkuje, ale přitom na první pohled jsou to borci, kterým ten balon opravdu jako nevadí. Jo? Tak jenom mě zaujalo, když jsme se s Honzou Mejdrem bavili před natáčením o té stabilitě výkonu, že to asi je klíč, co třeba běžná veřejnost nevidí.
3: No já si, nevím, to je možná teda hlubší téma, snad řeknu teď nějakou blbost. A možná tohle mě zachránilo o to, abych to blbost neřekl, ale to stejně jí řeknu. Ale tak pokud jde o ty fotbalisty, tak mě se vybavily dvě jména. Jeden je Angelo Preciado, který přesně, jakoby, když do Sparty přišel, tak bylo vidět, jako, že má něco to navíc. Prostě, že to je ta, jak se tady bavíme, teda Joga Bonito, tak tam byly prostě takový ty momenty, kdy to jako jenom převalil balón a nasadil někomu jesličky a teď my jsme tam na té druhé straně, tak jsme tam říkali, to bylo moc a takový, takže ten nás tady v tom jako fakt bavil. No a druhý, který ho zmíním, tak je Adam Karabec, no, který si myslím, že to vždycky v sobě měl. I tady kluci, kteří tady byli na té otevíračce, tak vlastně když tady byl, tak si myslím, že i to tady osobně jako ukázal. A já si myslím, nebo takhle, že ten fotbal, i možná proto vzniklo tady to hřiště, nebo takovou hezkou jako dobu, ten fotbal jde hodně do toho fyzična. I já vlastně to mám tak jako nastavený, že vlastně jsem, když mi bylo tehdy 18, to vlastně Pavel ani tak jako neví, ale ta moje cesta byla taková, že jsem byl vlastně vždycky jako ten malinký jako hubenej a vlastně jsem si fakt musel srovnat v té hlavě, že pokud chcete hrát na té špičce, tak prostě musíte být fyzicky jako připravený. A tehdy se ty misky vach tak trošku jako přelily na to fyzično a to je dneska v tom fotbale fakt jako základ a možná právě proto ta fotbalovost tak trošku je upozaděná, protože hlavně potřebujete prostě mít ty naběhaný borce, ty rychlý borce a že ten balón hold pak někdy jako překáží, tak ten gol vždycky někdy třeba dáte, že jo. A tak si myslím, že možná tady to se někdy jako upozaďuje a proto tady ty hráči nedostávají tolik jako prostoru, protože hold třeba v té 60. minutě hold jako nemůžou a prosovat, radši tam budete mít třeba, nebo trenér bude mít hráče, který presuje celý těch 90 minut.
2: Je pravda, že tady vidím mladého borce v brazilském dresu a ta doba Brazílie, jako kdyby už byla dávno minulá, 2002 poslední titul, mají jich pět, ale vlastně dneska, když člověk si vzpomene na mistrovství světa, tak to, že by tam technicky mohli, oni to umí, ale jako, že by tam mohli technicky se prosadit, to už jako
0: se to, ten fotbal se samozřejmě vyvíjí. Souhlasím s tím, co říkal Medži, že vlastně musíš mít sílu, musíš mít vytrvalost. Pak je důležitý, aby ty hráči, který umějí ten fotbal, tohleto všechno měli a zvládli, anebo byli tak výjimeční. Zase všichni vnímáme Messiho, že asi nebrání tolik jako všichni ostatní, že vlastně všichni mají odběháno minimálně přes 10 kilometrů a on má 8,5 a stejně je to rozhodující hráč, ale to jsou prostě fakt jako výjimky. A ještě jeden důvod je, a to si myslím, že je naše liga, že prostě naše liga je úplně jiná než ostatní ligy. Dosvědčují ti to vlastně všichni, co někam se dostali, jo, že prostě my jsme opravdu nadstandardně takticky vybavení, chceme souboje, chceme hodně presovat, je to takový pro ty hráče opravdu náročný a málo který technický hráč se tady u nás prosadí.
2: No tak je pravda, že když si nastínil toho Messiho, tak asi to všichni viděli, že ono tam fakt na tom hřišti nějakým způsobem vegetuje a pak se dostane k míči a rozhoduje. Jako v české lize tohle opravdu jako nepředstavitelné, když zmiňoval Honza Mejdr Adama Karabce, že by si někdo troufnul ho tam prostě nechat. Adame, buď v klidu, pak ti dáme balon a rozhodneš, protože ty síly mu taky pak můžou chybět pro nějakou tu rozhodující akci, když prostě musí napadat všechno.
3: Tak já si myslím, že teď už se to možná trošku děje, vlastně, že v té Spartě se uspůsobil i ten systém, že vlastně, když jsme tam byli spolu, tak hrál vlastně tak jako na straně křídlo, ale teď vlastně je na té desíce, takže teď se to možná k tomu jako už přizpůsobilo, ale musel si to jakoby vybojovat, že jo? Neměl to zadarmo, musel jít do Hamburgu, tam něco dokázat, pak dokázat něco jako v Lyonu a vzal to teda jakoby delší cestou, ale myslím si, že to v sobě má a i ta Sparta si myslím, že to jako ne, že pochopila, ale že si řekli OK, tak pojďme to zkusit takhle a myslím si, jakoby, že ten herní systém tady ten mu jakoby sedí.
0: A bude to muset potvrzovat, no. Bude to muset, ve Spartě je prostě tlak, ne v obzápas, prostě nejsi teď v Hradci nebo v Jablonci nebo v Plácu na Žižkově, prostě, že ti dva zápasy nevídou jako takovýhle mu hráči, to už se jako jemu nemůže stát prostě, no.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: A mě ještě zajímá ten kontrast v rámci toho týmu, když tam to asi znáte, máte ty makáče a pak takové ty, co si myslíš, že jsou ty hvězdy a oni třeba opravdu technicky dovednostně jsou hvězdy. Třeba si budete vzpomínat na Jana Šimáka, ten hrál s Pavlem na Spartě, geniální fotbalista a proti němu na tréninku třeba takový Tomáš Řepka, kterého si asi tak člověk představí jako bejce dříče.
0: To si řekl špatně, protože oni spolu kamarádili, takže tam jiskry nelítali.
2: A v rámci toho fotbalového, jako to bylo
0: jasně,
2: v pohodě, tak jo?
0: No, tak samozřejmě Tomáš Řepka nebyl tak technicky vybavený jako Honza Šimák.
2: Ale že na něj nezval, prostě makej Honzo dozadu a takhle.
0: No, když hráli proti sobě, tak určitě ne, ale nekop ho. Jasně, Honza Šimák byl génius prostě fotbalovej, ale samozřejmě na tohleto prostě musíš mít to mužstvo, jak říkal Medži, že ta Sparta třeba pochopila teďka, že ten Adam Karabec prostě je výjimečný a že to tomu můžou přizpůsobit. Musí to zkusit, protože jako moc úplně lepších fotbalistů tam nemají, takže já si myslím, že on by to mohl zvládnout. Má ten potenciál, umí kopat, prostě tu levou má fantastickou, má myšlenky, který málo kdo vidí na tom hřišti.
3: Já bych teď chtěl ještě něco dodat a zase dát tomu nějakou tu hodnotu toho, že jste přímo tady a možná k někomu promluvit a budu moc rád, když mi to když tak potvrdíš, ale taky mi přijde, že strašně, nevím, jak to je teď, že jo, nejsem v mládeži, někde v nějakém týmu tady v Česku, ale že vychováváme jakoby průměrný hráče. Já si strašně pamatuju, že jakmile jsi měl něco dobrýho, tak jako dobrý, v pohodě, pravačka, nech to, ale pojď trénovat levou. Jsi dobrý ve sprintu, OK, ale mi teď potřeba, abys běhal jako 10 kilometrů každý zápas v nějaký jako zóně. A že vlastně vychováváme tím pádem jakoby průměrnýho pak jako fotbalistu a že kolikrát, jak jsem teď v kariéře jakoby pochopil a říkám, budu moc rád, Pavle, když mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, ale pokud teď jste v něčem speciální, tak pracujte na tom, protože díky tomu jste tak pak pro ty mužstva, pro ty týmy, pro ty trenéry zajímaví a ví, co od vás mají očekávat. Protože ať už je to třeba teď v Německu, anebo prostě i když jsem byl v té Spartě, tak vlastně vy přesně sestavujete ten tým a víte, co vám ten hráč může nabídnout. Když třeba řeknu mě, tak se mi prostě jakoby, jsem si vybojoval teda takovou pozici, že tady máte člověka, který dozadu prostě vám to odbrání, můžete se na něj spolehnout a fyzicky vám bude podporovat útok, dejme tomu celých 90 minut. Ale jak už prostě jde třeba o tu útočnou fázi, tak tam já už vím, že tam mám nějaký nedostatky. A proto kolikrát prostě, když se volil mezi mnou a nějakým konkurentem ten trenér, tak přesně, hele, tohle je víc útočnější hráč, teď hrajeme proti slabšímu, vyměním to. A já jsem věděl, jak to je, ten trenér se mnou dobře jakoby komunikoval, ale víte ty svoje silné stránky. A to mi přijde, že teď, jak se o tom bavíme, třeba i o tom Adamovi a podobně, že fakt pokud tady někdo takový je a víte, že máte dobrou pravačku, že jste fakt jako rychlý nebo něco takto, pracujte na tom, aby buďte tady v té atributě, buďte nejlepší, než abyste byli ve všem průměrný.
0: No, souhlasím. Držet si tu výjimečnost je 100% výhoda a k tomu samozřejmě dělat pak ty věci, které jako jsou obecný. Já řeknu jeden příklad, já samozřejmě zase tady naši mladí posluchači to nebudou vědět, ale já jsem kopal rohy, trestňáky, penalty a vlastně, když jsem přestoupil v těch 18 letech do Jablonce, tak jsem tam měl trenéra Pešiceho, který už taky bohužel není mezi náma, ale ten mi dal vlastně jednu radu, asi po půl roce říkal, piluj ty trestňáky, podívej se na panenku, ten si z toho udělal živnost. Antonín Panenka, náš současný kolega, když jezdíme někam na výjezdy, tak jezdí s náma. To je Tonda Panenka, autor toho legendárního dloubáčku. Vlastně fantastický fotbalista, protože byl úplně jiný než všichni ostatní. Jednak měl hezký okníra, ale uměl fantasticky kopat. A já jsem vlastně od té doby, co mi to ten trenér Pešice řekl, tak já jsem fakt často si kopal i rohy do brány, aby to lítalo. Fakt jsem dal, já myslím si, 3 nebo 4 góly vlastně rovnou z rohu do brány. Jo, možná je najdete někde. Bylo to proto, že jsem si to prostě zkoušel. Jako jo. Zkoušel jsem to levou nohou, zkoušel jsem to pravou nohou, jo, trestňáky přes zeď, uvědomuji si, že jsem prostě, jak jsem zmiňoval toho tátu, bylo školní hřiště pískový, bez sítí, takže táta si mi stoup jako zeď, já jsem vystřelil, táta běžel pro míč, přinesl mi ho zpátky, zase si stoup do té zdi, já jsem zase vystřelil, takhle jsme tam třeba strávili odpoledne, takže není náhoda, že jsem pak jako ty trestňáky kopal a že mi to šlo, takže to, že seš výjimečný v něčem, určitě rozvíjet, to potvrzuju.
3: Já ještě teda doplním někoho aktuálnějšího, tak já třeba tady to si vybavuju třeba Patrika Šika, který vlastně, ze kterým jsem byl ve Spartě a byl tam přesně takový moment, kdy on už nakukoval do toho Ačka, že jo, a on dal, teď to bylo, tohle bylo ještě v Bčku, tak dal se naproti někomu 3 góly, tyjo, vyhrálo se 3-2, oni za ním tak jako přišli, taky nebudu jmenovat, ale přišli za ním a říkají, hele, ale ty jsi tady jako neběhal, jako ty tady si nedorazil hráče, tady to, a on na ně kouká a říkal, jako jsem dal 3 góly, jakože co tady řešíte, jako. No, aby, my chceme ještě, abys tady jako presoval a dobíhal ty stopery jako a nevypouštěl to takhle. No a vlastně tehdy, že jo, odešel právě jako ze Sparty, šel do Bohemky a pak z Bohemky jako do zahraničí, že jo. A troufnu si přesně říct, že kdyby třeba náhodou se rozhodl třeba zůstat v té Spartě, že ta jeho cesta by nebyla, by se nevyvinula takhle, jak se vyvinula, protože ten hráč měl...
0: Protože by dobře presoval.
3: Dobře by presoval, ale třeba by pak neměl síly na ty góly, že jo, nebo takhle, že jo. Prostě nemůžete být komplexní a nemůžete být prostě nejlepší ve všem. A ty, co jsou, tak jsou to fakt jako jednorožci a tolik nás prostě není a troufnu si říct, že prostě i tady, co sedíme, tak mezi náma nikdo takovej není. Takže jako fakt pracujte tady na těch věcech, protože díky tomu jste pak originální a zajímavý právě proti týmy, který potom, když si vás budou brát, tak ví, proč si vás berou.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Ještě jedno téma můžeme otevřít na závěr Desítky živě tady na Vltavské, na Praze 7, na nově otevřeném hřišti, veřejném hřišti pro fotbalisty, fotbalistky, které podnítil to otevření tak Jan Mejdr, dnešního host a hostitel. Pavel Horvát, to je ročník 75, tak v té době samozřejmě, když se narodil a vyrůstal, tak měl trošku jiné podmínky než vy. Telefonovalo se domů, možná nevím, na pevnou, ne? Asi.
0: My jsme ještě neměli telefon v té době, takže dobře. Asi ne.
2: Posílali se hodně dopisy.
0: Přes holuby.
2: Ne, spíš mě zajímá, protože Jan Mejdr je pro vás, mladé publikum, taky známý svou vlastně tou videotvorbou. Tak Pavel Horváde, jestli si vzpomene na svůj první třeba rozhovor pro média, do televize nebo do rádia, jestli to je něco specifického. Protože pochopitelně často ty rozhovory jsou pak virální, že jo, když se nějaký v uvozovkách povede, tak nevím, jestli ty máš nějakou dobrou zkušenost, Honza.
3: To nešlo, že se z tebe dělá úplnýho dinosaura, tyjo, jako to jsou samý jako otázky.
2: Já to dám trošku do kontrastu, protože vidím kluky tady.
0: A já nevím, jestli si ho dělá, nebo jestli jsem už dinosaurus. Ale nějaký nový druh. Ne. Hele, já si pamatuju, když jsem byl v tom Jablonci, že po nějakém zápase jsem dělal rozhovor a v Jablonci byla atletická dráha a nějaký můj spoluhráč šel za námi do šatny a šlápnul do těch kanálků, co jsou vedle toho. A zaznělo tam, Hergot Kurník do... A teď ta kamera takhle jako se hejbla jenom na něj a zase zpátky na mě, v tom rozhovoru to je někde. A já jsem se v tu dobu začal smát, že jo, samozřejmě. A tak, takže jsme to jako točili dál a říkám, to je super dneska v dnešní době. Už i hráčům se dávají instrukce, že by měli přijít, že by měli pozdravit, že když odcházejí, že by měli říct naschledanou, děkuju, jo, i když si jdou pro nějakou cenu nebo jenom na ten rozhovor. Takže samozřejmě ta doba se úplně jako diametrálně odsunula. Legendární je, když Honzu Kollera honili na Bohemce, že jo, Honzo, pojďte k nám, prostě takhle lítali reportéři po hřišti a teďka už mají tabule s reklamama a tam tě přivede tiskový mluvčí a to, takže ta doba Honzo je opravdu už hodně vzdálená, troufnu si říct třetí hory.
2: Ne, tak pokud máte samozřejmě chuť, tak si pusťte na YouTube záznam, když se hrál pohár, finále poháru v roce 95 na Strahově. Hrála tam Viktorka Žižkov s Hradcem Králové a tam normálně jsou rozhodující penalty a on po každé penaltě reportér si vzal buď trenéra nebo toho hráče na rozhovor, což jako představte si to dneska, že by během toho zápasu normálně dělali rozhovor jako živě. Vždycky, jak to jíte, trenére, nedal to? No, nedal, no. A takhle, tak... Samozřejmě doba se posouvá, ale fascinuje mě to, že dokáže někdo zachytit třeba celý ten rok, jako nechci z Honzy Mejdra dělat Helenu Třeštíkovou, jo, s časozběrnými dokumenty, protože já jí teda, to není žádný žert, já jí obdivuju, jak dokáže prostě pracovat s tím časem, jo, ale že vlastně vy jste natočil taky, nebo nějakým způsobem zdokumentoval třeba tu úspěšnou hradeckou sezonu, kdy jste postupovali do ligy.
3: To se zrodilo úplně jednoduše. My vlastně tu sezonu předtím, kdy já jsem tam přišel v zimě, tak jsme měli docela hezky nakročeno, ale pak díky covidu, jak to bylo zkrácený, já jsem se tam i trošku potom nějak zranil, takže jsem ten konec neodehrál, no ale tím covidem se to přerušilo a fakt postoupili, já tehdy nevím, víc týmu než to, jestli postoupili tři rovnou nebo nějak takhle, nevím, jestli někdo budete vidět, ale my byli...
0: Já jsem byl v Příbrami a my jsme díky tomu nespadli.
2: Tehdy nespadli vlastně nikdo a
3: postoupili, že se nehráli...
0: Rozšířila se na 18 liga. Jo.
3: Rozšířila se ta liga a my byli fakt ten jeden tým pod tím. A já si říkal, to není možný, tyjo, jakože fakt mě ta liga uteče takhle o ten kousek. No a vlastně díky tomu, pak když jsme hráli tu další sezonu, tak jednak nás tam bylo míň. Hlavní takový konkurent tak byla vlastně Dukla a tehdy se to povedlo i Líšni. A takže vlastně jsem si říkal, OK, takže tam nikdo jiný není, jsme tam my. My prostě jako musíme postoupit. A tehdy jsem si vlastně říkal, že by to bylo fajn jakoby hezky takhle jako natáčet se všema těma pádama i těma samozřejmě momentama, kdy se dařilo a nakonec z toho vznikla takováhle hezký video, nebudu říkat dokument, bylo to přece jenom trošku amatérský, ale cesta za titulem, no.
2: A vlastně otázka jaká do budoucna, protože vím, že fotbalisti, sportovci obecně, když řeší pak po konci kariéry najdou co dělat, tak ne, že by to byl případ Jana Mejdra, ale jestli nepřišla někdy myšlenka prostě věnovat se třeba té i filmové tvorbě, protože dneska přece jenom, že člověk schopný, pohotový, má nápady, tak se uplatní, když třeba nemá školu.
3: Tak rozhodně mě to ještě nenapadlo, spíš takový jako jednak, já v tom nejsem dobrý, ty čísla nejsou žádný přelomový, prostě nelámu tady rekordy jako na internetu, takže spíš se snažím teď, do čeho se to nějak tak i vlastně tím hradeckým videem nějak jako inspirovat, tak vlastně toho a možná to, co jsme tady rozebírali na začátku, že fakt všechno je možný, jako že i my, když jsme to s tím Hradcem tehdy postoupili, i potom fakt jako, když jsem se dostal do té Sparty a takhle, tak že možná být takový ten důkaz toho, že i když teď to třeba nevypadá na to, že budete někde se tím fotbalem třeba živit, tak třeba se fakt někdo podívá na mě a řekne si, tyjo, teď on taky v 19 dostal první smlouvu na 20 000 tamhle v Sokolově, jako tak tyjo, já v tom nejsem třeba ještě tak špatně, tyjo, když je mi 17 a beru tady 25. Tak jako třeba vlastně se tohle může stát i mně a ono fakt ve finále prostě fakt se tohle vám může stát, ne-li lepší.
2: Je to se mi líbí, že to je takové, co řeknu na deseně, poselství toho dnešního odpoledne, že přitom nikdy není pozdě a věřte tomu, co děláte a to, v čem jste dobří. A to je příklad nejen Jana Mejdra, který nás dneska tady hostil. Moc děkujeme, že jsme mohli být s Desítkou Pavla Horváta živě tady na Praze 7, na tom nově otevřeném hřišti. Ať se daří a ať brzo teda po zranění Jan Mejdr zpátky na pažitu. Moc děkujeme.
3: Já děkuju.
2: A samozřejmě Pavel Horvát se svým příběhem taky velmi inspirativní. Pokud neznáte Radiožurnál Sport, vy tady, kteří kteří jste, tak si nás můžete naladit. Pavel tam vysílá pondělí a čtvrtky, vždycky od 10 hodin má různé hosty, včetně třeba Jana Mejdra, takže Pavel Horvát s námi je. Moc děkujeme, Pavle.
0: Já děkuju samozřejmě za pozvání ke mně a ještě bych upozornil naše mladší posluchače, že to rádio je digitální, takže to si naladíte i přes telefon, nemusíte mít žádný aparát sebou. Jo? Takže děkujeme, že jste přišli a byli jste hodní, byli jste potichu, takže v pohodě. Děkujeme.
2: Moc vám děkujeme, mějte se dobře.

0: Radiožurnál je půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Vláda chce dát na boj proti suchu 4 miliardy korun, obnoví taky Národní koalici proti suchu. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda, přišlo tak asi o pětinu produkce elektřiny. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na krauařské boustovce. Dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů. Je pátek 14. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
3: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítr.
5: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ve 13 hodin se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky sekund.
6: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
7: Se zatím načítá, výborně. Takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
8: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
7: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
8: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
9: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
10: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
11: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
10: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku suchá vlny veder. A voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
12: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 273. Dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují a v latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23. A program, který zahrnuje snížení DPH u nafty a benzínu, zavedlo Polsko v březnu. Reagovalo tak na nárůst cen v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Koncem června vláda opatření pozastavila. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
13: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
14: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
15: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
14: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů, pokračuje Sémanová.
16: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
1: V pátek bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50. Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem stejně jako doma 0-1 i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. A poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers. Desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neugebauer. V sobotním oštěpařském finále se představí Jakub Vadlejch. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřený nájezd na D1 u Ostravy a u zavírky v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 349 úplná uzavírka. Pod dálnicí u odboček na Porubu a Klimkovice se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, silnice neprůjezdná a nedá se najet na D1 na exit směr Ostrava Polsko. Využít se dají vedlejší exity 342 Klimkovice nebo 354 Svinov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady stále překáží odstavené auto. Blokuje pravý pruh na 31. kilometru. A v Praze počítejte s uzavírkami tunelů, Letenský tunel obousměrně a část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
1: Co mění sněmovnou přijatá novela zákona o státních zaměstnancích? Proč ji ústavně právní výbor Senátu doporučuje zamítnout? Hrozí spolitizování státní správy, jak se obává opozice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. Zdravím vás v Polinkách do Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Váš výbor doporučil Senátu zamítnout návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Proč?
2: A těch důvodů je tam celá řada. Těžko vypíchnout jeden jediný, ale je tam jakási tří důvodů. Ten jeden je velké riziko politizace státní správy, to, že si ministr bude moci vyhradit jednotlivé personální případy k tomu, aby je řídil sám. To znamená, úplně rušíme strukturu úřadu, kdy úředníka od šéfa, od ministra dělí několik úrovní, které ho mohou odstínit. Tady, když bude úředník rozhodovat jinak, než se bude líbit ministrovi nebo premiérovi, tak nic nebude bránit ministrovi, aby ho sám přímo nějak začal šikanovat nebo ho vyhodil a tak dál. Jeden důvod. Další důvod spočívá v tom, co všechno se do toho zákona dostalo. Nebojím se toho termínu přílepky. Jsou tam věci, které s tím vůbec nesouvisí, které nebyly ani v tom původním poslaneckém návrhu, dostali se tam až v průběhu druhého čtení, vůbec nemají nějakou jako příčinou souvislost se státními úředníky a podobně. Takže skutečně těch důvodů je celá řada.
1: Kdybychom se vrátili k tomu, že se obáváte, že hrozí politizace státní správy, ta současná je podle vás depolitizovaná a profesionální?
2: A rád bych zdůraznil, že to, že ústavně právní výbor navrhuje, aby se tento zákon vrátil, aby se neschválil, neznamená, že jsme spokojeni se stávajícím stavem. Nicméně to, že se nám nelíbí stávající stav, neznamená, že to můžeme jakkoliv změnit, že jakákoliv změna je k lepšímu. Tato změna, která je tady navržena a se snaží řešit některé bolesti a skutečně celá řada těch navržených věcí, jako že tam nebude ten takzvaný bazén pro ty lidi, kteří jsou někde takzvaně na překážkách, jiným jazykem a podobně. A to jsou věci, které dávají smysl. Nicméně jsou doplněny celou řadou dalších věcí, které skutečně zhoršují ten stávající stav. A také bych připomněl, proč vlastně máme zákon o státní správě. My ho máme někdy od roku 2014-2015 po velkém tlaku Evropské unie, která celkem logicky chtěla, abychom garantovali výkonnou státní správu, která bude garantovat férové třeba rozdělování evropských dotací. A tenkrát jsme přijali po tom velkém nátlaku ze strany evropských institucí tento zákon, který teď odstraňujeme a nahrazujeme ho něčím, co je vlastně ještě zvláštnější a horší než ten stav, který byl do toho roku 2014. To znamená, tady skutečně hrozí reálné riziko, že z pohledu evropských institucí ten zákon nebude naplňovat podmínky, které má, a tím pádem, že možná o evropské dotace přijdeme.
1: Výbor doporučil také zamítnutí doprovodné novely, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Proč to považujete přímo za protiústavní?
2: Řekl bych, že ten doprovodný zákon, ten senátní tisk 267 je ještě horší než to hlavní jádro, ten 266, ten zákon o státních zaměstnancích. Ale zpátky k té vaší otázce, proč to považujeme za protiústavní? No, když si přečteme ústavu, článek 63, odstavec 1, písmeno E, tam se říká, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A to je všechno. Není tam zastupitelských misí u státu, není tam v hodnostích splnomocněných a mimořádných velvyslanců třetího, čtvrtého stupně. A přijímá a odvolává vedoucí zastupitelských misí.
1: Návrh, se kterým tady přišel ve sněmovně Libor Vondráček za SPD Svobodní, včera před ústavně právním výborem v Senátu hájil předkladatel celé normy, místopředseda ANO Radek Vondráček, a ten argumentoval tím, že stále mise ústava prý nezmiňuje.
2: Ona nezmiňuje ale nějaké jako státní mise. Ona říká zastupitelské mise. A to je, řekněme, jakýsi nadřazený termín pro to, čemu pak říkáme velvyslanectví a

0: stálá mise OSN, stálá mise u Evropské unie a tak dál. A ústava skutečně používá obecnější termín, než ten, který pak bychom mohli vyložit, že na tohle se ta prezidentova pravomoc nevztahuje. Jestliže říká ústava, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, neumím si představit, jak bych vyložil, že pod to nespadá stálá mise třeba OSN.
1: A shodnete se s Radkem Vondráčkem na tom, že o věci bude zřejmě rozhodovat ústavní soud?
0: Velmi pravděpodobně ano, pokud by se stalo, že sněmovna přehlasuje senátní veto, ke kterému možná dojde a možná ne, uvidíme příští týden ve středu nebo ve čtvrtek, kdy o tom bude jednat senát na své schůzi, tak pokud by to sněmovna přehlasovala, tak velmi pravděpodobně vznikne ústavní stížnost a návrh na to, aby minimálně tato část zákona byla zrušena.
1: Mimochodem, jak rozumíte tomu, že Radek Vondráček v té souvislosti mluvil o ústavním soudu jako o třetí parlamentní komoře?
0: Tak je to taková oblíbená řečnická figura těch, kteří nesouhlasí s nějakým konkrétním rozhodnutím ústavního soudu. A my, kdo o tom přednášíme nebo rozumíme fungování ústavních institucí, tak mluvíme o tom, že ústavní soud má roli takzvaného negativního zákonodárce, to znamená někoho, kdo může zrušit nějakou část zákona, podzákonného předpisu, ale už nemůže přijmout nějaké nové znění. A bohužel, tak jak jsem se vlastně ohradil včera na té schůzi ústavně právního výboru právě na to, co říkal Radek Vondráček, tak třetí parlamentní komoru z něj z ústavního soudu dělají zbytečně ti, kteří vkládají do zákonů věci, které jsou zjevně protiústavní. A prosím vás, já nemám nic proti debatě o tom, jestli prezident má nebo nemá jmenovat šéfy zastupitelských misí nebo těch stálých misí. Klidně tu debatu veďme a pokud se shodneme, že je jmenovat nemá, tak změníme text ústavy. Bude to v pořádku, ale nemůžeme to dělat tak, že nemáme ústavní většinu a netroufneme si na změnu ústavy jako takové, pak to zkusíme někde po straně změnou obyčejného zákona, která ale pak bude protiústavní.
1: Pro zamítnutí obou norem hlasovalo ze 7 přítomných členů výboru 5, 2 senátorky se zdržely. Když se vrátím k vaší předchozí poznámce, věříte, že plénum vaše doporučení vyslyší?
0: Mám za to, že ano, skutečně hodně jsme mluvili v těch uplynulých týdnech o obou těch tiscích, které jsou tak zvláštně rozděleny. A jestli tam zaznívala z různých stran kritika, tak ani ne tak k tomu celému zákonu o státní službě, ale právě třeba tady k tomu protiústavnímu, nebo z mého pohledu protiústavnímu omezení prezidentské pravomoci.
1: No ale sněmovna v současné sestavě může případné veto senátu hravě přehlasovat?
0: Ano, může. Máte pravdu.
1: A když se to stane, jak myslíte, že se zachová prezident?
0: Neumím si představit, že by prezident republiky akceptoval tady tento protiústavní krok. To znamená, pokud to sněmovna přehlasuje, senátní veto, očekávám i veto od prezidenta republiky. No a pak to zřejmě sněmovna přehlasuje znovu. No a pak už by asi následovala ta ústavní stížnost.
1: V olomouckém studiu Českého rozhlasu je senátor Stanislav Balík. Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. To zní racionálně, ne?
0: Ano, já skutečně proti samotnému principu nejsem. Nemyslím si, že stávající model toho služebního zákona je ten nejlepší možný, že je ideální. Nicméně je hodně zvláštní to, jakým způsobem už vznikl ten samotný návrh. Není to vládní návrh, je to návrh poslanecký, to znamená vyhnul se tomu klasickému připomínkovému řízení. Nejednala o něm legislativní rada vlády, která by mohla vychytat celou řadu problémů a tak dál. A zrovna včera na jednání ústavně právního výboru bylo vidět, jak velký rozdíl je v kvalitě návrhu, který projde legislativní radou vlády a všemi těmi připomínkami, což byl návrh zákona o EET 2.0, jak se tomu říká, který prošel s nějakými spíš drobnými technickými změnami. A protože byl připravován jako vládní návrh a protože se k němu skutečně jako vyjadřovali ti, kdo se k němu vyjadřovat mají. A jaký je pak rozdíl oproti těm normám, které nechají poslanci napsat někoho na zakázku a vyhnou se připomínkovému řízení. Takže to mi na tom vadí. Veďme debatu o tom, jak máme organizovat veřejnou správu, jestli mají mít úředníci definitivu nebo ne, jaké budou mít benefity, jak tam dostaneme ty nejkvalitnější lidi, ale tahle debata se vůbec nevedla. Najednou se objevil někým od někud sepsaný návrh zákona, který je v řadě ohledů velmi problematický a na který se ještě navíc v průběhu toho schvalování navěsily věci, které tam vůbec nemají co dělat.
1: Ostatně v rozpravě senátorka Adela Suchada Šípová za Piráty upozornila na netransparentnost při přípravě předlohy. Teď jste o tom mluvil, ale jak si vysvětlujete, že Radek Vondráček opakovaně odmítl jmenovat autory návrhu?
0: To je otázka na Radka Vondráčka.
1: No a máte pro to nějaké osobní vysvětlení? Je to vůbec přípustné?
0: Bohužel připustné to je a myslím si, že to není správné, ale připustné to je.
1: Novela má podle autorů zaměstnávání státních úředníků přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. K tomu máte komentář?
0: Ano, můžeme to tak dělat, můžeme to tak přizpůsobovat, nicméně ani tomu se to úplně nepřiblížilo, jsou tam některé věci, které jsou jinak. Ale znovu říkám, já s tím samotným principem úplně problém nemám, ale mám třeba problém s tou retroaktivitou, která se tam vztahuje na obecní a městské tajemníky, tajemníky městských a obecních úřadů, kteří byli dosud jmenováni vlastně na dobu neurčitou a mohli být odvoláváni pouze poměrně komplikovaně a najednou, pokud bude přijat tento zákon, tak najednou budou moci být den, pokud už jsou déle než 5 let těmi tajemníky, tak budou moci být následující den odvolání a vypsáno nové výběrové řízení. Tohle je retroaktivita jak hrom.
1: Koalice chce mimo jiné zrušit 3měsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. K tomu se stavíte jak?
0: Tento princip sám o sobě mi nevadí.
1: Vedoucí místo ve státní správě budou moci podle zákona zastávat i lidé, kteří zdárně dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Proč se mají snížit požadované nároky? Co myslíte?
0: Tohle je spíš otázka na předkladatele. Samo o sobě mi to úplně nevadí, protože vím, že je poměrně velký rozdíl mezi kvalitní vysokou školou a bakalářským stupněm z ní a nějakou nekvalitní, kde se můžete dostat třeba i k doktorskému titulu velmi snadno. To znamená, nedělal bych zas tak velký fetiš z toho, jestli je to bakalářské nebo magisterské vzdělání, a to samo o sobě by mi nevadilo.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se senátorem Stanislavem Balíkem. Vy jste připustil, že by se o stávajícím zákoně o státní službě, který platí tedy od roku 2015, měla vést diskuse. Co by se v něm podle vás mělo nebo mohlo změnit?
0: A teď se ptáte na to na proti současný. Stávajícímu stavu anebo proti tomu, který už vypadá, že bude schválen?
1: Ne, ten současný, který platí.
0: Ten, který platí. No tak tam je skutečně asi ta nejzávažnější otázka, jakým způsobem chceme dostat dobré lidi do státní správy. Pokud se shodneme na tom, že kvalita státu se odvíjí od toho, jak kvalitní a kvalitně pro něj lidé pracují, tak si musíme říct, jaké benefity, podmínky jim vytvoříme. A to nemusí být jenom finanční, ale to může být třeba to, jakou mají jistotu, že na tom místě vydrží. A nevím, jestli budou mít lidé úplně důvod jít pracovat do státní správy, když budou vědět, že když si na ně ministr ukáže, tak budou moci během pár dnů nebo týdnu okamžitě skončit a přitom to nebude jako kompenzováno nijak významně. Takže tohle je pro mě vlastně ta největší otázka, jak dostat co nejlepší lidi do státní správy a jak je přimět k tomu, aby co nejlépe pracovali. Bohužel nedomnívám se, že to, co navrhuje vládní koalice, tak je cesta k tomu, abychom na tuhle otázku dobře odpověděli, abychom kvalitní a veřejnou správu měli. A co je poměrně závažný problém, na který se moc neupozorňuje, tak je to, že vládní koalice tlačí tento zákon bez snahy o dohodu s opozicí. A to je i rozdíl proti tomu roku 2014, kdy ten stávající zákon přijala tehdejší vláda sociální demokracie, ANO a lidovců, ale hlasovala pro něj i část opozice. To se dnes nestalo.
1: Rozumím tomu, co říkáte, ale ta otázka směřovala k tomu, kudy by ta cesta měla vést podle vás.
0: A ta cesta skutečně může vést tím směrem, že si řekneme, že nebude definitiva, ale že budeme moct ty úředníky třeba líp zaplatit. A může ta cesta vést tím směrem, že si řekneme, že zrušíme to vysoké odstupné a že to budeme řešit nějak jinak. Může to být cesta, tak jak je to ve Spojených státech amerických, že s novým prezidentem, s novou administrativou, s novou vládou přichází komplet noví úředníci, včetně velvyslance v Praze. Ale může to být také cesta, tak jak je to ve Velké Británii, že v zásadě se mění ministři, ale aparát ministerstev zůstává. Tohle si musíme nejdřív říct, jakým směrem z těchto dvou základních modelů chceme jít a pak teprve můžeme ladit detaily.
1: No, vy jste už o tom podobně mluvil v lednu v Interview Plus a tehdy jste poznamenal, že u nás uplatňovaný model je kočko-pes. Jak by tady měl vypadat optimálně? Ptám se na váš názor jako politologa.
0: A mně se obecně spíš líbí ten model americký, protože skutečně si umím představit, že je poměrně velký problém, tak jak to známe z toho známého seriálu Jistě, pane ministře, že přijde ministr s velkými plány, s velkými představami, jak změní nějakou politiku a najednou tam narazí na hradbu neochotných úředníků, kteří už přežili 10 ministrů a tak věří, že přežijí i toho 11. Nicméně je to skutečně jako hodně velká mentální změna, ke které bychom se museli dopracovat, abychom tímto směrem šli.
1: Jaké reálné dopady v praxi může mít přijetí toho nového zákona o státních zaměstnancích? Jenom připomenu, že se vztahuje asi na 60 tisíc lidí.
0: To je hodně velká otázka, také jsme o tom na ústavně právním výboru mluvili. Některé obavy jsou asi trošku liché, to znamená, že by třeba ti úředníci, kteří dnes jsou takzvaně jmenováni pod zákonem o státní službě, tak nedostanou novou pracovní smlouvu. A tak tam byly nějaké obavy, že pak, když budou žádat o hypotéky a tak dál, takže budou mít problém, to se zdá, že skutečně je lichá obava, že bude stačit doložit vlastně ten zákon, který tam v nějakém přechodném ustanovení toto řeší. Nicméně určitě nebude jednoduchá transformace na těch úřadech. Já si vlastně vůbec neumím vysvětlit, proč na to vládní koalice tak spěchá. Tam jenom upozorňuju, že účinnost má být od 1. listopadu letošního roku.
1: A je to reálné vůbec? Já jsem se na to chtěl ptát, protože přesně...
0: Podle mě to reálné není. Tak když vím, jak trvá implementovat třeba změnu vysokoškolského zákona na úrovni personálních oddělení a tak dál, a tady velmi pravděpodobně ten zákon nebude schválen dřív než někdy v půlce září anebo dokonce možná na začátku října, pak bude teda jako 4-6 týdnů na to, aby se nachystali všechny informační systémy těch ministerstev, aby prostě to všechno začalo fungovat jinak. Nebyl včera Radek Vondráček schopen vysvětlit, proč se na to tak spěchá, proč to nemůže být aspoň třeba toho 1. ledna, anebo ideálně ještě později.
1: A vy máte nějakou vlastní teorii, musel jste se nad tím zamýšlet? Proč ten spěch?
0: Přemýšlel jsem nad tím a pokud vláda nemá nějaký skrytý plán, že chce udělat ještě masivnější čistky, než dělala doteď, tak vlastně mě žádné jiné vysvětlení nenapadá.
1: Když jste mluvil o čistkách, na druhou stranu platí ten zákon, o kterém jsme už mluvili, že sice není ideální, ale jiný. Když se podíváme na to, co se děje například na ministerstvu životního prostředí, tak vlastně proč bijete tolik na poplach? Co se změní přijetím toho nového zákona?
0: Ne, já nebiju tolik na poplach. Já jenom říkám, že je to špatně napsaný zákon a že jako nepovede k tomu, k čemu vést má, k kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. To je všechno.
1: Podle některých kritiků ruší návrh veškeré pojistky neutrality státní správy. S tím souhlasíte?
0: Ano, to je to, čím jsem začínal. Pokud dostane ministr právo a skutečně vyhradit si jakoukoliv personální záležitost ve svém ministerstvu, tak v tu chvíli nějaká profesionalita, nestrannost a skutečně půjde stranou.
1: No a co s tím?
0: No, neschvalovat takový zákon.
1: Rozumím, ale na druhou stranu už jsme si řekli, co je realita, že i když velmi pravděpodobně, jak jste řekla, teď nechci nesprávně reprodukovat vaše slova, ale Senát zřejmě tedy bude vetovat ten poslanecký návrh, ten se vrátí do sněmovny, ta ho přehlasuje, pak uvidíme, co udělá prezident, ale i přes jeho veto k tomu může dojít, nebo je velmi pravděpodobné, že ten zákon vejde v platnost.
0: Ano. To velmi pravděpodobně se stane. A no, co s tím? No tak budeme s tím muset žít, tak jak s celou řadou dalších nekvalitních zákonů, které máme. Tady nám přibude do řady jeden další. Velmi pravděpodobně se budeme muset popasovat s otázkami ze strany Evropské komise, a jak to tedy je, protože ona neposuzuje jenom zákony jako takový, ona pak čeká i na implementaci, na to, jak reálně to funguje a tak dál. A pokud tam budou nějaké obavy o to, že nemáme profesionální a depolitizovanou státní správu, no tak asi budou následovat nějaké kroky, které omezí, tak jak už jsem o tom mluvil, čerpání evropských dotací. Tak asi nám to za to stojí.
1: No a do jaké míry to bude citlivá záležitost pro nás?
0: No, zcela jistě to citlivá záležitost bude, nicméně viděli jsme na příkladu Polska a Maďarska, že takové věci se dějí a že některým vládám stojí za to takové změny zavádět.
1: No a do jaké míry koresponduje ten návrh třeba s platným zákoníkem práce?
0: No, on se vlastně tváří tak, že tam, kde neupravuje dostatečně precizně ty věci, takže platí zákoník práce, což je v pořádku, to se tak jako samozřejmě může dít. Nicméně pak tam vznikají díky tomu takové jako duplicity. Takže například, když dochází podle toho zákona o státních zaměstnancích k okamžitému zrušení pracovního poměru podle paragrafu 41, tak vůbec není zřejmé, zda ten výčet důvodů, které tam jsou, tam je asi 5 důvodů, kdy může být ten pracovní poměr okamžitě zrušen, tak jestli to je všechno, a nebo jestli se dál má také aplikovat paragraf 55 zákoníku práce. To znamená, jestli to může být vlastně širší, jestli to může být vlastně z více důvodů, protože ten zákoník práce je v tom trošku jako volnější. Jo? Takže znovu říkám, toto jsou problémy, které by velmi pravděpodobně se vyřešily ve chvíli, kdyby ten zákon vznikal tak, jak vznikat má, ano, kdyby ho navrhovala vláda, kdyby prošel řádným připomínkovým řízením, kdyby se k němu vyjádřila legislativní rada vlády a tak dál, tak tyhle věci by se odstranily. Bohužel z nepochopitelného důvodu a vznikal tak, jak vznikal, napsal ho nevíme kdo a asi se nedozvíme kdo a obsahuje tady tyhle výkladové problémy do budoucna.
1: Vaše stanovisko je jasné, ale nacházíte shodu v rámci opozice?
0: Tak, jak můžu odhadovat z toho projednávání v ústavně právním výboru, tak tady tohle moje stanovisko odráží většinové nastavení Senátu. I když samozřejmě zažil jsem několikrát v Senátu, že na výboru něco bylo hodně jasné a pak během týdne to dopadlo ještě trošku jinak. Nicméně ano, předpokládám, že Senát jako celek tento návrh zákona nebo těch dvou zákonů vrátí, protože nebude chtít být podepsán pod něčím, co v sobě nese stopy protiústavnosti a stopy špatné legislativní práce.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se senátorem z klubu ODS a TOP 09 Stanislavem Balíkem, místopředsedou ústavně právního výboru. Děkuji za rozhovor a do Olomouce přeji hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď hodiny ukazují 3 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Martin Matějka.
4: Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů. V okolí továrny na výrobu munice ve městě Colleferro nedaleko Říma byl slyšet silný výbuch. Informovala o tom italská agentura ANSA. Exploze nastala ve chvíli, kdy už na místě zasahovali policisté a hasiči kvůli požáru. Příčina požáru a následného výbuchu stále není jasná. O žádných obětech ani zraněných zatím úřady neinformovali. V závodu se vyrábí střední a velkorážová munice pro pozemní a námořní obranné systémy. Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jejich průvodci denně evidují stovky a varují, aby se lidi k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do dnešního rána. A další část výškové požárem zničené budovy 34 ve Zlíně se dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalinionovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 u Ostravy zavřený nájezd a na Benešovsku omezení překážka. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 349 je už skoro hodinu úplná uzavírka. Pod dálnicí u odboček na Porubu a Klimkovice se srazilo osobní auto s motorkou. Silnice neprůjezdná a podle policie se nedá najet na D1 exit 349 směr Ostrava Polsko. Využít se dají vedlejší exity 342 Klimkovice nebo 354 Svinov, ale tam se kvůli opravám Rudné ulice musí projet přes Porubu a Svinov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady je hlášené nepojízdné osobní auto. Dejte pozor, blokuje pravý pruh na 31. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů. V údolích může být jen 6 stupňů Celsia a přes den pak bude většinou jasno. Páteční teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě nám měří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 7 minut po půl jedné jste ve společnosti nočního radiožurnálu, který právě začíná. Pokud jste včera večer neměli čas na pozorování meteorického roje Perseid, tak i dnes možná některé zahlídnete. Padat by měly až do 24. srpna, ovšem včera roj vrcholil, takže ulovit dnes padající meteor bude asi o trochu těžší. A teď už samozřejmě úvodní téma nočního vysílání. Další 2 metry čtvereční prostoru na osobu měli mít vězni od nového roku. Ministerstvo spravedlnosti chce ale nová pravidla už podruhé odložit. Platit by tak začala až v roce 2030. Kritizují to odborné organizace i ombudsmanka. Víc přidáme za chvíli.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Vězni v českých celách by měli mít více místa. Pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. Šlo by o už druhé odložení termínu. Původně měla pravidla začít platit předloni. Tehdy kvůli dozvukům pandemie COVID-19 a válce na Ukrajině rezort termín posunul na rok 2027. Podle odborných organizací ale pro změnu moc neudělal a používá stále stejné argumenty, proč to nejde.
1: Trest si za mřížemi v loňském roce podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. Kapacita věznic je podle mluvčí vězeňské služby Markéty Prunerové z 95% naplněná.
2: V případě nabytí účinnosti předmětných vyhlášek by došlo ke snížení normové ubytovací kapacity o zhruba 2800 míst.
1: Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
3: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
1: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
4: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
1: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby. I přesto, že předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichl-Skavková tyto důvody chápe, odklad kritizuje.
5: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
1: Smichl-Skavková dodává, že ministerstvo používá stejné argumenty jako v roce 2023. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská, říká její mluvčí Jiří Matuška.
6: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
1: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, zda je to pro rezort priorita. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Rezort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. V Británii naměřili letošní rekordní teploty. Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem i odvetu a zahrají si poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil také Jablonec. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku, vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 14 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřiny. V Británii naměřili nejteplejší den tohoto roku. Na síti X to oznámila britská meteorologická služba Met Office. V botanické zahradě Kew Gardens na jeho západě Londýna bylo 38,1 stupně Celsia. Na několika dalších stanicích v Anglii naměřili 37 a více stupňů. Letos je to už potřetí, kdy teploty v zemi tuto hranici přesáhly. Před rokem 2026 se to přitom v Británii stalo jen 6krát. Anglie se současně potýká s 5. letošní vlnou vede. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedl americký prezident Donald Trump. V roli mluvčí Levitová končí, aby se mohla víc věnovat své rodině. Do Bílého domu se vrátila teprve nedávno po krátké pauze, když se jí v květnu narodilo druhé dítě.
3: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí 8. ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Radiožurnál.
1: K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnice dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
4: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
5: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
6: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
5: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy neuspěli a po domácí porážce 0-1 prohráli s Bešiktašem i v istanbulské odvetě. Stoper východočechů Filip Čihák byl ale i tak na své spoluhráče hrdý a také si užíval bouřlivou kulisu, o kterou se postaralo 40 000 domácích fanoušků.
7: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
1: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Athény. Jablonec po domácí výhře 2-0 zvítězil na hřišti RFS Riga 2-1. A v posledním předkole se tak Severočeši utkají se skotskými Glasgow Rangers. Plavkyně Barbora Sejmanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. A v pařížském finále výrazně vylepšila svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stále zavřený nájezd na D1 u Ostravy a u zavírky v Praze.
9: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 349 podle policie trvá úplná uzavírka. Pod dálnicí u odboček na Porubu a Klimkovice šetří střed osobního auta s motorkou. Silnice neprůjezdná a nedá se najet na D1 exit 349 směr Ostrava Polsko. Využít se dají vedlejší exity 342 Klimkovice nebo 354 Svinov. Dálnice volné bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Mezi prvním a třetím kilometrem údržba zavřela levý pruh. A v Praze počítejte s uzavírkami tunelů. Zavřený je Letenský obousměrně a část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9. Přes den bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Cerda.
0: 6 minut po jedné posloucháte noční radiožurnál a vysoké teploty mění program dětských táborů. Místo pobíhání přibývá koupání, pobytu ve stínu a nocování pod širákem. Za okamžik se podíváme za dětmi do lesa na Jindřichohradecku, kde je vedro snesitelnější.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Cerda.

0: Jaká je voda?
1: Teplá a hrozně příjemná.
0: Jak se ještě ochlazujete, když nemůžete být v bazénu?
1: Vodní bitvy anebo hry s vodou.
0: Ještě nějaký tábornický tip, jak přežít takhle slunný tábor?
2: Vzít si kšeltovku a namožit jí vodou.
3: Mám ve stínu na desce, tady v lesíčku.
0: Přiběhla další tábornice, Vicky. Bylo ti už letos na táboře opravdu vedro?
4: Jo, bylo. Polívala jsem se vodou z kohoutku.
0: Takže jste doběhli tady do umývárky a pořádně se polili vodou.
4: Jo, no.
0: Extrémně teplému počasí je potřeba přizpůsobit celkově i program. Vysvětluje hlavní vedoucí tábora Vít Marušák.
5: Musíme na to dávat pozor, především když se hrají nějaké víc běhací hry. My tady máme obrovskou výhodu, že jsme prostě uprostřed lesů, takže největší sluníčkové problémy jsou, když děti zůstávají v tábořišti. V tomhle vedru je vlastně úplně nejhorší místo, kde být stan, protože z něho se stane taková instantní sauna. Když takhle ty tepla trvají už dlouho, tak je vlastně v tom stanu vedro i v noci, takže děti vlastně teď už 3 noci spí pod čirákem.
0: Že je nutné přizpůsobit táborový režim, potvrzuje i jindřichohradecká pediatrička Daniela Verdánová.
6: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit. Určitě je vhodné se koupat. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně nalehnou třeba na chvíli.
0: S táborníky se každé léto setkává i ve své praxi.
6: My jsme s manželem oba dva dětští lékaři a jsme překvapeni letos, jak velmi dobře vedoucí přizpůsobili své programy počasí a navštívilo jich nás velmi málo.
0: A závažnější problémy letos nezaznamenali ani jihočeští hygienici. Jihočeský kraj přitom patří k regionu, kde se každoročně koná nejvíc letních táborů. Z Jindřichohradecká Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: YouTube, Ed Sheeran a Taras Topolia zazněli v písni Yours Eternally a muzikou se v nočním radiožurnálu budeme zabývat i v další reportáži. Zpěvák, který na čas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později pak za televizní studio. Právě taková je životní cesta Michala Prokopa, který včera oslavil 80. My si teď jeho kariéru připomeneme.
1: Kolej Yesterday. Prázdnou ulicí. Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus Five pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Na malém náměstí. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
2: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
1: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátelil také s Hanou Zagorovou.
3: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní pořád. Slova se mi pletou, nevím, jak mám to říct.
1: Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus Five, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Je tu Martin Matějka a posloucháte zprávy.
1: Zátěžový test aplikace e-doklady přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů a 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací. Oznámila to digitální a informační agentura. Test má stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný. Uvěřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádrží dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích a po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Počet obětí vzrostl na 273, dalších 377 lidí je dál pohřešovaných. Záchranné a vyhledávací práce pokračují a latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimatsu Motegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součást Japonska. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Sport. Vilém Stráský dokončil 10 boj na mistrovství Evropy s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neugebauer. Jakub Madlejch se v sobotu představí v oštěpařském finále. Na šampionátu Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Komplikace na D4 u Kytína a nehoda na silnici 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami za sjezdem na Kytín je hlášená mimořádná událost. 23. kilometr, zřejmě požár. Zatím bez podrobností, dejte pozor na místo, vyjeli hasiči. Na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehodu, taky možné překážky, čekejte. Mezi Slavkovem a odbočkou na Korytnou. A pozorně taky na silnici 434 z Přerova do Prostějova. Mezi Troubkami a Tovačovem je uprostřed vozovky sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů, na horách kolem 9 a v kotlinách výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Máme v tuhle chvíli necelé 4 minuty po půl druhé a v nočním radiožurnálu si pustíme kapelu Eddie Stoilov a píseň Baby. Přeji příjemný noční poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Velmi dlouho si přála vylepšit své osobní maximum na trati 200 metrů volným způsobem. A plavkyni Barboře Sémanové se to povedlo v ten nejlepší možný okamžik. Na kontinentálním šampionátu v Paříži, kde navíc vybojovala třetí titul mistryně Evropy v kariéře. Rozhovor s českou reprezentantkou nabídneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži zvítězila dokonce v rekordu šampionátu 1 minuta 54 sekund a 38 setin. Po závodě s ní mluvil reportér radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Pěknou zlatou medaili má Barbora Sémanová na svém krku. Tohle byl nejkrásnější závod v životě, když se to zkombinuje s českým rekordem, rekordem evropských šampionátů a navíc k tomu zlato.
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jestli to svoje.
1: Ta medaile je hezká. Co je tedy nakonec cennější, ta medaile? A nebo to, že jste se posunula o 8 desetin sekundy, po čemž jste tady 5 let toužila?
2: No pro mě je to určitě ten čas. Jako já vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání, nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. A jak říkáš, tu prostě tu hranici 55 vteřin, minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže pro mě ten čas teďko momentálně jako hodně, znamená to pro mě hodně, hodně moc.
1: V levé ruce mám telefon, tam jsou mezičasy, jenom abych napověděl, tak na stovce jste byla 0,2 sekundy za svým českým rekordem a v cíli to je nakonec o 0,8 sekundy. Když se koukáte na ty mezičasy, kde vidíte ten hlavní rozdíl, ten hlavní důvod, proč to dopadlo na nejlepší závod, nejlepší čas, který kdy kdo na mistrovství Evropy předvedl?
2: Já si se brečit, jenom jakoby koukám na ty časy, ani ne na tu medaili, ale prostě samozřejmě s trenérem jsme pracovali na té druhé půlce, protože v první půlce se ten závod na 200 nevyhrává. Několikrát jsem se to za kariéru zkusila, takže jsme pracovali usilovně na tom, abych tu třetí 50 měla pod 30 vteřin. Takže když to na to teď koukám a je to prostě 29,6, tak je to neuvěřitelný a samozřejmě poslední 50 po 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
1: Barbora Sémanová, evropská šampionka po třetí, ale bavíme se především o čase. Jak moc bylo těžké v těch posledních letech se s tím vyrovnat, že to prostě nešlo? Zkoušela jste to mockrát, zkoušela jste to na velkých akcích, připravovala jste se na olympijské hry, na mistrovství světa, párkrát do toho vlezly nějaké komplikace, ale párkrát to tam prostě nepadlo, těsně. A teď najednou o 8 desetin sekundy.
2: Já si myslím, že to akorát ukazuje to, že na některé věci si musíme hold počkat a že ne všechno jde hned. A já to prostě nikdy nevzdala za tu kariéru a věděla jsem, že ve mně něco je a že na to mám. A prostě jenom stačilo najít tu správnou cestu, mít okolo sebe správný lidi, správný tým a vlastně najednou to všechno jde. Já jsem hrozně ráda, že i po těch zdravotních komplikacích, že jsem se za takovou krátkou dobu v podstatě dostala zpátky a rovnou o 8 desetin napřed, než tam, kde jsem byla.
1: Když přemýšlím, kdo byl rekordem evropských šampionátů, tak Simona Baumertová, ale v krátkém bazénu. Jak moc to pro vás znamená, že na mistrovství Evropy zrovna v tomhletom konkrétním typu závodu nikdo rychlejší nebyl?
2: Tak mě to samozřejmě těší. Já jsem to vůbec nevěděla, až vlastně, když mi to řekli z tribuny. A je to samozřejmě taky nějaká třešnička na dortu. Určitě mě to těší. A nicméně ten evropský rekord je ještě dál a možná je to nějaká meta, kam se trošku koukám taky do budoucna. Takže šampionát super a ještě by to chtělo trošku rychlejc. Ale nebudu teď hamižná, já jsem strašně ráda za to, že to je tak, jak to je.
1: On ten evropský rekord drží Federica Pellegriniová. Dříve to byl světový rekord z toho roku 2009. Mimochodem Federica Pellegriniová je jediná, která vyhrála mistrovství Evropy vícekrát než vy za celou jeho historii. 3 vítězství, to je krásná série.
2: Určitě jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo. Je hrozně zajímavý, že jsem vlastně nebyla nasazená jako favoritka a vlastně jsem měla i jako radost, že jdu trošku z té outsiderské pozice a že můžu holky dobývat a ukázat, že ve mně něco je a trošku je překvapit. Takže určitě mě to těší, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo takhle několikrát za sebou a je to jenom ukázka té dlouholeté práce.
1: K samotnému závodu a zejména k tomu finiši, jak moc jste věděla, že Marit Stenberchenová je přesně vedle vás, protože bych řekl, že na posledních tempech bylo docela poznat, že asi o ní víte.
2: No, já jsem o ní věděla jako celou dobu. Vlastně paradoxně mi určitě pomohla, protože Freja to rozjížděla jako velice pomalu a já jsem věděla, že musíme jet i tu první stovku jako rychleji, takže chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrála ona.
1: To je vlastně dost podobný scénář jako na tom šampionátu 21. Tam jste šla, tuším, ze čtvrté pozice do poslední padesátky Bonetovou, Pellegrinovou samotnou jste přejela. Je to něco podobného, tento šampionát s tím před 5 lety?
2: Jo, pro mě jako vůbec. Já vím, že vlastně v té Budapešti to bylo o setinu, že jsem zvítězila o setinu a samozřejmě to bylo super, byla to moje první jako dospělá medaile a hrozně jsem si to užívala. Bylo to nějaký moment mé kariéry, který mě posunul potom dál, ale teďko to vnímám jako mnohem cennější vítězství, protože je to opravdu okus a hlavně je to s tím časem, který jsem chtěla a který si myslím, že je opravdu jako kvalitní.
1: Jan Čejka, váš tréninkový partner na znakařské dvoustovce, zaplaval čas 1:54.4 sekundy. Vy jste o 0,2 sekundy rychlejší. Vyhrála jste popcorn.
2: To je jako vlastně pravda. Vyhrála jsem tu sázku, což jsem si taky vlastně před tím startem nemyslela. Takže je to neuvěřitelný. To mi to hlásil hned v té kouči z Are, že jsem vlastně vyhrála i tu sázku. Takže jsem fakt překvapená, milé a hrozně mě to těší. Ne to sázka, ale ten čas.
1: Řekl bych, že všechno. Mockrát gratuluju, Barbora Sémanová, evropská šampionka potřetí, rekordmanka evropských šampionátů. Gratuluju. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
1: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Trump zavádí clen do dovoz dronů do Spojených států na některé 100%. Barbora Sejmanová si doplavala pro 3. titul mistryně Evropy na krauařské 200. Dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.